Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

věřím, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: opravdu cítil, když se spotápěl a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí a dnes se zaměříme na petunie, begonie a muškáty. Potom s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích, no a také poradíme, jak připravit bazén na sezónu. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na blížící se červen, tedy na to, jaké práce na zahrádce už vůbec nepočkají. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Petunie, begonie, muškáty, svatá to trojice českých balkónů, tak by se to dalo říci. Ale občas se objeví zajímavá změna. Naše balkónová hobbyredaktorka Slávka Brádlová zpovídala zahradnici Kristýnu Plívovou, která otestovala jiřinky v roli balkónových květin. To se může hodit.
2: Já jsem loni poprvé testovala, pěstovala jsem právě jiřinky v truhlíku na balkóně. Jedná se teda o jiřinku proměnlivou, ne o tu velkou zahradní, ale tadyhle ty proměnlivý jsou menší, mají asi 40 cm, taky krásně kvetou. Takže jsem prostě do truhlíku dala ty hlízy, přibližně tak 1 na 15 cm. Na co je teda potřeba dávat pozor, tak ty truhlíky, když je léto, tak rychle vysychají, takže hodně zalívat. Kvetly vlastně kdy od července do konce sezóny. Já jsem je teda i semenařila, ty odkvetlíky květy jsem neodtrhávala, jiřinky vytvořily semínka, který jsem potom na podzim sklidila, ty se dají na jaře zase vysít. Varianta je, že nebudete je pěstovat na semínka, ale čistě pro ten květ, takže vám krásně pokvetou. Odkvetlí květy musíte vždycky stříhat nebo vyštipovat. Jiřinky ale teda nesnášejí mráz, takže potom s prvním mrazíkem musíte ty rostliny odstřihnout, hlízy vyndat a uchovat je někde nejlíp v suchu, chladu.
3: Nevadí třeba ten vítr, nepoláme se to?
2: Takhle u nás není žádný jako extra vítr, takový normální prostředí. Ty jiřinky to zvládly dobře, rozhodně teda potřebují sluníčko, ale vydržely to krásně.
3: Říkáte, že potřebují sluníčko, zároveň tedy hojnou zálivku, takže balkon spíš ten jiho-jihozápad, nebo snesli by třeba severovýchod?
2: Asi bych volala ten jiho-jihozápad, to chce otestovat, jak to ta jiřinka bude snášet.
3: Co se týká hnojení, tak předpokládám 3 jiřinky v jednom truhlíku, to je asi těch 45-40 cm, tak přece jenom toho substrátu tam není tolik. A asi nějaké ty živiny by to potřebovalo během sezóny.
2: Já teda tím, že jsem je měla na semínka, tak za stolik jako nekvetly, takže já jsem ani nepřihnojovala loni. Nebo já obecně mám přírodní zahradu, takže jedu na ty organické hnojiva, ale když tak přidat kompost ještě v průběhu sezóny, nebo co se ještě doporučuje, tak dřevěný popel, případně vaječný skořápky, případně si udělat vlastní teda hnojivo, ať už nějaký zákvas, ale to je hodně cít, což jako na těch balkonech bytech není ono, nebo nějaký jakoby čaj v uvozovkách, výluh, ať už za tepla nebo za studena, a tím doplnit živiny.
3: A vlastně otázka, s kterou jsme měli začít, ten substrát by měl mít jakou kvalitu? Odlehčenější nebo naopak těžší? A nebo stačí třeba normální ta zemina, co kupujeme pro pokojové rostliny?
2: To by mělo být v pohodě. Já teda mám zahradu, takže já používám vlastní zeminu. Asi ty úplně těžké půdy, tam nevím, jak by to ty jeřinky potom snášely třeba se zamokřením, ale když si koupíte v obchodě substrát, tak by to taky mělo být v pohodě. Ještě bych měla říct, že ty jiřinky je dobrý předpěstovat. Když si je předpěstujete, tak potom pokvetou jakoby dřív, trošku to urychlíte, takže můžete už třeba začátkem dubna ty hlízy dát do těch truhlíků, pomalu je dávat ven na ten balkon, zvykat na to sluníčko, na ty teploty, oni začnou pomalu rašit a růst.
3: Když je sluníčko, vystrčím je na balkon, k večeru raději zpátky do obýváku.
2: Přesně tak, protože i teď v posledních dnech byly vlastně mrazíky, to by nemuseli vydržet ty malinkatý výhonky. Takže vždycky radši na noc, nebo když je chladno, tak mít vevnitř a na sluníčku potom, když svítí, tak vyndat ven.
1: A že nás letos ty noční mrazíky pořádně potrápily, teď už snad nehrozí, tak honem šup s jiřinkami na balkóny. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

řekni gramofon, řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní. Ringo, George, Paul, John, v drážku.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky určitě znáte, je to 221 553 790. A máme pro vás první dotaz.
1: Já mám zasazenou lípku už teda takových více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka neměly celý jadírko, je takový malinký. Tak chtěla bych se zeptat, jestli je potřeba to nějak přihnojit, nebo čím by to bylo.
0: Ptali jsme se na to Věry Kastlové ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
2: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy. Lísky jsou navíc cizosprašné, takže pokud v okolí není žádná jiná líska, tak může být nedostatečná plodnost způsobená právě tím. Aby líska dobře plodila, tak musí být v okolí jiný druh, respektive jiný kultivar lísky.
0: A máme tady další dotaz.
3: Čím hnojit araukárii blahočet stepilí? Je krásný, ale od spodu větve usychají. A čím dobře hnojit pokojové ibišky? Všechny jsem přesadila, ale čím je dál hnojit? Moc děkuji a těším se na další vaše pořady. Posluchačka z Moravy.
0: Tak s tím nám poradí trvale usměvavý pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Araukáry je krásný, pokojový smrček se tomu říkávalo a před válkou nebo v těch dobách by se řeklo, dokud nebyly byty teplé, se poměrně hojně pěstovaly a někdy se dokonce i na Vánoce dali přizdobit, ale už se zase objevují na trhu, takže co bych k tomu dodal? Není nijak náročný ani na světlost. Může být, ale dejme tomu tak, za záclonou půl metru od okna. Běžná zálivka, je potřeba s ním tak pomalomku pootáčet, aby se nám neohybal, protože on se pak vyklání jako ke světlu a nemá rád příliš velké teplo, příliš suchý vzduch. Je to opravdu v podstatě, řekl bych, jehličina, připomínající smrk takových těch chladných společenských pokojů nebo zámeckých komnat, kde dorůstal mnohdy výšky třeba 2-3 metry podle toho, kolik mu dovolili. Ale zase má někdy tendenci se jakoby rozkládat ty boty větve, rozrůstat hodně do široka a zevnitř vyholovat, tak se nesmíme bát ty konečky neustále, bo tak jednou za 2-3 roky zastřihnout, zkrátit. S citem, jo, samozřejmě, a on nám obrazí, i ta výška se dá poměrně udržovat zase třeba na té přijatelné míře, třeba metr, metr a půl. Pokojové ibišky jsou zase trošku pravý opak. Ty pocházejí z teplých krajin, subtropy. Moc dobře víme, že mnohde i ibišky, kdo jezdí k Jadranu, do Středomoří, už jsou po zahradách v parcích. Takže to už samo napovídá, že jsou náročné na slunce a že jim zase naopak teplo vyhovuje, tak je mít co nejblíže skla. Přes léto je můžeme letnit třeba i na balkónech, na verandách. Zvyknou si časem i na přímé sluneční světlo. Jejich zálivka je taková dostatečná, ale ne, aby stály ve vodě. A běžné přihnojení hnojivem na pokojové květiny v letním období zhruba jednou za 14 dní, v zimním období pak za měsíc. A když nám začne růst, tak se nesmíme bát je sestříhat zejména v předjaři a velice nakrátko. to, že ibišky mají vlastnost, že vždy kvetou na nových vrcholcích letorostu, tak my tím zaštipováním nebo zastřiháváním je nutíme neustále rozvětvovat a tvořit nová poupata. Ale hlavně tuto operaci dělat během zimního období a pak už od jara nechat je růst, protože bychom se tím zastřihováním připravovali o násadu květů.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Ne všechno, co můžete v lese uvidět a potkat, je původní a hlavně naše. Existuje seznam invazních nepůvodních druhů, živočichů a rostlin, které mají významný dopad na přírodu evropských zemí. V roce 2015 vznikl první seznam. Vloni byl už po čtvrté aktualizován. A naše hobby redaktorka Jolana Nováková pro vás u myslivců zjišťovala, o které živočichy jde.
2: Seznam čítá 114 rostlin a živočichů, druhých jmenovaných je 65. V České republice se vyskytuje 17 z nich. Ptáky a savce zmíní Miroslav Drahota z Mladoboleslavské myslivecké organizace.
3: Tak nejstarší nepůvodní druh, který u nás byl vysazen, byla odmetra pižmová. Kožešiny byly velice ceněné, protože v kožešnickém průmyslu se to zpracovávalo. Odmetra se dostala do vodních toků a víceméně škody ona nepůsobila, tak dělala nějaký nory, ale ona se živila, vlastně to byl bíložravec, že jo, tak ráko si vykusovala trávu a tak dále.
2: Ondatra k nám dorazila na začátku 20. století a v naší přírodě žije dodnes. A pak?
3: No a pak přišla doba farebního chovu různých kožešinových zvířat, jako byla nutrie, norek americký, ale začátkem 90. let už to přestalo být lukrativní, no tak jim to bylo líto zabit, tak to prostě vypustili do přírody. A ta nutrie má abnormální schopnost se rozmnožovat a je dneska v celé republice. Ta dělá škody teda nedozírný. Jednak ruší břehy, potoků a všeho a přenáší to nemoce. Jo, protože to žije s potkanama se vším možným. Ono se to dřív i jedlo, prodávalo se to, občas dneska ještě na to narazíte, bylo to velice dietní maso, ale když jsem zjistil, co to jako obnáší za nemoce, tak už bych to asi nepotřeboval v dnešní době.
2: Máte pravdu, taky jsem kdysi na návštěvě dostala k obědu nutrii. No, další, kdo patří do seznamu invazivních nepůvodních druhů, je psík mívalovitý.
3: Je to takový na pohled ošklivý, přestavený pejsek s krátkým ocáskem, žije jako liška v norách, ale ten likviduje mláďata, zvěře, ničí hnízda, vajíčka vybírá a tak dále. Zásadně chodí spolu ve dvou. Jo? Když ho potkáte v noci, je to noční zvíře, chodí v párech. Jo? No, pak je to mýval severní, jak se říká, když se nechcete nudit, pořiďte si medvídka mývala, ale nedoporučuju si ho pořizovat, protože ten, když se vám nastěhuje do baráku, tak konec. A ten dokáže vám vybydlit chalupu, chatu, plně neskutečným způsobem. Jo? To rozebere izolaci ve střechách a všechno.
2: Tak snad se mu naše obydlí nezalíbí. Mezi savce v seznamu patří ještě jelen sika.
3: Oni tam byli dovežený šlechtou do obor, ale vlivem různých přesunů armád, válečných událostí, to bylo za Rakouska-Uherska, první světová válka a potom druhá světová válka, tak se ta oborní zvěř dostala ven. No a sika dneska prostě působí škody na zemědělských plodinách, pozemkách i v lesích.
2: A úspěšně se kříží s jelenem evropským. Jediný pták ze seznamu invazivních nepůvodních druhů, který žije u nás, je husice nilská.
3: Ona si to nejdřív jako ten jeden rok testuje to prostředí, pak se usadí. Pozorovali jsme tady před pár lety dva páry a druhý rok už jich tady bylo 20 a další, že jo, prostě vysedí mladý. Dostanou se i na ty rybníčky návesní, že jo, a tak dále. No tak se na ně lidi chodí koukat a chodí to krmit, že jo.
2: Pak jsou tu ještě expanzivní, přemnožené druhy živočichů, ale ty patří zase do jiných seznamů.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, stejně jako další zajímavosti, je to na stránkách rozhlas.cz/hobby. No a za chvíli si jenom vysvětlíme pro milovníky čvachtání se v zahradních bazénech, na co je dobré při jejich zprovozňování před sezónou nezapomenout.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pomalu, ale jistě začíná bazénová zahradní sezóna. Malé bazény na zimu většinou vypustíte, vysušíte, uložíte na suchém místě. Ve větších nadzemních bazénech, ale i zapuštěných, by se každoroční napouštění dost prodražilo. A proto je na podzim trochu upustíte, zazimujete, zazimovacím roztokem přikryjete a tu odpojenou filtraci schováte na suchém místě, kde nezmrzne. Teď je na čase vodu doplnit a bazény na sezónu připravit. Jak na to? Tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u bazénového technika Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Přes zimu do bazénu napadá spoustu listí, dostanou se tam i živočichové jako žížaly nebo pavouci. Bazén vyčistíme napřed od hrubých nečistot, na to použijeme klasickou síťku na teleskopické tyči, a nebo můžeme použít automatický vysavač, který nám potom bazén dočistí lépe. To finální dočištění provedeme až po spuštění filtrace, kdy už nám funguje i písková náplň, tudíž ten pískový filtr nám zachytává i ty jemnější nečistoty.
3: Podívejme se na chemii, budeme asi potřebovat upravit vodu.
2: To je vždy základní krok po dopuštění toho bazénu. Vždy si napřed zkontrolujeme hodnotu pH vody, by měla být mezi 6,9 až 7,4. Pokud se nám podaří hodnotu srovnat, potom přistoupíme k dalšímu kroku, a to je vodu nachlorovat. Přidat dostatečné množství organického chlorgranulátu, který vodu takzvaně nastartuje, zoxiduje řasy a nečistoty v té vodě.
3: Do vody vlastně dáváme koncentráty. Máme přitom pustit pískovou filtraci?
2: Je vždy lepší, když po aplikaci chemie pískovou filtraci zapneme, a to na dobu 4 až 8 hodin, aby se nám voda pořádně promíchala a chemie zafungovala tak, jak má.
3: Jaké ty časy by měly být na začátku a na vrcholu sezóny?
2: V tomto období, kdy počasí je ještě relativně nestabilní a je relativně chladno, může filtrace běžet 2 časové úseky denně, a to po 2 hodinách. Ve chvíli, kdy nám ta voda se ohřeje, ať už pomocí tepelného čerpadla nebo pomocí zastřešení nad 20 stupňů, už je zapotřebí ty filtrační časy zvednout, a tam doporučuji potom 2x4 hodiny denně.
3: K bazénům se dá dokoupit spousta doplňků. Hodně se hovoří o úspoře, když si koupíme solární panely, které nám tu vodu přihřejí. Jak to funguje?
2: Ty klasické jednoduché solární panely fungují na klasickém principu, kdy vodu z bazénu proženeme černým panelem, kde nám sluníčko tu vodu ohřívá. Je tam trošičku nevýhoda v tom, že pokud nesvítí sluníčko, tak tento způsob ohřevu moc nefunguje a trvá déle, než se voda nahřeje v tom bazénu.
3: A čím tam tu vodu budeme prohánět? Právě tou pískovou filtrací, anebo ten panel solární má své vlastní čerpadílko?
2: Tyto panely jsou vždy závislé na tom filtračním okruhu, který již máme na tom bazénu instalovan. Filtrační jednotka nám funguje i jako oběhové čerpadlo v těchto panelech.
3: Znamená to tedy, aby jsme si pořídili nějaký programátor, aby nám ta filtrace třeba sepla jednou za půl hodiny na 5 minut, prohnala nám vodu v tom solárním panelu a pak ji zase nechala nahřát.
2: Přesně tak to je. Můžeme si koupit v hobby marketu klasickou časovou zásuvku, kde si můžeme nastavit čtvrthodinové intervaly nebo půlhodinové intervaly. Čtvrt hodiny filtrace stojí, panel se nahřívá a zase čtvrt hodiny potom filtrace běží a cirkuluje tu vodu. Teplou vodu vlastně tím pádem dostaneme do toho bazénu.
3: Teď také všechno kvete, pil je všude. Máme bazén přikrývat, když nemáme polykarbonátovou střechu?
2: Pokud nemáme polykarbonátové nebo klasické bazénové zastřešení z hliníkových profilů a polykarbonátové výplně, potom doporučuji klasickou bublinkovou plachtu, která nám udrží i teplo v tom bazénu, zamezí nadměrnému odparu vody z bazénu a v určité míře nám samozřejmě pomůže i při spadu nepořádku do bazénu.
1: Tak to nám radí specialista na bazény Martin Zikula, se kterým natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. A my pro vás máme za chvíli už jenom zahrádkářský kalendář, a to, jak víte, je takové malé připomenutí, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas. Tedy čas na to, co nepočká.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Máme tady sobotu 23. května a to už je vhodný čas nejen na zalévání, tedy pokud je u vás sucho a nezapršelo, ale je to hlavně čas na hlídání proti nejrůznějším nepřátelům našich zahrádkářských výpěstků. Představte si, rostl mi líbeček, jako divý, tak ještě nikdy nerostl, a dívám se na ty listy, na ty stonky a najednou tam uvnitř je schovaný slimák. Jsou prostě všude. A tady to je krásná pranostika. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz se nastojí. V červnu rojení nestojí za zvonění. Tak ono to znamená, že májový roj včel si do konce roku ještě i vlastní med do zásoby přinese, zatímco ty pozdní roje, červnové, potom obvykle už jenom živoří a včelař, pokud je chce na příští rok, je musí na zimu hodně přikrmovat. Pojďme na zahrádku. Ještě jeden víkend a bude tady červen a to je dobré se pustit s radostí do odstraňování odkvetlých květů trvalek, aby nevysilovali rostlinu tvorbou plodů a semen. Nabídněte oporu mečíkům a vysokým liliím. Kopretiny, upoliny a třeba vlčí bob můžete sestřihnout hned po odkvětu, do podzimu to znovu vykvete. Určitě jste si všimli, že rostliny na balkónech jsou v plném květu. Teď jen pravidelně zalévat a co dva týdny přihnojovat. A pro milovníky sekaček tady mám důležitou informaci. Když ten váš trávník povyroste o 1/3, je čas rozezvučet stroje. Jedině tak bude trávník krásný a hustý. Co bude v pravidelné stálici Českého rozhlasu, tedy v Hobby magazínu, příští týden? Tak my vám poradíme s pěstováním velmi kyselých oranžových bobulí plných vitamínů, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu, slaví 10. výročí a zaměříme se na renovace a zateplení vašich plastových i dřevěných oken. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes doplníme elitní klub Zlatých slavíků. Proč doplníme? Protože tento klub už existuje a jsou v něm zpěváci a zpěvačky, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to buď vítězové nebo vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes do klubu zapíšeme názvy skupin. Zatím jen 20 členů má tento elitní klub hvězd, které mají Zlatého slavíka v letech 1962 až 2023. V téhle krabici je dohromady 109 Zlatých slavíků, což je až neuvěřitelné, a přibudou další z kategorie skupina. Začneme souborem, který jako první v historii zvítězil, když byla premiérově vypsána nová kategorie skupina. Je to skupina Ladislava Štajdla.

elitním klubu Zlatých slavíků je zatím 11 zpěvaček a také 9 zpěváků. Dohromady má tedy tento klub 20 členů. Kromě skupiny Ladislava Štajdla, která jako první v historii zvítězila a také jako první v historii mezi všemi skupinami obhájila vítězství, to bude ještě dalších 11 skupin. Včetně kapely kolem skladatele, kytaristy a zpěváka Oldy Říhy, která má 2 zlaté slavíky. Jo, je to Katapult.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: I Olympik je v elitním klubu majitelů Zlatých slavíků. Je to jediná česká kapela, která zvítězila v anketě Zlatý i Český slavík. Tři Zlatí slavíci jsou z let 1981, 82 a 3, tedy z doby ankety Zlatý slavík, a další tři jsou z období ankety Český slavík z ročníků 1996, 97 a 1998.

klubu, ve kterém mají všichni alespoň jednoho zlatého slavíka z anket Zlatý nebo Český slavík, jsou i dvě slovenské skupiny. Z těch dvou je úspěšnější ta starší, přesněji řečeno ta, která vznikla už na konci 60. let a založili ji Jožo Ráš a Vašo Patejdl. Jmenuje se Elán.

Podle Encyklopedie města Ostrava došlo k prvnímu vystoupení kapely Citron 23. ledna 1978 a bylo to v divadle Petra Bezruče v Domě kultury pracujících Vítkovic. Hrál tenkrát pod vedením baskytaristy Petra Michalíka se zpěvákem Vladimírem Kubalou, klávesistou Antonínem Bajgarem, kytaristou Jiřím Šmucem a bubeníkem, který se jmenoval Miloslav Tuč. Přesně 10 let na to, v roce 1988, už pod kapelníkem a bubeníkem Radimem Pařískem převzala skupina Citron jediného zlatého slavíka, který znamená vstupenku do tohoto klubu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A teď ta druhá slovenská skupina, která je v klubu Zlatých slavíků. Elán má 4 zlaté slavíky za sebou z ročníků 1984 až 1987 a Tým, to je ta druhá skupina ze Slovenska, zvítězila v letech 1989 až 1991.

Od této chvíle budou už jen skupiny, které mají zlaté slavíky z ankety Český slavík. Čestné místo tady zaujímá pražská kapela Lucie.

Karel Gott má z období 1962 až 2023 42 zlatých slavíků a Lucie Bílá 21. Když budeme zlaté slavíky brát jako vstupenku do elitního klubu zlatých slavíků, tak nejvíc vstupenek ze všech skupin má Kabát, jejich 14. A po Gottovi a Bílé je to třetí největší počet zlatých slavíků z tohoto období.

Každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Dnes si představujeme elitní klub Zlatých slavíků. V tomto klubu zatím byli jen zpěvačky a zpěváci, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to vítězové a vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes k nim přidáváme vítěze kategorie skupina a tady jsou i činasky.
1: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýry. Bylo to

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Další ze skupin, které už patří do elitního klubu Zlatých slavíků, je skupina, která se jmenuje Divokej Bill.

Když sečteme všechny zlaté slavíky kategorií zpěvák a zpěvačka od roku 1962 až 2023, tak jich je 109. Kategorie skupina dodává za období 1977 až 2023 40, a to znamená, že v této krabici bude celkem 149 zlatých slavíků. Jeden zlatý slavík je od skupiny Kryštof.

Poslední skupinou, která je v elitním klubu těch, kteří mají ocenění Zlatý slavík, je skupina Miraj. Je to parta kluků z Frýdku Místku a Zlatého slavíka dostali v roce 2021. Pro jistotu to ještě jednou zopakuji. V krabici, kde jsou jen Zlatí slavíci kategorií skupina, zpěvák a zpěvačka z období 1962 až 2023, je jich 149. Celkově ale ještě někdy dodáme ty za hity roku. Loučí se Martin Hrdinka.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Jihlava o víkendu hostí evropský šampionát dřevorubců. Ministerstvo vnitra připravilo zpřísnění podmínek pro ukrajinské uprchlíky. Fotbalisté Jihlavy zabojují o záchranu v druhé nejvyšší soutěži. Během dneška bude svítit převážně sluníčko, teploty nad 22 stupňů. Ranní zprávy jsou tady, přináší je Tomáš Kolátor. Mistrovství Evropy v dřevorubeckých sportech dnes začíná v Jihlavě. Závodníci budou v tamním amfiteátru soutěžit v několika disciplínách. Sportovní program je rozdělený do 2 dnů, pokračuje organizátorka Jacqueline Cílová.
2: Proběhne kvalifikace Eurojacku, kde závodníci a závodnice budou bojovat o postup do nedělního finále. Jako bonus ještě budou 2 samostatné závody, řezání páru ohromnou takovou ruční pilou, lezení muži a lezení ženy. Začíná se ve 12 hodin a zhruba budeme sekat a závodit do 5 a hned od 5 po nás začíná koncert.
0: Ministerstvo vnitra připravilo novelu zpřísňující podmínky pobytu ukrajinských uprchlíků. Jde například o systém dočasné ochrany, humanitárních dávek nebo registrace ukrajinských vozidel. Cílem je podle rezortu posílení bezpečnosti Česka. V pondělí má návrh projednat vláda.
3: Zpřísnění pravidel pobytu v Česku by se mělo dotknout zhruba 380 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Změny přibližuje vedoucí tiskového oddělení ministerstva vnitra Adam Rezler.
4: Nově například dočasná ochrana zanikne v případě, že se její držitel nebude déle než 30 dní zdržovat na území České republiky.
3: Opoziční poslanci chtějí o změnách jednat, striktně je nevylučují. Třeba bývalý ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN ale kritizuje způsob, jakým se o ukrajinských uprchlících mluví.
5: To škodí nám všem. Ukrajinci nejsou přátelé, oni v drtivé většině případů regulérně pracují a přispívají do státního rozpočtu.
3: Novela by měla platit od začátku roku 2027, pokud projde celým legislativním procesem. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Dnes ve francouzském Cannes končí jeden z nejprestižnějších filmových festivalů. Porota večer udělí hlavní cenu Zlatou palmu a uzavře tak téměř 2týdenní přehlídku, na které letos své nové filmy představili přední světoví režiséři i hollywoodské hvězdy.
6: Festival v Cannes dnes uzavře svůj 79. ročník. O hlavní ceně Zlaté palmě rozhodne porota vedená korejským režisérem Parkem Chan-wookem. Domácí francouzská kritika výrazně favorizuje americký snímek Paper Tiger, papírový tygr režiséra Jamesa Greye. Zatímco ostatní světoví kritici dávají přednost buď ruskému filmu Andreje Zvěgincova Minotaur, anebo snímku polského režiséra Pavla Pavlikovského, který se jmenuje Fatherland, Otčina. Z Cannes Pavel Sladký, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisty Vysočiny čeká poslední utkání sezóny šance národní ligy a boj o záchranu. Soupeřem týmu z Vysočiny bude Ústí nad Labem.
7: Jihlava je v tabulce 15. To je předposlední místo a zároveň pozice, která znamená sestup. Klub z hlavního města Vysočiny to tak nemá ve svých rukou. Na 14. Prostějov ztrácí 1 bod. Pokud tedy Jihlava prohraje, jistě sestoupí. A i když remizuje nebo zvítězí, bude muset doufat ve ztrátu Prostějova, který bude hostit Táborsko. Všechna utkání posledního kola šance národní ligy začnou ve 14 hodin. Adam Procházka, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V Jihlavě je právě teď 7 stupňů, počátky a velké meziříčí hlásí 10. Dnešek bude poměrně slunečný, přes den nebe zahalí krupovitá oblačnost. K večeru se mraky postupně rozpustí. Nejvyšší teploty dosáhnou 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V brněnském směru dálnice D1 máme hlášené 2 porouchaná vozidla. První nákladní auto stojí na 85. kilometru před Humpolcem a druhé na 120. kilometru za sjezdem na Velký Beranov.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina nahlédneme už za pár minut do kalendária a připomeneme události a zajímavosti k 23. květnu i Světový den želv.
9: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: 5 hodin 11 minut ladíte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Na 23. května připadá Mezinárodní den želv. Jeho cílem je zvyšovat povědomí o želvách a jejich ohrožení, abychom jim pomohli přežít a prospívat a také chránit jejich přirozené prostředí. Co se třeba jejich velikosti týče, panují mezi nimi velké rozdíly. Existují desítky druhů želv, které se od sebe v mnohem neliší, ale třeba nejmenší želva má velikost měděné mince, zatímco ta největší může dosahovat velikosti více než 2 metrů. Takže želvám všechno nej. A kdo dal slaví?
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota 23. května. Svátek má vládce světa.
3: Ano. Jsem to já.
2: Vladimír. Takových ředitelů zeměkoule tu máme přes 80 tisíc. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Matyáš Habsburský byl v katedrále svatého Víta v Praze korunován českým králem v roce 1611. To je 415 let. Nahradil staršího bratra Rudolfa II. A své sídlo později přenesl z Prahy do Vídně. Tím naše hlavní město přestalo být až do roku 1918 trvalou rezidencí hlavy státu. Na prvním brněnském letišti Slatina v Černovicích přistálo první letadlo přesně před 100 lety v roce 1926. O den později zahájilo oficiální provoz. Dnes je na místě průmyslová zóna. Nadzvukový dopravní letoun dosedl na runway ruzyňského letiště poprvé před 55 lety v roce 1971.
4: 100 tisíc lidí čekalo 23. května na pražském letišti na přistání sovětského nadzvukového dopravního letounu TU-144. Letadlo startovalo ten den v 9 hodin 10 minut v Moskvě a po 17 kilometrech letu přistálo za 40 minut v Praze. Ve výšce 20 000 metrů je jeho cestovní rychlost 2,5 tisíce kilometrů za hodinu.
2: Při pádu kabiny lanovky na severu Itálie nahoru Motarone zemřelo před 5 lety 14 lidí, včetně 9letého dítěte. K tragickým následkům přispěla provizorní oprava, která měla udržet lanovku v provozu. Československá Miss roku 1991, nyní šéfka české Miss Michaela Bakala, rozená Mláčová, má 55. narozeniny. A princezně Zubejdě je dneska 45. Rodačce z Mikulova, Barboře Sajdlové. Já přeju hezkou sobotu.
5: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: dostáváte s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje. Jsme rádi, že jste s námi. 5 hodin, 18 minut, to je aktuální čas. A pokud si chcete zatančit sambu, nemusíte až do brazilského Ria. Stačí dnes vyjet pár kilometrů za Jihlavu. Za chvíli vám řekneme víc.
1: Počasí.
0: A já se ještě podívám také, jak to vypadá s teplotami na Vysočině. Ty se teď pohybují mezi 8 a 13 stupni. V Telči je aktuálně 12 stupňů, v Libici nad Doubravou 9 a Jaroměřice nad Rokytnou, koukám, tam je 11 stupňů. Zpočátku bude na Vysočině skoro jasno až polojasno, v průběhu dopoledne bude přibývat oblačnost. K večeru se pak oblačnost opět vytratí. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 22 až 25 stupni a k tomu povane slabý vítr severních směrů.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina to byl Petr Kolář, který byl minulý víkend hostem ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina při dni otevřených dveří. Kdo zavítal, jistě se dobře bavil. A bavit se můžete i o tomto víkendu. V plánu je tolik akcí, že vám z toho půjde hlava kolem. Kapely Čechomor, 100 zvířat a zpěvačku Martinu Pártlovou si můžete vychutnat naživo na slavnostech města Žirovnice. Program tam začíná dnes, už v 10 dopoledne a potrvá až do večera. Do vystoupení hlavních hvězd. Z tipů na víkend, které připravila Dáša Kubíková, se zdá, že se s městskými slavnostmi tento týden opravdu roztrhl pytel. Tak Dášo, prozraď, co se dál kde děje.
1: Krásné ráno. Už včera začaly oslavy města Náměště nad Oslavou a pokračují i dnes a také zítra. Dopoledne se poběží pro válečné veterány. Odpoledne od 2 se můžete projít po barokním mostě a setkat se s oživlými sochami. Večer v Sokolovně vystoupí Dan Bárta a kapela Poletíme a zítra rozezní Farskou zahradu koncert ZUŠ Open. Podobná atmosféra bude na batelovských májových slavnostech. Na náměstí Míru dnes odpoledne vystoupí divadlo Víti Marčíka a kapela Špacírgang a v 9 večer se těšte na světelnou show. Zcela výjimečně si dnes můžete prohlédnout zámek Vilémov na Havlíčkobrodsku. Jeho majitelé pořádají den otevřených dveří. Pro návštěvníky připravili trasu s průvodcem, který je seznámí s bohatou historií místa. V Hybrálci u Jihlavy dnes chystají velkou akci Ženy sobě. Minifestival je letos v rytmu samby a přiblíží barevný svět Rio de Janeiro. Hostem bude tanečnice samby a vítězka Stardance Veronika Lálová, můza karnevalu, která přiveze tu pravou brazilskou atmosféru. Výtěžek ze vstupenek, tomboli i dražby pomůže po úrazu Filipovi a organizaci Život 99. V centru Eden v Bystřici na Pernštejnem se zítra u příležitosti Mezinárodního dne dětí otevřou brány s programem nazvaným Tajuplný svět podivuhodných her Jiřího Šebesty. Od 13 hodin začne nabitý program s pirátskou show, parkourem, bublinovým workshopem a další zábavou. Během dne můžete navštívit Městské muzeum a depozit Muzeum Veterán Tatra Klub. Vstup pro děti je zdarma. Odpočinkový víkend vám všem přeje Dáša Kubíková.
2: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, a teď už také přinášíme aktuální zprávy. Je tu s nimi Tomáš Kolátor.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Folklorní setkání Májovky můžou dnes navštívit lidé na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči. Součástí programu bude i odpolední kácení máje. Program startuje už v 10 hodin vystoupením dětských souborů. Ve 14 hodin vyjde do ulic města krojovaný průvod. Dětský den dnes pořádá jaderná elektrárna Dukovany. Od 9 hodin ráno bude v tamním infocentru připraven tématický program zaměřený na výrobu a využití elektřiny. Rodiče s dětmi si budou moct prohlédnout i okolí elektrárny. Stovky policistů budou dohlížet na fotbalový zápas Dukly s Baníkem Ostrava v Praze. Utkání, které rozhodne boj o záchranu v lize, se hraje na Julisce od 14 hodin. Podle policie dorazí i tisíce fanoušků Baníku. Proto budou v okolí stadionu posílená bezpečnostní opatření. Izraelská armáda provedla 5 leteckých útoků ve východním Libanonu. Zasáhla také 2 budovy na jihozápadě země. Uvedla to agentura AFP. Izrael útočí na libanonské hnutí Hizballáh navzdory příměří z poloviny dubna. Zástupci obou zemí se minulý týden ve Washingtonu dohodli na jeho prodloužení. Hizballáh se jednání neúčastnil a k příměří se nikdy oficiálně nepřihlásil. Podle Izraele hnutí klid zbraní porušuje. Libanonská vláda naopak upozorňuje na každodenní izraelské útoky v různých částech země. České hokejisty čeká 5. zápas ve skupině mistrovství světa. V 16:20 nastoupí proti Slovensku. Ve včerejších duelech Kanada porazila Slovinsko 3-1. Německo vyhrálo nad Maďarskem 6-2. Finsko zvítězilo nad Velkou Británií 4-0 a Švédsko nad Itálií 3-0. A počasí to dnes bude poměrně slunečné, přes den nebe zahalí krupovitá oblačnost. K večeru se mraky postupně rozpustí, nejvyšší teploty dosáhnou 22 až 25 stupňů. Aktuální teploty se pohybují kolem 10 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na 85. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno je uzavřen pruh pro pomalá vozidla. Stojí tam nákladní auto s defektem. Porouchaný kamion máme hlášený i na 120. kilometru.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Mistrovství Evropy v dřevorubeckých disciplínách, to je Eurojack 2026, letos se koná už po 13. Dnes a zítra můžete obdivovat výkony soutěžících v Jihlavském amfiteátru. O soutěži si včera se svými hosty povídal Joža Kolář a za moment se dozvíte, v jakých konkrétních disciplínách se bude závodit.

0: 5 hodin 39 minut ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Organizátorka Jacqueline Cílová a závodníci Michal Škornička a Milan Copek byli včera hosty Joži Koláře. Bavili se o dřevorubecké soutěži Euroček 2026, která se dnes a zítra uskuteční v Jihlavském amfiteátru. Joža se ptal, jaké disciplíny diváci uvidí.
1: Tady v Jihlavě v kvalifikaci budeme mít tři povinné disciplíny. Ty jsou povinné na každém závodě, ať už finále, kvalifikace v kterékoliv zemi. A to jsou přesekání ležícího kmene, anglicky se tomu říká underhand. Pak je tam řezání ruční pilou velkou, což je single buck. A pak se musí pánové dámy ukázat motorovou pilou a budou mít disciplínu létající kotouče nebo kolečka, kde musí zvolně stojícího kmene odřezat motorovou pilou 20 koleček. A neměl by jim ten kmen spadnout.
2: Kolik dřeva je potřeba na to připravit, jakoby na ty závody samotné? Kolik stromů padlo?
1: To já vám neřeknu, to dělá kolega, ale byl to kamion plný špalků osoustružených, takže a kůlu na ještě disciplíny finální, nedělní, takže hodně.
2: Michale, na jakou disciplínu vy se nejvíc těšíte?
3: Já mám asi dvě nejoblíbenější, to je underhand, to je ten ležící kmen, a single buck, ta velká kaprová pila, jedno možná. Jsou taky dvě moje nejsilnější asi disciplíny.
2: A Milane, jak to vidíte vy?
4: No já mám nejradši asi ten underhand, protože s tím single buckem to se spíš ještě peru. A na to se hodně těším ještě na lítající kolečka.
0: Takže to bude určitě v skutku famozní podívaná, pokud máte čas, vyražte do Jihlavského amfiteátru. Celý rozhovor si můžete poslechnout na našich internetových stránkách vysočina.rozhlas.cz a dnes po 11. hodině vám přineseme souhrn všech rozhovorů uplynulého týdne, tak se těšte a za chvíli přidáme počasí.

0: emotivní píseň plná lásky a také zranitelnosti. Na Českém rozhlasu Vysočina to byl Ricky Martin a švédská zpěvačka Mia. Pojďme se podívat, jak to bude vypadat s počasím.
1: Počasí.
0: Dnešní ranní teploty se pohybují mezi 8 a 13 stupni. V Třešti je aktuálně 11 stupňů, ve Vatíně 10 a v Náměšti nad Oslavou 13. Zpočátku má být na Vysočině skoro jasno až polojasno, v průběhu dopoledne pak bude přibývat oblačnost. K večeru se ale oblačnost zase rozpustí. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 22 až 25 stupni a k tomu povane slabý vítr severních směrů.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina krátce před 6 hodinou raní dospívává Marika Gombitová. A víte, jaký sval v našem těle je nejsilnější? Jak nám v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, poví Martin Písařík, odpověď není tak jednoduchá.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nelze jednoznačně určit nejsilnější sval lidského těla? Záleží totiž na tom, podle čeho sílu poměřujeme. Kulturisté často předvádějí své bicepsy. Pokud by však chtěli ukázat sval, který toho uzvedne opravdu nejvíc, museli by vystavovat svůj zadek. Hýžďový sval totiž například při vstávání ze sedu zvedá celé lidské tělo. Udržuje nás ve vzpřímené poloze a zajišťuje naši stabilitu. Podobně výkonný je také čtyřhlavý sval stehení. Jedná se však o soustavu čtyř svalů, takže pokud budeme měřit sílu každého z nich zvlášť, už by to na pomyslnou nejvyšší příčku nestačilo. Široce rozšířeným mýtem je tvrzení, že nejsilnějším svalem lidského těla je jazyk. Není to však pravda. Tato nepřesnost vznikla zřejmě záměnou se žvíkacími svaly, které jsou na čelistech a dokáží vyvinout největší sílu v poměru ke své váze. To z nich ovšem ještě nedělá absolutního siláka. No a pak se na výkonnost svalů můžeme podívat z pohledu vytrvalosti. A tady je jednoznačným vítězem srdeční sval, který je v nepřetržité aktivitě od 5. týdne těhotenství až do smrti.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: 6 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Polanka v Třebíči dnes jako první koupaliště v kraji zahajuje provoz. Stát by měl podle 3/4 lidí aktivně podporovat dobrovolná očkování, ukázal průzkum pro Český rozhlas. Světový pohár horských kol v Novém Městě má dnes na programu short tracky elitních kategorií. Během dneška bude svítit převážně sluníčko, teploty nad 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Koupaliště Polanka v Třebíči dnes zahajuje sezónu. Jde o první letní rekreační areál, který letos na Vysočině nabídne koupání. Návštěvníci můžou přijít dnes od 10 hodin dopoledne. Otevřeno bude dále každý den podle počasí, pokračuje provozovatel koupaliště Jiří Novák.
3: Určitě budeme mít otevřeno i ve všední dny, samozřejmě všechno bude záležet na počasí. Víkendy budeme mít otevřeno od 10 hodin do 20 hodin a všední nebo respektive pracovní dny budeme mít otevřeno od 13 do 18 hodin.
1: 3/4 Čechů si myslí, že by měl stát aktivně podporovat dobrovolná očkování. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas s více než tisícovkou respondentů. Právě o podpoře očkování se přou vládní partneři z hnutí ANO a SPD.
4: S podporou očkování souhlasí 82% voličů ANO, skoro stejně jako u stran z někdejší koalice Spolu. Tam je to 83%, říká výzkumník Medianu Vojtěch Dufek.
5: Nejnižší podporu naopak vykazují voliči SPD, pouze 32% a motoristů 57%. Z nevoličů souhlasí se státní podporou 68% lidí.
4: Ministerstvo zdravotnictví chce zvýšit proočkovanost u chřipky nebo HPV viru. Zavázalo se k tomu už za předchozí vlády v národní očkovací strategii. Současný šéf rezortu Adam Vojtěch za ANO v ní hodlá pokračovat.
6: Ten zásadní směr, to znamená skutečně, že tady chceme mít proočkovanost a bránit šíření infekčních chorob, za mě je správný.
4: Hnutí SPD ale považuje výzvy k očkování za nátlak a chce strategii předělat. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Srbskou metropolí Bělehrad dnes projde demonstrace proti prezidentovi Aleksandru Vučičovi a jeho vládě. Svolávají ji studentské spolky, kterým vadí korupce a média v rukou lidí napojených na prezidenta. Požadují vyhlášení předčasných voleb. Poslední velké protivládní demonstrace se loni v červnu v Bělehradu zúčastnilo přes 100 000 lidí.
7: Pochody studentů a nespokojených občanů vyjdou z několika míst Bělehradu a spojí se na kulatém náměstí Slavia. K budově parlamentu se demonstranti nedostanou. Park na náměstí u Národního shromáždění okupují příznivci prezidenta Vučiče. Ohradili si jej kovovými zábranami a s tichou tolerancí policie do něj nikoho nepouštějí. Demonstranti chtějí konec 14-leté Vučičovy vlády a nové spravedlivé volby. Mateja a Michailo, kteří prodávají v parku u bělehradské pevnosti kávu, ale nevěří, že volby něco změní. Jejich spoluobčané prý rádi hodně mluví, ale k činu se moc nemají. Protestní průvody mají do centra srbské metropole dorazit podvečer. Z Bělehradu Pavel Novák, Český rozhlas. Sport.
1: Juniorská bikerka do 23 let Simona Spěšná obsadila na světovém poháru v Novém Městě na Moravě 7. místo v short tracku. Na vítězku závodu Makenu Kellermanovou jich chybělo 8 sekund. Druhá česká jezdkyně Eliška Hanáková obsadila 24. místo. Mezi juniory zvítězil Němec Paul Schell. Ondřej Novotný a Patrik Černý se umístili ve 4. desítce. Závodníky a závodnice do 23 let dnes odpoledne čeká ještě cross country. Už v 11.20 se v short tracku představí elitní kategorie žen. Ve 12.10 naváže elita mužů.
2: Počasí.
1: V Třebíči teploměr ukazuje 10 stupňů, v Černovicích a Libici nad Doubravou 9. Dnešek bude poměrně slunečný, přes den nebe zahalí krupovitá oblačnost. K večeru se mraky postupně rozpustí. Nejvyšší teploty dosáhnou 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V brněnském směru dálnice máme hlášená dvě porouchaná vozidla. První nákladní auto stojí na 85. kilometru před Humpolcem a druhé na 120. za sjezdem na Velký Beranov. A teď ještě čerstvá dopravní informace. Na dálnici D1, taktéž ve směru na Brno, na 167. kilometru se stala hromadná nehoda tří vozidel a na místě zasahují záchranné složky.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina pokračuje a my se už za chvíli vydáme také do plzeňské zoo. Město tam totiž testuje novou inovativní technologii, která hlídá spotřebu vody v reálném čase a už teď šetří statisíce. Co všechno chytrý systém umí a jak funguje, prozradíme za pár chvil.
2: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Je 6 hodin, 12 minut k tomu. Přejeme vám hezké ráno a dobré vstávání v sobotu 23. května s Českým rozhlasem Vysočina. I stovky hektolitrů vody můžou kvůli skrytým poruchám nenápadně odtéct z vodovodních rozvodů během několika hodin. Právě takové úniky, ale teď v Plzni v reálném čase odhaluje nový chytrý systém. Technologie startupu Západočeské univerzity nazvaná NextDrop už funguje ve školách, městských budovách i plzeňské zoologické zahradě. Pomáhá tam snižovat spotřebu a tím i náklady.
1: My teď otvíráme objekt čerpací stanice. Ten objekt je vlastně velmi hluboká skruhová jáma, do které se vlastně pouští voda přímo z řeky.
2: Výzkumník František Mach teď otevřel poklop čerpací stanice u řeky Mže na okraji plzeňské zoo. Odtud se čerpá voda, která zásobuje celý areál, a to od výběhu až po závlahy. A právě tady začíná systém, který stojí na datech a podle nich řídí, kolik vody zoo skutečně spotřebuje.
1: My jsme schopní v podstatě poznat v rámci této stanice nedostatek vody v zoologické zahradě nebo její potřebu a v zoologické zahradě zároveň počítáme celkovou spotřebu a porovnáváme ji s povoleným limitem a s povodí, ale máme tady možnost sledovat i znečištění řeky.
2: Data se sbírají i z dalších zdrojů, ze senzorů, z předpovědi počasí i z jednotlivých částí areálu. Zoo využívá kromě řeky i vrty a dešťovou vodu a technologie mezi nimi dokáže podle Petry Drexler ze startupu Západočeské univerzity NextDrop automaticky přepínat podle situace.
3: Nejenom tady v zoologické zahradě se snažíme, aby měli možnost hospodařit s tou vodou udržitelně a odpovědně. Zároveň zabraňujeme plýtvání vodou, to znamená, že eliminujeme ztráty.
2: A právě na tyhle ztráty systém reaguje v reálném čase. V datech vidí odchylky a díky nim umí včas upozornit na skryté úniky vody, které by jinak zůstaly dlouho bez povšimnutí. Potvrzuje Luděk Šantora, ředitel správy informačních technologií města Plzně.
4: Za mě to jsou jednotky až menší desítky, třeba v řádu půl roku, kdy k těmto incidentům dochází, kdy ta voda teče, a jsou to potom stovky hektolitrů, když se to nasčítá za víkend.
2: Data chce město využívat například pro rychlejší reakce v krizových situacích. Z aktuální spotřeby vody totiž může odhadnout přibližný počet lidí v budovách, což může pomoct při mimořádných událostech i zásazích bezpečnostních složek. Z Plzně Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: Aktuální čas 6 hodin 17 minut. Přejeme vám dobré sobotní ráno s Českým rozhlasem. Vysočina poslední šanci zachránit druhou fotbalovou ligu v Jihlavě mají dnes fotbalisté FC Vysočina. Hrají závěrečný zápas sezony, který rozhodne o tom, jestli klub po více než čtvrt století opustí profesionální soutěže. Podrobnosti o tom přineseme už za chvíli v reportáži.
1: Počasí.
0: A co se počasí týče, aktuální teploty, ty se nám pohybují teď mezi 7 a 13 stupni. V Humpolci je aktuálně 9, v Novém Městě na Moravě 12 a v Třebíči také 12 stupňů. Zpočátku má být na Vysočině skoro jasno až polojasno, v průběhu dopoledne pak bude přibývat oblačnosti, která se k večeru rozpustí. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 22 až 25 stupni a k tomu bude foukat slabý vítr severních směrů.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Blíží se půl sedmá, ladíte Český rozhlas Vysočená a my míříme za sportem. Poslední zápas této sezóny čeká dnes druholigové fotbalisty FC Vysočina Jihlava. Doma proti Ústí nad Labem budou hrát o záchranu. Ani výhra jim ale nemusí zaručit setrvání v soutěži. Musí spoléhat na to, že Prostějov, který má na 14. místě tabulky jednobodový náskok, právě před Vysočinou nezíská všechny body v domácím utkání proti Táborsku.
1: Jihlavští fotbalisté vyhráli poslední dva ligové zápasy a přiblížili se záchraně.
2: Určitě to je cítit a je to odráží i v tom tréninku, že ta energie, emoce tam jsou a je to vidět, že to je prostě rozdíl než to, co bylo prostě třeba před měsícem.
1: Všímá si změny nálady obránce Vít Beneš. Ve 37 letech jeden z nejzkušnějších hráčů Vysočiny.
2: Jak realizář, tak i my prostě dohlížíme na to, aby jsme k tomu přistoupili, k tomu poslednímu zápasu prostě důkladně a důsledně.
1: Zápasy posledního kola mají jednotný začátek. Podle Beneše bude obtížné se vyhnout informacím o tom, jak si vede Prostějov, se kterým se Jihlava na dálku přetahuje o záchranu.
2: Je možné, že prostě ta informace přijde od někud, ale asi i když se tu informaci dozvíme, tak musíme furt věřit, že se v poslední minutě může stát třeba v tom druhém zápase cokoliv a my prostě musíme hrát na ten úspěch, že chceme vyhrát.
1: Kouč Marek Nikl už před časem vydal doporučení, aby hráči nesledovali tabulku.
3: Takže někteří si to počítají a dívají se, a jak hrál soupeř, jak bude hrát a tady vyhrajou a to já to vůbec neřeším, protože to neovlivním. Jediné, co my můžeme ovlivnit, je náš výkon.
4: Bude, řekněme, nějaký radiový klid během toho zápasu nebo ne? Jako ohledně zjišťování výsledků a podobně?
3: Já to nepotřebuju, takže jako já to určitě nevyhledávat nebudu.
1: Zápas proti Ústí nad Labem začíná ve 14 hodin. František Jirků, Český rozhlas.
5: Sport v regionu na Českém rozhlasu Vysočina.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina jsou tu aktuální zprávy, přináší je Tomáš Kolátor.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Den otevřených lesů můžou dnes navštívit i lidé na Vysočině. Do celostátní akce se postupně zapojí 4 regionální vlastníci. Program spojený s vycházkami a výkladem už na dnešní dopoledne připravili Jihlavská správa městských lesů, obec Horní Dubénky a společnost Kýnský Žďár. Až na 6. června pak zve zájemce soukromý vlastník z Pohledce u Nového Města na Moravě. Soudy v Česku za první 4 měsíce letošního roku vyhlásily 255 firemních bankrotů. To je nejvíc od roku 2019. V porovnání s loňským rokem pak případů přibylo o 6%. Vyplývá to z údajů společnosti KRIF. Insolvenčních návrhů soudy od ledna do konce dubna přijaly 447. To je meziroční nárůst o 18%. I to je nejvyšší počet od roku 2019. Ještě dnes a v neděli se otevírají hrady, zámky a další památky v soukromém vlastnictví v rámci dnů soukromých hradů a zámků. Návštěvníci se dostanou i do běžně nepřístupných prostor a některými objekty je provedou přímo jejich majitelé. V Praze dnes končí bezpečnostní konference Globsec. Diskutují na ní desítky politiků a odborníků, především ze zemí Evropské unie. Na dnešním programu je vystoupení ukrajinského ministra zahraničí Andreje Sibihy. Třídenní bezpečnostní konference uzavře diskuse na téma vítězství Ukrajiny v pokračující válce s Ruskem. Dalším řečníkem bude například polský ministr zahraničí Radoslav Sikorsky. Mezi fotbalisty Dukly Praha a Baníku Ostrava se v přímém souboji rozhodne o sestupujících z šance ligy. Pražanům stačí remíza, Baník musí vyhrát. Zápas začne ve 14 hodin, stejně jako duely Mladá Boleslav Teplice, Zlín Slovácko a Olomouc Karviná. V druhé lize bude bojovat Vysočina o udržení. Od 14 hodin se utká s Ústím nad Labem a bude doufat ve ztrátu Prostějova. V Havlíčkově Brodě je právě teď 8 stupňů, v Košeticích a Telči 10. Dnešek bude poměrně slunečný, přes den nebe zahalí krupovitá oblačnost. K večeru se mraky postupně rozpustí. Nejvyšší teploty dosáhnou 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Dávejte pozor na 167. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno. U čerpací stanice se tam stala nehoda 3 vozidel a úsek je tam uzavřen. Na místě zasahují záchranáři. Na 85. kilometru, taktéž na Brno, pak stojí porouchané nákladní auto.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Čeští vědci zachraňují ohrožené druhy jeřábů tím, že je množí v laboratoři. A více o tom uslyšíte v další naší připravené reportáži už za pár minut, tak si na to počkejte.

0: 6 hodin 40 minut ladíte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina rádia vašeho kraje. V přírodě je snadno poznáte podle zářivých červených nebo oranžových plodů jeřabin. Jenže vzácné druhy jeřábů patří k nejohroženějším stromům české krajiny. Vědci proto teď vyvinuli způsob jejich ochrany. V laboratoři ve skleněných nádobách je množství speciální metodou, kdy z malého kousku rostliny vypěstují stovky nových jedinců.
1: Je to vlastně takový mikrosvět. Vidíte tady nádoby kultivační, kde už jsou narostlé rostliny.
2: Stojíme u speciálního laboratorního zařízení, které filtruje vzduch, takže vědci mohou pracovat ve sterilním prostředí. Ukazujeme ve výzkumném ústavu pro krajinu Jana Hanzal Šedivá.
1: Vyjmeme z té baňky narostlé výhonky, dáme je na filtrační papír a skalpelem oddělíme jednotlivé výhony.
3: A ty oddělené výhonky pak zase zpátky sázíte do těch baněk, ano, do živné ano, kultury ano. A zase množíte dál.
1: Ano, přesně tak.
2: Teď jsme přišli do kultivační místnosti, kde v policích vidíme desítky baněk s rostlinami.
1: Vidět jeřáb, který je 14 dní. My jsme tam původně dali jeden výhon a těma růstovýma regulátorama, které máme v médiu, tak dochází k zmnožení.
2: Jak dlouho tady zůstane?
1: Je to většinou 4 týdny a pak zase ten proces se obnovuje. Zase ta kultura narostla, takže oddělíme ty nově vzniklé výhony a dáme je na čerstvé médium.
2: Důležitou fází je pak zakořenění mladých rostlin. Ze sterilního mikrosvěta skleněné baňky se je vědcům podařilo přesadit přímo do substrátu z rašeliny a perlitu.
1: Vidíte tady tu baňku, je tam vysoká vzdušná vlhkost bez mikroorganismů, takže ty rostlinky jsou zhýčkané, takže my je musíme zase adaptovat na ty normální podmínky.
2: Tímto způsobem dokáží vědci rozmnožit stovky nových jedinců. Přitom na začátku mají k dispozici jen malé množství části rostlin.
1: Na jaře bereme mladé výhony z přírody, nám stačí pár pupenů nebo mladých výhonů.
2: V české krajině najdeme 21 původních druhů jeřábů. Většina z nich je ohrožená nebo velmi vzácná, říká Jiří Velebil z Výzkumného ústavu pro krajinu.
4: Ohrožuje hlavně fragmentace území, zarůstání těch současných biotopů křovinami, zároveň neschopnost jejich regenerace díky zastíněnému biotopu, díky přemnožení zvěří.
2: Navíc se tyto stromy v přírodě sami velmi špatně rozmnožují. Množení v laboratoři je tak klíčové k jejich ochraně. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.

0: 6 hodin 46 minut aktuálně. Hladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Jihlavský amfiteátr tento víkend patří dřevorubcům. Do krajského města se vrací evropský seriál závodu Eurojack 2026, který nabídne souboje mužů i žen v několika atraktivních disciplínách. Do závodu se zapojí zhruba 30 až 50 mužů a několik žen z Česka, také Rakouska, Německa nebo Švýcarska, a soutěžící čeká například přesekávání ležícího kmene, řezání obří ruční pilou nebo práce s motorovou pilou při disciplíně zvané letající kolečka. Velkým lákadlem bude také házení sekerou, které letos diváci uvidí v ženském podání, a program tak ten začíná dnes i zítra ve 12 hodin. Vstup je zdarma. A součástí akce bude také jihlavské pivní pábení nebo sobotní večerní koncert. Takže jste určitě srdečně zváni. A jaké k tomu bude panovat počasí? Já věřím, že hezké.
1: Počasí.
0: Podrobnosti o tom má teď meteorolog Mojmír Martan. Přeji vám dobré sobotní ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Pojďme se podívat, jak je aktuálně na Vysočině.
2: Tak to ráno je slunečné, trošku zvětšená oblačnost ještě přetrvává na některých místech ve východní části kraje. Teploty nám už povyskočily na hodnoty mezi 9 a 14 stupni.
0: Jak to bude vypadat pak dál postupně během dne s tím počasím?
2: Tak mělo by být skoro jasno nebo polojasno. V průběhu dne bude přibývat kupovitá oblačnost, takže v těch poledních odpoledních hodinách spíše polojasno až oblačno, ale k večeru opět rozpouštění oblačností, vyjasňování. Odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Pofukovat bude slabý vítr severních směrů.
0: Co se týče té kupovité oblačnosti, vyvine se z toho nějaký dešť nebo ne?
2: Bude to dneska bez deště.
0: To je dobře. Kvůli tomu Eurojacku samozřejmě. Vyzveme, ať máme hezky, ať se nám dobře sedí. Jaká je biopředpověď na dnešek?
2: Platí jednička, mírná zátěž.
0: A co nás čeká v neděli za počasí?
2: Tak čeká nás noc převážně jasná, přes den opět se bude na nějakou menší dobu tvořit kupovitá oblačnost. Nelze vyloučit v severní části kraje večer, že by se objevila nějaká ojedinělá izolovaná přeháňka. Ranní teploty 12 až 9, v údolích lokálně až 7 stupňů. Odpolední teploty budou vyšší než dnes, 25 až 28 stupňů. Foukat bude slabý, přes den přechodně mírný vítr severních směrů.
0: Takže tento víkend ve znamení letních hodnot. A Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám děkuji za informace o počasí. Mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: A za chvíli v dobrém ránu také přidáme for Jardy Hypochondra pro dobrou náladu.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlas jede.cz.

0: Fedo, řekni for.
1: For říkáš, jo, no tak jo. Hele, takhle u zubaře sedí kostra. Doktor pečlivě kontroluje zoubek po zoubku.

0: ty dásně.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 7 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Jihlavský amfiteátr dnes a zítra hostí mistrovství Evropy dřevorubců. Ukrajinské uprchlíky pravděpodobně čeká zpřísnění podmínek pro pobyt v Česku. Jihlavští fotbalisté hrají v posledním zápase sezóny o záchranu v druhé lize. Během dneška bude svítit převážně sluníčko, teploty nad 22 stupňů. Pravidelné zprávy začínají, připravil je pro vás Tomáš Kolátor. Mistrovství Evropy v dřevorubeckém sportu Eurojack dnes a zítra zaplní jihlavský amfiteátr. Závodníci se utkají například v přesekávání kmenů, rychlostním lezení nebo řezání obří ruční pilou. Sportovní program tradičně doplňuje jihlavské pivní pábení s nabídkou regionálních mini pivovarů. Víkendová akce začíná dnes i zítra shodně ve 12 hodin. Ministerstvo vnitra připravilo novelu, která má zpřísnit podmínky pro pobyt ukrajinských uprchlíků. Změny se mají týkat systému humanitárních dávek nebo takzvané dočasné ochrany. Ta má nově zaniknout v případě, že se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na víc než 30 dní. Teď je to 90 dní. Nové povinnosti budou mít v případě schválení novely i majitelé vozidel, doplňuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
3: Cílem změn týkajících se vozidel s ukrajinskou registrační značkou je nastavit stejná pravidla, jaká platí pro vozidla registrovaná v České republice, včetně povinných technických prohlídek. Od roku 2027 bude možné vozidla registrovat do standardního registru vozidel v České republice.
1: Opoziční zástupci změny striktně neodmítají a jsou připraveni o nich jednat. Novela je už taky zařazena na pondělní zasedání vlády. Dnes ve francouzském Cannes končí 79. ročník jednoho z nejprestižnějších filmových festivalů. Porota večer udělí hlavní cenu Zlatou palmu a uzavře tak téměř dvoutýdenní přehlídku, na které letos své nové filmy představili přední světoví režiséři i hollywoodské hvězdy. Hlavní soutěž letos tvořilo 22 snímků. Porotu zaujali třeba režiséři Pedro Almodóvar, Asghar Fahardy nebo Pavel Pavlikovský. Sport. Poslední zápas letošní sezóny dnes hrají jihlavští fotbalisté. Ani vítězství nad Ústí nad Labem jim ale nemusí zajistit záchranu ve druhé lize. Aby soutěž udrželi, musí získat víc bodů než Prostějov v souběžně hraném utkání proti Táborsku. Obránce Vysočiny Vít Beneš upozorňuje, že se hráči s právami z Prostějova nesmí nechat ovlivnit.
4: Je možné, že prostě ta informace přijde od někud, ale asi i když se tu informaci dozvíme, tak musíme furt věřit, že se v poslední minutě může stát třeba v tom druhém zápase cokoliv a my prostě musíme hrát na ten úspěch, že chceme vyhrát. Počasí.
1: Pelřimově teď mají 9 stupňů, v Moravských Budějovicích 12 a v Telči 10. Dnešek bude poměrně slunečný, přes den nebe zahalí krupovitá oblačnost. K večeru se mraky postupně rozpustí, nejvyšší teploty dosáhnou 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na 165. kilometru dálnice D1 se za Velkou Býteší ve směru na Brno rozjíždí po nehodě drobná kolona a je tam silný provoz, tak s tím počítejte a zpomalte tam.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina také nahlédneme za pár minut do kalendáře a připomeneme události a zajímavosti k 23. květnu i Světový den želv.
2: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Posloucháte dobré sobotní ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. A my se teď pojďme podívat nebo zaměřit na dnešní datum 23. května, na který připadá Mezinárodní den želv. Jeho cílem je zvyšovat povědomí o želvách a jejich ohrožení, abychom jim pomohli přežít a prospívat a také chránit jejich přirozené prostředí. Co se třeba jejich velikosti týče, panují mezi nimi velké rozdíly. Existují desítky druhů želv, které se od sebe v mnohem neliší, ale třeba nejmenší želva, tak ta má velikost měděné mince, zatímco ta největší může dosahovat velikosti více než 2 metrů. Takže želvám všechno nej a pojďme se podívat na další významná výročí.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota 23. května. Svátek má vládce světa.
3: Ano, jsem to já.
2: Vladimír. Takových ředitelů zeměkoule tu máme přes 80 tisíc. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Matyáš Habsburský byl v katedrále svatého Víta v Praze korunován českým králem v roce 1611. To je 415 let. Nahradil staršího bratra Rudolfa II. A své sídlo později přenesl z Prahy do Vídně. Tím naše hlavní město přestalo být až do roku 1918 trvalou rezidencí hlavy státu. Na prvním brněnském letišti Slatina v Černovicích přistálo první letadlo přesně před 100 lety v roce 1926. O den později zahájilo oficiální provoz. Dnes je na místě průmyslová zóna. Nadzvukový dopravní letoun dosedl na runway ruzínského letiště poprvé před 55 lety v roce 1971.
4: 100 000 lidí čekalo 23. května na pražském letišti na přistání sovětského nadzvukového dopravního letounu TU-144. Letadlo startovalo ten den v 9 hodin 10 minut v Moskvě a po 17 kilometrech letu přistálo za 40 minut v Praze. Ve výšce 20 000 metrů je jeho cestovní rychlost 2,5 tisíce kilometrů za hodinu.
2: Při pádu kabiny lanovky na severu Itálie nahoru Motarone zemřelo před 5 lety 14 lidí, včetně 9letého dítěte. K tragickým následkům přispěla provizorní oprava, která měla udržet lanovku v provozu. Československá Miss roku 1991, nyní šéfka České Miss Michaela Bakala, rozená Mláčová, má 55. narozeniny. A princezně Zubejdě je dneska 45. Rodačce z Mikulova, Barboře Seidlové. Já přeju hezkou sobotu.

0: 7 hodin 18 minut ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Praktický lékař Alexander Nosek z Plné navzdory vážnému nádoru na mozku dál ordinuje. A to i přesto, že mu specialisté nedávali velké šance na přežití. I proto si chce co nejdéle prodloužit život vedle dcery nebo nového štěněte. Počkejte si na reportáž, bude to už za 5 minut.
1: Počasí.
0: A já se ještě podívám, jak to vypadá aktuálně s teplotami na Vysočině. Ty se teď pohybují mezi 9 a 15 stupni. V Jihlavě Hruškových dvorech je právě 9 stupňů. Bystřice nad Pernštejnem a Světlá nad Sázavou, tam je stupňů 12. Zpočátku má být na Vysočině skoro jasno až polojasno. V průběhu dopoledne pak bude přibývat oblačnost. K večeru se pak oblačnost bude opět rozpouštět. Co se týče těch nejvyšších teplot, tak ty dnes naměříme mezi 22 až 25, zítra dokonce bude až 28 stupňů. No a k tomu dnes také povane slabý vítr severních směrů.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Je to podvod vlastně založený na strachu, kdy vám do e-mailu přijde nějaké sdělení, že vám hacker pronikl do vašeho počítače a dostal se do souboru, kde získal váš intimní materiál, a ve mně to má zbudit to, že to může být, ale i nemusí být, pravda. No a ten třetí, asi nejčastější možná, takzvaný revenge porn, neboli porno pomsta. A to jsou klasické nezvládnuté partnerské vztahy, kdy právě mezi partnerským vztahem si posílám tento materiál a ten bude sdílen v době vlastně rozvodu, rozchodu, aby jsem třeba se pomstil a tak.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
3: Označ se, rozmysli si, kam půjdeš. Jo, typicky třeba i dopravní nehody někde na dálnici, tam není moc velký prostor pro hrdinství, tam prostě chráním primárně sebe a svoji posádku a pak až jdu pomáhat dalším. To je prostě holý fakt, protože ta dálnice je strašně rychlá a velmi nebezpečná, takže to vyhodnocení té situace a taky ano, já jdu pomáhat, ale adekvátně tak, abych si chránil svůj život.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vaše.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: seber si to sama.
1: 7 hodin 24 minut, ladíte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. V práci léčí lidi, sám ale bojuje s velmi agresivním nádorem mozku. 41-letému praktikovi Alexandru Noskovi dali před 2 lety naději dobrovolní dárci, kteří se složili na speciální vakcínu. Teď ji dobral a sehnal dost vlastních prostředků na další. I když mu život komplikuje neustálá bolest v noze, dál pomáhá pacientům ve své polenské ordinaci. Závodně sportuje a dělá si i drobné radosti.
2: Víceméně obědovou pauzu jsme strávili prací. To se stává poměrně často.
3: Ohnidoskop do šuplíku, teploměr do šuplíku.
4: Ještě z lednice klasická odměna od pacientů.
5: Vajíček to tam nedávejte.
6: Takových 40-50 vajíček.
2: Teď já jako je teda pojídám teďkom, tak já tady nechám a něco jenom domů.
4: Z ordinace spěcháme za psy. Alexandr Nosek se ke 2 pořídil štěně evropského saňového psa.
2: Počkej, budu loupat. Ňam.
7: Nazdar, hopíku. Nazdar, co?
2: Ano, možná chytí mikrofon. Jo, trošku vás, ježiši, počkejte. Pojď, půjdeme dovnitř. Ty. Jo, mám vajíčka. Ještě zase ty vajíčka.
8: Hop, je to jako norsky, je to H a s kroužkem a P. A znamená to jako hope, jako naděje. Ano, ono v norštině hope je ku podivu mužského rodu.
2: Řekni něco, Estí. Co? Máš ho ráda, hopíka? Máš ráda hopíka?
4: Dcera se narodila skoro rok po nepříznivé diagnóze.
2: Tady zvířátka ji baví. Jo, miluje pavouky. Viď? Pavouky zbožňuješ.
9: Ten je modrý.
2: Ten není modrý, barví ještě zatím nejdou.
9: Tam mám mouchy.
2: Tam mám mouchy, ano.
8: Esther za chvilku budou 2 roky a pořád tady jsem. A teď je to pro mě ta motivace, samozřejmě.
9: To počítám.
8: Je to velký bonus, všechno co je od ty diagnózy, tak to je jako navíc, ne? Je jako, jak když jsem poprvé viděl ten svůj snímek, tak jsem myslel, že budu prostě za 3 měsíce pryč a taky to tam klidně mohlo být.
4: Musel změnit jídelníček, jí hlavně tuky a vedle speciálních vakcín proti nádoru zkouší další léčbu.
8: Ta vakcinace mě taky získává čas do okamžiku, kdy by se třeba mohlo objevit něco dalšího.
4: Doufá, že i na nádor zvlášť závažného stupně se najde léčba, která bude oddalovat, ale i zachraňovat. Z Jihlavska, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina.

0: Tady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Jsou to aktuální zprávy a přináší je Tomáš Kolátor.
4: Půl osmé.
5: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
4: Folklorní setkání Májovky můžou dnes navštívit lidé na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči. Součástí programu bude i odpolední kácení máje. Program startuje už v 10 hodin vystoupením dětských souborů. Ve 14 hodin vyjde do ulic města krojovaný průvod. Dětský den dnes pořádá jaderná elektrárna Dukovany. Od 9 hodin ráno bude v tamním infocentru připravený tematický program zaměřený na výrobu a využití elektřiny. Rodiče s dětmi si budou moct prohlédnout i okolí elektrárny. Stovky policistů budou dohlížet na fotbalový zápas Dukly s Baníkem Ostrava v Praze. Utkání, které rozhodne boj o záchranu v lize, se hraje na Julisce od 14 hodin. Podle policie dorazí i tisíce fanoušků Baníku. Proto budou v okolí stadionu posílená bezpečnostní opatření. Izraelská armáda provedla 5 leteckých útoků ve východním Libanonu. Zasáhla také 2 budovy na jihozápadě země. Uvedla to agentura AFP. Izrael útočí na libanonské hnutí Hizbalách navzdory příměří z poloviny dubna. Zástupci obou zemí se minulý týden ve Washingtonu dohodli na jeho prodloužení. Hizbalách se jednání neúčastnil a k příměří se nikdy oficiálně nepřihlásil. Podle Izraele hnutí klid zbraní porušuje. Libanonská vláda naopak upozorňuje na každodenní izraelské útoky v různých částech země. České hokejisty čeká 5. zápas ve skupině mistrovství světa. V 16:20 nastoupí proti Slovensku. Ve včerejších duelech Kanada porazila Slovinsko 3-1, Německo vyhrálo nad Maďarskem 6-2, Finsko zvítězilo nad Velkou Británií 4-0 a Švédsko nad Itálií 3-0. A počasí to dnes bude poměrně slunečné, přes den nebe zahalí krupovitá oblačnost. K večeru se mraky postupně rozpustí. Nejvyšší teploty dosáhnou 22 až 25 stupňů. Aktuální teploty se pohybují kolem 12 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Na dálnici D1 na 167. kilometru ve směru na Brno se u čerpací stanice stala nehoda. Silničáři a hasiči tam teď odklízejí škody. A u Velkého Mezříčí se pak tvoří kolona vozidel. Počítejte proto se zdržením.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: V regionu rekordů a kuriozit dnes představíme nejstaršího hasiče, tak si na to určitě počkejte a pozvu vás také na světový pohár horských kol, který odstartoval ve čtvrtek v Novém Městě na Moravě. Zůstávejte s námi.

0: Je právě 7 hodin 39 minut a vyladíte dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Světový pohár horských kol se vrátil do našeho kraje a vy můžete zažít jedinečnou atmosféru největší MTB akce v České republice. Čekají vás nejlepší světoví jezdci, technické tratě, fanouškovská zóna a víkend plný adrenalinu. Takže nenechte si určitě ujít ani světovou špičku, skvělou atmosféru Vysočina arény v Novém Městě na Moravě, Food Zonu a Expo, program pro děti i dospělé. Jste srdečně zváni. A teď už se pojďme také podívat do dnešního regionu rekordů a kuriozit. Koho pak nám dneska představí Miroslav Marek?
1: Region rekordů a kuriozit.
2: Nejstarší hasič. V kapitole Seniorská nej lze v České knize rekordů Pelřimovské agentury Dobrý den objevit pozoruhodné údaje. Třeba nejstarší manželé se součtem svých věků přes 200 let, nebo babičku se 46 vnoučaty. Aktivního sportovního střelce, který se narodil v roce 1929. Muzeum rekordů v Pelřimově eviduje také muže, který absolvoval tandemový seskok padákem ve svých 102 letech a nyní i pana Josefa Mašteru z Valteřic, jenž je nejstarším hasičem v České republice. On se narodil 11. ledna 1926 a ve svém věku 100 let a 4 měsíce je stále řádným členem sboru dobrovolných hasičů Valteřice. Do SDH vstoupil 10. listopadu 1955, tedy před 71 lety, a za dobu svého členství nazbíral i několik vyznamenání. Stužku za věrnost, tu dokonce 4x, čestné uznání SDH, čestné uznání okresního sdružení hasičů a medaili za zásluhy. Během svého působení mezi hasiči se účastnil výjezdů, soutěží i brigád a v současné době jako stoletý stále pravidelně navštěvuje členské schůze a hlavně vypadá na 75. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: 7:44, ladíte dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Pokud snídáte, přejeme vám dobrou chuť a pojďme se podívat, co nás čeká tento víkend za počasí.
1: Počasí.
0: Teď aktuálně se teploty pohybují na Vysočině mezi 9 a 15 stupni. Když se dívám do Havlíčkova Brodu, tak vidím 11 stupňů, v Přibyslavi 12 stupňů, v Dukovanech 15. Zpočátku má být na Vysočině skoro jasno až polojasno, v průběhu dopoledne pak bude přibývat oblačnost. K večeru se bude oblačnost ale opět rozpouštět. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 22 až 25 stupňů a povane slabý vítr severních směrů. V neděli pak bude podobně, jen večer se mohou objevit místy přehánky a teploty ty budou vyšší než dnes, 25 až 28 stupňů.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V sobotu poznáte aborigince, původní obyvatele Austrálie, jejichž tradice přežily přes 15 000 let. Jsou tajemní a pro nás těžko pochopitelní. Žijí v klanových společenstvích podle zákonů dávných předků. Málo kdo mezi ně skutečně pronikne. Muži jménem Aldaman se to podařilo. Uslyšíte jeho jedinečný příběh.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: člověk otevře internet a sociální sítě a v nich se tu a tam objevují pěkná, veselá videa s hravými zvířátky, určitě to také sledujete, třeba opičky, člověk si někdy říká, je, oni jsou jako my. No a my jsme se na to zeptali také našich dětí, jak vnímají opičky.
1: O opicích se říká, že jsou chytré, je to pravda?
2: Umíjou skákat třeba na stromech.
3: Protože oni jsou malí a lehký.
4: Houpnou se ocasem po banán.
5: Jsou chytré tím, že si jdou dolů pro jídlo, dali si to do pusy a jdou nahoru a tam si to květu snijou.
1: Můžou opice třeba i mluvit?
6: Ne.
7: Nejsou vlastně lidi, takže nemůžou mluvit lidskou řečí.
8: Jsou opice, takže mluví opičí řečí.
9: Dělají třeba UUA.
1: Je podobná opice člověku?
10: Má takový podobný ruce a nohy.
11: Že se umíjou opičit a ještě čím? Že umíjou skákat.
12: Má nechty.
13: Má takový dlaně jako člověk.
1: A obličej má také podobný?
13: Moc ne, ale ty oči a ten nos a pusa jsou, protože člověk nemá chlupatou hlavu.
14: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: To je úplná bomba, jako. To vám řeknu, tady toto je úplně den a noc. Žádný schody, všechno podobně.
2: Tady budou fungovat od úterý. Výjezd můžou urychlit i proto, že se nemusí jako ze staré stanice zdržovat průjezdem přes náměstí.
3: Tady se najede na tu 19, což je vlastně městský okruh.
2: Z Bystřice nad Pernštejnem, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
4: Prostoru nádraží Skokolejky v Kamenici nad Lipou jede nakladač. Na vidlích má těžké dubové pražce.
5: Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: Dnes večer v České televizi.
7: ČT 1. Fascinující svět mravenců, hravý experiment s Bílkem a další premiérové Zázraky přírody. ČT 2. Mladý architekt se vydává po stopě vraždícího maniaka v kriminálním filmu Okno z ložnice. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendárního písničkáře jeho jedinečná vystoupení na slavném festivalu. Bob Dylan na festivalu v Newportu. Sobotní večer s Českou televizí.
8: 8 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
8: Policisté kvůli závodu světového poháru horských kol změnili dopravní značení na Novoměstsku. Dnes se představí i elitní kategorie bikerů. Stát by měl podle 3/4 lidí aktivně podporovat dobrovolná očkování, ukázal průzkum pro Český rozhlas. Srbští studenti svolali do centra Bělehradu demonstraci proti prezidentu Vučičovi. Čekají se desítky tisíc účastníků. Během dneška bude svítit převážně sluníčko, teploty nad 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Příjezd fanoušků na víkendové závody světového poháru horských kol může v Novém Městě na Moravě a okolí komplikovat dopravu, upozorňuje na to policie. Řidiči by podle ní proto měli na závody výjíždět s časovou rezervou. Ve městě je navíc v rekonstrukci jeden z tamních kruhových objezdů. Lidé by proto měli sledovat dopravní značení. Českému rozhlasu to řekla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.
9: V průběhu závodu potom bude snížená nejvyšší povolená rychlost na ulici Vlachovická, a to na 30 km v hodině. A protože se počítá s využitím silnice od Jiříkovic po křižovatku Vlachovická pro parkování vozidel, tak na této silnici bude dočasně jednosměrný provoz.
8: 3/4 Čechů si myslí, že by měl stát aktivně podporovat dobrovolná očkování. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas s více než tisícovkou respondentů. Právě o podpoře očkování se přou vládní partneři z hnutí ANO a SPD.
10: S podporou očkování souhlasí 82% voličů ANO, skoro stejně jako u stran z někdejší koalice Spolu. Tam je to 83%, říká výzkumník Medianu Vojtěch Dufek.
11: Nejnižší podporu naopak vykazují voliči SPD, pouze 32%, a motoristů 57%. Z nevoličů souhlasí se státní podporou 68% lidí.
10: Ministerstvo zdravotnictví chce zvýšit proočkovanost u chřipky nebo HPV viru. Zavázalo se k tomu už za předchozí vlády v národní očkovací strategii. Současný šéf rezortu Adam Vojtěch za ANO v ní hodlá pokračovat.
12: Ten zásadní směr, to znamená skutečně, že tady chceme mít proočkovanost a bránit šíření infekčních chorob, za mě je správný.
10: Hnutí SPD ale považuje výzvy k očkování za nátlak a chce strategii předělat. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
8: Srbskou metropolí Bělehrad dnes projde demonstrace proti prezidentovi Aleksandru Vučičovi a jeho vládě. Svolávají ji studentské spolky, kterým vadí korupce a média v rukou lidí napojených na prezidenta. Požadují vyhlášení předčasných voleb. Poslední velké protivládní demonstrace se loni v červnu v Bělehradu zúčastnilo přes 100 000 lidí.
13: Pochody studentů a nespokojených občanů vyjdou z několika míst Bělehradu a spojí se na kulatém náměstí Slavia. K budově parlamentu se demonstranti nedostanou. Park na náměstí u Národního shromáždění okupují příznivci prezidenta Vučiče. Ohradili si jej kovovými zábranami a s tichou tolerancí policie do něj nikoho nepouštějí. Demonstranti chtějí konec 14-leté Vučičovy vlády a nové spravedlivé volby. Mateja a Michailo, kteří prodávají v parku u Bělehradské pevnosti kávu, ale nevěří, že volby něco změní. Jejich spoluobčané prý rádi hodně mluví a ale k činu se moc nemají. Protestní průvody mají do centra srbské metropole dorazit podvečer. Z Bělehradu Pavel Novák, Český rozhlas. Sport.
8: Juniorská bikerka do 23 let Simona Spěšná obsadila na světovém poháru v Novém Městě na Moravě 7. místo v short tracku. Na vítězku závodu Makenu Kellermanovou ji chybělo 8 sekund. Druhá česká jezdkyně Eliška Hanáková obsadila 24. místo. Mezi juniory zvítězil Němec Paul Schell. Ondřej Novotný a Patrik Černý se umístili ve čtvrté desítce. Závodníky a závodnice do 23 let dnes odpoledne čeká ještě cross country. Už v 11.20 v short tracku představí elitní kategorie žen. Ve 12.10 naváže elita mužů. Počasí. Ve Žďáře nad Sázavou je 12 stupňů, v Telči 11. Dnešek bude poměrně slunečný, přes den ale nebe zahalí krupovitá oblačnost. K večeru se mraky postupně rozpustí. Nejvyšší teploty dosáhnou 22 až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
8: V brněnském směru dálnice D1 se na 167. kilometru stala nehoda a pomalu se po ní rozjíždí kolona aut. V opačném směru dálnice na Prahu je před velkým meziříčím silný provoz, tak tam počítejte se zdržením a také s možnou kolonou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
14: Jak vzniklo lidové rčení chytat lelky? Věděli jste, že lelek je pták, kterého se lidé dříve báli? Poslechněte si dnešní rozhlasový sloupek, bude to už za 6 minut.
15: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Je 8 hodin 11 minut k tomu a vy posloucháte Český rozhlas Vysočina. Jsme rádi, že jste s námi. A už jste někdy jen tak chytali lelky? Jak vlastně vzniklo toto lidové rčení, které v přeneseném slova smyslu vyjadřuje nudu, tak na to se zaměřila v dnešním rozhlasovém sloupku spisovatelka Markéta Hejkalová.
1: Rozhlasový sloupek.
2: V češtině máme několik takzvaných zvířecích sloves a o původu jejich pojmenování nemusíme dlouho přemýšlet. Děti se kočkují tak jako koťata, někdo vejrá jako vír, jiný všechno hned vyslepičí, jako když kdákají slepice, někdo křečkuje zásoby na zimu, další se zabejčí jako tvrdohlavý bík nebo vůl a každou chvíli někdo něco skoní, i když tohle sloveso není ke krásným a ušlechtilým koním zrovna zdvořilé. A co když někdo chytá lelky? Vím, co to znamená. Kdo lelkuje, nedělá nic. Zírá do dály, no dobře, do blba, sní, přemýšlí, odpočívá. Ale jak to pojmenování vzniklo, to se mi vypátrat nepodařilo. Kdysi si prý lidé mysleli, že lelek nevidí a ten, kdo lelkuje, má také nevidoucí, nepřítomný výraz. No, možná. Za to jsem se o lelkovi dozvěděla jiné zajímavé věci. Nebýval to úplně oblíbený ptáček. Od dávných dob se ho lidé spíš báli. Věřili, že v noci vlétá do chlévu a upí mléko dobytku. Hlavně kozám, proto se mu také říkalo kozodoj. Báli se i jeho nočního zpěvu či křiku. Domnívali se, že prý v křoví úpí schované čarodějnice. Možná proto lidé lelky sice chytali, ale nikdy žádného nechytili. Měli z nich strach. Nebo to mohlo být úplně jinak. Lelkovat znamenalo hlídat, aby se žádný lelek neobjevil, nevypil všechno mléko a nevřeškal jako ježibaba. Dnes se většinou soustředíme na výkon. Lelků se sice už nebojíme, ale lelkování rozhodně nepovažujeme za správný způsob trávení času. Možná je to chyba. Ten, kdo chytá lelky a nechá své myšlenky volně plynout, může najednou, z ničeho nic, dostat skvělý nápad. Jak vydělat milion? Nebo, což je ještě mnohem důležitější, jak vyřešit problém, který už dlouho sužuje jeho a jeho rodinu? Nebo může chytit lelka, zjistit, že to je milý a hezký ptáček a hned ho zase pustit na svobodu.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Českém rozhlasu Vysočina, to byla Lenka Filipová, je 8 hodin 18 minut. Poslední šanci zachránit druhou fotbalovou ligu v Jihlavě mají dnes fotbalisté FC Vysočina. Hrají závěrečný zápas sezóny, který rozhodne o tom, jestli klub po více než čtvrtstoletí opustí profesionální soutěže. Podrobnosti přineseme už za chvíli v reportáži.
1: Počasí.
0: A já se ještě podívám na počasí. Teploty se aktuálně pohybují mezi 12 a 17 stupni. Ve Žďáře nad Sázavou je právě 15 stupňů, v Polné 14 a v Lipnici nad Sázavou 14 stupňů. Zpočátku bude na Vysočině dnes skoro jasno až polojasno, v průběhu dopoledne pak bude přibývat oblačnosti, k večeru se oblačnost ale rozpustí a nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 22 až 25 stupni. Povane k tomu slabý vítr severních směrů.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Blíží se 8:30 a vy ladíte Český rozhlas Vysočina. My se teď podíváme za sportem. Poslední zápas této sezóny čeká dnes druholigové fotbalisty FC Vysočina Jihlava. Doma proti Ústí nad Labem budou hrát o záchranu. Ani výhra jim ale nemusí zaručit setrvání v soutěži. Musí spolehat na to, že Prostějov, který má na 14. místě tabulky jednobodový náskok právě před Vysočinou, nezíská všechny body v domácím utkání proti Táborsku.
1: Jihlavští fotbalisté vyhráli poslední dva ligové zápasy a přiblížili se záchraně.
2: Určitě to je cítit a je to odráží i v tom tréninku, že ta energie, emoce tam jsou a je to vidět, že to je prostě rozdíl než to, co bylo prostě třeba před měsícem.
1: Všímá si změny nálady obránce Vít Beneš. Ve 37 letech jeden z nejzkušnějších hráčů Vysočiny.
2: Jak realizář, tak i my prostě dohlížíme na to, aby jsme k tomu přistoupili, k tomu poslednímu zápasu prostě důkladně a důsledně.
1: Zápasy posledního kola mají jednotný začátek. Podle Beneše bude obtížné se vyhnout informacím o tom, jak si vede Prostějov, se kterým se Jihlava na dálku přetahuje o záchranu.
2: Je možné, že prostě ta informace přijde od někud, ale asi i když se tu informaci dozvíme, tak musíme furt věřit, že se v poslední minutě může stát třeba v tom druhém zápase cokoliv a my prostě musíme hrát na ten úspěch, že chceme vyhrát.
1: Kouč Marek Nikl už před časem vydal doporučení, aby hráči nesledovali tabulku.
3: Takže někteří si to počítají a dívají se, a jak hrál soupeř, jak bude hrát a tady vyhrajou a to já to vůbec neřeším, protože to neovlivním. Jediné, co my můžeme ovlivnit, je náš výkon.
1: Bude, řekněme, nějaký radiový klid během toho zápasu nebo ne? Jako ohledně zjišťování výsledků a podobně?
3: Já to nepotřebuju, takže jako já to určitě nevyhledávat nebudu.
1: Zápas proti Ústí nad Labem začíná ve 14 hodin. František Jirků, Český rozhlas.
4: Sport v regionu na Českém rozhlasu Vysočina.

0: Jsou tu zprávy a Tomáš Kolátor.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Den otevřených lesů můžou dnes navštívit i lidé na Vysočině. Do celostátní akce se postupně zapojí 4 regionální vlastníci. Program spojený s vycházkami a výkladem už na dnešní dopoledne připravili Jihlavská správa městských lesů, obec Horní Dubenky a společnost Kinský Žďár. Až na 6. června pak zve zájemce soukromý vlastník z Pohledce u Nového Města na Moravě. Soudy v Česku za první 4 měsíce letošního roku vyhlásily 255 firemních bankrotů. To je nejvíc od roku 2019. V porovnání s loňským rokem pak případů přibylo o 6%. Vyplývá to z údajů společnosti KRIF. Insolvenčních návrhů soudy od ledna do konce dubna přijaly 447. To je meziroční nárůst o 18%. I to je nejvyšší počet od roku 2019. Ještě dnes a v neděli se otevírají hrady, zámky a další památky v soukromém vlastnictví v rámci Dnů soukromých hradů a zámků. Návštěvníci se dostanou i do běžně nepřístupných prostor a některými objekty je provedou přímo jejich majitelé. V Praze dnes končí bezpečnostní konference Globsec. Diskutují na ní desítky politiků a odborníků, především ze zemí Evropské unie. Na dnešním programu je vystoupení ukrajinského ministra zahraničí Andreje Sibihy. Třídenní bezpečnostní konferenci uzavře diskuze na téma vítězství Ukrajiny v pokračující válce s Ruskem. Dalším řečníkem bude například polský ministr zahraničí Radoslav Sikorsky. Mezi fotbalisty Dukly Praha a Baníku Ostrava se v přímém souboji rozhodne o sestupujících z šance ligy. Pražanům stačí remíza, Baník musí vyhrát. Zápas začne ve 14 hodin, stejně jako duely Mladá Boleslav Teplice, Zlín Slovácko a Olomouc Karviná. V druhé lize bude pak bojovat Vysočina o udržení. Od 14 hodin se utká s Ústím nad Labem a bude doufat ve ztrátu Prostějova. V Pelhřimově je aktuálně 17 stupňů, v Novém Rychnově a Vatíně 16. Dnešek bude poměrně slunečný, přes den ale nebe zahalí krupovitá oblačnost. K večeru se mraky postupně rozpustí. Nejvyšší teploty dosáhnou 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 se na 167. kilometru ve směru na Brno po nehodě rozjíždí menší kolona. Zdržení maximálně několik minut. V opačném směru na Prahu je před Velkým Meziříčím taktéž silný provoz.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Svatodušní svátky jsou na spadnutí. Jak se slavili za starých časů a jaké lidové zvyky se udržovaly, tak to uslyšíte už za chvíli v pořadu Bejvávalo s Miroslavem Markem a dědou Součkou.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, ve kterém v 8 hodin 40 minut otevíráme pravidelně pořad Bejvávalo s Miroslavem Markem a dědou Součku. Dnes o svatodušních svátcích.
1: Bejvávalo.
2: Na neděli tohoto týdne a na následující pondělek letos vycházejí svatodušní svátky. Taky se jim říká letnice.
3: Svátky seslání Ducha Svatého na Ježíšovi učedníky se za starých časů vždycky velkoryse slavili 50 dní po Velikonocích. Je to svátek církve. Možná by šlo říct, že jde o její narozeniny.
2: A kromě tradičních bohoslužeb a svého náboženského charakteru byly spojeny s množstvím lidových zvyků.
3: U nás se třeba dlouho udržovala tradice o letnicích práskat biči nebo tatary.
2: A to proč, pane Součku?
3: Protože i seslání Ducha Svatého doprovázel veliký hluk. V Bibli jest psáno: nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval hlas z nebe, hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázali se jim jazyky jako z ohně, rozdělili se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnuknul, aby promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní Židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se seběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli všichni ti národové, divili se, že slyší, jak apoštolové jejich jazyky hlásají velké boží skutky.
2: A učedníci Ježíšovi se poté, obdařeni Duchem Svatým, rozešli do všech stran hlásat evangelium.
3: Symbolem Ducha Svatého jest bílá holubice.
2: A za nábožných dob našich předků se dodržoval obyčej, že o svatodušních svátcích se zdobila okna stavení lipovými větvičkami, aby se holubička, tedy onen Duch Svatý, mohla na ně usadit a do domu přinést požehnání.
3: U nás se ty ratolesti nechávali ve oknech až do jejich úplného uschnutí, protože do té doby podle dávné víry měli pořád chalupu ochraňovat před blesky, hromobitím a ohněm.

0: Já jsem hodin 47 minut a vyladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. A pokud si chcete zatančit sambu, tak určitě nemusíte do brazilského Ria. Stačí dnes vyjet pár kilometrů za Jihlavu. Za chvíli vás pozveme na jednu akci, tak určitě zůstávejte s námi. Těch akcí vlastně bude víc, nejenom jedna. Ale teď se ještě pojďme podívat, jak to bude vypadat s počasím na Vysočině.
1: Počasí.
0: Podrobnosti přináší meteoroložka Jitka Kučerová. Přeji vám dobré sobotní ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jak to vypadá teď venku na Vysočině s počasím a teplotami?
2: Oblačnost měla tendenci se v ranních hodinách, ale vlastně i teď trošku zvětšovat, ale ona se zase zároveň rozpouští, takže momentálně spíš na Vysočině převažuje skoro jasná nebo jasná obloha, ale na sever kraje tam se už dostává zase nějaká další oblačnost, takže tam je i třeba polojasno nebo oblačno, ale jenom na pár místech. Teploty jsou aktuálně kolem 17-18 stupňů a vítr fouká slabý, směry jsou chaotické, proměnlivé.
0: Jak to bude vypadat přes den?
2: Během dne bude přibývat zase nebo se tvořit ta kupovitá oblačnost, takže postupně řekněme nějaké převažující oblačno, možná může být chvílemi i polojasná obloha v rámci té kupovité oblačnosti, ale řekněme převažující oblačno. Zase někdy k večeru, v podvečer se bude postupně ta oblačnost rozpouštět, večer už by potom mělo převažovat na obloze zase jasno nebo na nejvýš skoro jasno. Teploty odpoledne budou už plhat mezi 22 až letních 25 stupňů. Vítr slabý severních směrů.
0: Co nám říká biopředpověď na dnešek?
2: Stupeň číslo 1, nejnižší mírná zátěž.
0: Aha. A tak to máme tedy sobotu a co neděle? Ta bude podobná?
2: Víceméně ano, v noci jenom málo oblačnosti, pokud nějaká bude, tak průsvitná. Zítra po ránu a zpočátku dopoledne také malé množství oblačnosti. Potom v průběhu dne, vlastně podobně jako dnes, bude se zase tvořit kupovitá oblačnost. Navíc bude ještě přibývat nějaká i oblačnost od severozápadu, většinou průsvitná, vysoká. To dohromady bude dávat zase nějaké to polojasno až oblačno. Ta zítřejší oblačnost bude patřit takové slabé, nevýrazné studené frontě, na ní se teoreticky někdy ve večerních, podvečerních hodinách možná může objevit nějaká malá přeháňka, ale ta pravděpodobnost je celkem zanedbatelná a teploty zítra úplně letní, v podstatě v celém kraji, možná krom těch nejvyšších poloh, odpoledne 25 až 28 stupňů, ráno tak 12 až 9, v údolích lokálně kolem 7.
0: Tak to tedy vypadá z předpovědí počasí na tento víkend. Informace přinesla Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám děkuji. Mějte se pěkně a hezký víkend i vám.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Je to podvod vlastně založený na strachu, kdy vám do e-mailu přijde nějaké sdělení, že vám hacker pronikl do vašeho počítače a dostal se do souboru, kde získal váš intimní materiál a ve mě to má zbudit to, že to může být, ale i nemusí být, pravda. No a ten třetí, asi nejčastější možná, takzvaný revenge porn, neboli porno pomsta. A to jsou klasické nezvládnuté partnerské vztahy, kdy právě mezi partnerským vztahem si posílám tento materiál a ten bude sdílen v době vlastně rozvodu, rozchodu, aby jsem třeba se pomstil a tak.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
4: Označce, rozmysli si, kam půjdeš. Jo, typicky třeba i dopravní nehody někde na dálnici, tam není moc velký prostor pro hrdinství, tam prostě chráním primárně sebe a svoji posádku a pak každou pomáhá dalším. To je prostě holý fakt, protože ta dálnice je strašně rychlá a velmi nebezpečná, takže to vyhodnocení té situace taky, ano, já jdu pomáhat, ale adekvátně tak, abych si chránil svůj život.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
5: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina to byl Pukáč, máme 8 hodin 54 minut a pokud se nechcete nudit, tak určitě můžete zavítat na nějakou akci, kterou pro vás jsme teď na Českém rozhlasu Vysočina přichystali formou pozvánek. Kapely Čechomor, 100 zvířat a zpěvačku Martinu Pártlovou si můžete vychutnat naživo na slavnostech města Žirovnice. Program začíná dnes už v 10 dopoledne a potrvá až do večera, do vystoupení hlavních hvězd. Z typu na víkend, které připravila Dáša Kubíková, se zdá, že se právě s městskými slavnostmi tento víkend nebo vůbec celý týden roztrhl pytel.
1: Krásné ráno. Už včera začaly oslavy města na Městě nad Oslavou a pokračují i dnes a také zítra. Dopoledne se poběží pro válečné veterány. Odpoledne od 2 se můžete projít po barokním mostě a setkat se s oživlými sochami. Večer v Sokolovně vystoupí Dan Bárta a kapela Poletíme a zítra rozezní Farskou zahradu koncert ZUŠ Open. Podobná atmosféra bude na batelovských májových slavnostech. Na náměstí Míru dnes odpoledne vystoupí divadlo Víti Marčíka a kapela Špacírgang a v 9 večer se těšte na světelnou show. Zcela výjimečně si dnes můžete prohlédnout zámek Vilémov na Havlíčkobrodsku. Jeho majitelé pořádají den otevřených dveří. Pro návštěvníky připravili trasu s průvodcem, který je seznámí s bohatou historií místa. V Hybrálci u Jihlavy dnes chystají velkou akci Ženy sobě. Minifestival je letos v rytmu samby a přiblíží barevný svět Rio de Janeiro. Hostem bude tanečnice samby a vítězka Stardance Veronika Lálová, můza karnevalu, která přiveze tu pravou brazilskou atmosféru. Vítěžek ze vstupenek, tomboli i dražby pomůže po úrazu Filipovi a organizaci Život 99. V centru Eden v Bystřici nad Pernštejnem se zítra u příležitosti Mezinárodního dne dětí otevřou brány s programem nazvaným Tajuplný svět podivuhodných her Jiřího Šebesty. Od 13 hodin začne nabitý program s pirátskou show, parkurem, bublinovým workshopem a další zábavou. Během dne můžete navštívit Městské muzeum a depozit Muzeum veterán Tatra Klub. Vstup pro děti je zdarma. Odpočinkový víkend vám všem přeje Dáša Kubíková.
0: A já jen dodám, že všechny tipy na víkend najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz, tak se určitě podívejte. No a sedět třeba na zahrádce, nebo pod pergolou, nebo na balkóně s Českým rozhlasem Vysočina, to je taky paráda.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Policisté kvůli závodu světového poháru horských kol změnili dopravní značení na Novoměstsku. Jihlava o víkendu hostí evropský šampionát dřevorubců. Fotbalisté Jihlavy v posledním kole druhé ligy bojují o záchranu v soutěži. Během dneška bude svítit převážně sluníčko, teploty nad 22 stupňů. Začínají zprávy, přináší vám je Tomáš Kolátor. Příjezd fanoušků na víkendové závody světového poháru horských kol může v Novém Městě na Moravě a okolí komplikovat dopravu. Upozorňuje na to policie. Řidiči by podle ní proto měli na závody vyjíždět s časovou rezervou. Ve městě je navíc v rekonstrukci jeden z tamních kruhových objezdů. Lidé by proto měli sledovat dopravní značení. Českému rozhlasu to řekla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.
2: V průběhu závodu potom bude snížená nejvyšší povolená rychlost na ulici Vlachovická, a to na 30 km v hodině. A protože se počítá s využitím silnice od Jiříkovic po křižovatku Vlachovická pro parkování vozidel, tak na této silnici bude dočasně jednosměrný provoz.
0: Mistrovství Evropy v dřevorubeckých sportech dnes začíná v Jihlavě. Závodníci budou v tamním amfiteátru soutěžit v několika disciplínách. Sportovní program je rozdělený do 2 dnů, pokračuje organizátorka Jacqueline Sílová.
3: Proběhne kvalifikace Eurojacku, kde závodníci a závodnice budou bojovat o postup do nedělního finále. Jako bonus ještě budou 2 samostatné závody, řezání páru ohromnou takovou ruční pilou, lezení muži a lezení ženy. Začíná se ve 12 hodin a zhruba budeme sekat a závodit do 5 a hned od 5 po nás začíná koncert.
0: Německo rozšíří kompetence lékáren. Lidé se v nich budou moci třeba nechat naočkovat. Návrh zákona už schválil spolkový sněm. Cílem opatření je snížit úbytek kamenných lékáren.
4: V Německu je momentálně nejnižší počet lékáren od konce 70. let a reforma by to podle ministryně zdravotnictví Niny Varkenové měla napravit. Nelékaři by tak v lékárnách mohli například očkovat proti tetanu, provádět krevní odběry nebo za některých okolností vydávat léky na předpis přímo, bez předložení lékařského receptu. Zákon kritizují lékaři, ještě ho projedná horní komora německého parlamentu, spolková rada. Rozšíření kompetencí nelékařských zdravotníků plánuje také český ministr zdravotnictví a nestraník za hnutí ANO Adam Vojtěch. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Vysočiny dnes budou bojovat o setrvání v druhé nejvyšší lize v Česku. V posledním kole šance národní ligy se utkají s Ústím nad Labem a budou muset bodovat a zároveň očekávat ztrátu Prostějova.
5: Prostějov je v tabulce druhé nejvyšší soutěže na 14. místě, ale pouze s jednobodovým náskokem na první sestupovou příčku Jihlavy a dvoubodovým náskokem na poslední příčku B týmu Sparty. Hanáci z posledních 5 kol zapsali 4 remízy a 1 porážku. Absolutní jistotu záchrany jim dá pouze výhra v posledním zápase sezóny na domácím hřišti s Táborskem. To má sice jistý postup do baráže, ale bude si chtít udržet druhé místo v tabulce před Artisem Brno, který je jen bod za ním. Všechna utkání posledního kola začínají ve 14 hodin. Jihlava doma hostí Ústí nad Labem, B tým Sparty zajíždí do Ostravy na hřiště Bčka Baníku. Adam Kodet, Český rozhlas.
0: A hokejisté Vegas zvítězili ve finále západní konference NHL v Kolorádu 3-1 a vedou 2-0 na zápasy. Český útočník Tomáš Hertl si žádný bod nepřipsal. To platí i o Martinu Nečasovi na straně Koloráda. Nečas se navíc rozhodčí v utkání dvakrát vyloučil. Série na 4 výhry se teď přesune do Las Vegas.
1: Počasí.
0: V Humpolci a Dukovanech teď na teploměru svítí 17 stupňů, v Telči 15. Dnešek bude poměrně slunečný, přes den ale nebe zahalí krupovitá oblačnost. K večeru se mraky postupně rozpustí. Nejvyšší teploty dosáhnou 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Za Velkou Bíteší se na 167. kilometru na dálnici D1 ve směru na Brno tvoří menší několikaminutová kolona. Silničáři tam odklízejí následky nehody. V opačném směru na Prahu je před Velkým Meziříčím uzavřen pruh pro pomalá vozidla. Tak tam počítejte také s lehkým zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
6: Dominantou Červeného kostelce na Náchodsku je kostel svatého Jakuba Většího v barokním slohu. Na místě se zastavíme s Karlem Sladkým. Místo paměti, setkávání, smíření a radosti. To je kaplička, která byla postavena teprve v roce 2023 v Bystřici na Třinecku. Vydejte se s námi na návštěvu Roudnice nad Labem, místa úzce spjatého s českými dějinami. Už za chvíli se podíváme do jedné obce na Domažlicku, kde se do kaple Jana Nepomuckého vloubal podivný vandal a modlit se rozhodně nepřišel. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Michala Kluse, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková a přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: V začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí se vydáváme na Náchodsko. V Červeném kostelci vás zaujme kostel svatého Jakuba Většího. Je to římskokatolický farní kostel, postavený v barokním slohu. Nachází se na náměstí v samém středu města, jehož je dominantou. Je také chráněn jako kulturní památka České republiky. Existenci kostela dokládá poprvé konfirmační kniha pražské diecéze. Text je datován na 22. srpna 1362 a je zároveň první zmínkou o existenci tohoto města. Tento kostel má i zajímavost. Více dozvěděl redaktor Karel Sladký, který tam natáčel s historikem Richardem Švandou.
1: Jsme před místním kostelem v Červeném kostelci. Co je to za kostel, Richarde Švando, historiku?
2: Asi možná nejznámější stavba v kostelci, protože kostel svatého Jakuba Většího, to je opravdu krásná barokní stavba a je to stavba sdílen otce a syna Dizenhoferových. Samozřejmě Dizenhoferové jsou hodně známí a jsou spojení se stavbami v Praze, ve větších městech, ale hlavně třeba s Broumovskem, ale paradoxně v tom kostelci právě ta stavba o těch Dizenhoferů je taky.
1: Dá se říct, že tady ten kostel je takovou dominantou Červeného kostelce, nepřehlédnutelnou.
2: Já si myslím, že kdo přijíždí do kostelce nebo jede skrz kostelec přes náměstí, tak si myslím, že ten kostel ho musí určitě upoutat zrakem. Navíc ještě ten kostel má taky jednu takovou zajímavost ze stavební historie, protože my tady máme věž, která není přímo, jak se říká, nalepená na stavbě samotného kostela, ale je mimo, je taková jako kampanila, jako to mají třeba ve Španělsku. No ale to byl důsledek toho, že když se kostel stavěl, tak tenkrát chyběly finance. No a vrchnost nechtěla to zafinancovat, ale když hrozilo turecké nebezpečí a Turci byli u Vídně, tak se začalo narychlo řešit, kdyby Turci přišli do Čech a chtěli by obsadit kostelec, jak by se kostelečtí bránili. A tak narychlo postavili tuhletu věž jako provizorium, ze které měli to náměstí chránit. Jenomže potom, když turecká hrozba skončila, tak peníze zase nebyly, bohužel. Věž už ale stála, takže ji tam nechali, ale původní podle ten návrh Dizenhoferových byl, aby to byla symetrie, to znamená, že měla vyrůst ještě druhá věž. Ale vzhledem k tomu, že peníze pořád chyběly, nikdy těch peněz nebyl dostatek, tak vlastně zůstala jedna jediná věž, takhle samostatně od kostela a druhá věž už nikdy nevyrostla.
1: A to můžeme vidět i v dnešní době.
2: Určitě.
1: Byl to původně kostel, opravdu?
2: Byl to určitě kostel, byl původně určitě ze dřeva, možná s nějakou kamennou podezdívkou. Důležité ale bylo, že vzhledem k tomu, že ta stavení, která se nacházela v kostelci, byla dřevěná, což kostelec pamatoval ještě v polovině 19. století, tak vždycky, když vypukl požár, tak to město kompletně celé vyhořelo. Což bylo právě třeba i v době, kdy přicházela Božena Němcová do kostelce, tak viděla kostel, který se teprve zpamatovával z rozsáhlého požáru. No a tenhle ten kostel, který vidíme dnes, tak ten vyrostl právě na popelišti původního dřevěného kostela, který musel stávat v kostelci minimálně už někdy ve 14. století.

magazínu Mezi nebem a zemí jsou teď připraveny aktuality z duchovního světa. V pondělí 25. května bude zveřejněna první encyklika papeže Leva XIV. S názvem Magnifica Humanitas – Skvělé lidství. Dokument se bude podle Vatikánu zabývat ochranou lidské osoby v době umělé inteligence. Tiskové konference k prezentaci textu se zúčastní i hlava katolické církve. Vatikán uvedl, že papež podepsal text 15. května ke 135. výročí encykliky Rerum Novarum o nových záležitostech. V tomto textu papež Lev XIII. Reagoval na rozvoj kapitalismu, vykořisťování dělníků či nástup socialismu a marxismu s jejich programovým návrhem ukončit soukromé vlastnictví výrobních prostředků. Podle zdroje agentury Reuters se text nové encykliky bude zabývat využíváním umělé inteligence ve válkách či právě zaměstnanců. Umělou inteligenci označil Lev XIV. Za jedno z témat své vlády krátce po zvolení. Historické podkroví katedrály na nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Kutné Hoře Sedlci oživí výstava fotografií a maleb Elišky Šárkové a textilních pláten Zlaty Lamrové. Expozice nazvaná Esence propojí současné umění s historickou sakrální architekturou. Vernisáž je plánována na 5. června. Návštěvníci se do podkroví dostanou po novém schodišti a přes nově otevřenou oratoř. Výstava Esence pracuje s tématy vzpomínek, emocí a subjektivního vnímání reality. Sochy z barokního areálu ve Vraclavi na Orlicko-Ústecku se po desítkách let vrátí do kláštera nahoře Matky Boží v Králíkách. Přesun 28 dřevěných plastik bude technicky náročný. Vybraná firma je na nové místo převeze pravděpodobně v září. Klášter v Králíkách má mnohem větší návštěvnost než areál ve Vraclavi, takže je uvidí více lidí. O navrácení požádal rektor duchovní správy poutního kostela Karel Moravec. Před převozem bude nutné podrobně zdokumentovat stav všech soch. Restaurátoři také zpevní místa s poškozenou či odlupující se barvou, aby při transportu nevznikly další škody. I tuto dobrou zprávu jsme dnes přidali do magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Jiřího Schillingera jsme vám teď zahráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Augustiniánský klášter v Roudnici nad Labem, který je národní kulturní památkou, se na necelé 2 roky uzavřel veřejnosti. Do areálu vstoupili řemeslníci, kteří opraví střechy, inženýrské sítě i topný systém. Archeologové přitom provedou důkladný průzkum místa. Návštěvníkům se prostory spolu s rozšířeným prohlídkovým okruhem otevřou znovu na konci roku 2027. Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem spravuje také rotundu svatého Jiří a Vojtěcha na Řípu. Každou první neděli v měsíci se tu konají bohoslužby. Ve farnosti se zároveň věnují práci s dětmi a mladými lidmi. S mikrofonem se do Roudnice vydala Daniela Brůhová.
1: Nejen město, ale celou zdejší katolickou farnost zasáhla významná obnova augustiniánského kláštera a chrámu narození Panny Marie, jež se před pár dny zcela uzavřeli veřejnosti.
2: Oprava začala už před 30 rokem. Koná se díky tomu, že se nám podařilo se připravit k tomu, abychom mohli zažádat o podporu z evropských fondů, což se, chvála Bohu, podařilo.
1: Říká administrátor katolické farnosti v Roudnici nad Labem Martin Brousil.
2: Je nutnost věnovat se těm nejdůležitějším věcem stavebně technického rázu, oprava krovů, výměna střešní krytiny, výměna sítí, kanalizace, vodovodu, elektřiny a podobné práce.
1: Celkové náklady se vyšplhají na 80 milionů korun. Zasvítí na konci roku 2027 klášter a kostel novou omítkou?
2: Že by tady zazářila perla Roudnice s novou omítkou, to bohužel nebude možné, protože na to ty prostředky, které nyní máme k dispozici, nedostačují.
1: Ale péči o farnost rekonstrukce neomezila. Museli si sice pořídit náhradní prostory, ale v těch probíhá čilý ruch. Přicházejí sem snoubenci na předsvadební přípravu.
3: Několikrát do měsíce se tady scházíme na modlitbu exámen nebo na klub Neznabohu.
1: Říká zdejší pastorační asistent Jan Horák. Klub Neznabohů, co to je?
3: Spočívá to v tom, že si vždycky vybereme nějaký krátký příběh z písma ze Starého nebo Nového zákona a pak se ptáme jenom vzájemně v té skupině, jak to rezonuje s tím, co právě cítíme, s tím, co právě prožíváme. Je to skvělý, protože se tady scházejí vlastně převážně i lidi, kteří nejsou věřící nebo nejsou aktivní věřící, kteří by chodili do kostela, ale jsou to lidé, které to zajímá a baví je se ptát.
1: Dodejme, že Jan Horák je také herec divadla Jednoho herce. Jak se daří propojit herectví s prací pastoračního asistenta?
3: Jsou to rozdílná zaměstnání, ale je pravda, že to, že působím jako divadelník, tak působím takhle i ve farnosti, protože to naše divadlo často čerpá téma z židovsko-křesťanské tradice a tak, když jsou nějaké příležitosti, tak to divadlo provozuji i pro naši farnost a pro naše farníky.
1: No a Jan Horák také učí náboženství. Jednu jeho hodinu jsem navštívila. Probíralo se na nebe vstoupení páně.
4: A my jsme měli takový, jako, že ona se Bára zeptala na otázku prostě. My jsme jí odpověděli třeba, co se stalo, když Bůh šel do nebes. Že on jim žehnal a taky to se pomalu vzdaloval.
5: A kresli jsme své stopy.
1: Co ty máš ve své stopě?
6: Kde ho můžeme vidět? Že když jsme v snazích, v obraze, o svátcích a když se modlíme.
4: Já mám, že když nám něco nejde, tak jako, že když věříme, takže když věříme, tak my ho máme, protože v něj věříme, že on jakože existoval a že nám může pomoct.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré sobotní dopoledne přejeme. Lidé stavěli kapličky z různých důvodů, jako potvrzení víry, výraz vděčnosti či připomínku nějaké významné události. Vše uvedené dohromady platí pro novodobou kapličku v Bystřici na Třinecku. Nezávislého starostu Romana Vrobla požádala redaktorka Romana Kubicová, aby jí o této drobné stavbě na úpatí kopce Loučka prozradil více.
1: Krásným místem, u kterého je dokonce nutné se zastavit, pakliže jdete po žluté turistické značce na Loučku, je taková kaplička moderního střihu, kterou jste tady, pane starosto, nechali postavit. Kdy pak a proč pak?
2: Já mám vždycky knedlík v krku, když jsem u tohoto místa, protože ono je pro mě tak symbolické. Proč? Obec Bystřice slavila v roce 2023 600. výročí od první písemné zmínky v dobových análech. No a my jsme 2. prosince roku 2023 udělali poslední z přehršele doprovodných aktivit k tomuto výročí. Pro úplnost a pro názornou představu divákům sdělím, že těch doprovodných aktivit bylo 55.
1: Na každý týden?
2: Na každý týden, ano. Na každý týden jedna. A toto byla jedna z těch finálních událostí. A ve mně ta myšlenka prostě na úpatí Loučky kaplička klíčila strašně dlouho. Víte, já neskrývám to, že se snažím každou neděli navštěvovat bohoslužbu a vůbec nedělám rozdíl, jestli je někdo evangelického nebo katolického vyznání, a tato kaplička splňuje tyto parametry, tuto filozofii. A byl jsem hrozně rád, když jsem oslovil s tímto záměrem několik významných osobností.

0: vlastně naší obce, zda by to podpořili. A nesetkal jsem se byť s nejmenším náznakem nějakého nesouhlasu. Naopak provázela to euforie, no a výsledek byl ten, že toho 2. prosince před 3 lety se tady sešly desítky lidí, byla tady spousta sněhu, byla tady goralská kapela, byli tady zástupci všech církví působících na území naší obce a všichni, kteří tady byli, sdíleli jedinečný pocit z toho, že to je pocta jak našim předkům, tak samozřejmě nejvyššímu a krásně jsme si to užili, protože tady se dostat do těch prostor...
1: V prosinci.
0: Ano. To už samo o sobě něco znamená, takže musíte mít určitý fyzický a tělesný fond. No a nejenže to skončilo tak, že to byl ojedinělý akt slavnostního otevření, ale my jsme se dohodli, že se tady každoročně budeme u této příležitosti a u této kapličky scházet a že tady vždycky proběhne takové ekumenické setkání a už teď se těšíme na to, které bude zase v prosinci.
1: Že vy jste nezměnili ten termín, prostě napadne sníh a vyjdete tady.
0: Prostě napadne sníh a vždycky se snažíme, aby to bylo tak nějak kolem toho Mikuláše. Jo. Je v tom určitá symbolika, samozřejmě voní tady punč, voní tady čaj s něčím ostřejším, voní tady zelňačka, krásná hudba, krásná povzbudivá slova od zástupců církvi, co víc si prostě přát.

0: Zpívala Naďa Urbánková tady v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. V Nové Vsi u Gdyně se do kaple Jana Nepomuckého vloupal vandal a zničil tam sochu i oltář. Byl však brzy dopaden. K překvapení všech se jednalo o kočku. Teď se po několika měsících vrátila socha zpět, opravená díky restaurátorovi Jindřichu Šlechtovi. A hned byla také posvěcena páterem Karlem Adamcem. Na místě natáčela Martina Sihelská.
1: U kaple Jana Nepomuckého v Nové Vsi u Gdyně jsem potkala také starostku obce, paní Šárku Kraftovou. Socha Jana Nepomuckého byla v této kapli vlastně zničena opravdu zvláštním způsobem.
2: Ano, je to tak. Sochu nám před rokem přibližně poškodila kočka, která se do kaple dostala a povedlo se jí do sochy strčit, ta spadla a poškodila se celá a poškodila vlastně i oltář. Přibližně po roce jsme si dovolili sochu vysvětit. Spolu s ní bude vysvěcen i opravený křížek u obecního úřadu.
1: A co kočka? Nedostane se zase do kapličky?
2: Proti kočkám jsme udělali opatření, bohužel jsme museli dát do kapličky síť, která teda není úplně krásná, ale aspoň zabrání vetřelcům.
3: Tady při slavnostní příležitosti, která je myslím taková důležitá a významná pro celou obec Nová Ves, protože dnes tady po delší době u kaple bude sloužena mše svatá. No a je to hlavně především proto, že budeme žehnat tu nově opravenou sochu Jana Nepomuckého uvnitř kaple a potom ten křížek u obecního úřadu.
1: Vítá všechny příchozí farář Karel Adamec.
3: Proto prosím Matku Boží, Panu Marii.
4: Podívat se ke kapličce přišla také paní Naďa Poláková.
5: Přišla jsem se podívat, protože mě to zajímá.
4: Jste ráda, že se o tu kapličku obec takhle stará nebo nějací dobrovolníci?
5: Ano, dobrovolníci je Michal Mikoš a jsme rádi, že si to vzala, že se o to stará.
4: Říká Naďa Poláková, která žije v Nové Vsi už 40 let.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Michala Kluse, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Vážení posluchači, zítra budou křesťané slavit svátek seslání Ducha Svatého, letnice. Spolu s Velikonocemi a Vánocemi patří k největším křesťanským svátkům. Přesto kolem toho svátku často projdeme téměř bez povšimnutí. Připomeňme si proto, co se o letnicích vlastně stalo. Po svém vzkříšení se Ježíš ještě 40 dní setkával se svými následovníky. Povzbuzoval je, vyučoval a připravoval na dobu, kdy už s nimi nebude viditelně přítomen. Setkal se takto s více než 500 lidí. Nakonec se s učedníky rozloučil na Olivové hoře a vstoupil do nebe. Této události říkáme na nebe vstoupení Páně. Před svým odchodem však učedníkům slíbil, že nezůstanou sami. Řekl jim, aby čekali v Jeruzalémě, protože dostanou Ducha Svatého. 10 dnů po jeho na nebe vstoupení přišel den letnic. Evangelista Lukáš jej popisuje velmi silnými obrazy. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vicher a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vetržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Jakoby ani lidská slova nestačila k popsání toho, co tehdy učedníci prožili. Jedna věc však byla zřejmá. Ti vystrašení a nejistí učedníci byli proměněni. Zjevně dostali schopnost mluvit jazyky lidí, kteří přišli do Jeruzaléma z různých zemí. Ale ještě zásadnější bylo to, že dostali odvahu a mluvili v moci, která nebyla jen lidská. Vešli mezi poutníky a začali mluvit o Ježíši Kristu tak, že se jejich poselství dotýkalo návštěvníků z mnoha zemí. Tisíce lidí tehdy uvěřili, že Ježíš skutečně vstal z mrtvých, že žije a že je zaslíbeným Mesiášem, Kristem. Byli pokřtěni, přijali Ducha Svatého a vrátili se do svých domovů jako svědci o Ježíši Kristu. A tak se víra v Ježíše šířila do celého Judska, ale i do ostatních zemí a dalších koutů Římské říše. Tyto události letnice označují jako vznik církve. Dá se tedy říci, že církev zítra slaví své narozeniny. A tak jí můžeme popřát totéž, co si tak často přejeme sami. Aby byla zdravá. Zdravá církev je církev, ve které je živá víra, naděje a láska. Zdravá církev je církev, kde tato víra, naděje a láska je přítomna v životě mužů a žen, chlapců a děvčat. Tedy všechno nejlepší k zítřejším narozeninám.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Polanka v Třebíči dnes jako první koupaliště v kraji zahajuje provoz. Podmínky pro statut dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky se nejspíš zpřísní. České hokejisty čeká na mistrovství světa zápas proti Slovensku. Během dneška bude svítit převážně sluníčko. Teploty nad 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Koupaliště Polanka v Třebíči před několika minutami zahájilo sezónu. Jde o první letní rekreační areál, který letos na Vysočině nabídne koupání. Otevřeno bude dále každý den podle počasí, pokračuje provozovatel koupaliště Jiří Novák.
2: Určitě budeme mít otevřeno i ve všední dny, samozřejmě všechno bude záležet na počasí. Víkendy budeme mít otevřeno od 10 hodin do 20 hodin a všední nebo respektive pracovní dny budeme mít otevřeno od 13 do 18 hodin.
0: Ministerstvo vnitra dokončilo novelu zákona zpřísňující podmínky pobytu v Česku pro ukrajinské uprchlíky. Změny se týkají systému humanitární dávky, která má být navázána na pracovní aktivitu, ale i povolení pobytu za účelem dočasné ochrany. Nově by měla tato ochrana zaniknout, pokud se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na déle než 30 dní. Teď je to 90 dnů. Bývalý ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN se změnám nebrání.
3: Jsme připraveni o tom diskutovat, až uvidíme konkrétní parametry a určitě jsme připraveni přijmout taková pravidla, aby byla férová a aby zbytečně nezatěžovala stát, ale ani ukrajinské uprchlíky.
0: Návrh v pondělí projedná vláda. Pokud projde celým legislativním procesem, měla by platit od ledna 2027. Kalifornské úřady kvůli úniku nebezpečných chemikálií evakuovaly asi 40 tisíc lidí na jižní části Los Angeles. Z nádrží letecké firmy uniká vysoce hořlavá a toxická kapalina. Kvůli stoupající teplotě hrozí přehřátí a výbuch, upozorňuje vedoucí hasičů Craig Covey. Podle něj bude lepší, když toxická kapalina postupně vyteče. Zatím není jasné, kdy se evakuování budou moct vrátit domů.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté v dalším zápase ve skupině na mistrovství světa nastoupí proti Slovensku. Utkání začne v 16:20. A fotbalisté Dukly Praha a Baníku Ostrava se v posledním kole nadstavby utkají o udržení šance na záchranu v nejvyšší lize. Tým, který prohraje, se stoupí do druhé ligy. V případě remízy spadne Ostrava, pokračuje trenér Baníku Josef Dvorník.
4: Tím, že musíme tam vyhrát, nesmíme remizovat, musíme prostě vyhrát a já si myslím, že pro nás to možná bude lepší v tom, že budeme si za tím vítězstvím od začátku a nebudeme špekulovat, jestli remíze nám stačí nebo ne, nestačí a může se stát, že to tam budeme honit v posledních minutách a bude to hektický, bude to nahoru dolů. Já doufám, že ne, že ten zápas zvládneme řízeně do vítězství.
0: Zápas začne ve 14 hodin, stejně jako duely Mladá Boleslav Teplice, Zlín Slovácko a také odveta finále play-off o umístění Olomouc Karviná. Hanáci úvodní duel vyhráli 3-1. Vysočina pak v druhé lize bude bojovat o setrvání. V posledním kole šance Národní ligy přivítá Ústí nad Labem a bude muset bodovat a zároveň doufat ve ztrátu Prostějova, který bude hrát s Táborskem. Kompletní kolo druhé ligy začne taktéž ve 2 hodiny odpoledne.
1: Počasí.
0: V Jihlavě mají 19 stupňů, v Počátkách a Černovicích 18. Dnešek bude poměrně slunečný, přes den ale nebe zahalí krupovitá oblačnost. K večeru se mraky postupně rozpustí. Nejvyšší teploty dosáhnou 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pokud jedete po dálnici D1 ve směru na Brno, tak počítejte se zdržením u Velkého Meziříčí. Provoz je tam zúžen na jeden pruh a tvoří se tam kolona.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí a dnes se zaměříme na petunie, begonie a muškáty. Potom s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích, no a také poradíme, jak připravit bazén na sezónu. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na blížící se červen, tedy na to, jaké práce na zahrádce už vůbec nepočkají. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Petunie, begonie, muškáty, svatá to trojice českých balkónů, tak by se to dalo říci. Ale občas se objeví zajímavá změna. Naše balkónová hobbyredaktorka Slávka Brádlová zpovídala zahradnici Kristýnu Plívovou, která otestovala jiřinky v roli balkónových květin. To se může hodit.
2: Já jsem loni poprvé pěstovala jsem právě jiřinky v truhlíku na balkóně. Jedná se teda o jiřinku proměnlivou, ne o tu velkou zahradní, ale tadyhle ty proměnlivý jsou menší, mají asi 40 cm, taky krásně kvetou. Takže jsem prostě do truhlíku dala ty hlízy, přibližně tak jedna na 15 cm. Na co je teda potřeba dávat pozor, tak ty truhlíky, když je léto, tak rychle vysychají, takže hodně zalívat. Kvetly vlastně někdy od července do konce sezóny. Já jsem je teda i semenařila, ty odkvetlí květy jsem neodtrhávala, jiřinky vytvořily semínka, který jsem potom na podzim sklidila, ty se dají na jaře zase vysít. Varianta je, že nebudete je pěstovat na semínka, ale čistě pro ten květ, takže vám krásně pokvetou. Odkvetlí květy musíte vždycky stříhat nebo vyštipovat. Jiřinky ale teda nesnášejí mráz, takže potom s prvním mrazíkem musíte ty rostliny odstřihnout, hlízy vyndat a uchovat je někde nejlíp v suchu, chladu.
3: Nevadí třeba ten vítr, nepoláme se to?
2: Takhle u nás není žádný jako extra vítr, takový normální prostředí. Ty jiřinky to zvládly dobře, rozhodně teda potřebují sluníčko, ale vydržely to krásně.
3: Říkáte, že potřebují sluníčko, zároveň tedy hojnou zálivku, takže balkon spíš ten jiho-jihozápad, nebo snesli by třeba severovýchod?
2: Asi bych volala ten jiho-jihozápad, to chce otestovat, jak to ta jiřinka bude snášet.
3: Co se týká hnojení, tak předpokládám 3 jiřinky v jednom truhlíku, to je asi těch 55 až 40 cm, tak přece jenom toho substrátu tam není tolik. A asi nějaké ty živiny by to potřebovalo během sezóny.
2: Já teda tím, že jsem je měla na semínka, tak za stolik jako nekvetly, takže já jsem ani nepřihnojovala loni. Nebo já obecně mám přírodní zahradu, takže jedu na ty organické hnojiva, ale když tak přidat kompost ještě v průběhu sezóny, nebo co se ještě doporučuje, tak dřevěný popel, případně vaječný skořápky, případně si udělat vlastní teda hnojivo, ať už nějaký zákvas, ale to je hodně cít, což jako na těch balkonech bytech není ono, nebo nějaký jakoby čaj v uvozovkách výluh, ať už za tepla nebo za studena, a tím doplnit živiny.
3: A vlastně otázka, s kterou jsme měli začít, ten substrát by měl mít jakou kvalitu? Odlehčenější nebo naopak těžší? A nebo stačí třeba normální ta zemina, co kupujeme pro pokojové rostliny?
2: To by mělo být v pohodě. Já teda mám zahradu, takže já používám vlastní zeminu. Asi ty úplně těžké půdy, tam nevím, jak by to ty jeřinky potom snášely třeba se zamokřením, ale když si koupíte v obchodě substrát, tak by to taky mělo být v pohodě. A ještě bych měla říct, že ty jiřinky je dobrý předpěstovat. Když si je předpěstujete, tak potom pokvetou jakoby dřív, trošku to urychlíte, takže můžete už třeba začátkem dubna ty hlízy dát do těch truhlíků, pomalu je dávat ven na ten balkon, zvykat na to sluníčko, na ty teploty, oni začnou pomalu rašit a růst.
3: Když je sluníčko, vystrčím je na balkon, k večeru raději zpátky do obýváku.
2: Přesně tak, protože i teď v posledních dnech byly vlastně mrazíky, to by nemuseli vydržet ty malinkatý výhonky. Takže vždycky radši na noc, nebo když je chladno, tak mít vevnitř a na sluníčku potom, když svítí, tak vyndat ven.
1: A že nás letos ty noční mrazíky pořádně potrápily, teď už snad nehrozí, tak honem šup s jiřinkami na balkóny. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky určitě znáte, je to 221 553 790. A máme pro vás první dotaz.
1: Já mám zasazenou lípku už teda takových více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka neměly celý jadírko, je takový malinký. Tak chtěla bych se zeptat, jestli je potřeba to nějak přihnojit, nebo čím by to bylo.
0: Ptali jsme se na to Věry Kastlové ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
2: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy. Lísky jsou navíc cizosprašné, takže pokud v okolí není žádná jiná líska, tak může být nedostatečná plodnost způsobená právě tím. Aby líska dobře plodila, tak musí být v okolí jiný druh, respektive jiný kultivár lísky.
0: A máme tady další dotaz.
3: Čím hnojit araukárii blahočet stepilý? Je krásný, ale od spodu větve usychají. A čím dobře hnojit pokojové ibišky? Všechny jsem přesadila, ale čím je dál hnojit? Moc děkuji a těším se na další vaše pořady. Posluchačka z Moravy.
0: Tak s tím nám poradí trvale usměvavý pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Araukáry je krásný, pokojový smrček se tomu říkávalo a před válkou nebo v těch dobách by se řeklo, dokud nebyly byty teplé, se poměrně hojně pěstovaly a někdy se dokonce i na Vánoce dali přizdobit, ale už se zase objevují na trhu, takže co bych k tomu dodal? Není nijak náročný ani na světlost, může být, ale dejme tomu tak, za záclonou půl metru od okna. Běžná zálivka, je potřeba s ním tak pomalomku pootáčet, aby se nám neohybal, protože on se pak vyklání jako ke světlu a nemá rád příliš velké teplo, příliš suchý vzduch. Je to opravdu v podstatě, řekl bych, jehličina, připomínající smrk takových těch chladných společenských pokojů nebo zámeckých komnat, kde dorůstal mnohdy výšky třeba 2-3 metry podle toho, kolik mu dovolili. Ale zase má někdy tendenci se jakoby rozkládat ty větve, rozrůstat hodně do široka a zevnitř vyholovat, tak se nesmíme bát ty konečky neustále, bo tak jednou za 2-3 roky zastřihnout, zkrátit. S citem, jo, samozřejmě, a on nám obrazí, i ta výška se dá poměrně udržovat zase třeba na té přijatelné míře, třeba metr, metr a půl. Pokojové ibišky jsou zase trošku pravý opak. Ty pocházejí z teplých krajin, subtropy. Moc dobře víme, že mnohde i ibišky, kdo jezdí k Jadranu, do Středomoří, už jsou po zahradách v parcích. Takže to už samo napovídá, že jsou náročné na slunce a že jim zase naopak teplo vyhovuje, tak je mít co nejblíže skla. Přes léto je můžeme letnit třeba i na balkónech, na verandách. Zvyknou si časem i na přímé sluneční světlo. Jejich zálivka je taková dostatečná, ale ne, aby stály ve vodě. A běžné přihnojení hnojivem na pokojové květiny v letním období zhruba jednou za 14 dní, v zimním období pak za měsíc. A ibišek nám začne růst, tak se nesmíme bát je sestříhat, zejména v předjaři a velice nakrátko, to, že ibišky mají vlastnost, že vždy kvetou na nových vrcholcích letorostu, tak my tím zaštipováním nebo zastřiháváním je nutíme neustále rozvětvovat a tvořit nová poupata. Ale hlavně tuto operaci dělat během zimního období a pak už od jara nechat je růst, protože bychom se tím zastřihováním připravovali o násadu květů.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: původní a hlavně naše. Existuje seznam invazních nepůvodních druhů, živočichů a rostlin, které mají významný dopad na přírodu evropských zemí. V roce 2015 vznikl první seznam. Vloni byl už po čtvrté aktualizován. A naše hobbyredaktorka Jolana Nováková pro vás u myslivců zjišťovala, o které živočichy jde.
1: Seznam čítá 114 rostlin a živočichů, druhých jmenovaných je 65. V České republice se vyskytuje 17 z nich. Ptáky a savce zmíní Miroslav Drahota z Mladoboleslavské myslivecké organizace.
2: Tak nejstarší nepůvodní druh, který u nás byl vysazen, byla odmetra pižmová. Kožešiny byly velice ceněné, protože v kožešnickém průmyslu se to zpracovávalo. Odmetra se dostala do vodních toků a víceméně škody ona nepůsobila, tak dělala nějaký nory, ale ona se živila, vlastně to byl bíložravec, že jo, tak ráko si vykusovala trávu a tak dále.
1: Ondatra k nám dorazila na začátku 20. století a v naší přírodě žije dodnes. A pak?
2: No a pak přišla doba farebního chovu různých kožešinových zvířat, jako byla nutrie, norek americký, ale začátkem 90. let už to přestalo být lukrativní, no tak jim to bylo líto zabit, tak to prostě vypustili do přírody. A ta nutrie má abnormální schopnost se rozmnožovat a je dneska v celé republice. Ta dělá škody teda nedozírný. Jednak ruší břehy, potoků a všeho a přenáší to nemoce. Jo, protože to žije s potkanama se vším možným. Ono se to dřív i jedlo, prodávalo se to, občas dneska ještě na to narazíte, bylo to velice dietní maso, ale když jsem zjistil, co to jako obnáší za nemoce, tak už bych to asi nepotřeboval v dnešní době.
1: Máte pravdu, taky jsem kdysi na návštěvě dostala k obědu nutrii. No, další, kdo patří do seznamu invazivních nepůvodních druhů, je psík mívalovitý.
2: Je to takový na pohled ošklivý, přestavený pejsek s krátkým ocáskem, žije jako liška v norách, ale ten likviduje mláďata, zvěře, ničí hnízda, vajíčka vybírá a tak dále. Zásadně chodí spolu ve dvou. Jo? Když ho potkáte v noci, je to noční zvíře, chodí v párech. Jo? No, pak je to mýval severní, jak se říká, když se nechcete nudit, pořiďte si medvídka mývala, ale nedoporučuju si ho pořizovat, protože ten, když se vám nastěhuje do baráku, tak konec. A ten dokáže vám vybydlit chalupu, chatu, úplně neskutečným způsobem. Jo? To rozebere izolaci ve střechách a všechno.
1: Tak snad se mu naše obydlí nezalíbí. Mezi savce v seznamu patří ještě jelen sika.
2: Oni tam byli dovežený šlechtou do obor, ale vlivem různých přesunů armád, válečných událostí, to už bylo za Rakouska-Uherska, první světová válka a potom druhá světová válka, tak se ta oborní zvěř dostala ven. No a sika dneska prostě působí škody na zemědělských plodinách, pozemkách i v lesích.
1: A úspěšně se kříží s jelenem evropským. Jediný pták ze seznamu invazivních nepůvodních druhů, který žije u nás, je husice nilská.
2: Ona si to nejdřív jako ten jeden rok testuje to prostředí, pak se usadí. Pozorovali jsme tady před pár lety dva páry a druhý rok už jich tady bylo 20 a další, že jo, prostě vysedí mladý. Dostanou se i na ty rybníčky návesní, že jo, a tak dále. No tak se na ně lidi chodí koukat a chodí to krmit, že jo.
1: Pak jsou tu ještě expanzivní, přemnožené druhy živočichů, ale ty patří zase do jiných seznamů.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, stejně jako další zajímavosti, je to na stránkách rozhlas.cz/hobby. No a za chvíli si jenom vysvětlíme pro milovníky čvachtání se v zahradních bazénech, na co je dobré při jejich zprovozňování před sezónou nezapomenout.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pomalu, ale jistě začíná bazénová zahradní sezóna. Malé bazény na zimu většinou vypustíte, vysušíte, uložíte na suchém místě. Ve větších nadzemních bazénech, ale i zapuštěných, by se každoroční napouštění dost prodražilo. A proto je na podzim trochu upustíte, zazimujete, zazimovacím roztokem přikryjete a tu odpojenou filtraci schováte na suchém místě, kde nezmrzne. Teď je na čase vodu doplnit a bazény na sezónu připravit. Jak na to? Tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u bazénového technika Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Přes zimu do bazénu napadá spoustu listí, dostanou se tam i živočichové jako žížaly nebo pavouci. Bazén vyčistíme napřed od hrubých nečistot, na to použijeme klasickou síťku na teleskopické tyči, a nebo můžeme použít automatický vysavač, který nám potom bazén dočistí lépe. To finální dočištění provedeme až po spuštění filtrace, kdy už nám funguje i písková náplň, tudíž ten pískový filtr nám zachytává i ty jemnější nečistoty.
3: Podívejme se na chemii, budeme asi potřebovat upravit vodu.
2: To je vždy základní krok po dopuštění toho bazénu. Vždy si napřed zkontrolujeme hodnotu pH vody, by měla být mezi 6,9 až 7,4. Pokud se nám podaří hodnotu srovnat, potom přistoupíme k dalšímu kroku, a to je vodu nachlorovat. Přidat dostatečné množství organického chlorgranulátu, který vodu takzvaně nastartuje, zoxiduje řasy a nečistoty v té vodě.
3: Do vody vlastně dáváme koncentráty, máme přitom pustit pískovou filtraci.
2: Je vždy lepší, když po aplikaci chemie pískovou filtraci zapneme, a to na dobu 4 až 8 hodin, aby se nám voda pořádně promíchala a chemie zafungovala tak, jak má.
3: Jaké ty časy by měly být na začátku a na vrcholu sezóny?
2: V tomto období, kdy počasí je ještě relativně nestabilní a je relativně chladno, může filtrace běžet 2 časové úseky denně, a to po 2 hodinách. Ve chvíli, kdy nám ta voda se ohřeje, ať už pomocí tepelného čerpadla nebo pomocí zastřešení nad 20 stupňů, už je zapotřebí ty filtrační časy zvednout, a tam doporučuji potom 2x4 hodiny denně.
3: K bazénům se dá dokoupit spousta doplňků. Hodně se hovoří o úspoře, když si koupíme solární panely, které nám tu vodu přihřejí. Jak to funguje?
2: Ty klasické jednoduché solární panely fungují na klasickém principu, kdy vodu z bazénu proženeme černým panelem, kde nám sluníčko tu vodu ohřívá. Je tam trošičku nevýhoda v tom, že pokud nesvítí sluníčko, tak tento způsob ohřevu moc nefunguje a trvá déle, než se voda nahřeje v tom bazénu.
3: A čím tam tu vodu budeme prohánět? Právě tou pískovou filtrací, anebo ten panel solární má své vlastní čerpadílko?
2: Tyto panely jsou vždy závislé na tom filtračním okruhu, který již máme na tom bazénu instalovan. Filtrační jednotka nám funguje i jako oběhové čerpadlo v těchto panelech.
3: Znamená to tedy, aby jsme si pořídili nějaký programátor, aby nám ta filtrace třeba sepla jednou za půl hodiny na 5 minut, prohnala nám vodu v tom solárním panelu a pak ji zase nechala nahřát.
2: Přesně tak to je. Můžeme si koupit v hobby marketu klasickou časovou zásuvku, kde si můžeme nastavit čtvrthodinové intervaly nebo půlhodinové intervaly. Čtvrt hodiny filtrace stojí, panel se nahřívá a zase čtvrt hodiny potom filtrace běží a cirkuluje tu vodu. Teplou vodu vlastně tím pádem dostaneme do toho bazénu.
3: Teď také všechno kvete, pil je všude. Máme bazén přikrývat, když nemáme polykarbonátovou střechu?
2: Pokud nemáme polykarbonátové nebo klasické bazénové zastřešení z hliníkových profilů a polykarbonátové výplně, potom doporučuji klasickou bublinkovou plachtu, která nám udrží i teplo v tom bazénu, zamezí nadměrnému odparu vody z bazénu a v určité míře nám samozřejmě pomůže i při spadu nepořádku do bazénu.
1: Tak to nám radí specialista na bazény Martin Zikula, se kterým natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. A my pro vás máme za chvíli už jenom zahrádkářský kalendář, a to, jak víte, je takové malé připomenutí, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas. Tedy čas na to, co nepočká.

0: Svátkářský kalendář.
1: Máme tady sobotu 23. května a to už je vhodný čas nejen na zalévání, tedy pokud je u vás sucho a nezapršelo, ale je to hlavně čas na hlídání proti nejrůznějším nepřátelům našich zahrádkářských výpěstků. Představte si, rostl mi líbeček jako divý, tak ještě nikdy nerostl a dívám se na ty listy, na ty stonky a najednou tam uvnitř je schovaný slimák. Jsou prostě všude. A tady to je krásná pranostika. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz se nastojí. V červnu rojení nestojí za zvonění. Tak ono to znamená, že májový roj včel si do konce roku ještě i vlastní med do zásoby přinese. Zatímco ty pozdní roje, červnové, potom obvykle už jenom živoří a včelař, pokud je chce na příští rok, je musí na zimu hodně přikrmovat. Pojďme na zahrádku. Ještě jeden víkend a bude tady červen a to je dobré se pustit s radostí do odstraňování odkvetlých květů trvalek, aby nevysilovali rostlinu tvorbou plodů a semen. Nabídněte oporu mečíkům a vysokým liliím. Kopretiny, upoliny a třeba vlčí bob můžete sestřihnout hned po odkvětu, do podzimu to znovu vykvete. Určitě jste si všimli, že rostliny na balkónech jsou v plném květu. Teď jen pravidelně zalévat a co dva týdny přihnojovat. A pro milovníky sekaček tady mám důležitou informaci, když ten váš trávník povyroste o 1/3, je čas rozezvučet stroje. Jedině tak bude trávník krásný a hustý. Co bude v pravidelné stálici Českého rozhlasu, tedy v Hobby magazínu, příští týden? Tak my vám poradíme s pěstováním velmi kyselých, oranžových bobulí, plných vitamínů, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu, slaví 10. výročí a zaměříme se na renovace a zateplení vašich plastových i dřevěných oken. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Zhruba 120 pacientů z různých oddělení hraje na zahradě areálu Jihlavské psychiatrické nemocnice. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: Eva Pařilová je polovinou dvoučleného kuchařského týmu, který vaří ve školní jídelně Malotřídky v Obratani na Felřimovsku. Vypadá to, že dětem chutná.
3: Jak kdy a jak co?
2: Chutná vám tedy.
3: Dobrý.
2: Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
4: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
4: Jihlavský amfiteátr dnes a zítra hostí mistrovství Evropy dřevorubců. Památník obětí odsunu Němců v Pohořelicích někdo v noci pomaloval hákovými kříži. Fotbalisté Jihlavy zabojují o záchranu v druhé nejvyšší soutěži. Během dneška bude svítit převážně sluníčko, teploty nad 22 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré dopoledne. Mistrovství Evropy v dřevorubeckém sportu Eurojack dnes a zítra zaplní Jihlavský amfiteátr. Závodníci se utkají například v přesekávání kmenů, rychlostním lezení nebo řezání obří ruční pilou. Sportovní program tradičně doplňuje jihlavské pivní pábení s nabídkou regionálních mini pivovarů. Víkendová akce začíná dnes i zítra schodně ve 12 hodin. Neznámý pachatel v noci pomaloval hákovými kříži památník odsunu Němců v Pohořelicích na Brněnsku. Oznámil to mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb. Stalo se to před dnešní poutí smíření, která má připomenout takzvaný pochod smrti po konci druhé světové války. Zemřelo při něm asi 1700 brněnských Němců. Pachateli za pomalování pomníku hrozí až 3 roky vězení, dodává Šváb.
5: Udalost prověřujeme jako příčin poškození cizí věci a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Po pachateli, případně pachatelích, pátráme.
4: Pochod je součástí festivalu Meeting Brno. Ten letos poprvé hostí i sjezd sudeckých Němců. Německo rozšíří kompetence lékáren. Lidé se v nich budou moci třeba nechat naočkovat. Návrh zákona už schválil spolkový sněm. Cílem opatření je snížit úbytek kamenných lékáren.
6: V Německu je momentálně nejnižší počet lékáren od konce 70. let a reforma by to podle ministryně zdravotnictví Niny Varkenové měla napravit. Nelékaři by tak v lékárnách mohli například očkovat proti tetanu, provádět krevní odběry nebo za některých okolností vydávat léky na předpis přímo, bez předložení lékařského receptu. Zákon kritizují lékaři, ještě ho projedná horní komora německého parlamentu, spolková rada. Rozšíření kompetencí nelékařských zdravotníků plánuje taky český ministr zdravotnictví a nestraník za hnutí ANO Adam Vojtěch. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
4: Fotbalisty Jihlavy čeká poslední utkání sezóny šance Národní ligy a boj o záchranu. Soupeřem týmu z Vysočiny bude Ústí nad Labem.
7: Jihlava je v tabulce 15. To je předposlední místo a zároveň pozice, která znamená sestup. Klub z hlavního města Vysočiny to tak nemá ve svých rukou. Na 14. Prostějov ztrácí 1 bod. Pokud tedy Jihlava prohraje, jistě sestoupí. A i když remizuje nebo zvítězí, bude muset doufat ve ztrátu Prostějova, který bude hostit Táborsko. Všechna utkání posledního kola šance Národní ligy začnou ve 14 hodin. Adam Procházka, Český rozhlas.
4: A hokejisté Vegas zvítězili ve finále západní konference NHL v Colorédu 3-1 a vedou 2-0 na zápasy. Český útočník Tomáš Hertl si žádný bod nepřipsal. To platí i o Martinu Nečasovi na straně Koloráda. Nečas se navíc rozhodčí v utkání dvakrát vyloučil. Série na 4 výhry se teď přesune do Las Vegas.
0: Počasí.
4: Ve Žďáře nad Sázavou je právě teď 19 stupňů, v Moravských Budějovicích nebo Košeticích 20. Dnešek bude poměrně slunečný, přes den ale nebe zahalí krupovitá oblačnost. K večeru se mraky postupně rozpustí, nejvyšší teploty dosáhnou 22 až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Očekávejte lehké několikaminutové zdržení na dálnici D1 ve směru na Brno u Velkého Meziříčí. Provoz je tam zúžen na jeden pruh.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Je sobota krátce po 11. hodině a to znamená, že vás čeká sestřih toho nejlepšího z hostů dobrého dopoledne právě končícího týdne. V pondělí jsem přivítal ve studiu Pavla Zednička, respektive poslouchali jste reprízu loňského rozhovoru se známým hercem. Mimo jiné jsme si povídali i o tom, jakou má funkci ve Valašském království. Psychiatr Miroslav Skačány s Helou Dvořákovou v úterý probíral podoby lásky. Ve středu byl host mojí kolegyně Petr Vaněk a řeč byla o horských kolech, tedy o světovém poháru horských kol, který se o tomto víkendu koná v Novém Městě na Moravě. Ředitel Brodské základní umělecké školy Jindřich Macek si se mnou povídal ve čtvrtek na téma ZUŠ Open a zval nás i na velký koncert. No a v pátek včera jsme si připomněli mistrovství Evropy dřevorubců Eurojack 2026. Byla tady organizátorka Jacqueline Sílová, která sebou vzala i dva závody. Podniky Michala Škorničku a Milana Sobka. Příjemný a pohodový poslech.
9: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
8: A samozřejmě ani muzika nechybí v našem vysílání. Tohle je Václav Neckář.

0: V pondělí po 11. hodině jsme vysílali reprízu mého rozhovoru s hercem Pavlem Zedničkem, který jsem natočil ve Vídni, kde byl mým hostem v loni na jaře v rámci talk show, kterou tam organizuji a moderuji. No a mimo jiné jsme si s ním povídali i o jeho filmových rolích a řeč došla i na Valašské království.
1: S Pavlem Zedničkem si ve Vídni povídáme o životě a teď taky o jeho divadelních, filmových, televizních rolích. Já jsem jen těch filmových napočítal víc než 140. Pamatujete si všechny svoje role a kterou třeba nejvíc?
2: Ježiš, tak to si nemůžu pamatovat všechno, ale dost jich s Láďou Mrkličkou. No a pak byly ty Chobotničky a pak to šlo tak nějak postupně dál. No.
1: Písařík z básníku, že jo, legendární, léčitel, pak pohřební služba, těch rolí je strašně moc, Drvoštěp, Lotrando Zubejda.
2: No, tak to bylo krásné natáčení a tak jej se podařilo, to byl hezký film, to se moc podařilo. No jo, je to dost. Dokonce mi moje kamarádka režisérka Adelka Sirotková, která dělá dokumenty, já se s ní točil dokument, že vlezla České televize do toho archivu a hledala tam právě, co jsem všechno točil. Pak přišla a říkala, víš, kolik jsi toho v té České televize natočil? Jako ze všech, nejenom filmy a ty pořady, že jich bylo 800.
1: To věřím, protože opravdu jenom těch filmových rolí je asi 140 minimálně, tak když se spočítají i ty televizní seriály a všechno, tak to musí být obrovské číslo. Vy jste ale taky moderátor a daber El Bunda. Jak vzpomínáte na El Bundu?
2: No, strašně hezky. To bylo hezky natáčení El Bunda. Tak to byl krásný seriál, bezvadný seriál, takže to se dělalo samo. A on je úžasný ten. A pak jsem taky dělal krok za krokem předtím a já jsem se s tím Patrikem Duffym potkal tady. Tady je v Praze takový festival, jak se jmenuje, myslím, komik, tak nějak se to jmenuje, přesně nevím. No a on tam byl pozvaný, tak nám umožnili setkání, já jsem teda vzal Flašu Slivovice, tak myslím, že s ním byl asi tak 2 minuty, jsme se pozdravili, dal jsem mu Flašu a zase nazdar, ahoj. A tak mi se představilo všechno. A bylo to milý setkání, takový rychlý, ale milý.
1: No, když jste zmínil tu Slivovici, tak samozřejmě musím taky říct, že jste ministr všeho ve Valašském království, že jo?
2: No, ministr všeckého, ano. Bolek je král jediný a na furt. No, já jsem ministr všeckého, ano. I obrany a no prostě vše, financí, všecko.
1: A jak jste se k tomu dostal?
2: No, to musí dát král, že jo, tohle funkce. Původně měl být, jako třeba financí, měl být Radek brzo bohatý. Bolek si myslel, jako, že budeme brzo bohatý, že tam bude mít Radka, že jo? No a tak to nevyšlo, pak Radek s tou vystoupila, tak jmenoval mě, že byl ministrem všeckého, no tak jsem byl ministrem všeckého.
1: Já jsem slyšel i zvláštní příhodu o tom, že snad máte i vlastní letadlo v tom Valašském království.
2: Ano, ano, Valachy Air Force, je to náš kamarád zase Staňa, ten má Beechcrafta, takový dvouvrtový velký letadlo, no a máme tam výsost, ten zaký Valašského království, což je žufánek, klobása a sklenka, samozřejmě Flaša Slivovice, že jo. A to má dodnes na letadle nalepený. No a dokonce jsme s tím, když byla v Hanovru světová výstava, tak jsme s tím letadlem letěli na tu výstavu, jsme byli pozvaní jako Valaši, jako Valašské království, my letěli do Hanovru. Takže ještě ten král Jirka Peca, ten dělal komorníka Bolkovi, já to jako minister, tak jsme tam odletěli. No, kdybyste viděli, to byla sranda skutečná, oni si dodnes myslí, že existuje Valašské království, protože my jsme přistáli, tam byl červený koberec, pancéřovaný auta, Mercedesy, jsme nasedli do autáku, motorky, policajní kolem nás, zavezli nás na to výstaviště, tam jsme měli bilaterální jednání se Slovákama, byla tam cymbálovka, tak jsme tam, nabízeli nám tam, jako, že tam můžeme přespat, a Bolek řekl, ne, Valaši spí u doma. Tak jsme se nasedli do autáku, dali jsme si panáčka a letěli jsme zpátky domů do Brna, kde nás zase čekali holky s chlebem a solí, nás vítali ve jiný 2-3 ráno v Brně na letišti. Tak to bylo. A dodnes si myslím, že ti Němci si myslí, že opravdu existuje Valašské království.
0: Říká Pavel Zedníček. V úterý se Hela Dvořáková povídala s psychiatrem Miroslavem Skačánem a řeč došla i na podobě lásky. No a my si to připomeneme za pár minut v našem vysílání. Teď je čas a prostor pro další muziku, Karibská modř a Eňa.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlasjede.cz.

0: jako za mladá byla v našem vysílání kapela Olympic, ano, je to tak. Petr Janda, to je nestárnoucí matador a frontman téhle kapely. Jihlavský psychiatr Miroslav Skačány bývá častým hostem ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Hela Dvořáková si s ním v úterý povídala o tom, jaké jsou podoby lásky.
1: Tak zaprvé si musíme uvědomit, co to vlastně láska je v tom pravém slova smyslu. No dneska po pojmu láska si představuje spíš nějaký ten sexuální vztah, co vlastně je také jako velmi úzké. Spíš by to mělo být víc jako zaměřené na tu citovou stránku. A to, pokud si jedná o tu citovou stránku, tak to vlastně takový to první fáze, tak to je to zamilování. Tam hrají roli především ty feromony, které vlastně máme v sobě, které vyzažujeme a které vlastně zachytí ten protějšek a když jsou oboustranné, takže to potom vzniká ten vztah, který se vlastně je to skutečně to zamilování. V tom mozku potom probíhají pochody, které bychom mohli hodnotit úplně jako otázka podobně nadrogovaného člověka, jako když si dá pervitin, protože skutečně uvolní látky, které jsou pervitinu velmi podobné. No a potom ten vztah přechází do lásky. Té pravé lásky, také jako, že to je jako ten vztah, který skutečně má své opodstatnění. Není to už také to zamilování, že ten člověk nevidí, neslyší a chová se, jak je trvalé. Skutečně je to jako člověk, který má určitý vztah hluboký k tomu druhému člověku. No a když ty lidi spolu delší dobu žijí, že jsou manželé a podobně, nebo mají ten dlouhodobý vztah, tak ta láska plynule přechází vlastně v takové přátelství. A to přátelství je vlastně vztah, který by měl už potom přetrvávat, pokud se hodlají spolu žít, mít rodinu, celý život.
2: Je podle vás v tom případě láska biologická potřeba, nebo spíš taková nějaká kulturní a společenská záležitost, kulturní společenský konstrukt?
1: Určitě dá se to říct, že to je jako to i to. V každé stránky je ta polovina. Je to biologické, my máme to něco v sobě dáno a na druhé straně je to skutečně hraje roli i ta společnost, ve které žijeme. A právě, že i ty vztahy jsou úplně jiné v naší kultuře, která vlastně nás vychovala, které jsme se narodili, žijeme a vlastně přenášíme to na naši potom. A na druhé straně zase v jiných kulturách ty vztahy jsou úplně na jiné báze postavené.
2: Dá se říct, proč mají láska a nenávist psychologicky k sobě tak blízko?
1: Tam je taky záleží o to, že vlastně jsou to city. Ano, obě tyto vztahy vlastně to jsou citové záležitosti. A taky tam hraje roli, jaký ten člověk je, jaká je jeho osobnost. Ano, člověk, který je citově založen, tak potom je citově založený v tom slovu negativním. To znamená, že když mu někdo ublíží, tak vlastně to člověk je schopen nenávidět. Zase opačně, když je taky jako emočně citově chladný, tak ani se moc není schopen zamilovat. Na druhé straně zase i ta nenávist obvykle nedosahuje takové hloubky.
2: No a dá se tedy říct, že opakem té lásky je tedy nenávist anebo lhostejnost?
1: Ta nenávist je bohužel velmi častá, právě proto, že ten člověk, když dává tu lásku, tak očekává vlastně tu odpověď a vlastně ano. Pokud se ji nedostane nebo je zklamaný, tak vlastně tam ta láska se může proměnit právě tu nenávist, která skutečně je hodně blízka vlastně té lásce.
2: No a když se zaměříme teď na ty vztahy, tak co ve vztazích bývá silnější? Je to ta samotná láska nebo strach, že tu druhou osobu ztratím?
1: Tak mělo by to být samozřejmě ta láska. A pokud jde jenom o ten strach, tak to potom to není asi ta úplně ta pravá láska, ale je to skutečně taky pohledy, možná trochu egoistický, že potřebují toho člověka a toužím být s ním a nejenom, že toužím, ale prostě mám obavu, abych nezůstal nebo nezůstala sama a proto vlastně potom může být to, že vlastně ten člověk se stává žárlivým a někdy až chorobně žárlivým, co je zase potom už druhý extrém.
2: No pak další extrém je ten, když se s někým rozejdeme, že má neustále potřebu toho druhého vlastně ničit. Proč to tak je? Proč to lidé v sobě mají?
1: Tam záleží právě o toho, kdo s kým se rozešel.
2: Ano. To je velmi důležité. Co je horší tedy v tom případě? Muž se ženou nebo žena s mužem?
1: Tam musíme se dívat na to především s tím, že jak se říká, že muži žárli na muže, co byli před ním a ženy na ženy, co přijdou po nich.
2: Ano.
1: To je také velmi, není to samozřejmě pravidlo 100%, ale velmi časté a velmi výrazné. To znamená, že pokud se rozejde muž se ženou, tak často oni ještě i pečuje, aby netropila nějakou nouzi a podobně. Ano, to je tako, ale zase opačně, když se rozejde žena s mužem, tak vlastně ten muž se s tím velmi těžce vyrovnává, protože z jeho pohledu je to také ponížení, to jeho mužskosti, že neříkám přímo něco tak méně cené jak žena, ale něco jako žena si dovolila rozejít se s tím velkým mužským chlapem, ale že to je takové urážka až ponížení.
0: Říká psychiatr Miroslav Skačány. Za chvíli nás čeká další repríza zajímavého povídání, protože ve středu si Hela Dvořáková k mikrofonu pozvala Petra Vaňka, což je člověk, který stojí za závody horských kol, za světovým pohárem, který tento víkend probíhá a koná se v Novém Městě na Moravě. Ptala se ho mimo jiné na to, jak se proměnily nároky závodníků za poslední roky. O tom bude naše vysílání za pár minut. Teď Modern Talking.

0: You're My Heart, You're My Soul, písnička, která odstartovala hvězdnou kariéru kapely Modern Talking v polovině 80. let 20. století. No tak to byla troška dějepisu. Každou sobotu pro vás mezi 11. a 12. hodinou vysíláme reprízu toho nejlepšího z hostů dobrého dopoledne uplynulého týdne. Připomínám, že záznam, kompletní záznam rozhovoru najdete na našich webových stránkách vysočina.rozhlas.cz. Ve středu si Hela Dvořáková povídala s Petrem Vaňkem, což je člověk, který stojí za pořádáním závodu světového poháru horských kol ve Vysočina aréně v Novém Městě na Moravě. Mimo jiné se bavili o tom, jakým způsobem se vyvíjí požadavky závodníků.
1: Mění se třeba za tu dobu nějak nároky jezdců a týmu od toho prvního ročníku, když to porovnáte od těch prvních závodů. A neštve vás to třeba, že už mají někdy i ty nároky až tak jako nad rámec?
2: To nevnímám, jo, že by sportovci měli nějaké velké nároky. Spíš si myslím, že všeobecně to je evoluce ve společnosti, jako porovnávat rok 2011, kdy jsme začínali, a 2026. Fakt asi nejde a už jenom to, co se nám tady změnilo tou technologií, že jo, internetu a chytrých telefonů, tak to je samo o sobě něco, prostě co před těma 16 rokama, no 15 rokama bylo úplně jinak.
1: Co dneska dělá z Nového Města na Moravě, je to jedno z nejoblíbenějších vlastně míst a zastávek světového poháru?
2: Jméno, tradice, to samozřejmě taky nějakým způsobem přispívá, jo, ale v podstatě si myslím, že to je Vysočina aréna jako taková, která má skvělý layout, je to prostě multifunkční areál, který tomuhle tomu sportu jde naproti, takže skvělá prostě logistika, skvělé prostory pro umístění týmu, všechno to je na jednom místě. Možná tomu trošku takhle chybí takový ten punkt z těch horských středisek, horské kolo, horský střediska, ano. Takový ty chaloupky, chaty, hotely, prostě horský, jako jsou falských destinacích. Tak to, že jsme tady prostě sportovní areál v lese, prakticky bez tohohle toho kolem, tak možná to není.

0: hlavně fandí všem, ale ono se tohle netýká asi jenom cyklistiky. Myslím, že ten český sportovní fanoušek je v tomhle směru opravdu jako dobře hodnocený ve všech sportech.
1: Jak složité je udržet akci světové úrovně v tak malém, když to tak řeknu, městě, jako je Nové Město na Moravě na Vysočině?
0: Nemyslím si, že problém je malé město na Vysočině, ale myslím si, že trošku problém je malá Česká republika a ekonomika, byť ve všech statistikách teďka vycházíme jako velmi dobře, jako bohatá země, ale myslím, že ten poměr, no, ten pohled prostě na sport všeobecně ve společnosti není takový, jak by mohl, nebo dle nás by měl být. Myslím si, že se můžeme koukat tam, kam slunko zapadá, tím směrem jako motivaci, a tam si myslím, že se vůči tomu sportu ta společnost staví trošku lépe než u nás.
1: Uh-huh. Jak důležité je pro vás nejenom to, jaká atmosféra panuje ve Vysočina aréně, ale taky podpora místních lidí. A vnímáte ji? Je dobrá?
0: Je dobrá. Děkujeme.
2: Říká Pavel Vaněk, pardon, Petr Vaněk, který byl hostem Heli Dvořákové ve středečním Dobrém dopolední. Ve čtvrtek jsem přivítal ředitele Brodské základní umělecké školy Jindřicha Macka. Povídali jsme si o ZUŠ Open a také o jednom koncertu, který se chystá přímo na Havlíčkobrodském náměstí. O tom uslyšíte za pár minut. Teď je tady Pavel Bobek, já ti zpívám. Hezkou sobotu.

0: sobotní repríze rozhovoru hostů uplynulého týdne se dostáváme ke čtvrtku. To byl mým hostem ředitel Brodské základní umělecké školy Jindřich Macek. Povídali jsme si o ZUŠ Open a přidal jsem i k tomu zajímavá statistická čísla. A já jsem se našel na internetu taková zajímavá čísla, protože se do ní zapojilo nebo zapojuje 492 základních uměleckých škol z celé České republiky a vystupuje nebo se podílí na tom 251 tisíc žáků, což je neuvěřitelné číslo a jak říkám, smekám klobouk, protože to zorganizovat, vymyslet, dát to dohromady a hlavně zafinancovat taky, to je obrovská práce.
1: Tak a velké poděkování třeba u nás na Vysočině patří samotnému kraji Vysočina, které podporuje ZUŠky a podporuje i samotný festival a pochopitelně i samospráva měst a obcí, protože třeba náš zřizovatel město Havlíčkův Brod nám také pomáhá, podobně i vlastně město Přibyslav, kde máme velikou pobočku. Takže je to taková vlastně kooperace všech zúčastněných a snažíme se ty programy udělat co nejhezčí.
0: A o jednom takovém hezkém programu teď budeme mluvit, protože si vy sám konkrétně můžete pořádně přihrát svoji polivčičku, abych tak řekl, protože i vy jako vaše základní umělecká škola také organizujete jeden program, tak nás s ním teď můžete trošku seznámit.
1: Tak my chystáme vlastně velké ZUŠ Open na Havlíčkobrodsku v příštím týdnu. A ve středu 27. května na Havlíčkově náměstí na vlastně venkovním pódiu na hlavní tribuně, tak budeme v čase od 14 do 16 hodin a možná i déle hrát k poslechu. A mě samotného od počátku vzniku festivalu jsem ho podporoval a vstoupil se do něj velmi aktivně, protože mě fascinovalo právě to, že můžeme cílit nejenom na lidi, kteří za námi vlastně přijdou a vědí o tom, že to bude. Ale pokud koncertujete na náměstí v odpoledním čase, tak zkrátka zastihnete i třeba někoho, kdo spěchá do banky si vybrat peníze, někoho, kdo si jde něco nakoupit, nebo si sedne na kávu a najednou se zaposlouchá a slyší zajímavé výkony a začne se zajímat, uslyší i tu tvorbu, kterou děti dělají. A skutečně třeba na naší základní městské škole 2/3 dětí z těch téměř 600 žáků tak chystají a připravují se na vystoupení. A to buď v komorních souborech nebo solově. A je to pro ně velká zkušenost i na pódium. Takže já nejvíc mě baví právě tady ty veřejné na otevřeném prostranství akce a pro děti to je velká zkušenost třeba práce s mikrofonem, protože to nejsou často zvyklí a mohou hrát třeba i klasickou věc, krásnou, ale vyzkouší si to, jaké to je třeba na pódiu s přizvučením.
0: Vy sám jste určitě také muzikant, předpokládám, jinak byste nebyl na pozici, na které jste.
1: Já jsem zapálený hudebník a loutnista český, ale samozřejmě určitá zajímavost je, že jsem i vlastně absolvoval výuku na tehdejší lidové škole umění v Havlíčkově Brodě i ve výtvarném oboru. Já jsem vlastně dělal výtvarný obor a hudební obor a teprve na konci svého studia, když jsem šel na konzervatoř, tak jsem se rozhodl pro hudbu.
0: A vy sám také máte ještě čas a prostor vystupovat třeba s dětmi?
1: Také vystupujeme. Budeme například hrát s dětmi na Stavbě Vysočiny v komorním souboru kytar, ale jako loutnista mám například koncert tento víkend na Ostravsku.
0: Výborně, tak tam pozdravujte. No, každopádně bychom mohli ještě jednou zopakovat, kdy a kde přesně se uskuteční vystoupení v Havlíčkově Brodě na náměstí.
1: Tak budete ve středu 27. května v čase od 14 do 16 hodin. A v 17 hodin na to ještě naváže výstava výtvarného oboru a sice absolventů výtvarného oboru těch nejstarších žáků, kteří odcházejí na další studia na střední a vysoké školy a ta potom bude v Dolní ulici v pasáži Světluška.
0: Návštěvníci se rozhodně mají na co těšit. Příští středu v Havlíčkově Brodě v centru to bude žít díky ZUŠ Open a díky základní umělecké škole Jana Václava Stamice. V Jihlavském amfiteátru tam to žije tento víkend, protože se tam koná mistrovství Evropy dřevorubců Eurocheck 2026. A včera byly mými hosty Jacqueline Sílová, organizátorka, a také dva závodníci Michal Škornička a Milan Sopek. No a povídali jsme si o tom, jaké soutěže jsou připraveny v sobotu a v neděli, jaká tajemství odhalí soutěžící. O tom bude naše vysílání za pár minut. Buďte s námi, přeji vám příjemný a pohodový víkendový.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Nech mě hádat, zpívala Věra Špinarová, 11 hodin 53 minut, před námi je poslední část se střihu našich hostů z uplynulého týdne. Včera, tedy v pátek, ke mně do studia zavítala Jacqueline Sílová, organizátorka Eurojacku 2026, což je soutěž dřevorubců, která se dnes a zítra koná v Jihlavském amfiteátru, a byli tady i dva závodníci, Michal Škornička a Milan Sopek. No a já jsem se ptal, jaké závody, konkrétně jaké disciplíny jsou připraveny, na co se můžou diváci těšit?
1: Budeme mít tři povinné disciplíny, ty jsou povinné na každém závodě, ať už finále, kvalifikace v kterékoliv zemi, a to jsou přesekání ležícího kmene, anglicky se tomu říká underhand, pak je tam řezání ruční pilou velkou, což je single buck, a pak se musí pánové dámy ukázat motorovou pilou a budou mít disciplínu létající kotouče nebo kolečka, kde musí z volně stojícího kmene odřezat motorovou pilou 20 koleček a neměl by jim ten kmen spadnout.
0: Kolik dřeva je potřeba na to připravit, jakoby na ty závody samotné? Kolik stromů padlo?
1: To já vám neřeknu, to dělá kolega, ale byl to kamion plný špalků osoustružených, a kůlu na ještě disciplíny finální, nedělní, takže hodně.
0: Michale, na jakou disciplínu vy se nejvíc těšíte?
2: Já mám asi dvě nejoblíbenější, to je underhand, to je ten ležící kmen, a single buck, ta velká kaprová pila, jednou možná. Jsou taky dvě moje nejsilnější asi disciplíny.
0: A Milane, jak to vidíte vy?
3: No já mám nejradši asi ten underhand, protože s tím single buckem to se spíš ještě peru. A na to se hodně těším, ještě na lítající kolečka.
0: A nikdo z vás neřekl házení sekerou? To zaujalo mě, protože to je z mého pohledu, že prostě přijdu, hodím sekeru, četl jsem, že se musí aspoň jednou otočit a trefit do terče, jestli to říkám správně.
1: Je to tak, a házení sekerou bude k vidění v neděli v dámském finále. A je to přesně, jak říkáte, je to o preciznosti a je to i pro diváky, si myslím, velice atraktivní, protože je to dobře vidět, jestli ten závodník se dobře trefí nebo ne, takže na to se můžou diváci těšit v neděli.
0: Ano, my to všichni známe z těch filmů, z těch indiánek, jak tam hází, že jo, Sam Hawkins a podobně, Vinnetou, ti to ovládají naprosto dokonale. Na jak velkou vzdálenost se tou sekerou hází?
1: To necelých 12 metrů.
0: 12 metrů. A jak velký je terč?
1: To bych vám teďko neřekla přesně.
0: Přibližně, jestli bych ho trefil.
1: Kolik má centimetrů, asi 40, nějak 6 zhruba.
0: A samozřejmě se měří co nejvíc do středu, říkám.
1: Ano,
0: to správně.
1: Ano, jsou kruhy a samozřejmě zvenku dovnitř se ty body stupňují. Takže samozřejmě cílem je trefit střed.
0: Už jsme říkali, že to je 13. ročník letos. Jak to vlastně funguje? Jsou nějaká pravidelná místa? Mně přijde, že třeba Jihlava, tady se to koná pořád, ale možná jsou nějaká místa, kde se to koná nepravidelně, nebo jak to je?
1: Tak v Čechách je závod jeden, ten je v Jihlavě, jinak během roku pořádáme show, ukázky tohoto sportu. Další místa, kde je závod pravidelně vidět, je v rakouském Langšlágu, což odsud není ani tak daleko, to je kousek od Vajtry. A finále celého seriálu většinou bývá v Německu v místě, který se jmenuje Schuttertal, což je Schwarzwald, oblast Schwarzwald.
0: A jak moc náročné je to všechno zorganizovat? Já bych řekl, že asi dost.
1: Je to hodně práce, samozřejmě. Je to od schánění sponzorů, bez kterých závody žádný jiný ani akce nejsou možný. Samozřejmě musí člověk objednávat poháry, zajistit si pojištění, musíme včas zajistit dřevo, aby se osoustružilo, připravilo, spočítalo. Takže je s tím spoustu práce.
0: Takže jsou i závodníci pojištění, když by třeba ten hod sekerou nevyšel?
1: Jsou způsobem? a my hlavně jako organizátoři taky, ano.
0: A to pojištění asi drahé, nebo není? Protože určitá rizikovost, že si něco uříznu, když řežu takhle závodně, je asi větší, než když jdu jen tak doma si posekat polínka do kamen.
1: Tak my naštěstí to máme jako sponzorský dar, takže není to pro nás tak bolestivé, ale ano, je to pojištění, který samozřejmě je něco jiného, než když si pojištíte běžně domácnost, protože používáme ostré nářadí, takže je větší šance, že si i může něco rozbít. Ale musím říct, že za 13 let let se nám to ještě naštěstí nepodařilo, že bychom někoho nebo něco zranili, rozbili.
0: Říká Jacqueline Sealová, zaklepu tady na dřevo a ještě vám řeknu, že ve 12 hodin za pár minut začíná Eurojack 2026 v Jihlavském amfiteátru. Končí dnešní nebo tento týdenní souhrn a sestřih toho nejzajímavějšího hostů k uplynulého týdne. Vysočina.rozhlas.cz, tam najdete kompletní záznamy a v našem vysílání najdete za chvíli zprávy s Lukášem Ptáčkem a po 12. hodině pochopitelně i dnes písničky pro Vysočinu, o kterých se na vás budu těšit. Mějte příjemný a pohodový den a zůstávejte s námi a s kapelou ABBA.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Ve městech na Vysočině ubylo obyvatel, nejvíce ztratila Jihlava. Ministerstvo vnitra připravilo zpřísnění podmínek pro ukrajinské uprchlíky. Do Česka znovu dorazí prach ze Sahary. Odpoledne čekáme převládající oblačno a teploty do 26 stupňů. Na řadě jsou zprávy. Dobré poledne přeje Lukáš Ptáček. Města na Vysočině loni ztratila část obyvatel. Jejich počet se snížil o 0,2% na zhruba 288 tisíc. Ve městech žije necelých 56% obyvatel celého regionu, což je pod celorepublikovým průměrem. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.
3: Pokles počtu obyvatel ve městech loni způsobila hlavně přirozená změna, kdy zemřelo více lidí, než se narodilo. Sídla ale ztrácela i stěhováním. Největší snížení stavu obyvatel zaznamenali statistici v Jihlavě, kde jich ubylo skoro 940. Naopak největší pozitivní změnu evidují ve Velkém Meziříčí, kde zhruba 100 lidí přibylo. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Ministerstvo vnitra připravilo novelu zpřísňující podmínky pobytu ukrajinských uprchlíků. Jde například o systém dočasné ochrany humanitárních dávek nebo registrace ukrajinských vozidel. Cílem je podle rezortu posílení bezpečnosti Česka. V pondělí má návrh projednat vláda.
4: Zpřísnění pravidel pobytu v Česku by se mělo dotknout zhruba 380 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Změny přibližuje vedoucí tiskového oddělení ministerstva vnitra Adam Rezler.
5: Nově například dočasná ochrana zanikne v případě, že se její držitel nebude déle než 30 dní zdržovat na území České republiky.
4: Opoziční poslanci chtějí o změnách jednat, striktně je nevylučují. Třeba bývalý ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN ale kritizuje způsob, jakým se o ukrajinských uprchlících mluví.
6: To škodí nám všem. Ukrajinci nejsou přátelé, oni v drtivé většině případů regulérně pracují a přispívají do státního rozpočtu.
4: Novela by měla platit od začátku roku 2027, pokud projde celým legislativním procesem. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Do Česka znovu dorazí prach ze Sahary. Informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli tomu by mohly klesnout teploty, které se podle předpovědi mají blížit tropickým 30 stupňům Celsia. Prach se bude vznášet asi 2 kilometry nad zemí. Obloha kvůli němu bývá zakalená. Případné srážky pak mívají žlutou, oranžovou nebo hnědou barvu. V přízemní vrstvě se pro tentokrát projeví jen minimálně. Sport. Fotbalisté Dukly Praha a Baníku Ostrava se v posledním kole nadstavby utkají o udržení šance na záchranu v nejvyšší lize. Tým, který prohraje, se stoupí do druhé ligy. V případě remízy spadne Ostrava. Pokračuje trenér Baníku Josef Dvorník.
7: Tím, že musíme tam vyhrát, nesmíme remizovat, musíme prostě vyhrát a já si myslím, že pro nás to možná bude lepší v tom, že budeme si za tím vítězstvím od začátku a nebudeme špekulovat, jestli remize nám stačí nebo ne, nestačí a může se stát, že to tam budeme honit v posledních minutách a bude to hektický, bude to nahoru dolů. Já doufám, že ne, že ten zápas zvládneme řízeně do vítězství.
2: Zápas začne ve 14 hodin, stejně jako duely Mladá Boleslav Teplice, Zlín Slovácko a také odveta v finále play-off o umístění Olomouc Karviná. Hanáci úvodní duel vyhráli 3-1. Vysočina pak v druhé lize bude bojovat o setrvání. V posledním kole šance Národní ligy přivítá Ústí nad Labem a bude muset bodovat a zároveň doufat ve ztrátu Prostějova, který bude hrát s Táborskem. Kompletní kolo druhé ligy začne taktéž ve 2 hodiny odpoledne. Počasí. Počátky a Dukovany hlásí 20 stupňů a Havlíčkův Brod 22. Odpoledne bude převládat oblačno, chvílemi může být ale až polojasno. K večeru se bude oblačnost rozpouštět. Nejvyšší teploty čekáme mezi 23 až 26 stupni. Foukat bude slabý vítr severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 směrem na Brno počítejte s omezením za velkým meziříčím. Mezi kilometry 150 a 153 silničáři uzavřeli pravý pruh. Kolona začíná už před velkým meziříčím zhruba na kilometru 141.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Tak už víte, na jaký telefon máte volat v případě nějakých dopravních komplikací. Já vám řeknu ještě jedno telefonní číslo. 22 155 49 99. To je telefonní linka do našeho studia, kde právě teď, krátce po 12. hodině, začínají písničky pro Vysočinu, písničky na vaše telefonická i písemná přání. Přeji vám dobrou chuť k sobotnímu obědu, hezký poslech a už teď se těším na vaše vzkazy, pozdravy a gratulace.
1: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
8: A taky Leonou Machálkovou. Tohle je Galaxie přání.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: Využít můžete i další cesty, které vedou do našeho studia, třeba napsat krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera a potom váš text v maximální délce 150 znaků bez diakritiky, bez háčků a čárek a to všechno na číslo 90 01 04. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny a první přání je právě z SMSky. Prosím pěkně, zahrajte mi náhrobní kámen od Petra Nováka. Píseň by byla pro kamarádku Marušku, pro vás a nahoru bráškům a manželovi. Děkuji. Zda je to vyjde, podepsala Elizabeth. Paní Elizabeth, slyšíte, vyšlo to, písničku posíláme.

0: Už jsem zmínil telefon, SMSky a také přes internet můžete objednávat svoje hudební přání. vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář písniček pro Vysočinu a z něj už čtu. Zdravím, zahrajte písničku Léto je léto od Heleny Vondráčkové. Nechám zahrát všem posluchačům, co jsou včelaři. My máme desatery včely, dneska jsme vytočili dvoje, máme od nich přes 25 kg medu. Zajímalo by mě, zda už někdo taky vytáčí, jestli mají taky hodně medu, protože někteří včelaři z Vysočiny tvrdili, že na Vysočině ovocné stromy pomrzly a že moc medu nebude, což není pravda, že na Vysočině není moc medu. My jsme taky z Vysočiny medu máme dostatek, napsal Štěpán. Posíláme písničku Léto je léto, Helena Vondráčková.
1: Škoda, že tu nejsi se mnou.

Chtěl bych jen tak pro radost zahrát písničku od Ilony Čákové Amsterdam. Díky, napsal pan Marek přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz a písničku zahrajeme i vám. Napište nebo zavolejte 22 155 49 99 telefonní linka do našeho studia.

0: Vlny fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu poznáte aborigince, původní obyvatele Austrálie, jejichž tradice přežily přes 15 000 let. Jsou tajemní a pro nás těžko pochopitelní. Žijí v klanových společenstvích podle zákonů dávných předků. Málo kdo mezi ně skutečně pronikne. Muži jménem Aldaman se to podařilo. Uslyšíte jeho jedinečný příběh.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
3: A v našem vysílání plníme další písemné přání. Dobrý den, zahrajte prosím pro mou kamarádku Radku, která dnes slaví půlku latiny, písničku Svou lásku jsem rozdal, kterou v roce 1967 naspíval Karel Kahovec. Děkuji, Jarek Střeště. Nemáte zač? Posíláme.

0: Karel Kahovec rozdával lásku v písničkách. Ludvík se v Salavicích možná už naobědval a do našeho studia zavolal. Ludvíku, vítej v našem vysílání, ahoj.
1: Ahoj Jožo, zdravím tě a zdravím všechny posluchače tohle celého pořadu. A vzpomněl jsem si dva vtípky, můžu?
0: Určitě.
1: Takhle táta se synem sedějí v divadle na představení na opeře a sledují zpěvačku, jak zpívá hlavní roli, a táta se na koní k synovi říká, vidíš ty zlatý kruhy, co má v uších, ty má ode mě. A syn na to říká, vidíš ty tmavý kruhy, co má pod očima, ty má zase ode mě.
0: No, se to hezky rozděluje táta se synem.
1: Jo. A takhle ještě ten druhý, takhle turista byl na vycházce, šel procházkou českou krajinou a potkal sedláka a ptá se, prosím vás, kde mi jede vlak do města? Za 30 minut, pane. A prosím vás, stihnu ho, když to vezmete přes tohle tu louku, jak se na ní pase ten bejk, tak určitě.
0: Bejk ho popožene. Tak a my popoženeme nějakou hezkou písničku, jaká to bude a pro koho?
1: Tak my jsme včera měli sraz regionáků v Třešti, tak já bych hrozně chtěl poděkovat všem, kteří přijeli, a chtěl bych moc poděkovat bezvadnému personálu v restauraci Svět v Třešti, protože vždycky nás tam krpěkně obslouží a bomba se tam pro nás hezky starají. A taky za náma přijel Jarda Hypochondr, tak jsme byli moc rádi a musím jim vyseknout poklonu, protože Jarda, přestože už není docela žádný mladík, což jako není jako hanlivý, ale nejenže nám zaspíval šenkýřko, ale i vyskočil na stůl a zatancoval nám ji na stole.
0: No paráda, paráda.
1: Takže jsme si tam opravdu užívali, takže Jarda opravdu musím před ním smeknout, že je takový ještě, že mu ještě takovou, teď se nemůžu honem vymáčku, prostě že má takový elán.
0: A fyzičku.
1: A fyzičku, jo.
0: A zároveň nemůže mít moc kilogramů navrch, aby ten stůl to vydržel, že jo? To je další věc.
1: Přesně tak, ano.
0: No bezvá, tak hlavně, že se stras vydařil. Já ti děkuji za telefonát, přeji krásnou sobotu a posílám Davida Dejla. Měj se hezky, ahoj.
1: Ano, Davida Dejla, ahoj, ruky dáme, dejte se všichni moc hezky, nashledanou.
0: 22 155 49 99, to je telefonní linka, která každý den mezi 12 a 13 plní vaše hudební přání i dnes, v sobotu 23. května.

0: Do Žďáru nad Sázavou, tak zdravíme paní Jiřinu a její hudební přání. Vítejte v našem vysílání, dobrý den.
1: Pane Jožo, já vás taky moc zdravím a teďka tam volá Ludvík, že měli ten sraz, já o tom vím. Já jsem se chtěla taky zúčastnit, ale bohužel se věci změnily, ale oni mě zavolali, Ludvík s Maruškou Šlechtovou to zorganizovali, pane Jožo, a všichni mě zavolali a zdravili mě a volali ahoj. A já byla tak šťastná a byla tady zrovna dcera moje s vnučkou a pravnučkou a byli z toho taky dojatý, že mám takový přátelé a moc a moc jim děkuju, že prostě si na mě vzpomněli. No. Takže bych jim poslala tuhle tu písničku a doufám, že můj zdravotní stav příště snad mě to dovolí, že bych tam mohla přijet a pozdravit je. A vám děkuju, že jste mě vzal do vysílání a tu písničku Přátelství je i pro vás, pane Jože.
0: Já moc vám děkuju. Mějte se hezky, díky za váš telefonát. Užívejte si sobotní krásné odpoledne a těším se zase brzy naslyšenou.

Jenom několik takových slov jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A ty sobotní pokračují s dalším přáním z internetu. Hezkou sobotu. Dnes má 31. narozeniny český herec a zpěvák Marek Lambora, rodák z Ústí nad Labem. Se svou kolegyní Annou Fialovou naspívali duet pro novou animovanou verzi pohádky Pyšná princezna, píseň s názvem Poupátko. Tak tu dnes vybírám Vladimírům a Vladimírám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům. Silvie z Prahy napsala. Já paní Silvie děkuju a písničku samozřejmě posílám.

0: Můžete zahrát od Aleše Ulma písničku Pozdravuj, děkuji Marie. Tak to je SMSka, která k nám dorazila, já jsem ji přečetl a Aleš Ulm, ten se postará o zbytek. Věřím, že paní Marie se bude líbit.
1: Pozdravuj

Prosím zahrát Jarouškovi a všem, co poslouchají písničku Láska je největší dar. Srdečně děkuji. Verča z Pelhřimova. Já paní Verču do Pelhřimova zdravím a písničku posílám. No a zahraju i vám, když si třeba zavoláte 22 155 49 99. Telefonní linka do našeho studia.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Zdravím všechny do studia. Chtěla bych touto cestou zahrát písničku od Dalibora Jandy. Všechno na Mars. Děkuji a přeji hezký den. Jitka z Havlíčkova Brodu. Já také zdravím Jitku do Havlíčkova Brodu na oplátku. No a všem písničku posílám. Tak utíkejme na Mars. Všechno.

Dobrý den, moc vás prosím o zahrání písničky od Heleny Modráčkové Sladké mámení. A to je, přátelé, problém v tuto chvíli, protože Helenu Modráčkovou jsme hráli písničku Léto je léto, takže já jsem vybral Hanku Zagorovou, snad se na mě nebudete zlobit. Tuto píseň prosím pošlete mé dceři Blance, dnes pořádá rozlučkové párty se Svobodou. Moc jí přeju, ať se vše vydaří, přeju krásné zážitky z dnešního výjimečného dne. Děkuji, mamka Blanka. Kosmický sen. Snad se bude také líbit. No, s Haničkou Zagorovou pro vás. Hezké odpoledne a příjemný poslech.

Dnešní písničky pro Vysočinu končí, ty další se chystají, budou tady zase zítra mezi 12. a 13. hodinou. Za chvíli zprávy s Lukášem Ptáčkem a po zprávách víkendy s Pavlem Kudrnou, tedy víkendové výlety s Pavlem Kudrnou. Mimochodem, včera na mě skočil na YouTube jeho televizní pořad někdy z roku 1987, písničky z obrazovky, také doporučuji. Ale doporučuji samozřejmě také naše vysílání výlety. Po 13. Joža Kulář, po 14. hodině. Přeji vám hezké sobotní odpoledne, děkuji za vaši přízeň a užívejte si víkend společně s naším vysíláním. A Los Del Rio, Macarena.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Nové Město chce rozšířit jednu jízdenku krajského systému veřejné dopravy. Žena v Chotěboři odevzdala při zbraňové amnestii desítky kilogramů nábojů. Památník obětí odsunu Němců v Pohořelicích někdo v noci pomaloval hákovými kříži. Odpoledne čekáme převládající oblačno a teploty do 26 stupňů. Nerušený poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Cestování mezi městskými autobusy, vlaky a MHD na jednu jízdenku chce vedení Nového Města na Moravě rozšířit i do vzdálenějších místních částí. Jedná se o obce Rokytno, Slavkovice, Hliné a Olešná. Jejich obyvatelé si zatím při přestupu musí koupit nový lístek. Město o začlenění do systému aktuálně jedná s krajem. Podle bezpartijního starosty Michala Šmardy totiž zmíněné obce leží v jiném tarifním pásmu.
3: Ta integrace platí pouze v tom jednom tarifním pásmu, ve kterém je Nové Město a nejbližší okolí, a my bychom to další tarifní pásmo tam potřebovali dostat, ale to nejde bez spolupráce s krajem a bez změn, které oni ale nemohou dělat v průběhu roku. Doufám, že se to podaří.
2: Novoměstská MHD se do systému veřejné dopravy Vysočiny zapojila v lednu. Více než 40 kilogramů nábojů a také po domácku vyrobenou zbraň odevzdala policii při současné zbraňové amnestii žena v Chotěboři. Munici našla při vyklízení půdy rodinného domu. Neznámý pachatel v noci pomaloval hákovými kříži památník odsunu Němců v Pohořelicích na Brněnsku. Oznámil to mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb. Stalo se to před dnešní poutí smíření, která má připomenout takzvaný pochod smrti po konci druhé světové války. Zemřelo při něm asi 1700 brněnských Němců. Pachateli za pomalování pomníku hrozí až 3 roky vězení, dodává Šváb.
4: Udalost prověřujeme jako příčin poškození cizí věci a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Po pachateli, případně pachatelích, pátráme. Sport.
2: Poslední zápas letošní sezóny dnes hrají jihlavští fotbalisté. Ani vítězství nad Ústím nad Labem jim ale nemusí zajistit záchranu ve druhé lize. Aby soutěž udrželi, musí získat víc bodů než Prostějov v souběžně hraném utkání proti Táborsku. Obránce Vysočiny Vít Beneš upozorňuje, že se hráči s právami z Prostějova nesmí nechat ovlivnit.
5: Je možné, že prostě ta informace přijde od někud, ale asi i když se tu informaci dozvíme, tak musíme furt věřit, že se v poslední minutě může stát třeba v tom druhém zápase cokoliv, a my prostě musíme hrát na ten úspěch, že chceme vyhrát.
2: Hvězdný cyklista Van der Poel nakonec nebude startovat o tomto víkendu na světovém poháru v závodech na horských kolech. Nizozemský univerzál dal podle serveru MTBS.cz přednost přípravě na Tour de France. Souboj Van der Poela s 4-násobným vítězem novoměstského závodu Britem Thomasem Pidcockem měl být hitem víkendového programu na Vysočině. Počasí. Odpoledne bude převládat oblačno, chvílemi může být ale až polojasno. K večeru se bude oblačnost rozpouštět. Nejvyšší teploty čekáme mezi 23 až 26 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 směrem na Brno počítejte s omezením a kolonou za Velkým Meziříčím.
1: Výlety.
6: Dobrý den, dovolte, abych vás za celý výletní tým pozdravil. Ano, začíná právě naše sobotní vydání s datem 23. května. Je tady tedy další květnová sobota a dnešní výletnické putování bude plné adrenalinu, nevšedně pojatých prohlídek a dech beroucích výhledů. Už za chvíli se vydáme na stezku jménem Valaška, která se nachází v Beskydech, jen kousek od horského sedla Pustevny. A půjde o docela adrenalinový zážitek. Část trasy v korunách stromů totiž vede po houpajícím se himalajském chodníku. Vyhlídka ve výšce 30 metrů je celá ze skla a navíc je možné vyzkoušet si jízdu na kole po laně ve vzduchu. Potom navštívíme hrad Roštejn na Vysočině, klasickou prohlídku, ale nečekejte. Projdeme se tam útrobami stromu, od větví až po kořeny. Nahlédneme do mraveniště a zkusíme přilákat zvěř pomocí vábničky. Zamíříme také do českého Švýcarska, abychom se podívali, jak se Národní park vzpamatovává z obřího požáru v roce 2022. Za tím účelem byla u Mlýnské cesty vybudována nová vyhlídka s příznačným názvem Fénix, ze které se navíc otevírá úchvatný pohled na celý pískovcový masiv, včetně Pravčické brány. A nakonec se přesuneme jen kousek vedle do České Lípy v Libereckém kraji. V areálu bývalého augustiniánského kláštera nahlédneme do tamní Lorety. Tak ještě jednou buďte vítáni, sobotní výlety právě odstartovaly.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Ze všeho nejdřív vás dnes vezmeme na stezku Valašku. Najdeme ji v Pustevnách v Beskydech. Půjdete po ní 660 metrů. Nejprve po pevné dřevěné lávce, která stoupá stále výš, až vás zavede vysoko nad koruny stromů. Cestou vás čeká i krátký úsek po vysutém houpajícím se himalajském chodníku. Nahoře si pak užijete kromě dechberoucích výhledů, třeba až do Jeseníků či na Malou Fatru, i zážitky plné adrenalinu, například vyhlídkovou plošinu celou ze skla nebo jízdu na kole po laně ve vzduchu. Na stezku Valašku vyrazila naše ostravská redaktorka Iva Havlíčková.
1: My jsme se Zdeňkem Kořistkou, spolumajitelem stezky Valaška, vyšli právě na Valašku a už mi vypráví o novinkách letošní sezóny.
2: To je Skybike. Uvidíte, jak vypadá ta atrakce. Jsou to dvě lana. Lidé z jedné věže na druhou věž jedou na kole. Samozřejmě bezpečně připoutané kolo, připoutaní lidé. Vypadá to hodně adrenalinové, ale prostě minulý rok jsme si to vyzkoušeli, bylo na té atrakci už více než 2000 lidí, takže si myslím, že to bude letos daleko lepší.
1: My jdeme zatím po lávce.
2: Která má přes 600 metrů k té hlavní věži. Tady je taková naše atrakce, takzvaný chodník slávy. To jsou osobnosti Moravskoslezského a Zlínského kraje, kteří tady přišli osobně na chodník, otiskli se do betonu, jsou tady tyhle ty tabule. Máme tady Richarda Krajča, Milana Baroše, tady je vlastně ještě Karel Loprajs, Helena Zeťová, Richard Konkolský, slavný mořeplavec.
1: My si se Zdeňkem Kořistkou stále povídáme při chůzi na stezce Valaška. Dostaneme se postupně nahoru do výšky té největší atrakci, kterou je Skywalk. A tady už míme i další informační cedule se zvířaty, které v této lesní krajině nahoře na Pustevnách může turista případně potkat. Míme boha Radegasta, bych upozornila, tady po levé ruce dřevěná socha.
2: A teď jsme přišli na takzvaný himalajský zavěšený chodník.
1: A to je pro štěstí, že tady ten himalajský mlýnek?
2: Lidé by si měli přát nějaké přání.
1: Točím mlýnkem.
2: Máme jich tady 6 a vstupujeme na rozhoupaný himalajský chodník.
1: Může se člověk přidržovat tady těch lan na boku.
2: Ten chodník má 150 metrů, ještě upřesníme. Jo.
1: A my ještě půjdeme výš, budeme mít šanci toho vidět víc a víc.
2: Je tady 3-patrové dětské hřiště, je tam velká skákací síť, tady máme dole trampolíny.
1: A máme dneska štěstí, máme krásné počasí.
2: Co je nejkrásnější na stezce Valaška, jsou ty výhledy. My se podíváme na levou stranu, vidíme vrchol Radoště, podíváme se na pravou stranu, vidíme nejvyšší vrchol Beskyd Lysou horu. Prostě vidíme až do Polska, vidíme směrem na Ostravu, Štramberg, když je nádherné počasí a většinou v zimě, když je inverze, tak jsou viděny úplně nádherně Jeseníky, Praděry, jo, to se třpití tam v dálce. No a tady vidíme vlastně Javorníky a pak až na Slovensku Malou Fatru, Jinovec, takže výhledy, které nemá nikdo.
1: Tak doporučuje Zdeněk Kořistka, posledních pár kroků a tady už je Skywalk, no je to teda zážitek. A nevím, jestli jsme to říkali, kolik metrů pod náma vidím tím proskleným sklem.
2: Jsme asi teď přes 30 metrů.
1: Já vidím zrovna dva lidi, kteří jdou tedy na tu prosklenou plochu a musím říct, že pán přidržel paní za ruku. Dobrý den, dívala jsem se, že jste trošku s respektem vstupovala na tu prosklenou plochu.
3: Trošku ano, s respektem.
1: Já musím říct, že se taky trochu bojím. Kolem 30 metrů v podstatě ve vzduchu, jenom na tom skle. Co ty výhledy, co tomu říkáte?
3: Výhledy jsou nádherný, i počasí se nám povedlo.
1: Odkud jste přijeli?
3: Z Benešova u Prahy. Strašně jsem sem chtěla, takže jako jsem ráda, že jsem si splnila sen a jsem tady.
1: Říká paní Hana Kadeřábková. Tak.
4: A Martin Vaně, dobrý den, přeji. Těšili jsme se sem a nejsme zklamaní, je to úžasný.
0: Hodnotí výletníci stezku Valašku na Beskydských Pustevnách, tak si na svých toulkách určitě taky nenechte ujít. A když už tam budete, projděte se pak i nenáročnou hřebenovkou nahoru Radhošť, kde stojí dřevěná kaple věrozvěstů Cyrila a Metodě. A pokud byste chtěli vidět, jak krásně to na Valašce vypadá, už teď nahlédněte do fotogalerie na webových stránkách našeho pořadu výlety.rozhlas.cz. No, umím si představit, nebo dovedete si představit cestu nebo chůzi po tom skleněném chodníku, ale když se podíváte na Facebook, tak tam jsou řady krátkých videí, jak v cizině mají ten skleněný chodník třeba nad skalami a ten chodník je dokonce, řekněme, počítačově řízený nebo nějakým způsobem ovlivněný, protože když na to šlápnete, tak to imituje praskání toho skla. Takže nejeden návštěvník se křečovitě drží zábradlí a musím říct, že tam je řada hysterických výlevů a výjevů. Tak tady myslím, na tomto místě to rozhodně nebude. Užijte si to.

My jsme se minule v příspěvku a vlastně i v soutěži tak trochu věnovali filmování filmařům, protože to je vždycky velmi atraktivní pro návštěvníky, když vidí nějaký film, seriál, pohádku, kde se točila, tak se tam pak vydávají, porovnávají to film se skutečností tedy. No my jsme se ptali i soutěžně na jednu velmi oblíbenou filmovou vesničku, oblíbili si ji filmaři a točila se tam řada věcí. No a říká se jí, nebo přezdívá se jí vesnický Hollywood. Já jsem napověděl, že za památkovou rezervaci byla tato vesnice vyhlášena v roce 1995. Ptal jsem se, zdali touto obcí je za A. Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B. Hoštice u Volyně v jižních Čechách. Já musím říct, že jste se nechali mnozí zmást, že jste napsali to Bčko ovlivněni trilogii Slunce, seno a něco od Zdeňka Trošky, ale správnou odpovědí je Ačko, Vesec u Sobotky v Českém ráji. No a jenom vzpomínám hodně rychle, nebo vzpomínám, já jsem se na to podíval taky do encyklopedie. Točil se tam třeba film Jak dostat tatínka do polepšovny, Jára Cimrman, Ležící spící, Z čerty nejsou žerty a řada dalších filmových nebo řekněme filmů a seriálů. Takže kdo napsal Ačko, udělal dobře, Vesec u Sobotky. Multifunkční nožík dostanou tito vylosovaní posluchači a posluchačky. Pan Drahomír Werner, Havířov město, paní Eva Spinetová Slaný, paní Petra Hegrová Nové Strašecí, pan Josef Svítil Stot a pan Radek Stalmach Raškovice. Všem upřímně gratulujeme. Ano, já si umím vždycky představit to napětí, vylosují mě, nevylosují mě, ale pokud jste nebyli vylosováni, to je jako v loterii, prostě jste nevyhráli a zase to zkusíte příště, ta šance tady je vždycky. A dokonce, jestli jste správně odpověděli, tak jste v našem archivu, měsíčním archivu, tam my shromažďujeme správné odpovědi, respektive ty vaše kontakty. Protože budete-li vylosováni, tak můžete získat na začátku června hlavní květnovou cenu. To je výletnický batoh s řadou, myslím, velmi příjemných věcí na letní turistické cesty. Tak vydržte, dovíte se vše potřebné, vlastně už za pár minut.

0: kojoti.
1: Majitelé krásného zámku v Telči na Vysočině se rádi bavili lovem a proto často jezdili na svůj nedaleký lovecký hrádek Roštejn. Ten je dodnes obklopený velkou oborou a myslivosti a lesu jsou věnované i jeho prohlídkové trasy. Jednu z nich si prošla naše kolegyně Irena Šarůnová.
2: S kastelánkou hradu Roštejna Kateřinou Rozinkovou stojím na nádvoří. Je tady socha svatého Huberta a to souvisí s tím, že Roštejn byl lovecký hrádek.
3: Po mnoho staletí sloužil jako takové kratochvilné lovecké sídlo.
2: My si dnes půjdeme prohlédnout jednu prohlídkovou trasu. Je právě jak jinak zaměřena na lov, myslivost.
3: Je to naše interaktivní rodinná trasa
2: tady do těch schodů
3: a potom se dostaneme do hradních ochozů. To jsou pozůstatky obranných struktur.
2: Jsme uvnitř. Jsou tady krásné otevřené dřevěné krovy.
3: Jsme vlastně v takové pouze kryté chodbě a současná podoba nám ukazuje jakýsi strom. My teď stojíme v jeho pomyslné koruně. Vidíme tady ukryté ptáky.
2: Nějaký dravec tady nad námi.
3: Je to poštolka, které mimo jiné teda obývají skutečně i tento hrad, ale ne tady v krovu, ale sídlí na naší věži. Projdeme tím pomysleným stromem od koruny přes kmen až do kořenů a budeme se zabývat jednotlivými patry lesa.
2: Mezi těmi krovy jsou propletené větve. Kusy skutečných stromů. Slyším nějaké zvuky lesa.
3: My se právě blížíme do takové nejzajímavější části toho malého ochozu. Vlevo je průlez do takové pletené chodby. Je to mraveniště určené k prolézání.
2: Není to jenom pro děti?
3: Není, ale je to pro pravé dospělé. Máme tady mravenčí hlavu.
2: Tak to je mega mravenec.
3: Dělnici, která se stará o ty larvy.
2: Téměř plížení v útrobách mraveniště.
4: Jsem zpátky na té chodbě a tady jsou na dlažbě zvířecí stopy.
2: Tam to je nějaké kopítko, tady to bude tlapka a tam to bude pařátek nějakého ptáka.
3: Nejde nám úplně o to, aby návštěvníci stopařsky určili přesně daný druh zvířete, ale typově, aby přesně takhle byli schopni zhruba určit, o co se jedná. Teď se nám tady objeví za chvíli jelen evropský.
4: Už kráčí.
3: To je část ochozu, která nás vlastně dostává už do toho spodního patra lesa.
2: A nad námi už nejsou větve, ale kořeny. Tady ta chodba už je světlejší. Teď už nejsme v tom samotném životě lesa, vstupují nám do toho lidé.
3: Slyšíme tady ukázky loveckého troubení, vábení. Mohou si to tady i stlačením vábniček sami vyzkoušet.
2: Vábničky, no tak to zkusíme.
3: Mělo by se jednat o srnče.
2: Vidím pušku na řetězu.
3: Aby si návštěvníci mohli vyzkoušet váhu lovecké zbraně. Už se blížíme ven z toho ochozu a tady nás maskot našich expozic, liška, zve do takové své pomyslené nory. Zejména děti mohou prolézt do botanického sálu pomocí přikládacích dvířek.
2: Nahlížím do další místnostky.
3: To už je vlastně závěrečná místnost a jedná se o lesní hernu, která je nabitá různými interaktivními prvky, díky kterým si mohou návštěvníci zopakovat všechno to, co se na té trase posud dozvěděli.
2: A je tady dokonce i takový snížený posed.
3: Model té takzvané kazatelny.
2: A v rohu je dutý strom.
3: Kdo se odváží a koukne se do dutiny stromu, tak bude odměněn.
2: Já se odhodlám.
4: Jsem uvnitř a nade mnou visí netopír.
1: Říká překvapeně naše kolegyně z Vysočiny Irena Šarůnová, která se hradem Roštejnem prošla s jeho kastelánkou Kateřinou Rozinkovou. A k Roštejnu je prý nejlepší se vydat pěšky od kempu v Řásné. Půjdete tak kolem velkého a malého pařezitého rybníku a cestou si můžete prohlédnout i roštejnskou oboru. Našlapete asi 7 kilometrů, ale prý to rozhodně stojí za to. A pokud na túry moc nejste, můžete přijet autem. U hradu je parkoviště a na nádvoří i občerstvení.
5: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

0: Rozsáhlé lesy v okolí Hřenska v Českém Švýcarsku lehly popelem při velkém požáru v roce 2022. Letí to rychle, vidíte. V důsledku toho se v centrální části Národního parku otevřely dosud nevídané výhledy. Užit si je můžete z nově vybudované vyhlídky, pojmenované příznačně Fénix. Ta totiž zároveň nabízí možnost sledovat, jak se krajina dává po požáru dohromady. Dojít k ní můžete z Hřenska mlýnskou cestou, stejně jako naše ústecká redaktorka Eva Bucharová, která se na ní vydala s mluvčím Národního parku České Švýcarsko Tomášem Salovem.
1: Ta mlýnská cesta v současné době otevírá úchvatné pohledy na skalní stěny, ve kterých nacházíme Pravčickou bránu. Vidíme masívy křídelních stěn, nalevo od Pravčické brány masív tetřevých stěn a na obzoru vidíme nejvyšší vrch Národního parku Saské Švýcarsko, kterým je Velký Winterberg.
2: My to všechno vidíme, protože jdeme tím požářištěm.
1: Je to tak, před požárem v roce 2022 ta mlýnská cesta vedla hustým smrkovým lesem, který byl monokulturní. Byla to vlastně velice nezajímavá cesta, protože celou dobu člověk viděl jenom ty kmeny těch smrků, které sem lidé vysázeli někdy ve 30. letech minulého století. To, že ta porostní stěna zmizela, nám na nějakou dobu právě odhalilo tady ty monumentální výhledy, které mimochodem mohly mít také třeba romantičtí malíři ke

0: konci 19. století anebo začátkem 20.
1: My po mlýnské cestě dojdeme k vyhlídce Fénix. Co to je vyhlídka Fénix?
0: Vyhlídka Fénix je vyhlídková plošina, která nás jako návštěvníky trochu vyzdvihne na to velmi rychle se omlazující požářiště. V tom požářišti je velké množství pionýrské vegetace, zejména bříz, které rostou v podstatě úchvatným tempem. No a abychom ty vyhlídky na ty skalní masívy zachovali o něco déle, tak jsme se rozhodli tady postavit bezbariérovou plošinu.
1: Ta vyhlídka je opatřena i dalekohledem, který tu mimochodem byl ještě dřív než ta vyhlídka. Ale kam tím dalekohledem dohlédneme?
0: Tak tím dalekohledem si můžeme přiblížit právě třeba Pravčickou bránu nebo malý Pravčický kůžel i veškeré skály okolo. Ten dalekohled je stacionární, takže se nám ten obraz příliš neklepe, není potřeba nijak ostřit.
1: Pojďme se podívat na některé z těch panelů, které jsou umístěny na terase, na té vyhlídce Fénix. Vy jste tam zvolili jedno téma společné.
0: Obnova požářiště po tom velkém požáru v roce 2022. Ukazuje v jednotlivých krocích, jak vlastně ta krajina povstává z popela od těch úplně prvních drobných organismů v kompletně černém spáleném prostředí, až už potom po vyšší organismy a třeba stromy, které se tady velice rychle uchytili a teď rostou závratným tempem.
1: Vy jste ty panely seřadili schválně podle toho, jak se ty jednotlivé organismy na té spálené zemi objevovaly?
0: Přesně tak. Nejprve jsme viděli kompletně černé spálené plochy a potom ještě než dohasly poslední plameny, tak se třeba objevily první hasivky orličí, to je kapradina, která má kořeny velice hluboko, takže požár přestála. Pak se tu objevily první houby, první mechy. Zajímavé na tom pojmenování té vyhlídky je, že to vlastně původně nepochází od nás. Je to spontánní pojmenování, ke kterému došlo ze strany veřejnosti. Najednou se zkrátka na jednom velmi známém mapovém serveru ukázal nápis, že tato vyhlídka se jmenuje Fénix, a tak to společnost i přijala.
2: Popisuje nově vybudovanou vyhlídku Fénix nad Hřenskem na Děčínsku mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov, na kterou se spolu s ním vydala naše ústecká kolegyně Eva Bucharová. Výlety. Tak těch pár minut se trošku protáhlo, jak jsem slíbil, ale já myslím, že jste se dočkali, protože nás čeká nová soutěžní otázka. My vám dnes ještě nabídneme návštěvu Lorety v České Lípě. A na severu Čech zůstaneme i pro zadání nové soutěžní otázky. Máme totiž jednu světovou kuriozitu. Nejsevernější Loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s Černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Otázka. Kam se za ní můžeme vydat, kam si můžeme udělat hezký výlet? Za A do Rumburku, za B do Varnsdorfu. Mám k oběma městům vřelý vztah, ve Varnsdorfu jsem se narodil a bydlím, v Rumburku jsem studoval, tak to vím naprosto přesně, je to unikát. Ale kde? Za A nebo za B? Rumburk, Varnsdorf. Hrajeme o cestovní Alulahev, pošlete textovou zprávu. Její znění je takovéto. Výlety následuje mezera a pak Ačko nebo Bčko následuje druhá mezera a pak musíte napsat vaše křestní jméno, příjmení a adresu, včetně poštovního směrovacího čísla a do zítřejší půlnoci toto všechno, tedy tuto textovku, pošlete na telefon 90 011 04. Službu poskytuje ATS Praha a je za 4 koruny. Tak teď naplním ten výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, tím, co jsem předtím neřekl. Najdete v něm flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách, takže všechno potřebné na vaše letní cesty. Tak vám držíme palce.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Mezi nejvýznamnější dochované památky v České Lípě na severu Čech patří bývalý augustiniánský klášter, který je dnes sídlem vlastivědného muzea a galerie. Klášter založil roku 1627 Albrecht z Valdštejna. Výstavba rozsáhlého komplexu trvala téměř 140 let. Na konci 17. století v něm byla vybudována kaple Panny Marie Loretánské a právě do ní se s ředitelem muzea Zdeňkem Vitáčkem a historikem Janem Rucem vydal náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Českolipská Loreta se nachází uprostřed kláštera augustiniánů a my do ní vcházíme s historikem Janem Rucem. Kde se tady v České Lípě Loreta vůbec vzala?
2: Tak Loreta je tady poměrně dlouho, už více jak 300 let. A byla vlastně takovým darem augustiniánskému klášteru od Karla Ferdinanda Maximiliána z Valdštejna, který byl velice významným celoevropským diplomatem ve službách Habsburku.
1: Ještě než vejdeme úplně dovnitř, co to vlastně Loreta je? Má to být svatá chýše? To vypadá tady poměrně honosně na chýši.
2: No, loretánská kaple neboli svatá chýše má být kopií domečku, který stával kdysi v Nazaretě a ve kterém se narodila, vyrůstala, žila Panna Maria, která tam vychovávala Ježíška.
1: Takže vlastně nejde ani tak o ten vnější jako vnitřní vzhled?
2: Přesně tak. Ten vnější vzhled je takový hodně vyzdobený, ale jde hlavně o ten interiér. Jedná se o jednu jednoduchou místnost, ve které můžeme vidět třeba bývalé svaté ohniště, což jsou vlastně historická kamna, kde údajně Panna Marie bářila.
1: To je to okénko?
2: Ano, to je to okénko. Také ta místnost má jedno jediné okno. To je to okno, kterým údajně přišel archanděl Gabriel zvěstovat Panně Marii narození malého Ježíška. No a jinak ta chýše původní byla vydlabaná ve skále, takže proto je taková malá, temná, chladná.
1: Ale českolipská Loreta má výjimečnost a to je vlastně to její zdobení, ty věci navíc, které jinde nenajdeme.
2: Ano, je to přesně tak. Loretánské kaple byly často vybavovány v dějinách poměrně honosným vybavením a výzdobou, různými ostatky svatých, různými liturgickými předměty. No ale ty se postupem dějin postrácely, rozkradly, ale českolipská loretánská kaple má to obrovské štěstí, že zde máme dodnes všechno dochované.
1: Nechce se mi ale věřit, že se loretánská kaple v České Lípě dochovala v takovémhle stavu a vybavení plném přes celou tu dobu, kdy církevní památky byly ve velké nepřízni.
3: No to je opravdu zajímavost pro českolipskou Loretu, protože naštěstí se přímo kaple Loreta stala jakýmsi odkladištěm a prostorem skladovým. Takže z největší pravděpodobností někdy v minulosti došlo k tomu, že tady byly jaksi ponechány ty věci, byly sejmuty teda, ale byly naštěstí ponechány zde. Potom v průběhu dalších let sem už jenom ukládali další a další věci naši předchůdci, takže se z toho stalo skutečně jako skladiště. A naštěstí to přetrvávalo delší dobu, takže vlastně nikoho už pak ani nenapadlo, že by tady ta výbava mohla být kompletní uložená, protože věřím tomu, že by došlo k jejímu rozkradení.
1: Dodává ředitel Českolipského muzea Zdeněk Vitáček.
0: Loretu v někdejším klášterním areálu v České Lípě jsme si prohlédli s naším libereckým kolegou Jaroslavem Hořením.

Toto utíká, vidíte, nejenom dny letí jako bláznivý, jak zpívá dokonce i Karel Gott, nebo čas letí jako bláznivý, ten čas letí i u nás, protože už je tady závěr výletu, no a k němu patří připomenutí soutěžní otázky. My máme u nás jednu světovou kuriozitu. Nejsevernější loretu na světě leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s Černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Otázka jednoduchá, kam si za ní můžeme udělat výlet? Za A do města Rumburg nebo za B do města Varnsdorf? Tak vybírejte, odpovídejte, hrajeme o cestovní alulahev, textové zprávy vyhodnotíme, příště se dovíte, kdo tuto lahev vyhrává, bude to naše pětice posluchačů. No a všechny správné odpovědi schraňujeme, no a pak vylosujeme jednoho výherce hlavní květnové ceny. Vyhraje výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Ať už si uděláte dnes, je tedy krátce před 14. hodinou, výlet kamkoliv, tak si ho užijte a šťastně se vraťte, zejména k rozhlasovému přijímači zítra ve 13 hodin a 4 minuty. Za výletnický tým vám vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Česko musí podle zmocněnce Landovského v NATO ukázat konkrétní plán, jak se navýšit obranné výdaje. Muzejní noci v Humpolci se zúčastní i řezbáři. Důlní neštěstí v Čínském dole nepřežilo nejméně 90 lidí. Odpoledne čekáme převážně oblačno a teploty do 26 stupňů. Klidný poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Situace Česka v Severoatlantické alianci je vážná, řekl to vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský v televizi Nova. Podle něj musí kabinet ukázat konkrétní plán, jak navýšit obranné výdaje. Jako prioritu vidí taky nábor nových vojáků. Česko bude neplnění aliančních závazků vysvětlovat na letním summitu NATO v Ankaře. Účast prezidenta je stále ještě otázkou. Vládní koalice jeho účast zatím odmítá a chce vyslat premiéra Andreje Babiše z ANO, ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů a ministra obrany Jiřího Zunu za SPD. Podle Landovského je jednou z možností, že se jednání zúčastní i on jako zmocněnec.
2: Budu tam mít určitě třeba spoustu schůzek, pokud na summit pojedu, a ty se budou právě týkat obranných výdajů, jejich uznávání, toho, co dělají ostatní spojenci, aby ten obraz, který si z Aliance Česká republika přiveze, byl úplný. A už teď vám můžu říci, že v současné době ten obraz není úplně nejlepší.
0: Česko se podle Landovského drží v NATO mezi zeměmi s nejnižšími výdaji na obranu. Kolem spodní povinné hranice 2% HDP se pohybuje společně se Slovinskem a Albánií. Do tradiční muzejní noci se dnes zapojí i muzeum doktora Aleše Hrdličky v Humpolci. Program začíná v 17 hodin a je zaměřený hlavně na zpracování dřeva. Vedle stálých expozic si lidé prohlédnou i výstavu Dřevo vesele i vážně. Podle vedoucí muzea Dagmar Kluchové se akce zúčastní i místní řezbáři Petr Vaněček a Pavel Boháček.
3: Pan Petr Veněček dělá takové žertovné figurky a loutky a ty figurky jsou o to žertovnější, že on má každou pomenovanou a jsou to opravdu zajímavé věci. A ještě když víte, že podle koho to dělal, tak je to opravdu pitelegrace. A ten druhý kolega, to už je takový serióznější, ten se věnuje vyřezávání hlavně betlému.
0: Od 19 hodin bude následovat i komentovaná prohlídka národopisné expozice. Soud poslal do vazby mladého muže, který je obviněný z vraždy dívky v Pardubicích. Informoval o tom orlicko-ústecký soudce Jiří Procházka. Mladíkovi hrozí až 10 let vězení za to, že nožem napadl dívku nedaleko pardubické střední školy. Ta po převozu do nemocnice zemřela. Podezřelého policie na místě zadržela. Páteční výbuch plynu v čínském černouhelném dole ve městě Changchun nepřežilo nejméně 90 lidí, uvedla to čínská státní televize. Záchranáři z něj vysvobodili dalších skoro 250 lidí. Podle agentury Nová Čína překročila hladina oxidu uhelnatého v dole povolené limity.
4: Na místo zamířili stovky záchranářů. Čínský prezident Xi Jinping je vyzval k tomu, aby nešetřili síly a neúnavně pátrali po dalších přeživších. Nařídil taky vyšetřování incidentu. Jeho příčina zatím známá není. Podle státních médií úřady zajistili vedoucího důlní společnosti. Čína je největším světovým znečišťovatelem ovzduší. Uhelné elektrárny považuje za spolehlivé řešení oproti přerušovaným dodávkám energie z obnovitelných zdrojů. Nehodovost se v čínském uhelném průmyslu v průběhu let daří snižovat. V minulosti bylo běžné, že závažná neštěstí čínské úřady zametaly pod koberec. Jiří Chábera, Český rozhlas. Sport.
0: Závody v short tracku na světovém poháru bikerů v Novém Městě na Moravě vyhráli Francouz Martin Azaro a předloňská mistryně světa v cross country pak Pieter Seová z Nizozemska. Čeští reprezentanti se mezi nejlepší neprosadili a umístili se ve čtvrté desítce pořadí. Ondřej Cink byl klasifikován na 31. pozici, Adéla Holubová skončila 35.
1: Počasí.
0: Černovice hlásí 22 stupňů, Jihlava a Havlíčkův Brod 23. Odpoledne bude převážně oblačno, chvílemi může být ale až polojasno. K večeru se bude oblačnost rozpouštět. Nejvyšší teploty čekáme mezi 23 až 26 stupni. Foukat bude slabý vítr severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 směrem na Brno počítejte s omezením za velkým meziříčím. Mezi kilometry 150 a 153 silničáři uzavřeli pravý pruh. Kolona začíná zhruba od velkého meziříčí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je krátce po 14. hodině a já vám přeji příjemné a pohodové sobotní odpoledne. Ani bych se nebál přívlastku letní odpoledne, protože počasí venku je nádherné a úplně to léto evokuje, i když meteorologové by mě opravili, že v případě, že není přes 25 stupňů, není to letní den, ale zase na druhou stranu se těch 25 možná na mnoha místech ještě dnes odpoledne dočkáme. No a dočkáme se také zajímavé sportovní činnosti za pár minut, protože práce s motorovou i ruční pilou, ale taky třeba házení sekerou. To jsou disciplíny některé, ve kterých se dnes v Jihlavě poměřují síly. Dorazili totiž nejlepší dřevorubci z celé Evropy. Na soutěži Eurojack máme reportéra a ten se za chvíli přihlásí do našeho vysílání.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: Metropole Vysočiny Jihlava o tomto víkendu hostí jednu ze tří soutěží evropského seriálu Mistrovství v dřevorubeckém sportu. Nejlepší závodníci kontinentu se utkávají v 8 různých disciplínách. V Jihlavském amfiteátru je teď i náš reportér Milan Soldán. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já vítám z krásného, prosluněného dneska amfiteátru. Je tady opravdu velké horo oko a vůbec nezávidím těm borcům, kteří v tom musí soutěžit s těžkými motorovými pilami. Právě teď je totiž na řadě disciplína, která se jmenuje létající disky, což málo kdo se asi pod tím něco představí, ale jedná se o takový, řekněme, 20 cm silný kmen, asi metr vysoký, který je postavený svisle a závodníci na čas z ní musí odřezat 20 disků, které opravdu létají všude kolem. Já jsem si myslel, že tady narazím pouze na samé muže, že to je takový typicky chlapský sport, ale vůbec jsem nečekal, že tady máme také naše reprezentantky a dokonce jednu, Karolínu Urbanovou, která tady bude soutěžit až zítra, ale která je dokonce trojnásobnou mistryní Evropy, bude tady obhajovat už trojnásobný titul.
0: Tak to je opravdu úžasné. Každopádně, pokud by se ještě někdo chtěl dnes třeba na tu soutěž podívat, má možnost?
1: Samozřejmě je to možné dneska během celého odpoledne a samozřejmě ta soutěž pokračuje i zítra. Zítra to začíná ve 12 hodin v pravé poledne a bude tady k vidění toho opravdu moc. Například, a to jsem se dozvěděl, budou tady mít disciplínu ženy, kdy budou házet sekirkami. Nevím, jestli opravdu bych to chtěl vidět a nechtěl bych být třeba v kůži jejich manželů, když oni drží doma tu sekirku v ruce a on se jim třeba snaží něco špatného říct.
0: Tak třeba to trénujou bez sekirky, aby to manžel přežil a ve stylu italské domácnosti vrhají talíře, že jo? A pak na nečisto a pak na čisto zítra sekirky. Každopádně tam slyším ty motory, to je jak Formule 1.
1: Já velmi špatně slyším teď, protože se spustily motorové pily. Jožo, zdravím a naslyšenou, protože už tě téměř neslyším.
0: Ano, ahoj, ahoj.
2: Jsme s vámi ahoj. I na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dnešní odpoledne je ve znamení mnoha sportů. Před malou chvílí jsme navštívili Eurojack v Jihlavském amfiteátru. Teď se mrkneme, jak vypadá situace také v Jihlavě na Jiránskově ulici na stadionu FC Vysočina Jihlava. Jihlavští fotbalisté bojují o naději, aby i v příštím ročníku hráli druhou ligu. A zatím je to dobré. Kdyby takto utkání skončila, jak se hrají teď, tak by se Jihlava zachránila, protože od první minuty vede FC Vysočina brankou Matyáše Myšky nad Ústím nad Labem 1-0. Prostějov zatím hraje s Táborskem 0-0. Kdyby takto utkání skončila, Jihlava se zachrání. Pochopitelně všechno budeme dál sledovat, ale čeká nás také hokejové utkání, protože národní tým nastoupí na mistrovství světa proti Slovensku. Právě tenhle duel byl ve Friburku jako první vyprodaný. Rivalita se čeká nejen v hledišti, ale i na ledě. Více uslyšíte za chvíli.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlas1.cz.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: mistrovství světa v hokeji 2026.
1: Čeští hokejisté dnes nastoupí na světovém šampionátu proti Slovensku. Zatímco na zbylá utkání se ještě dají ve Friburku koupit stupenky, československý duel už je dlouho dopředu vyprodaný. Na ledě se očekává bitva dvou velkých rivalů.
2: Vím, že to proti Slovákům bývá hodně emotivní, ale si myslím, že jde hodně o oběma týmům. Oba dva týmy chtějí bodovat, oba dva týmy chtějí získat jistotu postupu třeba do čtvrtfinále a prostě je to velmi důležitý zápas.
3: Připomíná asistent trenéra Rulíka Jiří Kalous fakt, že ten tým, který zvítězí, bude mít jistotu postupu do čtvrtfinále. Půjde hlavně o to, který z celků se lépe vypořádá s emocemi, které derby dvou bývalých federálních partnerů přinese.
4: Já nevím, já si myslím, že my jsme to nikdy za stolik nebrali, jako spíš ty Slováci, teda upřímně, ale prostě ve víkend bude hodně lidí, samozřejmě nějaká ta rivalita tam je a my se na to musíme připravit, protože myslím, že Slováci hrajou výborný hokej zatím a nečeká nás vůbec nic lehkého.
3: Upozorňuje kapitán Roman Červenka. Slovensko je v tabulce aktuálně o bod před českým týmem, hraje aktivnější hru než outsideri Slovinsko a Itálie, což by mělo českému výběru vyhovovat.
4: Já věřím, že to je dobře jenom z toho pohledu, jak hrajeme proti těm v uvozovkách slabším, no, že to prostě ty góly se nám nedaří dávat teďka. Já věřím, že vlastně s těma lepšíma soupeřema papírově bychom třeba mohli prostě hrát lepší zápasy.
3: Věří Roman Červenka a pomoci by k tomu měla i divácká kulisa. Právě duel Česka se Slovenskem byl ve Friburgu velmi rychle vyprodaný.
5: To by bylo úžasný, že zatím ty atmosféry tady byly hrozně fajn. Za mě je to milý překvapení. Vidět ty čeští fanoušci vždycky udělají tu kulisu skvělou, takže věřím, že ještě se Slovákama, tak si myslím, že to bude paráda.
3: Těší se na atmosféru v hledišti Dominik Kubalík. Zápas Česko-Slovensko začne v 16 hodin a 20 minut. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
0: Fandíme s vámi našim hokejistům. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: V dnešním odpoledním vysílání sledujeme také existenční zápas FC Vysočina, Jihlava, tedy fotbalistů jihlavských proti Ústím nad Labem, kteří v případě vítězství a bodové ztráty Prostějova zachovají druhou ligu. A zatím je to všechno velmi dobré, protože Vysočina vede nad Ústím nad Labem už 2-0 a Prostějov s Táborskem prohrává 0-1. Pokud by takto utkání skončila, Jihlava zachrání ligu. Tak a my se jdeme podívat do regionu rekordu a kuriozit společně s Miroslavem Markem. Míříme za hasiči.
1: Region rekordů a kuriozit.
2: Nejstarší hasič. V kapitole Seniorská nej lze v České knize rekordů Pelřimovské agentury Dobrý den objevit pozoruhodné údaje. Třeba nejstarší manžele se součtem svých věků přes 200 let, nebo babičku se 46 vnoučaty. Aktivního sportovního střelce, který se narodil v roce 1929. Muzeum rekordů v Pelřimově eviduje také muže, který absolvoval tandemový seskok padákem ve svých 102 letech a nyní i pana Josefa Mašteru z Valteřic, jenž je nejstarším hasičem v České republice. On se narodil 11. ledna 1926 a ve svém věku 100 let a 4 měsíce je stále řádným členem sboru dobrovolných hasičů Valteřice. Do SDH vstoupil 10. listopadu 1955, tedy před 71 lety, a za dobu svého členství nazbíral i několik vyznamenání. Stužku za věrnost, tu dokonce čtyřikrát, čestné uznání SDH, čestné uznání okresního sdružení hasičů a medaili za zásluhy. Během svého působení mezi hasiči se účastnil výjezdů, soutěží i brigád a v současné době jako stoletý stále pravidelně navštěvuje členské schůze a hlavně vypadá na 75. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Pavel Bobek dospíval a já se opět jdu

podívat na průběžný výsledek utkání FC Vysočina FK Vyjagem Ústí nad Labem a jihlavští fotbalisté vedou už 3-0. Prostějov s Táborskem stále prohrává 0-1. Tyto výsledky by zaručily Jihlavě setrvání ve druhé nejvyšší fotbalové soutěže v úvozovkách s luxusním dvoubodovým náskokem před Prostějovem. Ještě samozřejmě není konec. Na to, aby se ale Prostějov zachránil na úkor Jihlavy, tak by musel nad Táborskem zvítězit a vstřelit tedy minimálně 2 góly. O sportu bude i pozvánka, kterou pro vás mám nachystanou, protože světový pohár horských kol se vrátil na Vysočinu. Můžete zajít a zažít jedinečnou atmosféru největší MTB akce v České republice. Vysočina Arena o tomto víkendu hostí světovou MTB špičku. Světový pohár horských kol je u nás, tak se přijďte zítra nebo i dnes ještě podívat na nejlepší závodníky na horských kolech. U nás v Českém rozhlase Vysočina se za chvíli podíváme na počasí, ale ještě jedna písnička je připravena. Mariah Carey a Romantika. Without you.

0: Hladina rybníku Rožmberku Třeboně je více než půl metru pod normálem. Nedostatek vody trápí všechny jihočeské rybáře. Do rybníku museli kvůli nedostatku vody nasadit méně ryb. Podrobnosti za chvíli.
1: Počasí.
0: No a jak to tak vidím, tak nejen jihočeští rybáři, ale ani my, obyvatelé Vysočiny, se jen tak vody potažmo deště nedočkáme. To mi možná potvrdí Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak jak to vidíte s deštěm? Asi nijak.
2: Nijak s deštěm, nijak. Ten v následujících dnech sice nějaké snahy tam budou, ale v podstatě se žádný neobjeví. Dnes také z té oblačnosti takové, řekněme, ne nijak nebezpečné nevypadává. Jsou to takové mraky typické letní kupovité. Převažuje nad Vysočinou buď oblačno nebo i polojasno. Ono se to tak různě střídá díky tady této oblačnosti. Teploty jsou teď nejčastěji mezi 22 až 25 stupni Celsia, vyšší nejvyšší polohy 20 na teploměrech a vítr fouká slabý, směry má severní.
0: Máme samozřejmě radost ze sluníčka, člověku to zlepšuje náladu, ale víme, že bez vody není život. No, pojďme se podívat na zítřek. Předpokládám, že bude pokračovat to hezké počasí, tedy počasí se sluníčkem.
2: Mělo by pokračovat podobně jako dnes, ta první část dne bude spíš bez oblačnosti, převážně jasná a to platí vlastně i pro noční hodiny, jasno, skoro jasno, jenom v průběhu noci na přechodnou dobu bude přibývat taková průsvitná oblačnost, zítra ráno a dopoledne tedy málo oblačnosti nebo žádná, během dne se podobně jako dnes bude tvořit kupovitá oblačnost, ale bude asi trošku taková větší, řekněme, zároveň od severozápadu bude přibývat většinou průsvitná oblačnost, to vše dohromady bude dávat převažující oblačnou oblohu. Tady ta oblačnost bude patřit takové hodně slabé studené frontě, která možná potom, ale opravdu spíš jenom s menší pravděpodobností do severní poloviny kraje později odpoledne a k večeru může přinést nějakou lokální přehánku. A teploty ty budou letní zítra, nejvyšší 25 až 28 stupňů, vítr slabý severních směrů.
0: A možná bychom mohli ještě lehce nakousnout, jestli to počasí v tom trendu skoro letním vydrží i v příštím týdnu.
2: Vydrží vlastně úplně v letním nebo většinou v letním, 23, 27 stupňů teploty v pondělí nejvyšší, v úterý ještě o stupeň více a v podstatě téměř bezoblačné počasí, jenom nějaká menší zanedbatelná oblačnost po oba dny.
0: Tak vodohospodáři asi budou muset zatlačit slzu v oku, milovníci sluníčka můžou chystat opalovací krémy.
2: Vypadá to, že ano.
0: Jitka Kučerová, informace o počasí. Já vám děkuji, přeji hezkou sobotu a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.

Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Tak málo vody v rybnicích rybáři na jihu Čech nepamatují několik desítek let. V některých chybí až 25% vody. Na obnažených rybničních březích se někde táhnou kilometrové písčité pásy, které připomínají pláž. Z dálky jsou vidět i na Rožumberku u Třeboně, největším rybníku na světě.
1: Tak podíváme se, kolik máme na vodoměrné lati a není to teda žádný zázrak. Chybí nám 54 cm do normálu.
2: S vedoucím střediska Rožumberk Stanislavem Westfálem jsem právě u výpusti tohoto velikána mezi rybníky a společně vidíme, že hladina vody je hluboko pod normálem.
1: Chybí zde v současné době kolem 2 milionů kubíků, čímž bychom mohli naplnit rybník třeba Opatovický, který má kolem 160 hektarů.
2: Rybník Rožumberk lemují pláže, což je opravdu nevídané.
1: V tuto dobu je to opravdu nevídané. Na pohled od břehu takových 30 metrů, kdy jsou ty písečné pláže vidět, a to tak vejít nemá. A kdybychom chtěli se jít vykoupat, tak půjdeme dalších 100 metrů do vody a budeme mít vodu po kolena.
2: Vy jste si museli poposunout i loď, vidím tady vpravo, aby vám nezůstala na suchu.
1: Jelikož ta loď je poměrně těžká, tak jsme si ji na vodu museli posunout, aby jsme vůbec mohli kontrolovat rybník, popřípadě přikrmovat, a jsme taky hodně dalekonosní.
2: Nedostatek vody je na téměř všech rybnících, které obhospodařuje rybářství Třeboň, dodává výrobní ředitel Vladimír Kukačka.
3: Celkové kubatury vody, které naše rybníky zadržují, což je asi 75 milionů kubických metrů, nám v současnosti chybí více než čtvrtina. Nejhorší situace je v těch menších rybnicích na okrajích, protože tu centrální část máme jakž tak zásobenou zlatou stokou, ale jak vidíte, i ten na Rožumberku to není všespásné. My velký deficit vody máme i u rybníků, které jsme lovili na podzim, které by v tuto dobu měly být na běžné hladině, ale v současnosti jim chybí několik desítek centimetrů vody.
2: Rybáři bojují s nedostatkem vody už několik let. V současnosti je ale podle Vladimíra Kukačky situace extrémní.
3: Ten nedostatek sněhových srážek, na kterých jsou většinou ty rybníky po podzimních výlovech závislí, je poslední dobou tak extrémní, že my jsme vlastně v loňském roce přikročili k nelovení více než 20 rybníků, tak abychom dokázali zajistit to, že budou mít letošní rok vůbec vodu. Situace nám zhoršují převažující východní větry, které jsou suché a extrémně nám zvyšují ten výpar z těch rybníků. To množství srážek, které napršelo v posledních dnech, bylo tak mizivé, že nám sotva pokrylo ten odpar, který z rybníků v současnosti máme.
2: Těmto podmínkám třeboňští rybáři museli přizpůsobit i chov ryb.
3: Takže jsme buď to omezili počet kusů, které jsme do těch rybníků nasadili, anebo jsme zvolili jinou, většinou menší věkovou kategorii ryb.
2: Pokud voda v rybnicích nepřibyde, odrazí se to na celkových výnosech a bude to mít i citelný dopad na zisk rybářů. Jitka Cibulová-Bogatá, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
1: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Fascinující svět mravenců, hravý experiment s Bílkem a další premiérové Zázraky přírody. ČT2. Mladý architekt se vydává po stopě vraždícího maniaka v kriminálním filmu Okno z ložnice. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendárního písničkáře jeho jedinečná vystoupení na slavném festivalu. Bob Dylan na festivalu v Newportu. Sobotní večer s Českou televizí.
3: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
4: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
5: No to bych to pěkně zvoral.
4: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Ve městech na Vysočině ubylo obyvatel. Do jihlavské pěší zóny v centru přibudou velké květináče. Fotbalisté Jihlavy drží naději na záchranu druhé ligy. Zítra bude převážně oblačno s nejvyššími teplotami do 28 stupňů. Na řadě jsou zprávy a s nimi Lukáš Ptáček. Města na Vysočině loni ztratila část obyvatel. Jejich počet se snížil o 0,2% na zhruba 288 tisíc. Ve městech žije necelých 56% obyvatel celého regionu, což je pod celorepublikovým průměrem. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.
7: Pokles počtu obyvatel ve městech loni způsobila hlavně přirozená změna, kdy zemřelo více lidí, než se narodilo. Sídla ale ztrácela i stěhováním. Největší snížení stavu obyvatel zaznamenali statistici v Jihlavě, kde jich ubylo skoro 940. Naopak největší pozitivní změnu evidují ve Velkém Meziříčí, kde zhruba 100 lidí přibylo. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
6: První velkoobjemové květináče dnes nechá město nainstalovat v Benešově a Palackého ulici v Jihlavě. Do září jich pak správa městských lesů naveze více než 70 a také dodá okolo 30 laviček. V prvních dnech budou dělníci květináče připravovat na následnou výsadbu, popisuje mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.
8: Práce začnou zateplením květináčů. Izolace totiž pomůže chránit kořeny vysazených dřevin jak před letními horky, tak i před zimními mrazy. Poté dodavatel květináče naplní substrátem a samotná první výsadba zeleně je naplánovaná na středu 27. května.
6: Do Česka znovu dorazí prach ze Sahary. Informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli tomu by mohly klesnout teploty, které se podle předpovědi mají blížit k tropickým 30 stupňům. Prach se bude vznášet asi 2 kilometry nad zemí. Obloha kvůli němu bývá zakalená. Případné srážky pak mívají žlutou, oranžovou nebo hnědou barvu. V přízemní vrstvě se pro tentokrát projeví jen minimálně.
0: Sport.
6: Poslední zápas letošní sezóny hrají jihlavští fotbalisté. Ani vítězství nad Ústím nad Labem jim ale nemusí zajistit záchranu ve druhé lize. Aby soutěž udrželi, musí získat víc bodů než Prostějov v souběžně hraném utkání proti Táborsku. Po prvním poločase vede Jihlava nad Ústím 3-0 a Prostějov prohrává s Táborskem 0-1. České hokejisty čeká po dvoudenní pauze pátý zápas ve skupině mistrovství světa. V 16 hodin a 20 minut nastoupí proti Slovákům. Souboj s tradičním rivalem ve vyprodané hale ve švýcarském Friburgu přinese více emocí. Podle kapitána Romana Červenky ale spíš na straně soupeře.
9: Já nevím, já si myslím, že my jsme to nikdy za stolik nebrali, jako spíš ty Slováci teda upřímně, ale prostě ve víkend bude hodně lidí, samozřejmě nějaká ta rivalita tam je a my se na to musíme připravit, protože myslím, že Slováci hrajou výborný hokej zatím a nečeká nás vůbec nic lehkýho.
6: Utkání Česko-Slovensko uslyšíte v přímém přenosu na stanicích Radiožurnál a Radiožurnál Sport.
0: Počasí.
6: V noci očekáváme jasno nebo skoro jasno a nejnižší teploty mezi 12 až 9 stupni, v údolích lokálně kolem 7 stupňů. Zítra čekáme nejprve většinou jasno, během dne od severozápadu bude převažovat oblačno. Nejvyšší teploty vystoupají k 25 až 28 stupňům.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: Na Žďársku čekejte kyvadlový provoz na průtahu Novým městem na Moravě po silnici 360 v Nečasově ulici. Provoz řídí semafory.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: A krátce po 15. hodině vám přeji pohodové sobotní sluncem zalité odpoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Jak vzniklo lidové rčení chytat lelky? Věděli jste, že lelek je pták, kterého se lidé dříve báli? Bude o tom dnešní rozhlasový sloupek hned po písničce.
0: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
10: No a s tou písničkou přichází kapela Krštof a jmenuje se Obchodník s deštěm.

0: Už to někdy jen tak chytali lalky? Jak vlastně vzniklo toto lidové rčení, které v přeneseném slova smyslu vyjadřuje nudu? Tak na to se zaměřila v dnešním rozhlasovém sloupku spisovatelka Markéta Hejkalová.
1: Rozhlasový sloupek.
2: V češtině máme několik takzvaných zvířecích sloves a o původu jejich pojmenování nemusíme dlouho přemýšlet. Děti se kočkují tak jako koťata, někdo vejrá jako vír, jiný všechno hned vyslepičí, jako když kdákají slepice, někdo křečkuje zásoby na zimu, další se zabejčí jako tvrdohlavý bík nebo vůl a každou chvíli někdo něco skoní, i když tohle sloveso není ke krásným a ušlechtilým koním zrovna zdvořilé. A co když někdo chytá lelky? Vím, co to znamená. Kdo lelkuje, nedělá nic. Zírá do dály, no dobře, do blba, sní, přemýšlí, odpočívá. Ale jak to pojmenování vzniklo, to se mi vypátrat nepodařilo. Kdysi si prý lidé mysleli, že lelek nevidí a ten, kdo lelkuje, má také nevidoucí, nepřítomný výraz. No, možná. Za to jsem se o lelkovi dozvěděla jiné zajímavé věci. Nebýval to úplně oblíbený ptáček. Od dávných dob se ho lidé spíš báli. Věřili, že v noci vlétá do chlévu a upí mléko dobytku, hlavně kozám, proto se mu také říkalo kozodoj. Báli se i jeho nočního zpěvu či křiku, domnívali se, že prý v křoví úpí schované čarodějnice. Možná proto lidé lalky sice chytali, ale nikdy žádného nechytili. Měli z nich strach. Nebo to mohlo být úplně jinak. Lelkovat znamenalo hlídat, aby se žádný lalek neobjevil, nevypil všechno mléko a nevřeškal jako ježibaba. Dnes se většinou soustředíme na výkon. Lelků se sice už nebojíme, ale lelkování rozhodně nepovažujeme za správný způsob trávení času. Možná je to chyba. Ten, kdo chytá lelky a nechá své myšlenky volně plynout, může najednou, z ničeho nic, dostat skvělý nápad. Jak vydělat milion? Nebo, což je ještě mnohem důležitější, jak vyřešit problém, který už dlouho sužuje jeho a jeho rodinu. Nebo může chytit lalka, zjistit, že to je milý a hezký ptáček a hned ho zase pustit na svobodu.

0: naší druhé nejvyšší fotbalové soutěže se dnes rozhoduje o tom, kdo sestoupí do třetí ligy. Nejvíce namočená je v tom Jihlava. Její fotbalisté ale vedou na stadionu v Jiráskově ulici v 60. minutě nad Ústím nad Labem 3-1. Ovšem Prostějov vyrovnal utkání s Táborskem a aktuálně je stav 1-1. V tuto chvíli stále setrvává Jihlava. Ovšem pokud by Prostějov zvítězil, tak by Jihlava sestoupila. No uvidíme, utkání pochopitelně budeme pro vás ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina dál sledovat. Několik stovek lidí, Němců i Čechů, včera odpoledne zasedlo u stolu na Moravském náměstí v Brně. Sousedská slavnost byla součástí festivalu Meeting Brno a zároveň sudetoněmeckého krajanského sdružení. Přišli i odpůrci, diskuze byla ale převážně klidná. Více o tom za pár minut.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Mě

0: i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Sousedské setkání Čechů a Němců pod širým nebem. Tak vypadal včerejší program festivalu Meeting Brno, který usiluje o dialog mezi národy a kulturami. Na Moravské náměstí ale přišli lidé i protestovat. Vadí jim, že pořadatelé pozvali do Brna sudetské Němce na jejich každoroční sjezd.
2: Zítra jdu na ten pochod, pouť smíření. Pocházím z Bavorska od českých hranic. Pro mě je to velmi důležité.
3: Svěřil se Heinz Stoldrajer v rozhovoru s Janem a Vojtou.
4: Seděl jsem tady a viděl jsem
5: kluky.
4: Ale to jsou kinder kluky. Viděl jsem dva kluky s t-shirt s dva jazyky.
6: Jako mladí lidi už bychom chtěli se soustředit v té Evropě na budování společné budoucnosti a tohle je jeden z aktů toho budování.
3: No a rozumíte těm protestům, co tady taky jsou?
6: Já osobně jim rozumím. Já si myslím, že mít jiný názor je naprosto v pořádku v demokracii, ať ho klidně mají. My máme ten názor, že bychom se měli směřovat a hledat společnou cestu.
3: Nesouhlas se sjezdem sudetských Němců přišlo vyjádřit několik desítek lidí s českými vlajkami a transparenty.
7: Je to jenom takový happening, který má vlastně ukázat, že jsou tady vlastenci, kterým jde o to, aby se takové věci neděly. Myslím si, že ta doba ještě nenazrála na to, aby jsme dělali takové akce v České republice.
3: Řekl za protestující krajský zastupitel z KSČM Martin Říha. Sousedské setkání doprovázela hudba a vystoupení folklorních souborů.
8: Zatím velká vděčnost a radost.
3: Zhodnotil dosavadní průběh festivalu jeho spoluzakladatel David Macek. Protestující mu nevadí.
8: Aspoň můžou vidět na vlastní oči, kdo jsou, kdo nejsou sudetští Němci, jak to vypadá, když se někde sejnou, protože toto vlastně už je součást toho takzvaného srazu sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Tak prosím pěkně, to je to, čeho se tady přes 35 let česká společnost bohužel v některých svých částech děsí.
3: Na pořádek dohlíželi desítky strážníků, policistů a antikonfliktní tým. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.

0: bejvávalo.
1: Na neděli tohoto týdne a na následující pondělek letos vycházejí svatodušní svátky. Taky se jim říká letnice.
2: Svátky seslání Ducha Svatého na Ježíšovi učedníky se za starých časů vždycky velkoryse slavili 50 dní po Velikonocích. Je to svátek církve. Možná by šlo říct, že jde o její narozeniny.
1: A kromě tradičních bohoslužeb a svého náboženského charakteru byly spojeny s množstvím lidových zvyků.
2: U nás se třeba dlouho udržovala tradice o letnicích práskat biči nebo tatary.
1: A to proč, pane Součku?
2: Protože i seslání Ducha Svatého doprovázel veliký hluk. V Bibli jest psáno: nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval hlas z nebe, hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázali se jim jazyky jako z ohně, rozdělili se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnuknul, aby promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní Židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se seběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli všichni ti národové, divili se, že slyší, jak apoštolové jejich jazyky hlásají velké boží skutky.
1: A učedníci Ježíšovi se poté, obdařeni Duchem Svatým, rozešli do všech stran hlásat evangelium.
2: Symbolem Ducha Svatého jest bílá holubice.
1: A za nábožných dob našich předků se dodržoval obyčej, že o svatodušních svátcích se zdobila okna stavení lipovými větvičkami, aby se holubička, tedy onen Duch Svatý, mohla na ně usadit a do domu přinést požehnání.
2: U nás se ty ratolesti nechávali ve oknech až do jejich úplného uschnutí, protože do té doby podle dávné víry měli pořád chalupu ochraňovat před blesky, hromobitím a ohněm. Bejvávalo.

0: Kapela Olympic a Dynamit. Dnes odpoledne sledujeme utkání druhé nejvyšší fotbalové soutěže. Fotbalisté Jihlavy vedou sice nad Ústím nad Labem 3-1, ale díky tomu, že Prostějov otočil utkání s Táborskem na 2-1, tak to zatím nevypadá vůbec růžově s udržením fotbalistů FC Vysočina v druhé nejvyšší lize. Utkání sledujeme za 10 minut a možná 12-15 minut budeme vědět, jak to všechno celé dopadlo.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V sobotu poznáte Aboridžince, původní obyvatele Austrálie, jejichž tradice přežily přes 15 000 let. Jsou tajemní a pro nás těžko pochopitelní. Žijí v klanových společenstvích podle zákonů dávných předků. Málo kdo mezi ně skutečně pronikne. Muži jménem Aldaman se to podařilo. Uslyšíte jeho jedinečný příběh.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Fordo, řekni for.
1: Tak Fordo, tak tady mám jeden od doktora. Takhle lékař vyhrožuje pacientovi. Podívejte se, neužíváte léky, které jsem vám předepsal, jo? Nedržíte dietu, jo? Pijete alkohol a ještě k tomu kouříte. No a co je na tom nejhoršího? Cítíte se mnohem líp než minule.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Petr Muk, kapela Shalom, Bonsoir, Mademoiselle Paris, 15 hodin 51 minut, sobotní odpolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Sport v regionu.
0: K tomu, aby jihlavští fotbalisté zachovali druhou ligu u nás na Vysočině, jsou a byly potřeba dvě podmínky. My se teď podíváme za Milanem Soldánem, který se nám hlásí přímo ze stadionu Vyrázkově ulici, kde už utkání pravděpodobně skončilo. Milane, dobré odpoledne.
2: Ano, je to tak, jen před malou chvílí zazněl závěrečný hvist rozhodčího a teď možná ještě slyšíte, že to je taková děkovačka fanoušků, protože rozhodně se dnes měli na co dívat. FC Vysočina porazila Ústí nad Labem 3-1.
0: Připomeň, Tereza.
2: Já ještě možná připomenu, že ono to možná bylo i tu podporu těch fanoušků, protože já mám aktuálně teď číslo a dorazilo 723 platících diváků.
0: No, což není moc velké číslo, to si řekněme na rovinu. Připomeň, za jakých okolností se Jihlava zachrání.
2: No, tak musí získat víc bodů než Prostějov, který v souběžném hraném utkání právě hostí Tábor. Z druhé ligy se stupují přímo dva celky. Jihlava byla před tímto kolem předposlední a na Prostějov ztrácí bod, a protože má ale lepší bilanci ze vzájemných zápasů v této sezóně, stačila by v konečné tabulce na záchranu před hanáckým soupeřem i rovnost bodů. No, pokud ale Prostějov vyhraje, pro Jihlavu to znamená sestup. Jestli se Vysočině podaří zachránit, to se dozvíte i v našem dalším vysílání, ale Jožo, ty náhodou nevíš, jak ten druhý zápas se hraje.
0: Já to vím velmi přesně, protože tam se nastavují 3 minuty a zatím vypadalo to nadějně. Táborsko vedlo 1-0 v Prostějově, ale Prostějov nejenom, že vyrovnal, to by ještě bylo v pořádku, ale Prostějov vede 2-1, což znamená, že pokud tohleto utkání takhle skončí během asi minuty, možná dvou, tak je to hřebíček do jihlavské rakve a fotbalisté FC Vysočina tím pádem sestoupí do třetí ligy. Tak, taková je realita.
2: Tak budeme držet palce ještě aspoň tu minutu.
0: Díky, mě se hezky zatím, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Sport v regionu na Českém rozhlasu Vysočina.
0: No a já pořád koukám, jestli už třeba nebude ukončeno utkání mezi Prostějovem a Táborskem, protože teď už tam běží poslední 3. minuta nastavení. Pojďme si říct, co nás čeká v našem vysílání po 16. hodině, jako každý víkendový den, tedy každou sobotu a neděli. I dnes přijdou Hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem a ty dnešní celé proklábosíme po telefonu. Právě tento přístroj bude mít hlavní roli ve všech scénkách, ukázkách a vyprávění. Patrik Rozehnal vám připomene, jak telefonovali Jiřina Bohdalová, Jaroslav Marvan, Karel Černoch s Jiřím Vimrem nebo Miloslav Šimek. To všechno nabídneme dnes po 16. hodině ve Hvězdných návratech s Patrikem Rozehnalem. Tak a já už definitivně mohu potvrdit to, co jsem avizoval. Před malou chvílí skončilo utkání Prostějov Táborsko. Prostějov vyhrál 2-1. Znamená to, že FC Vysočina sestupuje do třetí ligy.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Nové Město chce jednu jízdenku krajského systému veřejné dopravy i do odlehlejších místních částí. Podle šéfa generálního štábu by Česko potřebovalo 40 000 vojáků z povolání. Hokejová reprezentace nastoupí na mistrovství světa proti Slovensku. Zítra bude převážně oblačno s nejvyššími teplotami do 28 stupňů. Nerušený poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Cestování meziměstskými autobusy, vlaky a MHD na jednu jízdenku chce vedení Nového Města na Moravě rozšířit i do vzdálenějších místních částí. Jedná se o obce Rokytno, Slavkovice, Hliné a Olešná. Jejich obyvatelé si zatím při přestupu musí koupit nový lístek. Město o začlenění do systému aktuálně jedná s krajem. Podle bezpartijního starosty Michala Šmardy totiž zmíněné obce leží v jiném tarifním pásmu.
2: Ta integrace platí pouze v tom jednom tarifním pásmu, ve kterém je Nové Město a nejbližší okolí, a my bychom to další tarifní pásmo tam potřebovali dostat, ale to nejde bez spolupráce s krajem a bez změn, které oni ale nemohou dělat v průběhu roku. Doufám, že se to podaří.
1: Aby Česko mohlo plnit cíle Severoatlantické aliance, muselo by mít asi 40 000 vojáků z povolání. K tomu by potřebovalo ještě dalších 20 000 příslušníků v záloze. V televizi Nova to řekl končící náčelník generálního štábu Karel Řehka. Na začátku loňského roku mělo Česko celkem přes 28 000 vojáků z povolání. Ukazují to data ministerstva obrany. Podle Řehky by ke splnění aliančních cílů pomohla taky úprava současného modelu armády.
3: Pravda je, že tenhle model armády, to znamená malá profesionální armáda s hrskou dobrovolných záloh, byl dělaný na operace krizového řízení. Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme je byli schopni generovat. Sport.
1: Fotbalisté Jihlavy neudrželi druhou ligu. V posledním zápase letošní sezony sice doma porazili Ústí nad Labem 3-1, ale zároveň Prostějov porazil Táborsko a v tabulce skončil právě před Jihlavou na poslední nesestupové příčce. České hokejisty čeká na mistrovství světa zápas se Slovenskem. Češi mají ve skupině ve Friburku o bod méně než soupeř, ve hře je i lepší pozice pro postup do čtvrtfinále. Poslední čtyři vzájemné zápasy se hrály jako příprava na světový šampionát. Na něm se naposledy Češi a Slováci utkali před 3 lety. Že se letos hraje ve Švýcarsku, vyhovuje i fanouškům obou týmů, říká obránce Michal Kempný.
4: Nějaký lístky máme samozřejmě, mám takový pocit, že nějaký rodiny přiletějí a já věřím, že co nejvíc fanoušků z Čech i ze Slovenska. Hrát se Slovákama se nepoštěstí jen tak a nevím, kdy jsme na ně naposledy narazili. Mám takový pocit jenom v přípravných zápasech před mistrovstvím světa. Já věřím, že bude skvělá kulisa.
1: Zápas Česko-Slovensko začne v 16 hodin a 20 minut. Přímý přenos budou vysílat stanice Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Počasí. V noci očekáváme jasno nebo skoro jasno a nejnižší teploty mezi 12 až 9 stupni, v údolích lokálně kolem 7 stupňů. Zítra čekáme nejprve většinou jasno, během dne od severozápadu bude převažovat oblačno. Nejvyšší teploty vystoupají k 25 až 28 stupňům.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 směrem na Brno počítejte s kolonou za velkým meziříčím zhruba mezi kilometry 142 a 153.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: A je to tady zase. Další část naší exkurze mezi klasiku českého humoru. Dnes si je obstaráme po telefonu. ať už ten přístroj budou mít ve filmu, televizi nebo rozhlase. Patrik Rozehnal vás vítá a zve nejen k telefonům, ale hlavně k poslechu Českého rozhlasu. No, já jsem myslel, že v téhle chvíli už začneme, ale vypadá to, že tu všichni ještě nejsou. No, takže budeme muset asi volat. Pardon, točíme.
6: Dobrý den, to je pan Marván.
7: Co?
6: No, kdo? Tady Patrik, ty jsi mě nepoznal, co?
7: Ale jak pak, ne, no to víš, že jo, hned jsem tě poznal, jak jsi promluvil, no.
6: Prosím tě, co ještě děláš doma?
7: Co tady dělám? No, co bych tady dělal, no, jsem tady a nemůžu odsud. No a co tam děláš ty?
6: Co asi, moderuju v rozhlase a ty jsi tu měl být s tou ukázkou z Anděla na horách.
7: No jo, no tak to si tam dej pozor, víš?
6: Hele, bez vytáček, máme lidi bavit telefonáty a ty jsi měl být tady.
7: Co?
6: Ale mě je to fuk.
7: Jo, tak to je to fuk.
6: Zavolám jiným hvězdám, utočit kolem telefonu.
7: Tak.
6: Ale ne, že já tebe budu schánět.
7: Ajím, to je mi.
6: Ale jak říkám, bude to bez tebe, když na tebe není spolek.
7: Co? No tak počkej, tak to zase ne. To si nezvíkej.
6: Hele Jardo, my bez tebe začínáme. Ty jsi někde na Lomničáku, víš co, kdyby se zabloudil, tak zavolej.
7: Počkej, až přijedu dolů. Jo, jo, hned.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Vítejte v pořadu, který se věnuje legraci, ale taky ho dnes celý provoláme. Takže si chystejte dost peněz, anebo velký kredit. Začínáme právě teď. Vytáčím číslo k Bohdalce. Zkouším to jinde prostě. S Marvanem to nevyšlo.
2: Haló, tady Zdeníčka Pajutová. Naschledanou.
1: Naschledanou. Tak to jsme si pokecali. Tahle ženská je trochu šiblá, ne?
3: Jak jsem poznal, že je povatená? No dovolte prosím, přijde děvče, má klobouk s husým brkem na hlavě, až čista jasna prohlásí, že hotel, který patří mezinárodní společnosti, zdědila po své tetě Barboze. No dovolte, to doufám stačí, ne? Prosím, pošlete záchrannou stanici, dva silné muže, svírací kazajku a pospěšte si, ano? Dobře, dobrý den.
1: Tohle už byla ale ukázka z hotelu Modrá hvězda. Komedie natočené v roce 1941 režisérem Martinem Fričem. Ve stejném roce natočil i režisér Jan Sviták jinou komedii s Vlastou Burianem a nazval ji Přednosta stanice. Pan Ťopka působí dojmem gentlemana trochu čeplinovského typu a nachomítne se na jedné stanici, kde si zahraje i na přednostu. No a když pak přijede revize, je třeba použít i služební telefon.
3: No dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknout?
4: Jak pak bych to nevěděl?
3: No, tak prosím, tak proč to nedělám?
4: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned je zase vytáhněte. Dobrý. No. Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
3: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
1: V té výuce telefonování budeme i pokračovat. Tentokrát ale s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
5: Slyšíte to? Ano, to je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Vetnu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne, ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu sedmičku. 7, vyvinu sílu S směrem ku, to znamená ku předu, že ano. Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, že ještě jedno, vezmu libovolný, vyvinu, zarazím, zvracím. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Přátelé, prosím vás, klid. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
6: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte z nás domov. Hej.
5: Jak malý chlapci někteří? No poslechněte, já mám času dost.
6: Kolego, to jsou jedni a tí, že byste měl přesadit.
5: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost. Nebo vám zabavíme svačiny. Tak jste to zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Učera, nehraj si s tím ještě. Tak učera si s tím kolego hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
6: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím.
5: Kolego, se svačino. Učero, co to u vás kučelo? To byl jenom takový vtip, tak už to chlapci na úkor kučer. No a víš?
6: Kolego, pokračujte, vy jste taky samý nevhodný štým.
5: No ne.
6: Žertujete, prosím, tady o kučerovi.
5: Já se snažím látku zpestřit.
6: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestřil látku. Jdete potom za mnou a já vás vyhodím. Tak, pokračujte.
5: Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou dva rovnoramené čudly. já vím, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle to je moje libustka. Uhni kolego s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné. I tento. Prosím, já stisknu tento a tento. Tento taky. Prosím, ještě jednou. Stisk prska z DTR. To je co? No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? Vidí vzadu? To jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
7: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
5: Kolego, říkej si to sám. Říkej, já bych se býval ke šňůře. Dostal, říkej si to sám.
7: Prosím, přátelé, ta kolega napřed sám prým a pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám. Šňůra nám tady vyvěrá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Co je uvnitř? Já to rozeberu, podíváme se tomu na zubky. Kolego, podívej mi motýku, budeme šroubovat, motýku tlátku.
5: Vy to rozebrám místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
7: Vevnitř je místo.
5: Místnost, a co je asi na té místnosti?
7: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuje.
5: Jak tam asi vlezou?
7: Jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
5: Šňůrou, a když jsem ti vyvolal, tak si vlez nějakou šňůrou.
7: No to jsem nelez.
5: No, jenže tam se dostal samočině, ta šňůra, ta je kroucená, pač je zbytečná, ve stejně všecko jenom ozdoba.
7: Ozdobě,
5: to se urve.
7: Ta šňůra je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená, proto aby jim to neklouzalo.
5: Ta šňůra je kroucená, pač je zbytečná, to je stejně všecko jenom automat.
7: Automat. Jako bife.
1: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kde se dnes jen a jen telefonuje, tedy v ukázkách z filmů, televize i rozhlasu. A možná bychom si mohli dát zase písničku.
8: No tak dobře, no tak Jirka Korn by mohl,
9: no.
8: Že bychom zaspívali spolu.
9: No.
10: Jako, Jirko bych zastepoval, rozumíš, jako ale zpívá.
8: No dobře, jako hele, si představuješ teda, dobře, když...
10: Gota. Pánové,
8: na Gota, není, počkej.
10: Ne.
8: Počkej, máme tady telefon, zavoláme. Zavoláme. Moment, počkej. Máš číslo?
11: 5, 4.
8: Já nechci tvoje vysvědčení, číslo.
10: Ale nechci.
8: Počkej, zavoláme, uvidíme. Co bude doma?
10: On nebude tutově doma.
8: Ještě?
10: No, není.
8: Vem si ho. Ne, teď.
10: No, tak ahoj.
8: Počkej.
12: Haló,
8: to je Karel Gott?
10: Počkej.
8: Tady je Kajzer.
11: Jirka Korn. Ahoj.
8: Co chceme, prosím tě, Karle.
12: Dobrý večer.
8: No. Prosím vás, Karle, přijeďte sem do tábora. Voláme tady odsud. Nutně vás tady potřebujeme.
10: No, vidíš.
8: Ne? Tak to je sousto pro noviny. Gott telefonuje z vany. Ne, prosím vás, Karle, my vás tady opravdu nutíme. Haló, co se stalo?
11: Se utopil.
12: To nic, upadlo mi mejdlo.
8: To muselo být pořádný mejdlo. Karle, prosím vás, nechte mejdlo mejdle, my vás tady potřebujeme. Vemte si cokoliv na sebe a přijďte, čekáme na vás. Opravdu, než skončíme, ano?
12: Tak já jedu.
8: Fajn, prima.
10: No jo, ale pánové, to nemůže ani při troši dobrý vůle stihnout.
8: A možná, že jo?
10: Hele, já jdu na cigáro, když tak mě tam najdete,
8: dobře,
10: jo?
8: A pak tě zavoláme.
10: Fajn.
1: Takovýhle telefonní rozhovor mohli vidět kdysi diváci v pořadu Možná přijde i kouzelník. Námět, scénář i režie byly dílem Františka Poláka. No a mám pocit, že i do dnešního dílu to ten Karel Gott stihne. A taky nám v písničce zavolá.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vy posloucháte Český rozhlas a pořad věnovaný jen a jen telefonátům.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, obvykle je vynález telefonu přisuzován vynálezci jménem Alexander Graham Bell. Jeho první telefon byl sestrojen v Bostonu v roce 1876, ale podle novějších údajů vynalezl telefon italský vynálezce Antonio Meucci už v roce 1849. Jeho prvenství bylo dokonce oficiálně v roce 2002 schváleno třeba i Kongresem Spojených států. A podle dalších zdrojů vynalezl telefon i Philip Race v roce 1860. No, tak si vyberte. Já si teď vybírám ze své kartotéky ještě jedno číslo na Jiřinku a zkusím se s ní opět spojit. Snad se nám to povede.
2: To jsi ty, Henry?
0: Ne, tady Patrik.
2: Já jsem u George.
0: Jo, a co tam?
2: Je to tu moc pěkné. No řekni George Henrymu, co jsme před chvíli dělali, no.
0: No, to mě teda zajímá.
3: No řekni, že jsme se líbali.
0: No tak co jste dělali?
4: Jsme se líbali.
0: Cože?
2: Tak pa.
0: No počkej.
2: Sbohem, George.
4: Ale Sabrino.
2: Ty jsi si opravdu myslela, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na 10 dolarovce.
4: Jak to?
2: Ta se sebou taky pořád tahá nulu.
4: Ale Sabrino, Henry mu si říkala, že je to tu moc pěkné.
2: Pitomče.
0: To byla ukázka z bláznivé crazy komedie Oldřicha Lipského. 4 vraždy stačí, drahoušku, která byla natočena už v roce 1970. V téhle části našeho pořadu uslyšíte telefonáty, kde na jedné straně bude vždy Jiřina Bohdalová. Objevila se třeba i v roce 1981 na televizní obrazovce díky režiséru Jaroslavu Dudkovi v komedii A začalo to karafiátem. Žárlivá scéna v podání Jiřiny Bohdalové a Josefa Somra.
5: Prosím.
6: Neruším. Ne, to byl jenom vtip. Já vím o Pepikovi, no. Hele, jak se chová? Je způsobnej? Ne, vážně, Valino, já ti volám kvůli tomu, že Miluš je doma. Teda, kdyby to Pepika zajímalo. Je u ní zrovna František. A tomu snad neřekej. V jeho stavu. Jo, a Honza, ten je u Evy. Vaňkový. No, to ty víš, ve.
5: To jsem ráda, já ho tam totiž poslala. Jo, moment.
7: Co je? Prosím. Jo, ahoj. Hele, mě nezajímá, že je doma, já jsem tady. Jaký plyn? Jo, že si pustí plyn. Ano, dobrý, dobrý. To by musela jedině u sousedu, protože my jsme elektrická domácnost, víš? Ale ani prášky doma nemáme. Hleda projímadlo. Hele, nepůjdu domů, nepůjdu domů.
5: Byl bych doma, bych.
7: Pro mě je to zásadní otázka.
6: No, ale to je právě ten nesmysl. Jako nakonec každý žárlení. Protože kdybych já měla na Františka žárlit, tak kam bych přišla?
7: Každej jsme na to asi jináč, citlivý. Tobě možná nevadilo, když František se vmontoval na to školení. Ale já bych na tvým místě, já bych si ho... Co na jaký školení? Na tom Bílým kříži přece. To si neuvědomuješ, že to bylo pro technický personál? To ti nebylo nápadný?
6: Jo, ty chceš říct, jak se tam vnutil kvůli tý blondiatý inženýrce, jo, no ovšem, že mi to nevadí. František mi všechno řekl, já jsem ovšem věděla. Proč bych mu, prosím tebe, nepovolila nějaký drobný flirtíček, ne? Hele, ahoj. Podívejme se. František se nám školil.
0: Jedna z dokonale sehraných scének v podání Jiřiny Bohdalové, vlastně skoro samotné, se objevila i v legendárním televarieté, které režíroval Pavel Háša. Jiřina Bohdalová tam projednou získala i roli úřednice, která si v pracovní době stále soukromně telefonuje.
6: No byl to frajer, Verulo, co ti mám povídat? Tak já mu povídám, že šíleně spěchám domů, jo? Že jsem koupila mletý maso a to podlíhá rychlý zkáze a on ti mi, Verulo, s takovým vlahým pohledem povídá, slečno. Já už nejde dobrý karbanátky od počátku restaurace Národního divadla, veď. Hele, já udělala ještě jako psinu, že tuhle hospodu neznám, jo. A on jako, že nebydlí daleko a že má všechno doma, teda cibuli, magneťák, jo. A vůbec všechno na domácí karbanátky, veď. Prej česnek a špek, jo. Hele, špek, tak tenhle špek já znám z paměti, to a taky jednomu šla akorát vyžehli košily, veď. On se vrátila jeho stará, on to pak žehlil ještě 3 měsíce, veď. Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Ale to nic, Veruna, to přišel jenom nějaký chlap moment, jo. Veruna, já ti to musím doříct, protože to je teda, to budeš přímo žasnout, veď. Tak já mu povídám jako na chvíli, jo. Na chvíli to, že bych jako mohla, to, že jo. A on ti chytil taxika a učili jsme někam do Nuslí, veď. Já v tašce to mletý maso a ocelý rozjařený a jestli prý mám ráda sekt. Ne sex jako 6. Sekt jako 7, veď. Veruno, ty mě znáš. Já udělám 2 kamenáče a jsem růženka na rozebrání, tak mu povídám, posaďte se. Ale to jsem neříkala jemu, to říkám tady tomu, co jsem přišel, veď. Tak mu povídám, kde pak tohle? Když chcete karbanátek, to musíte být hodnej, veď. Ale já ty se ty stejně nerada, ono to štosuje. Já když tak něco málo, tak spíš koňach, nebo myslivce, nebo tak něco okolo rumu, veď.
4: Vesno, prosím vás, nezlobte se, ale já jsem
6: vám... Moment! Veruno, hele, ty mě znáš. Mě hned tak nic neposadí, ale ten ti má doma nábytek. Stylovej, veď. No, kdybys to viděla, anglický tapety i ve světliku, veď. No, jenomže on mě doved do kuchyně, přines vajíčka a housku a spoustu nějakých blbostí, veď. Holka, podrž se. On to s těma karbanátkama myslel vážně. No to mě předtím nenapadlo, že mě to mělo napadnout. Tak on se v tom taxiku vůbec o nic nepokoušel, vy.
4: Přešlo, méně vejte se,
6: na sporách spánek. A říkal, že prostře, vy. No já tam stála jak mokrý džíny. Protože dělat karbanátky, tak to můžu rovnou řídit kosmickou raketu. Hele, teď já to mletý koupila pro našeho Rexepa, ač je starý, už nemůže kousat, vy. Veruno, já umím akorát tak polivky z pytliku, vy.
4: Přešlo,
6: tak
4: prosím
6: mu
4: říkám, vás, nezlobte se.
6: Tak mu říkám, pane inženýre, on to měl na dveřích, vy. Povídám, pane inženýre, když chcete karbanátek, to je částečný nedorozumění, páč karbanátek dostanete v každý restauraci. Spíš, kdybychom si takhle hačli, že byste pustil Elvise, jo, a pak jste taky mluvil něco o šampáňu, viď? Pojď sem, Veruno, on je frajer, ale On ti mi vrazil to mletý do tašky, otevřel dveře na chodbu a ještě kecal, že se ve mně zmejlil, vy. No ne, Veruno, chápeš to?
4: Nezlobte se,
8: no
4: sešla,
8: to
4: já skutečně, já pospíchám.
8: Cvok,
4: ale ne, já...
8: Co?
4: Rozumíte, já jsem
8: prostě
4: s tou... Já jsem s tou Verunou v jedné kanceláři, já měl cestu do města, ona mě prosila, abych vám vyřídil, že se to před půl hodinou přerušilo a ona se sem nemůže dovolat, viď?

0: Což mě připomíná, že opravdu byly doby, kdy jsme se třeba s někým nemohli spojit, protože byly telefony ještě s někým napůl, vypadávalo spojení a sem tam se také stalo,
1: že jste se propojili s úplně někým jiným. V telefonátech často začínaly i první lásky.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už to tak bývá, že ne každý telefonát je v klidu a bez rušení. Pardon, budu se muset ještě na chvíličku zavolat domů, ať u mě vědí, kdy přijedu. Haló? Můžu mluvit s mámou? Haló?
2: Haló?
1: Haló?
2: To je přerušený, to je vynález. Já bych s tím praštil nejradši.
3: To volal můj syn?
2: Neprosím, milostivá paní. To byl

0: tom, co jste slyšeli předchozí ukázku, a jednalo se o komedii Sněženky a Machři. Šlo o to, jak vylákat jednoho nápadníka od stolu překrásné dívky.
1: Ano, to jsi ty? Tak fajn. Vláďo, máš tady telefon?
2: Já?
1: Ty?
2: A kdo volá?
1: Já nevím, je to mezi město.
2: Proč píše? Haló? Haló, tady je Brčka. Kdo volá? Tady je Brčka u telefonu.
3: Tady Praha, moment, hned vás připojím. Moment, počkejte. Mluvíte, Špindle? Tak moment, hned vás připojím. Vydržte, vydržte. Pan Prtko?
2: Ne, Prtko. Brčka.
3: Brčka. Pane Prtka, vydržte u aparátu. Moment, přepojím. Ano. Vydrž, Prtka, vydrž.
2: Já vás... Halo. Tak koho to vlastně voláte?
3: Tady Praha, Bleskově. Moment, důležitý hovor. Přepojím. Moment.
2: Děkuju vám, pane vedoucí.
4: Není zač.
2: Haló. Co je s tím spojením? Haló, haló.
0: Kdysi, v dobách dávno minulých, nebyly problémy jen s vlastním telefonickým spojením, ale také s tím telefon vlastně získat, aby vám ho přidělili. O tom ví své Jiří Krampol, který se snažil i trochu zapracovat na protekci.
5: Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem cpal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam. A oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech, a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman, a povedal, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo. Tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečna, pám, jasně, já to zařídím, já jsem nějaká Eva, pám, ahoj Evo. Zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. A pán, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pán, co mám koupit? Kupla je vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. A ona říká, hele, já řeknu radši, jako, že jsem můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh. A pán, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura. A podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pamlo, hrbo, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla. Byla tam úplně jiná sekretářka. Já pán, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo? Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počít.
0: Když tak člověk připravuje tento pořad, zjistí, na co všechno už si pamatuje. I takové telefonní budky bývaly zdrojem zábavy. Možná i vy jste jako puberťáci občas otevřeli tamní telefonní seznam, který tam býval na poličce, zapíchli někam prsta, zkusili letmo někam zavolat. Z někoho si prostě vystřelit. Podobnou zábavu si s kamarády kdysi dopřával i Mirek Donutil.
6: Dana Kliková, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme ji tam nechali vzkaz na nástěnce. Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číst. Ona přišla, ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. Ty to vytočila, jo. Ty si ji ozvalo krematorium.

0: Dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolit. Ne, mě to je jedno! Mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No, já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolit. To položili, oni to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám, dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našel jenom vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju a teď si trhněte nohou. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohou, protože to jsem já, jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo, libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli, dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschledanou. Za hodinu znovu. Dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi on. Tak se nezlobte, naschledanou, za hodinku znovu. Prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl, naschledanou, zase za hodinku. Dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou. Žišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj, zase za hodinku. Prosím vás, Karel je doma, Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu, kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo.
1: Příjemné telefonování a zábavu u toho vám přeje dál Patrik Rozehnal. A pouštím zároveň písničku, která opět souvisí s telefonováním.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: A my pokračujeme v ukázkách z televize, rozhlasu i filmů, které pojí jen jedno jediné. Telefonování.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
2: Jo. Namailujte mi to, večer se domluvíme, jo. Haló, pošlete mi SMS-ku, já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme, jo, moment, Hergot, mě to ním, mají nějaký hovadu, Jo, sakra, no, prosím vás, to se potom domluví, já mám vedle hovor, Hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
3: Vymre, vy do mobilu děláte? Jo. Tak vám pošlu Jaruš. Tak když slyším mobil, tak jde odevřít.
2: No jo, Jaruš, nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
3: Ani nás byste nevzal.
2: Ale já bych vám rád vyhověl, nemám jediný volný okýnko, nemám.
4: To máte tolik žáků?
2: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
5: Dobrý večer.
0: Ano, pochopili jste, že u moderních mobilních aparátů zůstaneme. Tentokrát i v ukázce z pořadu Karle, styďte se, kde si na pódium divadla v Táboře, kde se natáčel i televizní pořad Možná přijde i kouzelník, pozval Jiří Vimr Karla Černocha. A šlo o to, jak ho naučit telefonovat s mobilem. Jako příklad si zvolili telefonát do jakéhosi imaginárního skladu s alkoholem.
2: Halo, teď by vám to měl zvonit. Halo, tady Karel Černoch, jo? Volám Velkosklad. Velkosklade, halo, zvrněte to, nech šopat, přichází. Halo, slyšíte mě, Velkosklade?
3: Tomu chybí.
2: Velkosklade, slyšíte mě?
3: Hergo, co tak hulákáte, já vás slyším.
2: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačí, jdi to tam i jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
3: No, takhle, ani to nemá sluchátko, ale.
2: Taky ho tam nehledejte, no, to si pak dáte k tý, v tom obličeji svýmu. Zvedně, ježišmarja.
3: Vy to mačkávám, ono to nefunguje.
2: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Patníky místo prstů, co já si to otluču ty prsty svoje od takovýhle
3: Hrgově
2: jelita.
3: Hrgově, špatně.
2: Dělá špatně, tak se neklepte jak ratlik. To jaký těžký s vámi, vy by se potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo, ovšem, tam by vám to šlo.
3: No, mě ten telefon nebaví, já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
2: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten Velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten, na čím přemýšlíte?
3: Dobře, tak já...
2: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, ping, ping, ping, ping, volám to denně, ping, ping, ping, ping, volám.
3: No dobře,
2: ping, ping, ping, ping.
3: No tak já to mačkám. Ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping.
2: To je tak těžké.
3: No, už se vám zvoní, no.
2: No zaplať, pánbu.
3: Halo, tady je Karel Černoch. Objednávám 50 lahví koňaku.
2: A je to tak složitý.
3: Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekají.
2: No, přijel zboží, vykládají vagóny, to budou skladnice.
3: Cože?
2: Vidíte, co? Promptně.
3: Co?
2: Promptně.
3: Ze zadu.
2: No jistě, že ze zadu truhliku snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každý vůl, tam se ženete prdlaj. A ještě jí strčím něco do ruky.
3: Co, když to nebude chtít?
2: Ale bude. A potom šáhne ani nemrknete.
3: Že
2: hlavně, hlavně nebuďte měkej. Jdu ze zadu, sfouknu to s ní a rychle ven. O, žádná měkota.
3: 333 stříbrných stříkaček.
2: Tak šunty neberte. Žádný krámy z potopených lidí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Halo, slečno, koňak. My jsme 50 let, cože? Ne, kolega má čím stříkat na zahrádce. O to vy se nestavíte. My chceme koňak. My, co? Helejte, já volám, ale ne večer. Já to chci... Co? Dámo, vašte slova. Vaše, já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spode kulovej? Pardon. Karle, styďte se. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
4: Zdravé, zdravé, volej k nám do klubu. Čekám tě, tak přijď.
6: Přijď, nečekaj.
2: Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!
0: Telefonování bylo ale základem jednoho slavného divadelního představení. Když Miloslava Šimka opustil Jiří Grossman a on hledal inspiraci i nového partnera, pustil se sám do projektu, který nazval Zavězte prosím, volá semafor. Šlo vlastně o velice jednoduchý model. Ale to už posuďte sami.
7: Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp, to je vlastně dneska už dvojice, my samozřejmě z úsporných důvodů jsme je poprosili, aby byli v jednom bytě. My jsme malé chučí divadlo, nemůžeme si dovolit volat na všechny strany a tak budeme volat do bytu pana Uhlíře.
8: Tady je Šimek, divadlo Semafor. Dobrý večer.
9: Já se jmenuji Uhlíř. Dobrý večer.
8: Proč tak zdůrazňujete to vaše jméno?
9: No, aby se mě jenom neobjednával třeba.
8: Tak to bychom si nedovolili. Jo, vás, prosím vás, Karel Šík také?
9: Jo, je tady, jméně mi okna.
8: No, a jak to?
9: No, tak my jsme čekali na ten váš telefon a já nemám rád, když Karel zahálí.
8: Aha, tak Karel Šík, jméně okna, co děláte vy?
9: No, tak já tak na ně koukám a zapisuju si, jak mu to jde.
8: No, to já si rád. Vy prostě pracujete systémem jeden dělník, jeden úředník, jo?
9: No, tak
8: dejte mi prosím vás, pana Šípa, k telefonu.
9: Děkuji.
8: To je slušný člověk, pan Uhlíř. Poděkuje, když ho o něco žádáte, to mám rád.
10: Já jsem jmenuji Šíp, halo?
8: Ano, to vy nemusíte zdůrazňovat, na vás by někdo s na Šípy nechtěl. Jak to jde, to umývání oken?
10: Ale špatně, tady má velký okna, špinavý.
8: No, to víte, Uhlíř. No, pane Šípe, já vás vysvobodím, jestli dovolíte.
10: Ano.
8: Dneska je to takové slavnostnější představení, protože firma Suprafon ho natáčí.
10: Ano.
8: Co myslíte, byla by vaše tvář vhodná figura pana Uhlíře, kdybyste se přišli prezentovat přímo na jeviště?
10: Ano, já bych rád.
8: Jo, no to...
10: Sám,
8: to věřím, když tam takhle dřete. A myslíte si, že pan Uhlíř to schválí?
10: No, já nevím,
8: schválí. Vraťte mi ho. Ano, já vás slyším. I když matně.
10: Je to nutný, aby...
8: Je to nutný, se... velice nutný je to.
10: On se vymluvá se, že na to špatně vidí. Já bylo trošku poboženu, a se to dodělá vám, když přijdeme,
8: no. No, to je vaše věc, jak si to zařídíte, hlavně prosím vás přijďte, ano?
10: Tak jo, tak nashledanou.
8: Děkuji, nashledanou.
0: Ať už budete volat kamkoliv, nebo někdo bude volat vám, nezapomeňte mluvit pomalu, zřetelně a dobře se představit. Aby nedošlo k něčemu podobnému, jako zažívá Uršula Kluková se svou maminkou. Vyprávěla o tom kdysi v legendárním představení Pohoda Vánoc.
11: Moje maminka je takový vděčný objekt, ona je hrozně roztomilá, ale já bych ještě chtěla říct, jak telefonuje. Ona, protože prožila přes 30 let v cizině a naučila se česky velice špatně, takže z těchto těch věcí, jako je telefon, má hrozný strach. Vždycky, když u nás někdo zazvoní, tak letí k tomu telefonu a úplně celá nervózní to zvedne a začne do toho křičet: Halo, kdo je? Co je? Co chcete? Takže každý se řekne a pohodí. Ty musíš telefonovat, takže když někdo zazvoní, tak ty to zvedneš a řekneš: Kluková, prosím. A vyslechneš si, co ty lidi chtějí. No dobře, dobře, no tak já to udělám. Zazvonil telefon, má na to sedla. Kluková, prosím. Haló, co chcete? Jednou přijela ke mně, když jsem ještě byla prostě nad Labem na návštěvu a Já jsem nějak pospíchala do divadla a říkám mi, mami, prosím tě, zavolej na přesný čas. Já nevím, kolik je hodina, já bych nerada tu zkoušku nějak propásla, tak prosím. A jak se to volá? Já jsem říkala, no vytočíš 112 a oni ti řeknou, kolik je hodin. No počkej, jak řeknu? Já říkám, no řeknou ti přesně, nic neříkej, oni ti řeknou, kolik je hodin. No dobře, za chvilku přišla a povídá, no je asi 3:15. A jak to asi? No asi, ona mě, ta ženská, řekla asi 3:15. Já říká, prosím tě, co jsi vlastně udělala? On říká, no co jsem udělala? Co jsi mi řekla? Vytočila jsem jedničku, dvě nuly, zase jedničku, dvojku, vozvala se nějaká paní, povídá, tady Bergerová, prosím, já jsem říká, prosím vás, nevíte, kolik je hodin.

No, myslím, že kdybych zavolal na takovou službu v téhle chvíli, já zjistil bych, že nejvyšší čas říci, zazvonil telefon a dnešního dílu je konec. Nezbývá také, než si ze svého mobilního telefonu vyzvednout všechny zmeškané hovory. I na příště se na vás těší i bez telefonu Patrik Rozehnal.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Žena v Chotěboři odevzdala při zbraňové amnestii desítky kilogramů nábojů. Muzejní noci v Humpolci se účastní i řezbáři. Francie zakázala vstup na své území izraelskému ministrovi pro národní bezpečnost. Zítra bude převážně oblačno s nejvyššími teplotami do 28 stupňů. Na řadě jsou zprávy a s nimi Lukáš Ptáček. Více než 40 kilogramů nábojů a také po domácku vyrobenou zbraň odevzdala policii při současné zbraňové amnestii žena v Chotěboři. Munici našla při vyklízení půdy rodinného domu. Část střeliva musel pyrotechnik z bezpečnostních důvodů zlikvidovat přímo v bývalém lomu u Nové Vsi na Havlíčkobrodsku. Policie proto v takových případech doporučuje, aby lidé s nalezenými zbraněmi nebo municí nemanipulovali a raději kontaktovali linku 158. Do tradiční muzejní noci se dnes zapojilo i muzeum doktora Aleše Hrdličky v Humpolci. Program začíná v těchto chvílích a je zaměřený hlavně na zpracování dřeva. Vedle stálých expozic si lidé prohlédnou i výstavu Dřevo vesele i vážně. Podle vedoucí muzea Dagmar Kluchové se akce účastní i místní řezbáři Petr Vaněček a Pavel Boháček.
2: Pan Petr Veněček dělá takové žertovné figurky a loutky a ty figurky jsou o to žertovnější, že on má každou pomenovanou a jsou to opravdu zajímavé věci. A ještě když víte, že podle koho to dělal, tak je to opravdu pytelegrace. A ten druhý kolega, to už je takový serióznější, ten se věnuje vyřezávání hlavně betlému.
0: Od 19 hodin bude následovat i komentovaná prohlídka národopisné expozice. Francie zakázala vstup na své území izraelskému ministrovi pro národní bezpečnost Itamaru Ben-Gvirovi. Na sociální síti X to potvrdil francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot. Paříž tak reaguje na chování izraelského ministra, který se podle ní hrubě choval k aktivistům mířícím do pásma Gazy.
3: Izraelský ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben-Gvir v týdnu zveřejnil na sociální síti X video, na kterém je vidět, jak v izraelském přístavu Ašdod prochází kolem spoutaných aktivistů, usmívá se a mává izraelskou vlajkou. K příspěvku napsal, že takto vítá podporovatele terorismu. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot na sociální síti X uvedl, že Francie neschvaluje postup flotily, která mířila s humanitární pomocí k pásmu Gazy. Podle něj ale Paříž nemůže tolerovat vyhrožování, zastrašování a hrubé zacházení s francouzskými občany. Barrot zároveň zdůraznil, že tohle chování odsoudili i další členové izraelské vlády. Itálie si kvůli tomuto incidentu předvolala izraelského velvyslance. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Dukly Praha sestoupili šance ligy do druhé nejvyšší soutěže. S Baníkem Ostrava prohráli na Julisce 0-3. V ostatních zápasech Olomouc porazila Karvinou 4-0, Mladá Boleslav podlehla Teplicím 0-2 a Zlín zvítězil nad Slováckem 1-0. Závody v short tracku na světovém poháru bikerů v Novém Městě na Moravě vyhráli Francouz Martin Azaro a předloňská mistryně světa v cross country Puk Pieterseová z Nizozemska. Čeští reprezentanti se umístili až ve čtvrté desítce pořadí. Ondřej Cink byl klasifikován na 31. pozici, Adéla Holubová skončila 35.
1: Počasí.
0: V noci očekáváme jasno nebo skoro jasno a nejnižší teploty mezi 12 až 9 stupni, v údolích lokálně kolem 7 stupňů. Zítra čekáme nejprve většinou jasno, během dne od severozápadu bude převažovat oblačno. Nejvyšší teploty vystoupají k 25 až 28 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 směrem na Brno počítejte s komplikacemi za velkým meziříčím. Na kilometru 146 se srazila dvě osobní auta a kolona je pak zhruba mezi kilometry 149 a 153.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je krátce po 17. hodině a já vám přeji příjemný a pohodový sobotní brzký podvečer, nebo spíše ještě pozdní odpoledne. Už za pár minut poznáte ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina Aborigines, původní obyvatele Austrálie. Jejich tradice přežily přes 15 000 let. Jsou tajemní a pro nás těžko pochopitelní. Žijí v klanových společenstvích podle zákonu dávných předků a málo kdo mezi ně skutečně pronikne. Muži jménem Aldaman se to ale podařilo. Uslyšíte jeho jedinečný příběh v dalším díle pořadu Stopy fakta tajemství.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
1: Lidé z Arnhemské země. Pozoruhodná cesta do světa původních obyvatel Austrálie.
2: Starý muž má bílé rozcuchané vlasy a hustý bílý plnovous. Na očích sluneční brýle. V rukou drží, laicky řečeno, kus dutého kmene s podivnými kresbami. Jedním otvorem kmene, který má tento muž přitisknutý k ústům, vyluzuje zvláštní zvuky. Nástroj, z jehož pomocí vznikají tóny, které jsme právě slyšeli, se nazývá didgeridoo, neboli také jidaky. Je spjatý nejenom s hudbou, ale také s kulturou a duchovním životem původních obyvatel Austrálie. Zpravidla jde o část kmene eukalyptu, jehož třet vyhledali termiti. Výrobce nástroje, poté co vyčistí dutinu z uší strany, opatří opak náustkem. Bývá ze včelího vosku. Zvuků pak hráč na didgeridoo docílí vibrací rtů, a to při vydechování vzduchu ústy do nástroje. Důležité je zvládnout cyklické dýchání. Znamená to, že při výdechu vzduchu z úst dochází zároveň i ke krátkému nádechu nosem. V podstatě jde o nepřetržitý výdech. Můžete tak experimentovat se zvuky i hlasovými modulacemi. Stále sleduji toho starého muže při jeho hudební produkci. Fascinuje. Má silné charisma. Nahrávka je z roku 2017. O 5 let později tento muž odešel tam, odkud není návratu. Stále však poutá pozornost mnoha lidí. A nejenom v Austrálii. Jeho jméno Jalu Guruvivi. Muž z klanu Yolngu ze země Arnhem, tedy z historické oblasti severního teritoria Austrálie. Všestranný umělec, člověk, jenž vešel do celosvětového povědomí právě díky hudebnímu nástroji didgeridoo. Přičemž jde o víc než o běžný hudební nástroj. Didgeridoo je totiž významnou součástí společenského a především duchovního života aboriginů. Jeho popularita stoupá, hlavně v nejrůznějších zemích světa. Což si uvědomím i ve chvíli, kdy sleduji další nahrávku. Byla svého času pořízena v Darwinu, v hlavním městě australského severního teritoria. Vidím původní Australce, jak divoce tančí. Na didgeridoo jim hraje bílý muž. Aboriginci, jak je patrné, ho vnímají jako svého. Jako jednoho z nich.

0: Později tento muž o svých tehdejších zážitcích napíše.
1: Při hraní s domorodci jsem měl možnost poznat, jak skutečně moc je didgeridů jejich vlastní kultura. Přes počáteční odmítání jsem se po prokázání znalostí tradičních rytmů během chvíle vypracoval až na kapelníka udávajícího rytmus. A za další chvíli už jsme drtili jako secvičená kapela, včetně tanečních choreografií a samozřejmě za podpory tívek a zpěvu.
0: Autorem předchozích slov a tím teď dostal aboriginy do víru tance je Aleš Aldaman Fuchs. Hudebník, muzikoterapeut, cestovatel, lektor. Mezi původními Australány prožil řadu měsíců. A protože ho do Austrálie převedl zájem o nástroj zvaný didgeridoo, lze předpokládat, že o muži jménem Jalu Guruvivi musí přinejmenším vědět. Jak zjistím, nejenom, že o něm ví, ale dokonce ho i osobně poznal jako svého učitele. Však také ve svém cestovatelském deníku, který poslal přátelům do Čech, mimo jiné uvedl.
1: Většinou večer, když je trochu příjemně, asi jako v srpnovém parnu u nás, sedíme s Jaluem na verandě nebo za domem, kde je trochu větší klid a já jsem jedno velké ucho. Každé slovo na téma jidaky by se dalo tesat do kamene a každý rytmus, který Jalu nebo Vernon zahrají, je pevně spjat s matkou zemí, skrze místo, odkud pochází, ceremonii, která se používá a má vážené místo ve více než 50 000leté tradici Yolongu lidí. Učím se celkem rychle, to znamená, že po 3 týdnech zahraju základní rytmy. Mým hlavním zájmem je však healing Yidaki Way, což je top secret týma. Čerpám zde poznatky z mnoha směrů, jako hráč, jako muzikoterapeut i jako výrobce, jako sociální pracovník a především jako balanda, tedy bílý člověk, který nic neví a musí se vše učit od začátku.
0: O metodě healing Yidaki Way, tedy o léčitelských schopnostech hudby didgeridoo, tedy Yidaki, si řekneme později. Ale zpět k Aleši Aldamanu Fuchsovi. Co ho vlastně motivovalo k tomu, aby zorganizoval expedici Arnhem Land a vydal se mezi potomky australských domorodců?
2: Tak motivovala mě muzika, ta je v podstatě za vším, co dělám, téměř. A já hraju na nástroji známý jako didgeridoo, který v jejich jazyce je Yidaki. A vydal jsem se k domorodcům studovat hru na tento nástroj a všechny další kulturní souvislosti, které s tím souvisí. Je to dutá trubka eukalyptového stromu a hraje se na ní vibrací rtů. A je to vlastně nejblíž asi u nás je tomu jako fujara. I když zvukově je to jinde, ale vlastně nejpodobnější v našich luzích a hájích. Je pravda, že z hlediska evropské hudby je to v podstatě nástroj vydávající monotónní zvuk, no, ale to je z hlediska klavíru, kytary a nástrojů s tonálním laděním. Ale když vezmeme přírodní nástroje, tak didgeridoo je rytmicko-melodická perkuse a díky širokému spektru alikvotních tónů, které vydává, tak velmi dobře se pojí jednak se zpěvem a s dalšími těmi přírodními nástroji, jako jsou bubny, tibetské mísy, píšťaly, právě třeba flétny a fujara a tak. Takže není to tak, jak to vypadá na první poslech.

0: Když jsem jel do Austrálie, věděl jsem již o aborigincích mnohé. Zajímal jsem se o jejich kulturu, četl všechny knížky v češtině, pár v angličtině, viděl zásadní filmy, hrál na jejich nástroje a před odjezdem jsem ještě shlédl všechny díly Krokodýla Dundeeho. Přesto jsem tušil, že realita bude poněkud jinde a tohle tušení mě nesklamalo. Můžeme se přenést rovnou do severního teritoria, jediné vlastní části země, která byla domorodcům částečně předána k užívání. V porovnání s podnebím a úrodností v ostatních částech Austrálie je to ta nejvíce nehostinná oblast s nejtvrdšími životními podmínkami. Vždyť wet season trvá i více než půl roku. Přívalové deště rozvodní řeky, které se rozlejí všude do krajiny, bouřky a hřmění probudí krokodýlí populaci, která si vyloženě užívá volnost pohybu v krajině.
1: Píše Aleš Aldamans Fuchs ve stati popisující jeho několika měsíční působení mezi původními obyvateli Austrálie. Jeho cesta do arnhemské země, cesta, na kterou se připravoval několik let, byla dlouhá a opravdu náročná. Trvala řadu týdnů. Psal.
0: I přes všechny těžkosti domorodci svou zem milují natolik, že ji téměř nikdy neopouští. Jako nomádi jsou zvyklí být neustále v pohybu, tak je to v jejich tradicích. Jejich sepětí se zemí, předky a vlastní kulturou je stejně hluboké jako u všech původních tradičních kultur. Žijí svou jedinečnou kulturou a vztahy uvnitř komunity. Co se děje ve zbytku světa, je příliš nezajímá.
2: Ta jejich historie podle dochovalných skalních maleb, což je taková kronika té jejich kultury, tak až 60 tisíc let, ale podle nějakých těch fakt, tak původně oni přišli z Indonésie před 160 tisíci lety po souši, protože tam ještě nebylo moře a vlastně přišli do té Austrálie, kde nic nebylo a obydleli.
0: Tisíce kilometrů od nás ve východní části jižní polokoule, omýván vodami dvou oceánů, leží nejmenší díl světa Austrálie. Na mapu světa se dostala téměř poslední. Evropané o ní po staletí nevěděli, jen někteří tušili mlhavě její existenci a zakreslovali ji do map pod názvem Terra Australis Incognita, neznámá jižní země.
1: Těmito slovy začíná geograf, vysokoškolský pedagog, spisovatel, odborník na Austrálii a oceány Josef Brinke svou obsáhlou studii o Austrálii a pokračuje.
0: Před příchodem Evropanů Austrálii obývali lidé tmavé pleti, původní Austrálci. Dostali se tam přes ostrovní most z jihovýchodní Asie. Čekali je velmi svérázné přírodní podmínky, rostliny a zvířata, která v ostatních světadílech vymizela před miliony let. Austrálie byla v té době zemí, kde se nevyskytovali ani savci, ani vyšší rostliny. Přírodní prostředí a izolace od ostatního světa umožňovala původním Austrálcům jen docela zvláštní život. Lov a sběr byl jediným zdrojem jejich obživy. Rybářství existovalo jen na březích nespočetných jezer a na mořském pobřeží, kde domorodci používali člunů z kůry.
1: Lovili nejčastěji pomocí dřevěných šipů s kamennými hroty nebo z hroty z odolného dřeva. Lovili také pomocí protlulých bumerangů, což je, v ten jako didgeridů, jejich vynález. Poté, co v roce 1788 začali Austrálii osídlovat Britové, původní obyvatelé se museli chtě nechtě přizpůsobovat novým podmínkám. Tehdy v Austrálii žilo 500 tisíc až 1 milion původních obyvatel. Jejich drastický úbytek nastal od konce 18. století. Osídlenci nepovažovali domorodce za lidi a zabijeli je ve velkém. Austrálci rovněž masově umírali na nemoci, které do této doby neznali. Neštovice, spálničky, tuberkulóza. V roce 1930 žilo v Austrálii už jen 70 tisíc aboriginců. Dnes jich je okolo 40 tisíc a tvoří něco přes 2% obyvatelstva. Aboriginci tedy se úplně zničit nenechali. A co je podstatné, svůj duchovní svět svou kulturu a filozofii si uhájili. Opět hovoří Aleš Aldaman Fuchs.
2: Oni žijou vlastně v čase snění a jejich taková teorie je, že se díky tomu vzpomínání a napojení do času snění, tak se vlastně propojují jak s tím místem a tak s těmi předky, kteří tam byli před nimi. A já myslím, že asi ta nějaká ta magie, která je tam, tak je to o tom, že oni ovládají nějaké dovednosti, které dřív lidstvo běžně mělo a potom jsme díky civilizaci a nánosům technologií, tak jsme o ně přišli a jim něco z toho zůstalo, aspoň takhle já to vnímám.
0: Putování za původními obyvateli Austrálie, za lidmi ze země Arnhem a pátrání po tajemství jednoho z hlavních symbolů zdejších duchovních tradic, což je hudební nástroj zvaný didgeridoo, pokračuje.

0: čas neboli doba snění, Dreamtime, to je vlastně definice nejdávnější minulosti aboriginců. Legenda vypráví o tom, že země byla na počátku placatá a zcela opuštěná. Právě tuto dobu nazývají domorodci Austrálci sněním. Ze zemských hlubin vystoupili duchové předků. Jak uvádí v knize Lidé duhového draka a Austrálci dlouhého šedého mraku Jana Kulhánková, která mezi původními Austrálci dlouhodobě žila, duchové předků si podle legendy vzali na sebe podobu živočichů a rostlin s lidskými vlastnostmi.
1: Při svých cestách po zemi formovali okolní krajinu, tvořili jednotlivé bytosti a vtiskli jejich podobu okolní krajině. Kde stáli a učili, tam po nich v přírodě něco zbylo. Australští domorodci proto nevěří v abstraktní božské síly. To božské vidí v přírodě kolem sebe, v potocích, skalách, stromech či studánkách. V přírodě dřímá onen tajemný obsah a právě jí v domorodém náboženství náleží spirituální síla.
0: Duchové předků určili pravidla, podle kterých se mnozí aboriginci dodnes snaží žít. S tím souvisí jejich jedinečné rituální obřady. Podle aboriginců, tedy vše na světě, podléhá zákonům vzešlým v čase snění. Žít sněním znamená pro ně žít právě teď. Jak dodává Jana Kulhánková, snění je věčné a existuje přítomnosti stejně jako vize zítřka. Pro aboriginse se přítomnost i věčnost dějí v daném okamžiku a jsou zmotněny v konkrétním místě. Jejich vztah k přírodě, k matce zemi, k níž přistupují s velkou pokorou, to je jeden z intenzivních pocitů, který v čase své expedice do severní země aboriginců vnímal také Aleš Aldaman Fuchs. I když i tady civilizace udělala své.
2: Samozřejmě běžní turisti, co jedou Austrálie za 14 dní, tak vidí jenom ty domorodce na ulici, co tam prostě chlastají, žebrají a hrajou tam na nějaký nástroje. To je ten jeden konec a ten druhý jsou ti, co nějakým způsobem dokázali tu hodnotu té vlastní kultury, tu původní domorodou, tak to tam nějak předat té společnosti. A samozřejmě neviděl jsem tam manažera v drahém autě a v obleku aboriginse, to jsem neviděl, ale tak oni rádi jsou, zůstávají v kontaktu s tou přírodou. No a potkal jsem tam právě třeba vlastně jakoby správce Národního parku, Rangers, se tomu říká Ranger, něco jako Walker, Texas Ranger. A to byl domorodec, ten nás provázel v tom Kakadu National Park a vyprávěl tam příběh o tom, jak vlastně bohaté světové těžební společnosti, které v Austrálii působí, těží ty nerostné zdroje, tak jak vlastně scháněli někoho, kdo by jim podepsal výhodnou smlouvu na těžbu.
0: Jde především o bauxit, kterou je v Austrálii opravdu velké množství. Poptávka po něm roste. Pro moderní kšeftaře se vyplatí najít mezi domorodci ze zájmového území takzvaně bílého koně. A ten jim za peníze podepíše právo těžby.
2: No a tak tenhle ranger vlastně mi vyprávěl ten příběh, že za ním taky přišli, nebo někde se k tomu nachomejtnul a vlastně mu nabízeli, pokud ty podepíšeš, že vlastně tady to území umožníš k té těžbě, tak dostaneš 20 milionů dolarů teď v hotovosti a potom 20 milionů dolarů každý rok po konec tvého života. A my tady budeme těžit. A on řekl ne. Protože to je země mých předků, tady jsou kosti, mají ancestors a tady tančíme naše rituály a ceremonie a takhle to zůstane. No? A nic se prodávat nebude. No a oni měli smůlu, nevím, možná se hnali potom třeba někoho jiného, kdo jim to podepsal, ale takhle to vyprávěl a to je ta hrdost a to skutečné pouto s tou zemí, tak jak to, co jsem tam zažil.
0: Jsou ale, jak už bylo řečeno, i jiní aboriginci. Jak ve své stati Aleš Aldaman Fuchs uvádí.
1: Aboriginálové vůbec všechno činí opravdově a úplně, až do konce. Ať je to lov, tanec, muzika, život v přírodě. Bohužel při setkání s moderními zlozvyky, alkoholem, marihuanou a cigaretami, to platí taktéž. V arnhemské zemi si však sami odhlasovali prohibici, takže pokud se chtějí napít, musí jet do města. Jejich stařešina Jalu Guruvivi byl proti těmto návykovým látkám. Na vlastní oči viděl, že mládež, která fetuje, pije a je závislá na moderních technologiích, ztrácí zájem o tradiční domorodý životní styl. Lov, tance, zpěvy a život v buši.
0: Opět to vyvstává jméno Jalu Guruvivi. Všestranný umělec, výtvarník, jedinečný hráč na didžeridu a jeho duchovní strážce. Také muž s tajemstvím. Dosud nikdo nezjistil, kdy a kde se přesně narodil. V roce 2022, když zemřel, se oficiálně uvádělo, že mu bylo okolo 80 let. Kácel stromy v buši. Stal se jedním z vůdců svého kmene. Na nějakou dobu podlehl alkoholu. Dostal se i do vězení. Tam se obrátil. Přestal pít. Více se ponořil do duchovního světa. Vystudoval křesťanskou teologii. Byl i významným právníkem. Je považován za jedno z nejlepších hráčů na didžeridu na světě. A stal se rovněž jeho duchovním strážcem. Strážcem tradic. Projel mnoho zemí celého světa.
1: Jalu je známý lidem ve Spojených státech amerických, Británii, kontinentální Evropě. Tady všude hrál před vyprodanými hledišti. Do jeho skromného domu na Wallaby Beach v severním teritoriu přicházejí lidé z celého světa, aby si sedli k jeho nohám a ochutnali pohostinnost jeho rodiny s nadějí, že se jich dotkne jeho moudrost a vhled. Když zavřu oči, ocitnu se uvnitř tebe a vím, co cítíš, říká Jalu.
0: Psal The Guardian v článku Didgeridoo je jeho hlasem Paul Daly. O Jalových léčitelských schopnostech, stejně jako o léčitelských účincích jeho hry na Didgeridoo, se vyprávějí legendy. V dubnu 2018 navštěl Aboržince v severním teritoriu, tehdy ještě následník britského trůnu, princ Charles. Jeho cesta vedla i za Jaluem. Zachovaly se fotografie, na něž vidíme, jak Jalu Guruvivi hraje na svůj nástroj. A to tak, že se jeho druhým koncem takřka dotýká hrudi tehdejšího prince z Walesu, Charlese. Jalu tak budoucímu britskému panovníkovi předával svou životní energii, své duchovní poselství. Možnosti léčivých možností didžeridů motivovali rovněž, jak se svěřuje, Aleše Aldamana Fuchse. I proto se na svou tolik neobvyklou a doslova životní cestu vydal.
2: Bylo to velmi zajímavé, no. Vlastně přicházeli tam lidi téměř denně nebo obden třeba a on dokázal pomocí té hry na to jidaky didžeridu, tak dokázal lidi léčit. Viděl jsem to na vlastní oči.
3: Co třeba, že vás přerušuju, a co se třeba dalo vyléčit? Jako, co třeba léčilo? Nějaký psychický problémy? Nebo?
2: No, tak samozřejmě je to na základě toho ústního předání, co oni mě jako říkali, ale co vím, tak dokázal vyléčit všechno, včetně rakoviny.
3: Jako hudbou, jo?
2: Já se zabývám třeba i jakoby tou muzikoterapii a v rámci toho jsou všechny navazující ty léčitelské dovednosti a samozřejmě víme, že člověk, který generuje energii, tak má nějakou určitou sílu a tu sílu může, pokud ji ovládá, tak ji může posílat prostě do prostoru, do lidí, do hudby a on jako léčitel to posílal do toho nástroje a takže vlastně vám zahrál na tělo a takhle to fungovalo.
0: Jalu Guruvivi ze severozápadní arémské země, protulý léčitel, muž té didžeridu neboli jidaky vnímal jako neodmyslitelnou část svého duchovního života, zemřel 12. května 2022. Odcházel klidně a vyrovnaně. Jeho poslední slova byla: moje práce je hotova. Každého, s kým se setkal, hluboce ovlivnil. A zdaleka nejenom svou hudbou, jak říká Aleš Aldaman Fuchs.
2: Jednou ten Džalu takhle, když mě učil, tak vzal tu svoji ruku černou úplně jako uhel, dal ji na tu moji bílou a říkal, všichni jsme lidi, ale nejsme stejný, vidíš? A jsem si říkal, no to je rasismus. A pak jsem si říkal, ne, zkusím ho pochopit, jo. A on říkal, dobře hraješ tu naši hudbu, je to pěkný, ale ani kdyby se z toho všechno naučil, tak ty nebudeš aboriginec nikdy. Dobře, že hledáš, ale tu hledej tu tradici u vás doma. A já jsem to vzal a vlastně po tom, co jsem se vrátil, tak jsem se začal zajímat o naše původní slovanské tradice evropské, protože my jsme taky domorodci tady Slované a máme ještě vlastní původní přírodní náboženství, zvyky a obyčeje. Takže takhle jsem to potom propojil.
0: Jsou nám tak vzdálení, ale přece tak blízcí. Například svou touhou nezapomínat na odkaz předků a chránit si svůj duchovní svět. Reprezentují nejstarší dochovanou civilizaci na světě. Není ani divu, že aboriginské tradice a zvyky, které přežily již tisíce let, jsou stále větší a větší inspirací i pro naše životy. Projevuje se to například i tím, že didgeridoo, který patří k vůbec nejstarším hudebním nástrojům na světě, je stále známější také u nás. Česká didgeridoo scéna je bohatá mnoha talentovanými výrobci a interprety, často vystupujícími i na mimořádně prestižních koncertech. Mezi tyto originální hráče patří rovněž Aleš Aldaman Fuchs, muž, který svého času objevil

0: A Jiří Kovář vás zdraví a přeje příjemný a pohodový sobotní poslech od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Napadlo vás někdy, kdy a kde se poprvé objevila zmrzlina? Odpověď nabídne už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zmrzlinu znali už staří Peršané, Egypťané a milovali i římský císař Nero? Tehdy to byl ale pouze sníh ochucený ovocnou šťávou a medem. Římští císařové si ho nechávali přivážet z hor, například Olympu nebo Etny. Římané tehdy už znali speciální podzemní skladovací prostory, v nichž sníh uchovávali i v létě. Staří Číňané vyráběli tuto pochoutku za pomoci ledku, který směs namrazil. Ze starého Mongolska pocházejí zprávy o výrobě zmrzliny z kobylího, kozího nebo velbloudího mléka. Tato receptura se ve 13. století dostala do Itálie díky slavnému cestovateli Marku Pólovi a odtud se začala šířit do celé Evropy. Zmrzlinový kornout se ovšem zrodil v Americe, a to na počátku minulého století. Prý se to stalo tak, že jistému pouličnímu zmrzlináři, byl to Ital a jmenoval se Marchioni, došly skleněné misky. Navíc byly křehké a kdo by se s nimi pořád umýval. Naštěstí pro zmrzlináře stál nedaleko stánek s waflemi. S majitelem dali hlavy dohromady a tak vznikl jedlý kornout. Na jeden kopeček zmrzliny je prý třeba zhruba 50 líznutí.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: A za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina zamíříme za sportem. A nebude to veselá informace, protože fotbalisté Jihlavy sestoupili ze druhé ligy. Nepomohla jim ani dnešní výhra nad Ústím nad Labem. Podrobnosti probereme s Dušanem Vrbeckým za pár minut. Teď je Babi Daněk a jeho stromy.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Než se podíváme na ty lehce negativní informace ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina, tak přidáme něco pozitivního pro určité vyvážení. Čeští hokejisté vedou ve druhé třetině nad Slovenskem v rámci utkání mistrovství světa v ledním hokeji 2-1. A teď pojďme za fotbalem.
2: Sport v regionu.
1: Jihlavští fotbalisté se po 26 letech loučí se dvěma nejvyššími profesionálními soutěžemi. I přes dnešní výhru 3-1 nad Ústím nad Labem skončili v soutěži na předposledním 15. místě a sestupují do třetí ligy. Podrobnosti teď probereme s redaktorem Dušanem Vrbeckým, kterému přeji dobré odpoledne.
3: Pěkné odpoledne.
1: Co rozhodlo o sestupu Jihlavy?
3: Tak rozhodně to nebyl ten dnešní zápas, ve kterém Jihlava třemi góly v prvním poločase jasně přehrála Ústí. A při vší úctě k této dnešní výhře to nebyla ani souběžná výhra Prostějova nad Táborem, díky které Hanáci udrželi v tabulce jednobodový náskok před Jihlavou. Sestup Jihlavy se totiž zrodil v první polovině jarní části ligy, kdy Vysočina nevyhrála 11 zápasů v řadě, získala v nich jen 4 body a propadla se až na poslední místo tabulky. Klíčová byla, jak se dnes ukázalo, hlavně domácí remíza s Prostějovem, který se zachránil právě obod před Jihlavou. Mimochodem, v tomto zápase Jihlavy chybělo 12 minut k výhře. V širším pohledu se ale k této situaci schylovalo už několik let. Například předloni Jihlava soutěž udržela jen díky bodovému odpočtu Příbrami.
1: Co se sestup znamená pro fotbal u nás na Vysočině?
3: To se asi teprve ukáže. Každopádně to může být problém pro celý fotbalový region, protože Jihlava má mládežnickou akademii, kam si stahuje nejlepší hráče z regionu a naopak svými odchovanci pak zásobuje ostatní kluby. Podle už dřívějších informací od fotbalové asociace by sice sestup neměl znamenat automaticky konec akademie, na druhou stranu absence jakéhokoliv profesionálního klubu v celém kraji může mít zásadní vliv na to, kam talentovaní hráči z menších klubů budou chodit, protože Jihlava ve třetí lize už pro ně nebude tak prestižní adresa. Dá se tedy očekávat, že mladí talentovaní hráči si budou možná vybírat profesionální kluby v okolních krajích.
1: A je ten sestup definitivní nebo ještě existuje nějaká teoretická naděje?
3: V tuto chvíli platí, že Jihlava sestupuje do třetí ligy, což by mimochodem regionu přineslo velmi pikantní derby Vysočina Vrchovina. Nicméně jistou naději ještě Jihlava má a to jsou profesionální licence jiných klubů. Tento týden totiž ligová asociace nedala licenci na druhou ligu hned 4 klubům, konkrétně Ústí nad Labem, Chrudimi, Příbrami a Českým Budějovicím. Pokud by kterýkoliv z nich neuspěl ani při odvolání, automaticky by sestoupil do třetí ligy a v tu chvíli by to podle platných řádů znamenalo záchranu 15. týmu v tabulce, tedy Jihlavy. Nejvíce v tomto směru mluví o Českých Budějovicích, které nemají s městem nájemní smlouvu na stadion a není jisté, že ji dostanou. No a pak je tu ještě jedna hypotetická šance a to je arbitráž etické komise fotbalového svazu kvůli aktuální korupční kauze. V té figurují mimo jiné prvoligová Karviná, druholigové týmy Chrudimi a Opavy. No a mezi hypotetickými tresty jsou i odpočty bodů nebo sesazení o soutěžní. O tom se ale bude teprve rozhodovat, takže ta šance je opravdu velmi teoretická.
1: A o tom, jak to celé dopadne, vás pochopitelně budeme informovat i ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina, kde jsme s Dušanem Vrbeckým probrali to, co se stalo dnes, tedy sestup Jihlavy do třetí ligy. Díky za informace, pěkný večer.
3: Pěkný večer.
2: Sport v regionu na Českém rozhlasu Vysočina.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
1: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
0: Písničky, které nestárnou.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Ve městech na Vysočině ubylo obyvatel. Česko zaznamenalo dnes první tropický den. Jihlavští fotbalisté po 26 letech sestoupili z profesionálních soutěží. Zítra bude převážně oblačno s nejvyššími teplotami do 28 stupňů. Nerušený poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Města na Vysočině loni ztratila část obyvatel. Jejich počet se snížil o 0,2% na zhruba 288 tisíc. Ve městech žije necelých 56% obyvatel celého regionu, což je pod celorepublikovým průměrem. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.
3: Pokles počtu obyvatel ve městech loni způsobila hlavně přirozená změna, kdy zemřelo více lidí, než se narodilo. Sídla ale ztrácela i stěhováním. Největší snížení stavu obyvatel zaznamenali statistici v Jihlavě, kde jich ubylo skoro 940. Naopak největší pozitivní změnu evidují ve Velkém Meziříčí, kde zhruba 100 lidí přibylo. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Dnešek je prvním letošním tropickým dnem. Stanice Doksany na Litoměřicku zaznamenala přes 30 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociální síti X. Teploty ale podle meteorologů můžou dnes ještě stoupat. Na Plzeňsku stanice dnes zatím naměřili 29 stupňů Celsia. Tropické teploty meteorologové loni naměřili dřív 3. května, předloni dokonce na začátku dubna. Obraz Česka a české armády v Severoatlantické alianci není příliš dobrý, řekl to vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský v televizi Nova. Hlavní problém jsou nedostatečné výdaje na obranu.
4: Vláda by měla podle Landovského představit konkrétní plán, jak výdaje na obranu navýšit. Česko bude neplnění aliančních závazků vysvětlovat na letním summitu NATO v Ankaře, kam pojede možná i Landovský.
5: Budu tam mít určitě třeba spoustu schůzek, pokud na summit pojedu, a ty se budou právě týkat obranných výdajů, jejich uznávání, toho, co dělají ostatní spojenci.
4: Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky chybí Česku k plnění aliančních cílů asi 40 tisíc vojáků z povolání. Řekl to taky v televizi Nova.
6: Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme byli schopni generovat.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tento týden řekl, že vláda hledá způsoby, jak nábor nových vojáků urychlit. Tereza Chlubná, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté FC Vysočina Jihlava sestupují ze druhé ligy. K záchraně jim nepomohla ani domácí výhra 3-1 nad Ústím nad Labem. Jihlavu poslala o soutěž níž výhra Prostějova nad Táborskem v souběžně hraném utkání. Vysočina opouští dvě nejvyšší domácí profesionální soutěže po 26 letech. Podle obránce Jihlavy Víta Beneše rozhodly nepovedené zápasy v úvodu jarní části ligy.
7: Můžeme se zlobit sami na sebe jenom, protože 15. jsme skončili, jenom z toho důvodu jsme nezvládli ty důležitější zápasy doma. S tím Prostějovem, s Chrudimi a prostě těch zápasů bylo spoustu.
2: Jihlavu by ještě teoreticky mohlo v soutěži zachránit neudělení licence některému z dalších druholigových klubů. Aktuálně na její potvrzení čekají 4 týmy. Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa ve Friburgu 5. zápas. Jejich soupeřem je Slovensko. Po druhé třetině je stav nerozhodný 2-2.
1: Počasí.
2: V noci očekáváme jasno nebo skoro jasno a nejnižší teploty mezi 12 až 9 stupni, v údolích lokálně kolem 7 stupňů. Zítra čekáme nejprve většinou jasno, během dne od severozápadu bude převažovat oblačno a nejvyšší teploty vystoupají k 25 až 28 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 směrem na Brno počítejte s kolonou za Velkým Meziříčím zhruba mezi kilometry 148 a 151.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Dechovky pro Vysočinu vám dělají společnost na našich vlnách každý den mezi 18. a 19. hodinou a nejinak tomu bude i dnes, v sobotu 23. května. Já vám přeji příjemný a pohodový poslech a připomínám známou telefonní linku do našeho studia 22 155 49 99.
8: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A dnešní první přání putuje do Batelova, kam zdravím Mirka a Věrku. Hezký podvečer, ahoj.
2: Jožko, ahoj, moc tě taky zdravíme. A dnes má svátek ten Vladimír, švagr v Lovětíně. Tak švagře, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, hezky si to oslav. A ryby aj ti berou. A až budeš dělat zase ty klobásky, tak se do Batelova za náma stáv.
1: No to může i za mnou do studia se stavit s takovou
2: dobrotou. Já mu to vyřídím, nebo ať něco pošle přes nás.
1: Tak dobře.
2: Ještě písem pošleme, zítra mají svátek ty Jany. Mm-hmm. Tak by to bylo. Janě Hradecký a Popovi do Batelova, Janě Přibylový a Jardovi, a je to celou tu jejich rodinu zdravím, protože jak mi Jana psala, budou dneska slavit. Tak Janí, hezky si to tam slavte. Janě Pavlíčkový a Květoslavy do Koječína, Janě Formánkový do Hořepníku a Mílovi. Všem vám přejeme s Vědou hodně zdraví, hezky si to oslavte. Joško, je to i pro tebe. A do Suché, do Havlíčkovýho Brodu pro Jarku Cichrovou. A píseň bude od Laďky Kozderkový a bude to píseň Majzl Polka. Ať se to tam u těch Přibylových trošku rozjede.
1: Výborně.
2: Děkujeme.
1: Taky děkuju. Přeju hezký večer. Měj se hezky. Ahoj.

0: Pan Jindra je další, kdo si bude vybírat z našeho bohatého dechovkového archivu a já ho vítám v našem vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore, děkuji vám, že jste mě vzal do vysílání a já bych chtěl dneska nechat zahrát našim kamarádům Vladimírům Blažkovým z Hradňova písničku k jejich svátku. Milí kamarádi, přeji vám všecko nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka a osobní pohody a to vám přeje celá rodina Kučerova z Hradňova. A jelikož jste oba horliví myslivci, tak se vám nechal zahrát písničku Jednoho večera. Mm-hmm. A tahle písnička bude patřit taky, pane redaktore, vám a všem přátelům tohoto krásného dechovkového pořadu. Děkuji za zahrání a zase někdy naslyšenou.
0: Já taky za všechny děkuji, zdravím vaše Vladimíry a posílám písničku v podání Jižanu Jednoho večera. Hezký večer, naslyšenou.
1: Děkuji.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlas.cz.
1: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
2: A pokračujeme s dalším přáním telefonickým. Hezký podvečer.
3: Dobrý podvečer, tady je Hanka z Horních Bohušic. Já bych vás chtěla poprosit o zahrání písničky, co jsme se domluvili, ano, pro Janinu Čapkovou z Lučice, která bude mít zítra svátek. Tak bych jí chtěla popřát hodně štěstí, dobrou náladu, hodně zdraví, který tolik potřebuje, a ať si to v kruhu rodiny hezky oslaví.
2: Dobře.
3: Děkuju vám moc krát a i vám tu písničku posílám.
2: Děkuju, přichází nám zaspívat Lubomír Jech o krásné Vysočině. Mějte se pěkně, naslyšenou.
3: Ano, děkuju pěkně, naslyšenou.

0: hlásili.
1: Už tady několikrát zaznělo, že zítra mají svátek Jany a jednu Janu mám teď na telefonu. Paní Janu z Martinic. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Jožo. Já písničku prvně do Nebíčka, protože tam mám tatínka Františka Komínka, které má dneska narození. To pošlu sobě, samozřejmě. Janu mám, vnučku Janu, a znám pár Jan. Tak nám všem máme zítra svátek, pošleme písničku. A hezko.
1: No, jak jsem říkal, nemáte vůbec zač, ale pořád ty problémy s vaším telefonem, který vypadává, přetrvávají. Těžko říct, kde je chyba. Těžko říct. Každopádně vám přeji všechno nejlepší k svátku a posílám písničku Jana od Josefa Zimy.
2: Děkuji moc. Mějte se.
1: Naslyšenou.

0: Do Vyskytné u Pelhřimova zdravím Jardu, který se také dovolal na číslo 22 155 49 99. Ahoj.
1: Ahoj, Jošku, já tě zdravím. Zdravím všechny posluchače, milovníky dechovek pro Vysočinu a dneska bychom chtěli s manželkou Janou popřát strýdovi Vláďovi Vašíčkovi do Opatova u Jihlavy k jeho svátku. Všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, rodinné pohody v kruhu svých nejbližších. Tomu přeje manželka Vlasta, děti s rodinami a Jarda s Janou. A dneska ještě musím, mám těch Jan hodně, tak mám mu takový ty z větší vzdálenosti, tak Janě Culkové do Horního Studence, spolužačce Janě Hroubíkové a manželovi Pepovi do Proseče Obořiště. A písničku pošlu i Milkovi a Věrce Dobatelová a děkujeme jim za zahrání. A písnička bude ve škole pro tebe a všem posluchačům přejeme krásný poslech a hlavně zdraví, štěstí a rodinnou pohodu. Vybral jsem písničku od Moravěnky, pak kapelu Polku Hrej. Moc ti děkuju a zítra se těším na slyšenou. Děkuju moc.
0: Taky děkuju, měj se hezky, pěkný večer a písnička už letí. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Moravenka odchází, Jarda Zlačis na telefonu přichází. Vítej v našem vysílání, ahoj.
1: Ahoj, Pečko, protože jak jsem včera zval na ten folklorní festival do Telče, tak jsem pochopitelně vyrazil, byl jsem tam jak dopoledne, tak i odpoledne. Vyprávěl jsem ti ty moje zážitky krásné. Skutečně se to stalo, za to počasí vydrželo. Jsme sice trošku na červeno, abych to řekl, ale člověk to musí vydržet.
0: Ano, ano, ano. A co zahrajeme pěknýho, jako vzpomínky?
1: Protože tam byl ten folklorní soubor Slovenský šale, tak jsem dneska vybral slovenskou dechovku, která se jmenuje Lieskovanka a písnička se jmenuje Černé očenka a já ji pošlu osamělým nemocným a těm, kterým nikdo nedá zahrát. Joško, písnička je taky pro tebe. Prostě děkuji a zítra třeba s naslyšenou.
0: Měj se hezky, pěkný večer a naslyšenou.

0: Sobotní dechovky pro Vysočinu jsou připraveny splnit další přání. Tentokrát zdravím pana Mílu Dohořepníka. Hezký podvečer.
1: Já vám přeji také hezký podvečer a zdravím posluchače rozhlasu. A jak jsme slyšeli, dneska má svátek Vladimír, tak bych chtěl popřát Mírově Lysýmu Dubaterova hodně zdraví, štěstí, pohody. A vybral jsem pro něj oblíbenou písničku a kapelu o žarověláku Holedinku. A zároveň, když už jsem v tom baterově, tak bych to popřel, poslal Mirkovi a Věrce. Dodaček bych to poslal Jardovi. A dál bych to poslal ještě do Skály, paní Majce a Stanovi, Pepovi Zelenýmu a Jirkovi Krokopovi. A protože zítra je Jany a já mám v rodině dvě Jany, tak bych jim chtěl taky popřát hodně zdraví, štěstí, pohody, hodně rodiny, lásky a prostě ať to vždycky užijou. Vám děkuji za zahrání a zdravím posluchače rozhlasu. Doufám, že někdy zase si zavoláme.
0: Budu se těšit, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Neslyšenou.
0: A než pustím písničku, přidám ještě aktuální hokejový výsledek z mistrovství světa. Češi aktuálně vedou ve třetí třetině v 53. minutě nad Slovenskem 3-2.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: Ale hlavně s vámi, našimi posluchači, a já jsem rád, že teď mohu přivítat další posluchačku na lince 22 155 49 99. Hezký podvečer.
2: Hezký podvečer, pane redaktore.

0: Já bych vás chtěla poprosit, kdybyste byl tak hodnej a mohl zahrát písničku mojí sestry Jany do Sazomína. Potom bych chtěla od syna manželka Jana ze Sklíšova a druhá paní Rojková a taky Jana ze Sklíšova. A příbuze tu máme Vladimíra i Janu a ten má dneska svátek, manželka jeho zítra. A byla by to písnička Dolinečka. A děkuju moc krát.
1: Nemáte vůbec zač. Vysočinka je připravena i s písničkou, kterou jste vybrala. Hezký večer a děkuji za telefonát.
0: Taky, nasledanou, děkuju.
1: Nemáte vůbec.

0: Paní Marie je připravena vyřknout svoje hudební přání a já jí tímto dávám slovo. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych prosila zahrát písničku pro Janu Hralovou do Herálce, pro Janu Hernovou do Plačkova a pro Janu Fikarovou do České Bělé k jejich zítřejšímu svátku. Přejeme jim za celou rodinu všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví. A vybrala jsem písničku Zelené háje od Josefa Zímy, to by bylo všechno.
0: Neňa, výborně, je připravena, já se přidávám k vaší gratulaci a pozdravům a písničku už posílám. Hezký večer, naslyšenou.
1: Mám taky, naschledanou.

I do dnešních dechovek pro Vysočinu jste poslali přání přes naše internetové stránky vysočina.rozhlas.cz. Tam je formulář dechovek pro Vysočinu a z něj čtu. Dobrý den, chtěl bych touto cestou požádat o zahrání písně pro naší maminku Marii Urbanovou z hospody z Kamenné Lhoty u Leče nad Sázavou. Dnes slaví úžasné jubileum 90. narozeniny. Přejeme především pevné zdravíčko, optimismus, dny plné slunce a pohody, spokojenost a spoustu radosti z každého dalšího dne. Děkujeme za všechno, co pro nás udělala a stále dělá. Zahrajte prosím její oblíbenou píseň Zpěv z Křivana od Budvarky. Za celou velkou rodinu přeje Milan Urban. Moc děkuji. Já se k přání přidávám, písničku moc rád posílám.

SMSky fungují. Už jsem zmiňovala, že objednáváte přes internet, můžete napsat také krátkou textovou zprávu do Dechovek pro Vysočinu, i když nevím, jestli to dnes ještě stihnete. Každopádně to číslo třeba na zítřek je 90 011 04 a ty SMSky pište ve tvaru píseň, mezera a váš text na číslo 90 011 04 v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčku a čárek. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. Prosím, zahrajte bratrovi Edovi Petrovický hasiči. Děkuji, Jarka. Hrajeme.

Dobrý den, zahrajte pro moji milovanou Haničku písničku od Ježky Černého Lásko, bože lásko, moc se na tebe těším. Podepsán Pepa. Tak písnička je připravena a já věřím, že udělá radost.

18 hodin 57,5 minut, to je aktuální čas. Joška Černý dospíval a před malou chvílí také skončilo utkání mezi českými a slovenskými hokejisty na mistrovství světa ve Švýcarsku. Naši byli úspěšní, vyhráli 3-2. Gratulujeme a děkujeme za sportovní zážitky. Končí dnešní dechovky pro Vysočinu, ty zítřejší se chystají a budou tady zase zítra mezi 18 a 19 hodinou, ale já se na vás budu těšit už po hodině 11. Přeji vám hezký večer.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Do jihlavské pěší zóny v centru přibudou velké květináče. V Rosicích u Brna dnes po 15 letech otevřeli městské koupaliště. Důlní neštěstí v Čínském dole nepřežilo nejméně 90 lidí. Zítra bude převážně oblačno s nejvyššími teplotami do 28 stupňů. Klidný poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. První velkoobjemové květináče dnes nechalo město nainstalovat v Benešově a Palackého ulici v Jihlavě. Do září jich pak správa městských lesů naveze víc než 70 a také dodá okolo 30 laviček. V prvních dnech budou dělníci květináče připravovat na následnou výsadbu, popisuje mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.
2: Práce začnou zateplením květináčů. Izolace totiž pomůže chránit kořeny vysazených dřevin jak před letními horky, tak i před zimními mrazy. Poté dodavatel květináče naplní substrátem a samotná první výsadba zeleně je naplánovaná na středu 27. května.
0: V Rosicích u Brna dnes po rekonstrukci otevřeli městské koupaliště. Zavřené bylo skoro 15 let, radnice ho opravovala poslední 2 roky. Práce přišly na víc než 130 milionů korun. Nový, skoro 130 metrů dlouhý bazén má připomínat zátoku. Vodu v něm čistí přírodní filtry. Město zároveň upravilo i část okolí koupaliště, říká nezávislá starostka Andrea Trojanová.
3: Přes vedlejší Říčanský potok vede dlouhá nová lávka, je tady stezka k zimnímu stadionu, tam je další mostek, je tam parkoviště, potom je ještě parkoviště tady před samotným areálem. Kromě toho areál obsahuje hřiště na petang, hřiště na beach volejbal a samozřejmě odpočinkové plochy.
0: Na Vysočině dnes odstartovala sezona Polankan v Třebíči, a to jako první venkovní koupaliště v regionu. Lidé ji můžou navštívit každý den od 10 hodin dopoledne v závislosti na počasí. Páteční výbuch plynu v čínském černouhelném dole ve městě Changch nepřežilo nejméně 90 lidí. Uvedla to čínská státní televize. Záchranáři z něj vysvobodili dalších skoro 250 lidí. Podle agentury Nová Čína překročila hladina oxidu uhelnatého v dole povolené limity.
4: Na místo zamířili stovky záchranářů. Čínský prezident Xi Jinping je vyzval k tomu, aby nešetřili síly a neúnavně pátrali po dalších přeživších. Nařídil taky vyšetřování incidentu. Jeho příčina zatím známá není. Podle státních médií úřady zajistili vedoucího důlní společnosti. Čína je největším světovým znečišťovatelem ovzduší. Uhelné elektrárny považuje za spolehlivé řešení oproti přerušovaným dodávkám energie z obnovitelných zdrojů. Nehodovost se v čínském uhelném průmyslu v průběhu let daří snižovat. V minulosti bylo běžné, že závažná neštěstí čínské úřady zametaly pod koberec. Jiří Chábera, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští hokejisté vyhráli na mistrovství světa ve Friburku nad Slovenskem 3-2.
1: Počasí.
0: V noci očekáváme jasno nebo skoro jasno a nejnižší teploty mezi 12 až 9 stupni. Zítra čekáme nejprve většinou jasno, během dne od severozápadu bude převažovat oblačno. Nejvyšší teploty vystoupají k 25 až 28 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 směrem na Brno počítejte s kolonou za velkým meziříčím zhruba mezi kilometry 150 a 151.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Krásný večer, den či noc do všech regionů, milí posluchači. Úvodní píseň v podání Malé muziky jasně vytyčila cíl naší dnešní cesty za historií a lidovou kulturou. Vydáme se na Šumavu, do jednoho velmi zajímavého městečka. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

A ono město, do nějž míříme, se původně jmenovalo Zimní hora, neboli Winterberg, z čehož se v češtině stal Vimperk. Je to město mnoha zvláštností. Leží na úpatí Boubína a je vstupní branou na Šumavu. A také v něm sídlí správa Národního parku Šumava. V minulosti bylo převážně německé a svůj zlatý věk zažilo od 13. do 17. století, kdy bylo cílovou stanicí jedné ze tří větví zlaté stezky, po které se do Čech z Pasova dopravovala sůl. Má také velmi zajímavý zámek a právě do něj se dnes vydáme, abychom si zmapovali, co určovalo život lidí ve Vimperku a okolí v uplynulých staletích. A budete možná překvapeni, protože to bylo sklo a knihy. A také bych neměla zapomenout, kdo nám dnes při putování historií Vimperka bude hrát. Budou to muziky Plzeňského lidového souboru a Jihočeského souboru Úsvit Českých Budějovic. A hrát budeme hlavně písničky o horách.

0: Na začátku Zlaté stezky, která je na zámku ve Vimperku a historií šumavského a pošumavského sklářství, nás provede Eva Rajčpísová z Národního památkového ústavu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Evo, já tady vidím neuvěřitelnou mapu, na které my stojíme. Je tady vidět Zlatá stezka, Vimperk jako jeden z těch hlavních proudů vedoucích do Pasova, ale kolem je tady fůra červených, zelených a modrých bodů. Každý z nich byl jedno místo s jednou sklárnou, je to tak?
1: Přesně tak. A my jsme se tady snažili i naznačit, jak vlastně se situace šumavského sklářství lišila v průběhu nebo vyvíjela v průběhu staletí. Takže to, co vidíte červeně, to je úplně nejstarší. Jsme v době Karla IV. 14. století a 1359 je nejstarší letopočet, kdy hned vedle Vimperka vznikla sklárna, do dneska se jmenuje Skláře. A pak už to šlo ráz na ráz. Je jich tady celkem víc než 10. A sklářství pak čekali takové vlny propadů a vzestupů. Takže po husitských válkách začínaly zase vlastně úplně od píky, krásně se vzmohly v 16. století, potom přišla 30letá válka, takže zase úplně všechno zničeno a zase úplně od začátku. A tady je to krásně vidět, že co vlastně století, tak jedna nová vlna vzestupu až prostě do toho 19. skoro.
0: My tady vidíme totiž úplně i dřevní sklářské výrobní pomůcky. Tady je neuvěřitelná sklářská pánev, která je asi kamenná, nebo z čeho to je?
1: Asi je kamenná, ale hlavně jde o to, že je malá. Ono prostě, když jste byl šumavským sklářem, tak jste měl na výběr. Buď jste mohl dělat později třeba tabulové sklo na zrcadla a tak, to bylo mnohem později, ale v těch začátcích buď jste měl možnost takzvané duté sklo, takže sklenice, což třeba vyžadoval místní velmož, máme k tomu takovou hezkou pověst. No ale nejjednodušší pro skláře bylo dělat jenom malé korálky, takzvané páteříky, které se navlékaly na šňůrku, byl z toho vlastně růženec, pomocí toho růžence se lidi modlili a těch páteříků byly potřeba miliony a byly odsud na vývoz hlavně do Německa. Takže ta pánev, na kterou se spolu díváme, je malá, vždycky se do ní nalila surovina, vznikla tavenina a z ní ty korálky se namotávaly.

0: Jak to s těmi skláři tady vypadalo dále? Já vím, že sem se dováželo benátské sklo, původně po té zlaté stezce jako exkluzivní zboží, a docela mě překvapovalo, že i naše sklo se stalo vývozním artiklem. Tak jak je to možné?
1: Je úplně úžasné, že ten zázrak se udál zhruba 15 kilometrů od Vimperka. To místo je dodneška možné navštívit, Michlova huť. Bydlel tam Michal Miller a sice on je jediný z českých sklářů, kdo se pokoušeli přijít na tajemství benátského skla, tak on vlastně mimo děk vynalezl i něco mnohem lepšího. To, co vynalezl on, se ukázalo, že má daleko lepší vlastnosti než to benátské sklo, lépe se brousilo, rylo, a mimochodem Michlova huť je teda velmi hezký typ na výlet, dokonce tam má teďko i památník. No a to, co on vynalezl, nazval to tehdy křídové sklo, pak vynalezl i rubinové sklo, tak to naprosto převálcovalo konkurenci a díky tomu se najednou české sklo stalo celoevropským fenoménem, což byl úžasný příběh.
0: On nějak zdokonalil tu recepturu, vynalezl lepší písek, či co se stalo?
1: Na tom je zajímavé, že receptura se ztratila, takže ač existovaly později různé receptáře, takže do dnešní doby není patné, v čem přesně to jeho tajemství spočívalo, bylo to velmi ceněné know-how, ale každopádně ten vkus se potom proměňoval, takže o 100 let později. Najednou vyšly z mody ty čiré, ryté nádoby a najednou byla velká touha po barevných, což se povedlo tady ve 30. letech 19. století Johannu Majerovi. A tyhle barevné skloviny a vrstvené sklo zažili takový boom, že jemu naprosto nestačila vimperská sklárna Adolf a on si musel postavit sklárnu novou, což byla jedna z posledních na Šumavě a bylo to slavná Lenora. Nebýt těchto barevných skleniček, tak Lenora vlastně vůbec nebyla založena. No a největší exponát, to je
0: ohromný. Ten je obrovský a to je pohár, ale tedy ne napití, pravda.
1: Je to pohár pamětní ke 400. výročí povýšení Vimperku na město, takže v roce 1879, a je na něm německy napsáno, že ho darovali přímo skláři vimperští ze sklárny Adolf městu. Město bylo povýšeno na město v roce 1479.
0: Je tedy vidět, že se hodně vyváželo i do arabských zemí podle všech těch flakonů zlacených a různých zlatých misek.
1: Tady je prostě úžasné, že skláři v Lenoře nebo v Adolfově zvládli tyhle ty orientální nádobky pro Blízký východ a že tam ten odbyt byl, že ta kvalita byla taková, že i ti Arabové si prostě objednali dané zboží od nás ze Šumavské sklárny.

0: Tak milí posluchači, pokud byste očekávali, že v této lokalitě se většina lidí věnovala především práci se dřevem nebo se sklem, tak se mýlíte, protože toto město bylo neuvěřitelně proslulé díky knihtisku. A o tom nám více řekne Eva Říhová z Národního památkového ústavu, která nás tady provede tou úžasnou knihtiskařskou historií. Vimperka, dobrý den.
1: Dobrý den. Tak jak už jste zmínila, proslulé město Vimperk skutečně má velice bohatou historii knihtisku, která sahá až do 15. století. Už v roce 1484 jsem přišel z Passova německý tiskař Jan Alakrau a vytiskl zde tři knihy. Ty první dvě byly latinské, ale třetí kniha byl kalendář na rok 1485 a byl to vůbec první česky vydaný kalendář v Čechách. Ten kalendář nesl název minuci, to bylo odvozené od latinského výrazu minutio sanguinis, což znamená pouštění krve, a právě v tom kalendáři byly vyznačené dny, které byly vhodné pro to, aby se prováděl tento lékařský zákrok.
0: Jak je možné, že se to tady tak ujalo?
1: Ten německý tiskař Jan Alakrau tu neměl zřejmě takový odbyt, jaký si představoval na té zlaté stezce. Takže Vimperk opustil, ale po 370 letech na tuto tradici navázal Jan Steinbrenner. Ten si zařídil v rodném domě svého otce tiskařskou dílnu v roce 1855 a začal tisknout modlitevní knihy. Protože byl velice šikovný, nápaditý, rychle se poptávka po tomto zboží rozrostla a tak rozšiřoval dílny a ty knihy modlitevní, které tady tiskl, byly skutečně proslavené po celém světě.

0: To jsou ty knihy, které tady vidíme. A to je krásná vazba, velmi výpravná, aby si posluchači nemysleli, že to byly jen tak ledajaké knížky. Je to až spíš takový klenot.
1: Proto si ho velice cenili po celém světě a k výrobě těch modlitevních knížek na jejich vazby využíval pravé kůže, želvovinu, hadí kůži, perleť, sklo, opravdu široký sortiment. Ty knihy byly krásně zdobené, vysoce kvalitní a měly zlacené ořízky. Kromě modlitevních knih, kterých někdy v roce 1930 už bylo 100 milionů vydaných, ještě zařídil výrobu kalendářů. Ty modlitevní knihy nakonec tiskl ve 23 světových jazycích a kalendáře, které šly taky velice dobře na odbyt, v několika jazycích tiskl poučné, zábavné, vojenské, křesťanské. Každý si tam našel něco, co se mu hodilo. Byly tam povídky, byly tam rady pro rolníky, pro domácnosti, byly tam i lékařské rady různé. A v jednom kalendáři jsem se dokonce dočetla, že na kašel je dobrý, když si nazbíráte černý slimáky, uzavřete je do sklenice, zasypete cukrem. Po několika dnech ty slimáci vytvoří konzistenci medu a to se užívalo na kašel.
0: Tak jestli bude letos opět taková invaze slimáků, jaká bývá, tak to můžeme vyzkoušet tedy, kdo bude mít na to nervy. Já tady vidím i Korány. Vyráběl pan Steinbrenner i náboženskou literaturu, zjevně nejen křesťanskou.
1: Samozřejmě ty Koránky, to byla chlouba z Steinbrennerových tiskáren. Je to miniaturní modlitevní kniha, která je o rozměrech 18x22 mm.
0: Ano, ty tady zrovna vidíme, to je úplně neuvěřitelné.
1: 823 stran, tištěno na cigaretovém slabém papíře a kdo nemá lupu a nezná arabštinu, tak si moc nepočte. Ale to byl skutečně úžasný vývozní artikl a byl vlastně jediný, který ty Korány vyráběl.

0: Mimochodem to, co tady vlastně zahájil Jan Steinbrenner, muselo úplně změnit život na Vimpersku nebo ve Vimperku, protože předpokládám, že tady ta knihtiskárna asi zaměstnávala docela hodně lidí.
1: Byl to opravdu velký zaměstnavatel pro spoustu lidí. Navíc měl silné sociální cítění, takže tady stavěl domy pro své zaměstnance, nemocnice, chudobince, vývařovny a Vimperk skutečně má být Steinbrennerovi za co vděčný. Bohužel přišel rok 45, skončila válka a veškerý majetek Steinbrennerovy rodiny byl konfiskován a tiskárna, jakoby fabrika, přešla pod národní správu. I když musím říct, že stále se ještě pokračovalo v tradici knih tisku, tiskly se tady velice kvalitní knihy, stále jako si udržovali tu dobrou pověst. Samozřejmě se měnil sortiment. Bylo tady potom spoustu knih, které se vydávaly pro československé hospitovatele, nakladatelství Vyšehrad, Odeon, všechno možné.
0: Já děkuji za úžasně zajímavý vhled do historie knih tisku tady ve Vimperku paní Evě Říhové z Národního památkového ústavu.
1: Naslyšenou, děkuju.

0: na úplný závěr dnešního výletu na Šumavu mám pro vás překvapení. Pokud se do Vimperka vypravíte, neměli byste v podzámčí minout galerii Winterberg. Tam totiž najdete výstavu velmi zajímavých obrazů Ondřeje Bartoška, který se věnuje lidovým zvyklostem, mravům a pověstem staré Šumavy. Vznikla z nich obdivuhodná kolekce obrazů a nejen o ní, ale i o Šumavě samotné jsem s Ondřejem Bartoškem mluvila na vernisáži.
1: Pane Ondřeji, jak vlastně tady ta neuvěřitelná šumavská série obrazových příběhů vznikla?
2: Inspirace byla kniha o lidových zvyklostech a řemeslech na Šumavě, kde se některé ty příběhy odehrávaly. A ta mě vlastně inspirovala k prvnímu obrazu, což byla pověst o Roklanském jezeře. A sebral jí známý etnograf Engebert Panny, což byl sudetský Němec, byl i ve své době velmi známý. Takže vlastně jsem začal pátrat. První ty příběhy jsou kolem 30leté války, co se tady tradují až po období mezi válkama první republiky.
1: Když jste četl ty předlohy, co nového jste sám pro sebe objevil, co jste třeba netušil?
2: Já miluju příběhy. A samozřejmě k tomu se váže i ty příběhy těch autorů, protože já jsem vlastně se nezabýval jenom tou pověstí, ale vlastně i jejich jako osudama.
1: Takže tady všichni ti autoři jsou nadepsáni na těch obrazech. Janka Dehřavý, Herbert Kössl, Engelbert Panny, o tom jsme mluvili, Karl Hofer. Takže vždycky jste vzal nějakého toho sběratele, etnografa a od něj jste čerpal náměty.
2: Ano, protože jako každý ten obraz je jeden příběh, takže samozřejmě jsem musel vybrat jednak příběh, který mě nějakým způsobem vnitřně oslovil, a zároveň mě samozřejmě strašně zaujal i ten osobní příběh těch sběratelů, který jsou často minimálně stejně barvité, jako jsou ty jejich příběhy, které sebrali. Jsou to buď Češi nebo Němci, kteří žili v tomto regionu, buď to byli etnografové, řídící učitelé, písmáci, kteří sbírali po vesnicích, po městečkách pověsti a ty zvyky, a dochovalo se to teda dodnes. Což mimo jiný třeba je i na Kohoutím kříži, což je jako známý web, který shromažďuje vlastně vzpomínky německého obyvatelstva tady v tom regionu. A je to symbolické, protože jsem to pojmenoval jako 14 zastavení podle zastavení křížové cesty. A mělo by to teda pokračovat druhou sérií dalších 14 zastavení, protože tyto příběhy jsou všechny z té jako české strany jako toho pohraničí, a chtěl bych se věnovat teda zase ještě té německé straně, že by to měl vzniknout jaký pandán dalších 14 zastavení německých.
3: Bin i de pantl kramasima komi hefom pilsnerem bark.

0: hezky, ty obrazy. Má to takovou lehce hororovou příchuť. Ty příběhy byly spíše temné, ty, které jste vybíral. Našel jste v tom nějaký charakteristický rys?
1: Já jsem sice říkal, že tak pojmenovávám i s tou knihou, která se chystá jako Příběhy z temného kraje, ale vlastně řada těch pověstí vůbec není jako temných. Ty příběhy fungovaly jako ponaučení. Tady třeba odstal Engelberta Pannyho, to je o zjevení, které se v noci objevovalo a strašil podcestný, až narazil na chlapíka, který se ptal těch podcestných, až mu jeden řekl, dej ho tam, kde zovzal. A on to byl nepoctivý sedlák, který sebral nějaký hraniční kámen, no a za to vlastně byl zaklet teda do tohohle zjevení. No a jakmile mu ten podcestný řekl, dej ho tam, kde zovzal, tak vlastně tím ta jeho kletba byla zlomená. Takže to vlastně končí jako dobře. Nemají se konat špatné činy.
0: Tak ještě nějaký si představme, Ondřej.
1: Když jsme ve Vimperku, tak tady mám teda jednu pověst Vimperka. Přímo se odehrává v té části tady pod Vimperským zámkem a je to o muži, který tak napůl jako trochu spolupracoval s ďáblem a ďábel se rozhodl, že ho musí teda získat, aby si ho mohl jako odškrtnout a získal jeho úpis a pak, že ho zahrne bohatstvím a veškerým komfortem, který mu tehdejší Vimperk mohl poskytnout. No a ten chlapík vlastně řekl, fajn, proč ne? A měl podmínku, že si vytrhne vlas, ta pověst se jmenuje o kadeřavém vlasu. A pokud teda ten ďábel bude schopen ten jeho vlas natáhnout, tak vyhrál a on si ho může odtáhnout do pekla, no ale samozřejmě natáhněte jako kadeřavý vlas. Že? Takže ďábel se snažil, u toho se strašně potil a tím vlastně tady vznikl potok, který teda kousek od nás teče a když se rozvodní, takže všechno jako bere a je to ďábelský potok. No tak to je prostě z Vimperka.
0: A pokud nestihnete výstavu, můžete se těšit na knihu, kterou o Šumavě Ondřej Bartošek chystá a která by se měla jmenovat Pověsti z temného kraje. A to je z dnešního putování za historií a lidovou kulturou Vimperka na Šumavě vše, milí posluchači. Vřele doporučuji k návštěvě, budete překvapeni a navíc ve Vimperku najdete i nejsvažitější a nejpříkřejší náměstí v naší republice. Krásný týden plný zajímavých objevů z historie vám přeje Markéta Ševčíková. A vzpomeňte si občas také na lidové písně a nezapomeňte si je sem tam zaspívat.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Tak tvůrčí Afrika, 22. ročník, v květnu už třetí etapa.
2: Takto Lucie Němečková, náš host, rozhlasová divadelní dramaturgině, zakladatelka a ředitelka několika festiválů, popsala téma dnešního pořadu. Ano, letos je festival rozdělen do etap a také náš pořad bude mít několik hlasů. První jste slyšeli, druhý bude patřit herci Maximu Mededovi, který je původem z Beninu. A třetí, jako obvykle v pořadu My a oni, vám přeje příjemný poslech. Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Dvaadvacátý ročník se skutečně koná v etapách. Bylo to vůbec v roce 2001 myslitelné? Jak vypadá první vzpomínka na první festival Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani?
1: Velice si vzpomínám na to, jak jsme seděli s Frederikou Smetanovou, která tehdy pracovala ve francouzském institutu. Vyprávím o tom, že jsem se právě vrátila z Avignonského festivalu, kde jsem připadla na to skvělá divadla a skvělá setkání s úžasnými dramatiky z Afriky a z Karibiku. No ona tak jen suše poznamenala, tak co kdybychom takový festival udělali tady?
2: Touto vzpomínkou, nebo možná už legendou o vzniku první koncepce, začíná dnešní vyprávění o 22. ročníku. K tvůrčí základně tehdy patřil i Michal Lázňovský, dramatik, dramaturg, překladatel a rozhlasový redaktor. Každý z tohoto tria se potom vydal svojí cestou a v archivu pořadu My a oni je možné najít některé detaily o tom, jak se festivalu dařilo. Například 10. výročí bylo prý určitou křižovatkou. Co to znamená pro jeho ředitelku Lucii Němečkovou?
1: Ten 10. ročník, máte pravdu, byl přelomový, protože po těch 10 letech jsme dosáhli určitého bodu vyčerpání, řekla bych. A my těch 10 let jsme celou dobu trnuli, jestli dostaneme peníze, kdy je dostaneme. A už po těch 10 letech to nebylo zkrátka únosné, takže jsme na chvíli festival přerušili, abychom nabrali jistý oddechový čas a za pár let se zase k němu vrátili s novou energií. Mezitím jsem založila jiný festival, fungoval několik let předtím souběžně. Ten se jmenuje Nad Prahou půl měsíc. Po 16. ročníku předloni jsem ho předala mladší generaci, která si, myslím, vede velice zdárně.
2: To, co podle mého velice charakterizuje celá ta léta, je vaše urputnost jako ředitelky, jako autorky té myšlenky vůbec, že stojí za to nám přibližovat kultury Afriky, Karibiku, Blízkého východu. Odkud a jak vzniklo to přesvědčení, že to má cenu?
1: Ještě po těch 25 letech, řekla bych, vlastně nemám úplně zjištěné, kde skutečně jsou ty kořeny toho zájmu. Dokážu říct, že to bylo to první setkání v Avignonu. Zatím to šlo opravdu do dětství, do té nemožnosti vycestovat do mých snů a různých představ o tom, jak vypadá ten svět za zdmi toho Československa tehdejšího. Postupně se tahle ta představa vykrystalizovala téhleté podoby zájmu o to, co se děje na té současné divadelní scéně, protože ty naše představy o Africe, o africké kultuře a o divadle bývaly a jsou dodnes mnohdy velice zkreslené. Je to nějaká moje vášeň, ale touto vášní se mi podařilo, myslím, nakazit i další lidi, že to je sice projekt, který jsem založila, který vedu, ale vlastně už se z toho stala velice seriózní odborná záležitost, která je respektovaná ve světě a která věřím, že bude i jednou opravdu adekvátně oceněna i tady u nás v České republice.
2: Festival není jenom pražský. Myšlenky tvůrčí Afriky postupně přináší a představuje také v Brně, Hradci Králové, Liberci, Olomouci, Plzni, Ostravě nebo v Pardubicích.
1: V současnosti bych řekla, že tvůrčí Afrika míří i za hranice České republiky a že plní něco jako soft diplomacii, kulturní diplomacii. Nedávno jsem se například vrátila z Nairobi, z Litfestu, což je literární festival, který pozval náš projekt společný s Prahou Město literatury. A byl to projekt burundsko-česko-keňský, protože byla to hra autorky Shaili Inangomi, kterou napsala během svého rezidenčního pobytu v Praze, hra věnovaná Františce Plamínkové, sestry z východu.
2: Nejen letos, ale myslím si i loni, festival proházel jednou z těch vašich křižovatek, koncepčních, výrobných a tak dále.
1: My jsme loni a letos to zkoušíme poznovu, protože loni se právě formát spíše než festivalu, ale jakési sezóny, dokonce čtyřměsíční, velice osvědčil. Začínáme v březnu, pokračujeme v dubnu, přes květen až do června. V každém tom měsíci představíme nějakým specifickým způsobem zaměřený program, přičemž v březnu jde o měsíc frankofonie, v dubnu o projekt zaměřený na spolupráci s Martinikem. V květnu je to potom oslava Mezinárodního dne Afriky a v červnu je to právě spolupráce s Prahou Město literatury a s jejími rezidenty. Když děláte týdenní festival, bohužel se o tomto tématu mluví jenom ten týden v roce. Ten program je potom opravdu nabitý, také z organizačního hlediska. Nám přijde zajímavější a smysluplnější rozdělit si ty síly právě do těch 4 měsíců a vlastně prohloubit tu spolupráci. To, aby se téma afrických kultur, karibských kultur stalo součástí, pravidelnou, přirozenou součástí české kultury, tak to si myslím, že dokážeme právě prostřednictvím tedy téhleté čtvrtsezóny.
2: A dosavadní zkušenost, jak byste je popsala?
1: Ta zkušenost je báječná, vlastně přinesla všechny ty benefity, větší návštěvnost, rozdělení těch sil do těch 4 různých etap, ten hlubší zájem o jednotlivé autory, o jednotlivé akce, rozšíření i mimo Prahu, i například co do financování, tehle ten způsob postupné realizace nám umožňuje vlastně čerpat teda postupně ty finance až do toho konečného závěru v červnu, kdy věřím, že už budeme mít celý rozpočet pohromadě.
0: My a oni.
2: Tvůrčí Afrika udělila loni i své první festivalové ceny. Podle Lucie Němečkové je pochopitelné, že za předchozích 15. století vznikla celá řada osobností, které dokázaly budovat nelehké vztahy mezi českou a africkými kulturami.
1: Letos oceníme francouzskou teatroložku Sylvie Chalaï, která je obrovskou oporou tvůrčí Afriky od samého jejího začátku. Dalším oceněným je Alfred Alexander, dramatik a také autor myšlenky vzájemné autorské výměny mezi Českou republikou a Martinikem. Dokonce jsme i vydali antologii českých překladů her martinických autorů a autorek Ostrovy a kontinenty. Třetím oceněnou je bývalá dramaturgyně Českého rozhlasu paní Jana Paterová, které vděčíme za to, že se africké dramatiky staly součástí vysílání Českého rozhlasu Vltava. A tím čtvrtým, ale ne posledním oceněným je Maxim Mededa, který nás provází od prvního ročníku. Je to především neúnavný, úspěšný a skvělý herec, který hostuje v různých divadlech nejen v Praze, ale i po České republice a dokonce je i jedním ze zakladatelů a zároveň stálých herců souboru, který při tvůrčí Africe vznikl, který se jmenuje Divadlo bez hranic nebo Divadlo českých Afričanů společně s Eliškou Mesfin Bouškovou a s Gilsonem Santanou.
2: Jsem velice poctěná, že v programu můžeme pogratulovat herci Maximu Mededovi na oceněný, které přijme 26. května knihovně Václava Havla. Zdravím vás a gratuluji.
3: Děkuji vám pěkně a jsem taky rád, mě to potěší. Cenu jsem vždycky dostal za nějaký sport a tak dále, ale za divadlo, za kulturu zatím ne. Kromě těch kytek, co dostáváme v divadle každý den.
2: Jde o rozvoj česko-afrokaribských kulturních vztahů. Co vám to říká?
3: Tvůrčí Afrika vždycky se snažila, aby lidi tady měli povědomí o africké kultuře. Pro mě bylo vždycky, že když už jsem tady a můžu si dát knedlíky svíčkovou, že je pro mě taky dobrý, aby ty lidi, kteří tam přijdou, aby se naučili jíst třeba fufu od nás a tak dále. Že ta komplementarita vytvoří něco hezkého.
2: Co byste vy například z Beninu teď vybral jako představování té své země?
3: Já bych vybral ten náš způsob, jak my tam hrajeme divadlo. My to divadlo tam hrajeme jakoby z francouzského konceptu. Byli jsme francouzská kolonie, ale do dneska oficiální jazyk je francouzština. Ale my se snažíme vždycky do toho dát tu beninskou mentalitu, aby to vypadalo trochu věrohodně. Tam bych to tady přivedl, aby ty lidi věděli, že i v Africe, i když nemáme národní divadlo, nemáme kulturní centra a tak dále, že si tam taky hraje divadlo. A to divadlo může být také součást divadlo, které si hraje normálně v České republice.
2: Jak často jste byl účastníkem tvůrčí Afriky?
3: Nějaký moment jsem aktérem a pak přijde moment, když jako jsem tam jako divák, protože si vědět, co dělají ostatní, aby se obohacil taky.
2: Mne právě zajímalo, co se původní Afričan může díky festivalu dozvědět nového o Africe.
3: Já jsem dozvěděl víc třeba o Karibiku. To jsou naše bratři, kteří kdysi byli odvlekli tam, aby tam pracovali na polích a tak dále. A jsem tam věděl hodně, co nás spojuje, naše chování, jo, jak mluvíme, jo, a všechno. Jinak o Africe ty nové spisovatele, oni tam vždycky píšou o trendu, který tam je teď nově. Tak mám reflekt o tom, co se vůbec tam děje. Protože oni to píšou tak krásně, že člověk vidí, co se tam mění politicky a tak dále. A je to super, že člověk má tu šanci o tom dozvědět.
2: Zkrátka, nikoli záměrně vyvolávané rozepře, ale znalosti a otevřené obzory přinášejí přidanou hodnotu našemu soužití. Na další pořad Mia Oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Policie bude v letních měsících dohlížet na bezpečný pohyb lidí u vody. Ve městech na Vysočině ubylo obyvatel. Nejvíce ztratila Jihlava. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté budou od června do konce září kontrolovat bezpečný pohyb lidí v okolí vodních ploch v Česku. Informoval o tom ředitel pořádkové policie Petr Koutný. V Česku se každoročně utopí zhruba 180 až 200 lidí. To je víc než v některých přímořských státech. Lidé u dětí podle policistů často podceňují dostatečné vybavení. Připomínají proto, aby byli připraveni. Například dobře zvolili místo podle plaveckých schopností a zajistili dostatečný dozor. Všechna krajská oddělení budou podle Koutného taky v letních měsících pořádat preventivní workshopy pro rodiny s dětmi. Policie pátrá po pohřešovaném 82-letém Miloslavu Bergerovi z Hradce Králové. Muž je hubené postavy, má bílé vlasy, modré oči a oholené vousy. Je vysoký zhruba 165 cm. Odjel z domova včera odpoledne na zeleném kole. Na sobě by měl mít bílou bundu a modré tepláky. Není nebezpečný ani ozbrojený, trpí ale demencí a může být zmatený. Kvůli zdravotnímu stavu může být v ohrožení. Pokud máte jakékoliv informace, obraťte se na linku 158. Města na Vysočině loni ztratila část obyvatel. Jejich počet se snížil o 0,2% bodu na zhruba 288 tisíc. Ve městech žije necelých 56% obyvatel celého regionu, což je pod celorepublikovým průměrem. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.
2: Pokles počtu obyvatel ve městech loni způsobila hlavně přirozená změna, kdy zemřelo více lidí, než se narodilo. Sídla ale ztrácela i stěhováním. Největší snížení stavu obyvatel zaznamenali statistici v Jihlavě, kde jich ubylo skoro 940. Naopak největší pozitivní změnu evidují ve Velkém Meziříčí, kde zhruba 100 lidí přibylo. Tereza Pešoutová, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa ve Friburgu Slovensko 3-2 a přiblížili se účasti ve čtvrtfinále. Útočník Jakub Flek popsal, v jak náročných podmínkách se hrálo.
3: Tak se nám to povedlo, zaplať pánbu. Strašně náročný zápas. V hale bylo neskutečný vedro, ale fakt neskutečný. To bylo fakt jak hrát nějaký infrasauně. Ten led podle toho vypadal, skákalo to, náročný zápas i na hlavu, i na tělo, takže jsme rádi, že jsme to zvládli. Počasí.
0: Ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D10 za Prahou směrem do Turnova naberete zdržení z 6. kilometru. Ke sjezdu na Brandýs pojedete maximálně 10 minut. Dnes končí dlouhodobé omezení mezi Svými Slicemi a Starou Boleslaví. Na D1 z Prahy do Brna trvá o něco silnější provoz před omezením u Osové Výtýšky. Tam je stále uzavřený levý pruh. Fronta v obou pruzích se sune zhruba 10 minut z kilometru 150. A na D5 na kilometru 150 směrem do Německa běhá na vozovce pes, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už začíná pořad Slavíci v krabici.
1: Slavíci v krabici.
4: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý Slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes doplníme elitní klub Zlatých slavíků. Proč doplníme? Protože tento klub už existuje a jsou v něm zpěváci a zpěvačky, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to buď vítězové nebo vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes do klubu zapíšeme názvy skupin. Zatím jen 20 členů má tento elitní klub hvězd, které mají Zlatého slavíka v letech 1962 až 2023. V téhle krabici je dohromady 109 Zlatých slavíků, což je až neuvěřitelné, a přibudou další z kategorie skupina. Začneme souborem, který jako první v historii zvítězil, když byla premiérově vypsána nová kategorie skupina. Je to skupina Ladislava Štajdla.

elitním klubu Zlatých Slavíků je zatím 11 zpěvaček a také 9 zpěváků. Dohromady má tedy tento klub 20 členů. Kromě skupiny Ladislava Štajdla, která jako první v historii zvítězila a také jako první v historii mezi všemi skupinami obhájila vítězství, to bude ještě dalších 11 skupin. Včetně kapely kolem skladatele, kytaristy a zpěváka Oldy Říhy, která má 2 zlaté slavíky. Jo, je to Katapult.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: I Olympik je v elitním klubu majitelů Zlatých slavíků. Je to jediná česká kapela, která zvítězila v anketě Zlatý i Český slavík. Tři Zlatí slavíci jsou z let 1981, 82 a 3, tedy z doby ankety Zlatý slavík, a další tři jsou z období ankety Český slavík z ročníků 1996, 97 a 1998.

klubu, ve kterém mají všichni alespoň jednoho zlatého slavíka z anket Zlatý nebo Český slavík, jsou i dvě slovenské skupiny. Z těch dvou je úspěšnější ta starší, přesněji řečeno ta, která vznikla už na konci 60. let a založili ji Jožo Ráš a Vašo Patejdl. Jmenuje se Elán.

Podle Encyklopedie města Ostrava došlo k prvnímu vystoupení kapely Citron 23. ledna 1978 a bylo to v divadle Petra Bezruče v Domě kultury pracujících Vítkovic. Hrál tenkrát pod vedením baskytaristy Petra Michalíka se zpěvákem Vladimírem Kubalou, klávesistou Antonínem Bajgarem, kytaristou Jiřím Šmucem a bubeníkem, který se jmenoval Miloslav Tuč. Přesně 10 let na to, v roce 1988, už pod kapelníkem a bubeníkem Radimem Pařískem převzala skupina Citron jediného zlatého slavíka, který znamená vstupenku do tohoto klubu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A teď ta druhá slovenská skupina, která je v klubu Zlatých slavíků. Elán má 4 zlaté slavíky za sebou z ročníků 1984 až 1987 a Tým, to je ta druhá skupina ze Slovenska, zvítězila v letech 1989 až 1991.

Od této chvíle budou už jen skupiny, které mají zlaté slavíky z ankety Český slavík. Čestné místo tady zaujímá pražská kapela Lucie.

Karel Gott má z období 1962 až 2023 42 zlatých slavíků a Lucie Bílá 21. Když budeme zlaté slavíky brát jako vstupenku do elitního klubu zlatých slavíků, tak nejvíc vstupenek ze všech skupin má Kabát, jejich 14. A po Gottovi a Bílé je to třetí největší počet zlatých slavíků z tohoto období.

0: Dnes si představujeme elitní klub Zlatých slavíků. V tomto klubu zatím byly jen zpěvačky a zpěváci, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to vítězové a vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes k nim přidáváme vítěze kategorie skupina a tady jsou i činasky.
1: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýry. Bylo to

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Další ze skupin, které už patří do elitního klubu Zlatých slavíků, je skupina, která se jmenuje Divokej Bill.

Když sečteme všechny zlaté slavíky kategorií zpěvák a zpěvačka od roku 1962 až 2023, tak jich je 109. Kategorie skupina dodává za období 1977 až 2023 40, a to znamená, že v této krabici bude celkem 149 zlatých slavíků. Jeden zlatý slavík je od skupiny Kryštof.

Poslední skupinou, která je v elitním klubu těch, kteří mají ocenění Zlatý slavík, je skupina Miraj. Je to parta kluků z Frýdku Místku a Zlatého slavíka dostali v roce 2021. Pro jistotu to ještě jednou zopakuji. V krabici, kde jsou jen Zlatí slavíci kategorii skupina zpěvák a zpěvačka z období 1962 až 2023, je jich 149. Celkově ale ještě někdy dodáme ty za hity roku. Loučí se Martin Hrdinka.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
1: Pozice Česka v NATO není podle zmocněnce Landovského dobrá. Chybí například vojáci z povolání. Obviněný z vraždy v Pardubicích je ve vazbě. Hrozí mu 10 let za mřížemi. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Obraz Česka a české armády v Severoatlantické alianci není příliš dobrý, řekl to vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský v televizi Nova. Hlavním problémem jsou nedostatečné výdaje na obranu.
2: Vláda by měla podle Landovského představit konkrétní plán, jak výdaje na obranu navýšit. Česko bude neplnění aliančních závazků vysvětlovat na letním summitu NATO v Ankaře, kam pojede možná i Landovský.
3: Budu tam mít určitě třeba spoustu schůzek, pokud na summit pojedu, a ty se budou právě týkat obranných výdajů, jejich uznávání, toho, co dělají ostatní spojenci.
2: Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky chybí Česku k plnění aliančních cílů asi 40 tisíc vojáků z povolání, řekl to taky v televizi Nova.
4: Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme je byli schopni generovat.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tento týden řekl, že vláda hledá způsoby, jak nábor nových vojáků urychlit. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Soud poslal do vazby mladého muže, který je obviněný z vraždy dívky v Pardubicích. Informoval o tom orlicko-ústecký soudce Jiří Procházka. Mladíkovi hrozí až 10 let vězení za to, že nožem napadl dívku nedaleko pardubické střední školy. Ta po převozu do nemocnice zemřela. Podezřelého policie na místě zadržela. Škola, kam zavražděná chodila, byla několik dní uzavřená. Přerušené byly i maturitní zkoušky. Beskydská obec Trojanovice poprvé otevřela pro veřejnost bývalý černouhelný důl Frenštát. Začala jeho přeměna na centrum služeb, vzdělávání, výzkumu a inovací. Po demolici nepotřebných budov je na řadě stavba nových. Už mají stavební povolení, potvrdil nezávislý starosta Trojanovic Jiří Novotný. Obec podle něj taky požádala o dotace na vybudování inženýrských sítí.
5: A dále máme nachystané stavební povolení pro univerzitní centrum, pro školu, prostor pro služby, první prostor pro inovace, například v jedné z těch těžních věží, sportoviště a tak. Sport.
1: Fotbalisté Dukly Praha se stoupili z šance ligy do druhé nejvyšší soutěže, protože prohráli s Baníkem 0-3. Ostravský tým si v baráži o záchranu zahraje proti Táborsku. Slovácko čeká Artis Brno. Tým z Uherského Hradiště zakončil ligovou nadstavbu porážkou 0-1 ve Zlíně. Mladá Boleslav podlehla Teplicím 0-2 a Olomouc si zajistila vítězstvím 4-0 nad Karvinou 7. místo. Počasí. Ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 na kilometru 6,5 ve směru do Prahy stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto. A na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy dejte pozor na nehodu za zatáčkou u Golfu. Havarovalo tam osobní auto a zasahují záchranáři. S opatrností projedete. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná pořad Hobby magazín.
0: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí a dnes se zaměříme na petunie, begonie a muškáty. potom s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích, no a také poradíme, jak připravit bazén na sezónu. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na blížící se červen, tedy na to, jaké práce na zahrádce už vůbec nepočkají. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Petunie, begonie, muškáty, svatá to trojice českých balkónů, tak by se to dalo říci. Ale občas se objeví zajímavá změna. Naše balkónová hobbyredaktorka Slávka Brádlová zpovídala zahradnici Kristýnu Plívovou, která otestovala jiřinky v roli balkónových květin. To se může hodit.
2: Já jsem loni poprvé pěstovala jsem právě jiřinky v truhlíku na balkóně. Jedná se teda o jiřinku proměnlivou, ne o tu velkou zahradní, ale tadyhle ty proměnlivý jsou menší, mají asi 40 cm, taky krásně kvetou. Takže jsem prostě do truhlíku dala ty hlízy, přibližně tak 1 na 15 cm. Na co je teda potřeba dávat pozor, tak ty truhlíky, když je léto, tak rychle vysychají, takže hodně zalívat. Kvetly vlastně kdy od července do konce sezóny. Já jsem je teda i semenařila, ty odkvetlíky ty jsem neodtrhávala, jiřinky vytvořily semínka, který jsem potom na podzim sklidila, ty se dají na jaře zase vysít. Varianta je, že nebudete je pěstovat na semínka, ale čistě pro ten květ, takže vám krásně pokvetou. Odkvetlíky ty musíte vždycky stříhat nebo vyštipovat. Jiřinky ale teda nesnášejí mráz, takže potom s prvním mrazíkem musíte ty rostliny odstřihnout, hlízy vyndat a uchovat je někde nejlíp v suchu, chladu.
3: Nevadí třeba ten vítr, nepoláme se to?
2: Takhle u nás není žádný jako extra vítr, takový normální prostředí. Ty jiřinky to zvládly dobře, rozhodně teda potřebují sluníčko, ale vydržely to krásně.
3: Říkáte, že potřebují sluníčko, zároveň tedy hojnou zálivku, takže balkon spíš ten jiho-jihozápad, nebo snesli by třeba severovýchod?
2: Asi bych volala ten jiho-jihozápad, to chce otestovat, jak to ta jiřinka bude snášet.
3: Co se týká hnojení, tak předpokládám 3 jiřinky v jednom truhlíku, to je asi těch 55 až 40 cm, tak přece jenom toho substrátu tam není tolik. A asi nějaké ty živiny by to potřebovalo během sezony.
2: Já teda tím, že jsem je měla na semínka, tak za stolik jako nekvetly, takže já jsem ani nepřihnojovala loni. Nebo já obecně mám přírodní zahradu, takže jedu na ty organické hnojiva, ale když tak přidat kompost ještě v průběhu sezóny, nebo co se ještě doporučuje, tak dřevěný popel, případně vaječný skořápky, případně si udělat vlastní teda hnojivo, ať už nějaký zákvas, ale to je hodně cít, což jako na těch balkonech bytech není ono, nebo nějaký jakoby čaj v uvozovkách výluh, ať už za tepla nebo za studena, a tím doplnit živiny.
3: A vlastně otázka, s kterou jsme měli začít, ten substrát by měl mít jakou kvalitu? Odlehčenější nebo naopak těžší? A nebo stačí třeba normální ta zemina, co kupujeme pro pokojové rostliny?
2: To by mělo být v pohodě. Já teda mám zahradu, takže já používám vlastně vlastní zeminu. Asi ty úplně těžké půdy, tam nevím, jak by to ty jeřinky potom snášely třeba se zamokřením, ale když si koupíte v obchodě substrát, tak by to taky mělo být v pohodě. Ještě bych měla říct, že ty jiřinky je dobrý předpěstovat. Když si je předpěstujete, tak potom pokvetou jakoby dřív, trošku to urychlíte, takže můžete už třeba začátkem dubna ty hlízy dát do těch truhlíků. Pomalu je dávat ven na ten balkon, zvykat na to sluníčko, na ty teploty. Oni začnou pomalu rašit a růst.
3: Když je sluníčko, vystrčím je na balkon, k večeru raději zpátky do obýváku.
2: Přesně tak, protože teď v posledních dnech byly vlastně mrazíky, to by nemuseli vydržet ty malinkatý výhonky. Takže vždycky radši na noc, nebo když je chladno, tak mít vevnitř a na sluníčku potom, když svítí, tak vyndat ven.
1: A že nás letos ty noční mrazíky pořádně potrápily, teď už snad nehrozí, tak honem šup s jiřinkami na balkóny. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

telefon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní. Ringo, George, Paul, John,

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky určitě znáte, je to 221 553 790. A máme pro vás první dotaz.
1: Já mám zasazenou lípku už teda takových více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka neměl celý jadírko, je takový malinký. Tak chtěla bych se zeptat, jestli je potřeba to nějak přihnojit, nebo čím by to bylo.
0: Ptali jsme se na to Věry Kastlové ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
2: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy. Lísky jsou navíc cizosprašné, takže pokud v okolí není žádná jiná líska, tak může být nedostatečná plodnost způsobená právě tím. Aby líska dobře plodila, tak musí být v okolí jiný druh, respektive jiný kultivár lísky.
0: A máme tady další dotaz.
3: Čím hnojit araukárii blahočet stepilí? Je krásný, ale od spodu větve usychají. A čím dobře hnojit pokojové ibišky? Všechny jsem přesadila, ale čím je dál hnojit? Moc děkuji a těším se na další vaše pořady. Posluchačka z Moravy.
0: Tak s tím nám poradí trvale usměvavý pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Araukáry je krásný, pokojový smrček se tomu říkávalo a před válkou nebo v těch dobách by se řeklo, dokud nebyly byty teplé, se poměrně hojně pěstovaly a někdy se dokonce i na Vánoce dali přizdobit, ale už se zase objevují na trhu, takže co bych k tomu dodal? Není nijak náročný ani na světlost. Může být, ale dejme tomu tak, za záclonou půl metru od okna. Běžná zálivka, je potřeba s ním tak pomalomku pootáčet, aby se nám neohybal, protože on se pak vyklání jako ke světlu a nemá rád příliš velké teplo, příliš suchý vzduch. Je to opravdu, v podstatě řekl bych, jehličina, připomínající smrk takových těch chladných společenských pokojů nebo zámeckých komnat, kde dorůstal mnohdy výšky třeba 2-3 metry podle toho, kolik mu dovolili. Ale zase má někdy tendenci se jakoby rozkládat ty boty větve, rozrůstat hodně do široka a zevnitř vyholovat, tak se nesmíme bát ty konečky neustále nebo tak jednou za 2-3 roky zastřihnout, zkrátit. S citem, jo, samozřejmě, a on nám obrazí, i ta výška se dá poměrně udržovat zase třeba na té přijatelné míře třeba metr, metr a půl. Pokojové ibišky jsou zase trošku pravý opak. Ty pocházejí z teplých krajin, subtropy. Moc dobře víme, že mnohde i ibišky, kdo jezdí k Jadranu, do Středomoří, už jsou po zahradách v parcích. Takže to už samo napovídá, že jsou náročné na slunce a že jim zase naopak teplo vyhovuje. Tak je mít co nejblíže skla. Přes léto je můžeme letnit třeba i na balkonech, na verandách. Zvyknou si časem i na přímé sluneční světlo. Jejich zálivka je taková dostatečná, ale ne, aby stály ve vodě. A běžné přihnojení hnojivem na pokojové květiny v letním období zhruba jednou za 14 dní, v zimním období pak za měsíc. A když k nám začne růst, tak se nesmíme bát je sestříhat zejména v předjaři a velice nakrátko, protože ibišky mají vlastnost, že vždy kvetou na nových vrcholcích letorostu, tak my tím zaštipováním nebo zastřiháváním chováním je nutíme neustále rozvětvovat a tvořit nová poupata. Ale hlavně tuto operaci dělat během zimního období a pak už od jara nechat je růst, protože bychom se tím zastřihováním připravovali o násadu květů.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Ne všechno, co můžete v lese uvidět a potkat, je původní a hlavně naše. Existuje seznam invazních nepůvodních druhů, živočichů a rostlin, které mají významný dopad na přírodu evropských zemí. V roce 2015 vznikl první seznam. Vloni byl už po čtvrté aktualizován. A naše hobbyredaktorka Jolana Nováková pro vás u myslivců zjišťovala, o které živočichy jde.
2: Seznam čítá 114 rostlin a živočichů, druhých jmenovaných je 65, v České republice se vyskytuje 17 z nich. Ptáky a savce zmíní Miroslav Drahota z Mladoboleslavské myslivecké organizace.
3: Tak nejstarší nepůvodní druh, který u nás byl vysazen, byla Ornithera pižmová. Kožešiny byly velice ceněné, protože v kožešnickém průmyslu se to zpracovávalo. Ornithera se dostala do vodních toků a víceméně škody ona nepůsobila, tak dělala nějaký nory, ale ona se živila, vlastně to byl bíložravec, že jo, tak ráko si vykusovala trávu a tak dále.
2: Ondatra k nám dorazila na začátku 20. století a v naší přírodě žije dodnes. A pak?
3: No a pak přišla doba farebního chovu různých kožešinových zvířat, jako byla nutrie, norek americký, ale začátkem 90. let už to přestalo být lukrativní, no tak jim to bylo líto zabit, tak to prostě vypustili do přírody. A ta nutrie má abnormální schopnost se rozmnožovat a je dneska v celé republice. Ta dělá škody teda nedozírný. Jednak ruší břehy, potoků a všeho a přenáší to nemoce. Jo, protože to žije s potkanama ze vším možným. Ono se to dřív i jedlo, prodávalo se to, občas dneska ještě na to narazíte, bylo to velice dietní maso, ale když jsem zjistil, co to jako obnáší za nemoce, tak už bych to asi nepotřeboval v dnešní době.
2: Máte pravdu, taky jsem kdysi na návštěvě dostal k obědu nutrii. No, další, kdo patří do seznamu invazivních nepůvodních druhů, je psík mívalovitý.
3: Je to takový na pohled ošklivý, přestavený pejsek s krátkým ocáskem, žije jako liška v norách, ale ten likviduje mláďata, zvěře, ničí hnízda, vajíčka vybírá a tak dále. Zásadně chodí spolu ve dvou. Jo? Když ho potkáte v noci, je to noční zvíře, chodí v párech. Jo? No, pak je to mýval severní, jak se říká, když se nechcete nudit, pořiďte si medvídka mývala, ale nedoporučuju si ho pořizovat, protože ten, když se vám nastěhuje do baráku, tak konec. A ten dokáže vám vybydlit chalupu, chatu, úplně neskutečným způsobem. Jo? To rozebere izolaci ve střechách a všechno.
2: Tak snad se mu naše obydlí nezalíbí. Mezi savce v seznamu patří ještě jelen sika.
3: Oni tam byli dovežený šlechtou do obor, ale vlivem různých přesunů armád, válečných událostí, to bylo za Rakouska-Uherska, první světová válka a potom druhá světová válka, tak se ta oborní zvěř dostala ven. No a sika dneska prostě působí škody na zemědělských plodinách, pozemkách i v lesích.
2: A úspěšně se kříží s jelenem evropským. Jediný pták ze seznamu invazivních nepůvodních druhů, který žije u nás, je husice nilská.
3: Ona si ten nejdřív jako ten jeden rok testuje to prostředí, pak se usadí. Pozorovali jsme tady před pár lety dva páry a druhý rok už jich tady bylo 20 a další, že jo, prostě vysedí mladý. Dostanou se i na ty rybníčky návesní, že jo, a tak dále. No tak se na ně lidi chodí koukat a chodí to krmit, že jo.
2: Pak jsou tu ještě expanzivní, přemnožené druhy živočichů, ale ty patří zase do jiných seznamů.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, stejně jako další zajímavosti, je to na stránkách rozhlas.cz/hobby. No a za chvíli si jenom vysvětlíme pro milovníky čvachtání se v zahradních bazénech, na co je dobré při jejich zprovozňování před sezónou nezapomenout.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pomalu, ale jistě začíná bazénová zahradní sezóna. Malé bazény na zimu většinou vypustíte, vysušíte, uložíte na suchém místě. Ve větších nadzemních bazénech, ale i zapuštěných, by se každoroční napouštění dost prodražilo. A proto je na podzim trochu upustíte, zazimujete, zazimovacím roztokem přikryjete a tu odpojenou filtraci schováte na suchém místě, kde nezmrzne. Teď je na čase vodu doplnit a bazény na sezónu připravit. Jak na to? Tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u bazénového technika Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Přes zimu do bazénu napadá spoustu listí, dostanou se tam i živočichové jako žížaly nebo pavouci. Bazén vyčistíme napřed od hrubých nečistot, na to použijeme klasickou síťku na teleskopické tyči, a nebo můžeme použít automatický vysavač, který nám potom bazén dočistí lépe. To finální dočištění provedeme až po spuštění filtrace, kdy už nám funguje i písková náplň, tudíž ten pískový filtr nám zachytává i ty jemnější nečistoty.
3: Podívejme se na chemii, budeme asi potřebovat upravit vodu.
2: To je vždy základní krok po dopuštění toho bazénu. Vždy si napřed zkontrolujeme hodnotu pH vody, by měla být mezi 6,9 až 7,4. Pokud se nám podaří hodnotu srovnat, potom přistoupíme k dalšímu kroku, a to je vodu nachlorovat. Přidat dostatečné množství organického chlorgranulátu, který vodu takzvaně nastartuje, zoxiduje řasy a nečistoty v té vodě.
3: Do vody vlastně dáváme koncentráty, máme přitom pustit pískovou filtraci.
2: Je vždy lepší, když po aplikaci chemie pískovou filtraci zapneme, a to na dobu 4 až 8 hodin, aby se nám voda pořádně promíchala a chemie zafungovala tak, jak má.
3: Jaké ty časy by měly být na začátku a na vrcholu sezóny?
2: V tomto období, kdy počasí je ještě relativně nestabilní a je relativně chladno, může filtrace běžet 2 časové úseky denně, a to po 2 hodinách. Ve chvíli, kdy nám ta voda se ohřeje, ať už pomocí tepelného čerpadla nebo pomocí zastřešení nad 20 stupňů, už je zapotřebí ty filtrační časy zvednout, a tam doporučuji potom 2x4 hodiny denně.
3: K bazénům se dá dokoupit spousta doplňků. Hodně se hovoří o úspoře, když si koupíme solární panely, které nám tu vodu přihřejí. Jak to funguje?
2: Ty klasické jednoduché solární panely fungují na klasickém principu, kdy vodu z bazénu proženeme černým panelem, kde nám sluníčko tu vodu ohřívá. Je tam trošičku nevýhoda v tom, že pokud nesvítí sluníčko, tak tento způsob ohřevu moc nefunguje a trvá déle, než se voda nahřeje v tom bazénu.
3: A čím tam tu vodu budeme prohánět? Právě tou pískovou filtrací, anebo ten panel solární má své vlastní čerpadílko?
2: Tyto panely jsou vždy závislé na tom filtračním okruhu, který již máme na tom bazénu instalovan. Filtrační jednotka nám funguje i jako oběhové čerpadlo v těchto panelech.
3: Znamená to tedy, abychom si pořídili nějaký programátor, aby nám ta filtrace třeba sepla jednou za půl hodiny na 5 minut, prohnala nám vodu v tom solárním panelu a pak ji zase nechala nahřát.
2: Přesně tak to je. Můžeme si koupit v hobby marketu klasickou časovou zásuvku, kde si můžeme nastavit čtvrthodinové intervaly nebo půlhodinové intervaly. Čtvrt hodiny filtrace stojí, panel se nahřívá a zase čtvrt hodiny potom filtrace běží a cirkuluje tu vodu. Teplou vodu vlastně tím pádem dostaneme do toho bazénu.
3: Teď také všechno kvete, pil je všude. Máme bazén přikrývat, když nemáme polykarbonátovou střechu?
2: Pokud nemáme polykarbonátové nebo klasické bazénové zastřešení z hliníkových profilů a polykarbonátové výplně, potom doporučuji klasickou bublinkovou plachtu, která nám udrží i teplo v tom bazénu, zamezí nadměrnému odparu vody z bazénu a v určité míře nám samozřejmě pomůže i při spadu nepořádku do bazénu.
1: Tak to nám radí specialista na bazény Martin Zikula, se kterým natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. A my pro vás máme za chvíli už jenom zahrádkářský kalendář, a to, jak víte, je takové malé připomenutí, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas. Tedy čas na to, co nepočká.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Máme tady sobotu 23. května a to už je vhodný čas nejen na zalévání, tedy pokud je u vás sucho a nezapršelo, ale je to hlavně čas na hlídání proti nejrůznějším nepřátelům našich zahrádkářských výpěstků. Představte si, rostl mi líbeček jako divý, tak ještě nikdy nerostl a dívám se na ty listy, na ty stonky a najednou tam uvnitř je schovaný slimák. Jsou prostě všude. A tady to je krásná pranostika. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz se nastojí. V červnu rojení nestojí za zvonění. Tak ono to znamená, že májový roj včel si do konce roku ještě i vlastní med do zásoby přinese. Zatímco ty pozdní roje, červnové, potom obvykle už jenom živoří a včelař, pokud je chce na příští rok, je musí na zimu hodně přikrmovat. Pojďme na zahrádku. Ještě jeden víkend a bude tady červen a to je dobré se pustit s radostí do odstraňování odkvetlých květů trvalek, aby nevysilovali rostlinu tvorbou plodů a semen. Nabídněte oporu mečíkům a vysokým lilím. Kopretiny, upoliny a třeba vlčí bob můžete sestřihnout hned po odkvětu, do podzimu to znovu vykvete. Určitě jste si všimli, že rostliny na balkónech jsou v plném květu. Teď jen pravidelně zalévat a co dva týdny přihnojovat. A pro milovníky sekaček tady mám důležitou informaci, když ten váš trávník povyroste o 1/3, je čas rozezvučet stroje. Jedině tak bude trávník krásný a hustý. Co bude v pravidelné stálici Českého rozhlasu, tedy v Hobby magazínu, příští týden? Tak my vám poradíme s pěstováním velmi kyselých, oranžových bobulí, plných vitamínů, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu, slaví 10. výročí a zaměříme se na renovace a zateplení vašich plastových i dřevěných oken. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Daddy. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: Ukrajinské uprchlíky pravděpodobně čeká zpřísnění podmínek pro pobyt v Česku. V Hodkovicích nad Mohelkou je technoparty. Lidé si stěžují na hluk. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně až oblačno, s teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ministerstvo vnitra připravilo novelu, která má zpřísnit podmínky pro pobyt ukrajinských uprchlíků. Změny se mají týkat systému humanitárních dávek nebo takzvané dočasné ochrany. Ta má nově zaniknout v případě, že se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na víc než 30 dní. Teď je to 90 dní. Nové povinnosti budou mít v případě schválení novely i majitelé vozidel, doplňuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
4: Cílem změn týkajících se vozidel s ukrajinskou registrační značkou je nastavit stejná pravidla, jaká platí pro vozidla registrovaná v České republice, včetně povinných technických prohlídek. Od roku 2027 bude možné vozidla registrovat do standardního registru vozidel v České republice.
3: Opoziční zástupci změny striktně neodmítají a jsou připraveni o nich jednat. Novela je už taky zařazená na pondělní zasedání vlády. V Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku je od pátku technoparty. Hlukem obtěžuje okolí. Na akci na pozemku soukromého majitele je zhruba 500 lidí a téměř stovka aut. Pořadatel dnes ráno odmítl výzvu nezávislé starostky Markéty Kauerové k ukončení akce kvůli rušení nočního klidu. Policie situaci monitoruje. Podle mluvčího Vojtěcha Robovského dostala několik stížností na hluk. Technoparty je nahlášená do zítřejšího poledne. Pozemky ve ski areálu Bedřichov v Jizerských horách nebude možné v budoucnu zastavět. Rozhodli o tom obyvatelé v referendu. Na sjezdovkách, které mají víc vlastníků, se podle aktuálního územního plánu nesmí stavět. Lidé rozhodli, že to tak má zůstat, říká starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: My jsme se dotázali občanů, jestli mají ten stejný názor jako my, tedy že bychom zakonzervovali územní plán na těch pozemcích svahů, kde je dneska sjezdový areál, a občané se vyjádřili podle tedy našeho očekávání kladně.
3: Hlasovat přišlo 165 voličů. Pro zachování současného stavu bylo 161 z nich. Dva hlasy byly neplatné a dva byly proti. Referenda se zúčastnilo 55,93% z celkového počtu 295 voličů. Referendum je tak platné a závazné.
0: Sport.
3: Čeští hokejisté se přiblížili čtvrtfinále mistrovství světa. Ve Friburgu porazili Slovensko 3-2.
0: Počasí.
3: Ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a na severu Moravy. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D10 na 44. kilometru směrem do Prahy překáží v pravém jízdním pruhu plastová bedna a pletivo. A v Dolní Lhotě na Ostravsku v ulici Československých tankistů havarovalo osobní auto, počítejte tam s omezením. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už je tu pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
6: Jsou věci, které se čas od času nehodí. Člověk na ně nemá náladu, jsou drahé nebo nedostupné. Já vám nabízím něco, co je zadarmo, nikdo tím nikdy nepohrdne a ještě vám to prospěje. Takový je humor. Dobrý humor, který vám nabízím. Mé jméno je Patrik Rozehnal a za chvíli vám řeknu ještě jedno, důležitější jméno. Budeme totiž mluvit o muži, který se narodil 14. září roku 1945 v Praze na Žižkově. Takže mu letos je...
7: Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo?
6: To je pravda, tak si to spočítejte sami. My si během pořadu řekneme jiné věci. Kdy se dal na dráhu umělce, kdy koho potkal a co vlastní.
7: Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
6: To tu řešit nebudeme. Já myslel třeba, kolik písničkových titulů máte na kontě.
7: Aha, rozumím.
6: Bude to totiž vzpomínkový pořad.
7: Oč se vlastně jedná?
6: O zábavu. Prozradíme vlastně hodně věcí. Povíme si o Jaroslavu Uhlířovi. Co tomu říkáte?
7: Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
6: Tak nebudeme se teď hádat, ne?
7: Co jsme si, to jsme si.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: сім, аби здав. Добро сім, аби здав.
1: Ať є všem hej a život máte s úsměvem na tváři. Přeju ještě jednou a teď už to povídání o Jaroslavu Uhlířovi,
2: který nám dnes taky dodá ty písničky, ale i zábavu v podobě mluveného slova.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Zdá se to zvláštní, ale začínal v armádní redakci tehdejšího Československého rozhlasu, která sídlila v Dykově ulici v Praze. Pracoval tam i Zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, Karel Šebánek i režisérka Helena Filipová. Nahoře byly kanceláře, dole v místnosti piano, kde taky hráli. Nejprve u písniček spolupracoval s Miloněm Čepelkou, později se Zdeňkem Svěrákem. Tak také vznikla jejich první slavná písnička Strašidýlko Emílek.

0: Ke spolupráci se Zdeňkem Svěrákem na téhle písni přesvědčil Jaroslava Uhlíře právě Miloň Čepelka. Požádal ho, jestli by nepomohl Svěrákovi zhudebnit nějaké veršíky. Tehdy se Jaroslav nedůvěřivě zeptal, a který to je? Ten modrovokej, vysvětlil Čepelka. Toho nepřesvědčilo, ale stejně se dali dohromady a vznikl tenhle velký hit. Druhým životním a profesním partnerem Jaroslava Uhlíře je Karel Šíp. A tak si teď pustíme jednu z jejich společných scének.
1: S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
2: To je fakt.
1: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
2: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
1: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
2: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
1: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
2: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
1: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
2: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
0: Tenhle slavný pořad vznikl z obyčejné pětiminutovky, kterou Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp dělali na obrazovkách Československé televize. Pokaždé si povídali s nějakým hostem. V první pětiminutovce to byl Karel Zich. Zaspíval písničku, kterou všichni znali.
3: Je to pán!

0: O tom si chvíle povídali a nakonec přidal i svou aktuální novinku. Ten pořad udělal ještě několikrát, jeden i s Petrou Janů, který pojali obzvlášť humorně. Právě po něm pak dostali šanci, aby udělali samostatný pořad, který se jmenoval O smíchu. A krátce na to přišla i nabídka na první díl hudební soutěže Hit Šaráda. S tím, že pokaždé ji ale bude dělat někdo jiný. U tohoto záměru ale nezůstalo. Sešli se ještě mnohokrát a důkazem je nakonec i ta další ukázka.
1: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jak o tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek? Jak jsem rozkrádal společný majetek? U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
2: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda Moje první Vánoce na záchytce.
1: No a konečně místo první. Nejvíce diváků hlasovalo pro příběh, vlastně písničku s názvem Prolhané Karel.
0: No a jak se tihle dva seznámili, to kdysi oba společně prozradili i ve Všechno party na obrazovkách České televize v režii Viktora Polesného.
3: No je to jednoduchý, no tak jako jak jsme se seznámili. Ty jsi prostě no. dostal ode mě, já jsem byl kapelník skupiny a ty jsi dostal prostě takzvaně lano,
4: ano.
3: Že jo, tak jsem tě zlanařil. Prvně jsme se viděli a tam se rozcházíme, že jo. Ty víš, kdy jsi mě prvně viděl a čím jsem tě utkvěl?
4: Já jsem tě viděl prvně v domu dětí a mládeže Julia Fužíka v Grébovce.
3: Ano, u Pioníra jsme se potkali. Ano. Jako ne, že bychom byli členové, že ne. To byl dům,
4: to byl dům, kde nějak ano. prostě tam jsme my se zkoušeli třeba v Gottwaldově síni.
3: Co?
4: Se skupinou Provinence.
3: Ano. Ta se rozpadla ještě dřív, než vznikla, to ano. já vím. Tak nikdy ne. Vy jste jenom zkoušeli.
4: No a vy jste v opatro vejš, v mnohem menší, zkušebně jste zkoušeli s faraonama.
3: Ano, jsme,
4: no.
3: ano.
4: A já se taky pamatuju, že
3: jsem
4: si
3: šel a ty jsi mě viděl.
4: Na kukačku a já jsem si říkal...
3: A líbil jsem si.
4: Karel, no líbil, ne, Karel je o 3 měsíce starší než já.
3: Ano.
4: Ale já myslel, že jsi mladší o 3 roky než já.
3: Jo?
4: No, já jsem si tak říkal, to je nějaký kluk tady od těch faraonů, no, že
3: já
4: to...
3: Já měl hodně vlasů, no. jsem měl.
4: Tak takhle jsme se seznámili, no.
3: Ano, no, tak bylo to jinak, ale to jedno.
4: No tak jak to bylo jinak?
3: Bylo to tak, že já jsem požádal, aby mě s tebou seznámil svého kamaráda, který byl se mnou na vojně no. a s tebou chodil na základní školu.
4: Ano.
3: Já jsem chtěl znát živýho hudebního skladatele, já jsem žádnýho neznal. Já jsem psal texty, já chtěl jsem...
4: Herda, Harris.
3: Ano, ano, ano. No, a ten tě skontaktoval a to...
4: Ne,
3: a
4: ten, se, ne, ten se
3: jak
4: potom...
3: Jak to, že ne?
4: Ten se potom nějak vynořil, jak jsme někde hráli.
3: Nevynořil se,
4: jsme hráli se Schellingrem, už jsme byli faraoni a Herdy se byl... No tak to budeme, tohleto.
3: Já ti říkám, že to bylo takhle. A je to můj pořad, tohle.
4: Prosím tě, já se vrátím k tomu, jak jsi mě naučil mluvit. Já se pamatuju, my jsme kdysi se Zdeňkem Svěrákem hráli dětské divadlo.
3: Ano.
4: V Albatrosu to bylo.
3: Ano.
4: Pro 99, ani víc bych tam ani nešlo. Pavlína Flitovská.
3: Tam byla.
4: No, a Svěrák.
3: Můžeš trošku na čtvrt, můžeš
4: no,
3: takhle.
4: A režíroval to Láďa Smoljak.
3: Ano, ano.
4: A já ti řeknu, no, že Svěrák už tak rezignoval, že dokonce udělal scénku. To byla desetiminutový dialog, kdy on řekl tomu publiku, těm dětem říká, prosím vás, pan Hulíš tady hraje na piano i zpívá to, některý umějí, ale on neumí mluvit.
3: No.
4: Jo? A říká, musí mít sebou tlumočníka. Toho tlumočníka já mu dělám, já osobně. A teď to mě dává různý otázky a já si vzpomínám na jednu otázku a na odpověď, kdy Láďa Smoljak řekl, klidně odpověz pomalu, protože stejně nikdo nebude vědět, co to je. A šlo se, jednalo se o to, že kromě toho dialogu, tak najednou mě Svěrák říká, Jardo, prosím tě, už se ti někdy stalo, že jsi šel po ulici a někdo si zpíval tvůj písničku? A já jsem na to řekl, veselé neci, my se asášim asátam s hazagou. A Svěrák to přelo a říká, to znamená, ve spálené ulici, jmenuje se Já se vznáším, já si letám s Hanou Zagorovou.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: písnička Já se vnáším, já si létám. Zpívá Hanka Zagorová, to jsem, prosím pěkně,
1: já to vím.
0: Dělal já,
1: já taky
0: slova
1: nevím,
0: i muziku.
1: Jak si to složil, no, řekneš no, to tady veřejně.
0: No to můžu říct.
1: My jsme, ale prosím tě nějak opatrně.
0: Ne, velmi opatrně. My jsme jezdili dětská představení se Zdeňkem Svěrákem a s Pavlínou Filipovskou.
1: Mě to můžeš říct.
0: Ano, a byli jsme v Plzni na zájezdě a tam bylo dopoledne představení, pauzička na oběd a odpoledne představení. A já jsem to mě byl nějak kolem 30 let, já nějak snídal čokoládu a tyhle ty věci, takže jsem trpěl většinou.
1: Jako trpěl si střevní, si měl.
0: Střevní, no. A na oběd, ano, a já šel na onu místnostku a radost, nic. A já říkám, to se znáším, to si lítám. Pak si mám pozor, textaři dlouhý slabiky. Já se vznáším, já si létám. Tak jsem šel k pianu, na to jeviště, tam paní uklízela, ta asi 10 světků uklízela v kanceláři a já tam asi ten referent jsem si udělal. A přišel Svěrák z toho oběda a já říkám, hej, co mám, a ty mu hraju ten referent, že se vznáším, já si létám. A nechceš si to dodělat? A on říká, když to z tebe tak pěkně vyšlo, dodělej si to sám.
2: Tak to byla historie téhle jedné písničky a o skládání písní, které naplňovaly život Jaroslava Uhlíře, teď bude řeč ve Scénkách i vzpomínkách.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Třeba tak slavná písnička, jako je Severní vítr, měla být původně zpívána Pavlem Bobkem. Ten ale v té době zpíval písně anglicky. A tak to nakonec natočil Jaroslav Uhlíř.
4: S děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.
2: A nápad, aby tahle skladba doprovodila slavnou scénu, kdy honí sto číšníků Josefa Abraháma, přišel od Ládi Smoljaka. Jiný režisér by k tomu nasadil honičkovou muziku, ale díky Láďovi tam zní jen pomalý severní vítr.

Tu písničku doprovází foukací harmonika a banjo, ale vůbec v ní nehraje piano. A tím je podle Jaroslava Uhlíře zajímavá. Při pěvecké přípravě té písně mu prý hodně Láďa pomohl. On sám měl tendenci to zpívat, jak Láďa říkal, jako lyrický tenor. Hlavně proto, že se nedoprovázel na klavír, ale on ho usměrnil a nakonec to naspíval úplně normálně.

0: Téma muzika bylo často námětem i společných scének s Karlem Šípem. Často se kolem toho točili a nejednou k tomu přizvali i své kolegy. Jako třeba teď, Luďka Sobotu. Je tu část rozhovoru se slavným diskžokejem.
1: Nedávna platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
2: V Lipníku nad Bečvou.
1: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte, ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch předních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
2: Dolar.
1: Já myslím to rčení. Korčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
2: Co Čech, to dolar.
1: Ano, tak jistě, taky někdy v létě, občas. Ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami příslibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
2: Co Čech? To disk žokej.
1: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disk žokejů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
3: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
1: Ano.
3: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
1: No ale, turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
4: Oco?
1: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
4: No byl open.
1: Byl,
4: byl,
1: open.
4: Byl pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
1: Ano, byl vlastně open, by se dalo
3: říct. Zeptám se jinak.
1: Ano.
3: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžním vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
1: Tak lehce jako.
4: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šumějí.
1: Ano, tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
4: Tady...
1: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
4: A kde vyrábíme lodě?
3: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
1: zajímalo,
4: tak,
1: nám...
4: že on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
0: Jaroslav Uhlíř říká, že s písněmi je to jako s rostlinami. Jen fanoušci rozhodnou, že některé z nich budou trvalky. Odolné kořínky pak zapustí a ozdobou záhonu se stanou právě takové trvalky, jako je dělání, když se zamiluje kůň, nebo třeba Barbora píše z Tábora. Je jich zhruba 30 těch velkých hitů, které dali v životě dohromady Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.
5: Přátelé, když si někdo řekne, teď půjdu domů a napíšu hit, ten hit Pambíček, to je prostě nenapíšete.
6: Jak se to říkal, hit Pambíček?
5: No Pambíček, no hit Pambíček, no.
6: Jako, no, no je víc Pambíčku a jeden je jenom přes hity, jako?
5: Přes hity, ano, to je
6: jsem
5: to.
6: Nevěděl.
5: No ano, a ten ti to zašprajcuje, řekne, já ti dám pacholku hit, jo, takový jako.

0: ました。
1: Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
0: Aha, tak s tímhle, se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: S texty a písněmi se prali i právě Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Buď byl spokojený jeden nebo druhý. Často to byl dlouhý tvůrčí proces a nad některými písničkami se i hodně dlouho, slušně řečeno, dohadovali. Vždycky totiž museli dospět do bodu, že budou spokojeni oba, textař i skladatel. Ale teď už se hlásí Jiřina Bohdalová.
3: Pojďte sem. Já jsem se totiž rozhodla, že tady budu zpívat. Víte?
4: Aha, tak to nám ten nový rok pěkně začíná.
3: No, ne, já jsem se rozhodla, že chci písní oslavit vstup do nového roku. No a vy mi s tím pomůžete, protože já si vás opravdu jako skladatele nesmírně vážím. No jo.
4: Já se začnu červenat.
3: Ne, mě brouzdají pořád v uchu ty vaše melodie. Takový to se laví, tak to končívá.
4: To složím klempíř.
3: Aha. Tak promiňte, ale ta se vám povedla. Tak přijíždí poslední kouboj.
4: To složil rytíř.
3: No jo, ono je to těžký, že jo. Rytíř, Uhlíř, Klempíř. Já si všechny ty řemeslníky nějak pletu. No, co si teda můžu od vás zaspívat?
4: Není nutno.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Další známá písnička Jaroslava Uhlíře je za námi a před námi další povídání a scénka.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jaroslav Uhlíř sice vždycky nosil velmi silné brýle a na texty se dokonce koukal ještě přes lupu, ale ty oči za jogurtovkami, jak se říká, měl pokaždé veselé a šibalské. Muzikanta nezapřel. Když se třeba koukl do knížky na neznámé básničky, hned se mu začaly pohybovat rty, prostě mu naskočila melodie, která by z básničky udělala písničku. Vždycky o sobě tvrdil, že není tvůrcem humoru, spíš jeho konzumentem. A občas, spíš výjimečně, vymyslí nějaký fór. Opravdový humorista podle něj musí mít v mozku šišaté zrcadlo. Takové, které tu běžnou situaci přetočí do legrace. A i jeho spolupracovníci jsou podle něj různí. Zdeněk Svěrák si dělá laskavou legraci pořád. Bolek Polívka toho vyloženě baví stále trousit vtipy. Je to živel, jako byl Vladimír Menšík. A Karel Šíp je soukromý spíš zasmušilý, i když občas řekne úžasný frk. Karla Šípa, Jaroslava Uhlíře, teď uslyšíte v další ukázce a přizvou si i dva známé herce. Ale to už nechám v průběhu scénky na nich. A abyste neřekli, že vám pořád něco zkracuju, tak ta scénka je tu celá. Jmenuje se Asanace pohádek.
2: Tak jsem zrovna tuhle vypočítával, co všechno já mám s Mozartem společného. Nebo jsem to někde čet? Teď nevím. No, to už je jedno. Ale hodně jsem toho spočítal.

0: Nepřipadá v úvahu už dneska promítat dětem, tam se dějou věci, to by nám už nikdo neodpustil, já nevím, například, tam ten taková směšná figurka výběrčí daní, že jde vybrat daně a dostane vejprask. Myslím, že dokonce od uhlíře. To by nám už dneska ministerstvo financí neodpustilo, takovouhle politickou satiru, ne.
1: Ale ten starý král je roztomilej, to musíš uznat.
0: Král je roztomilej, ale záporný postavy jsou tam ty jeho poradci.
1: Aha, to je pravda.

0: To je pravda, to by asi dneska neprošlo.
1: Určitě by to neprošlo. Proto my musíme pohádky nasměrovat tím správným směrem, jako aby odpovídali potřebám doby. Sami na to samozřejmě nestačíme. Chtěli jsme si pozvat pomocníky. Tak jsme chtěli vědět, kdo z herců nejčastěji stvárňuje různé pohádkové postavy. S touto otázkou jsme se obrátili na televizní komputer a paní Šeborová nám řekla jména dvou herců a proto jsme je dneska pozvali ke spolupráci. Miloš Kopecký a Roman Skamene.
0: Přátelé, klid, zápletka té naší pohádky bude velice jednoduchá. Král měl 3 dcery. Děvčata, nástup.
1: Moment. Ale my jich tady máme 6. Ale to není problém. Vraž je tam všechny do té pohádky, ať se nám tady holky nehádají. Znova.
0: Dobře. Král měl 6 dcer.
2: Moment. Já mám určitě zase rád toho nepozorného krále, že jo?
0: Správně.
2: Jo.
0: A jednoho dne se král rozhodl, ano, že ty svoje dcery provdá.
2: Tak. Úplně všechny. Nemohl bych si tady aspoň jednu z nich nechat na horší časy?
1: Ne, pane Kopecký. Ovládejte se, na trůně si to rozhodněte. Tady je vaše místo. Jste král, pojďte.
3: Ale. No, jsem. S kým on ty holky má?
4: Ježiš, tu babu bych chtěl vidět.
1: No tak to v pohádkách nebejvá, s kým je má. Jak tak koukám, je to různý, no. S kým je má?
2: Tak, dosti řeči. Dcerušky moje různé přijdou vaši nápadníci. Ti z nich, kteří nejlépe a nejsprávněji zodpoví mé otázky, budou po zásluze odměněni tím, že vás nedostanou. Dostanou vás tím, co prohrají. No, můžu to hrát takhle?
1: Je to moderní pojetí, ale můžete. Je to moderní.
5: Já už jsem to pochopil, takhle, my tři jsme takový nápadníci.
6: No. Tak jdeme na to, hele. Já bych byl tamhle tu třetí zprava.
1: Moment.
6: Co je?
1: Ještě než se to rozjede, ta pohádka, já myslím, že bychom se měli nějak jmenovat. Jako nějaký známý pohádkový bytosti. Aby nás děti měli radši.
4: My s nima stihneme mít ještě děti.
0: Ne, diváci jsou děti.
1: Diváci jsou děti, co koukají na pohádky.
0: Mohli bychom být třeba dlouhý, široký a bystrozraký.
1: Ano.
6: No.
4: Takže na mě zbyl ten dlouhý.
2: Ano. Děvčátka moje, to jsou vaši nápadníci. Ti se přišli ucházet o vaše ruce. Je tu ale jedna otázka. Kterému z nich dá ti přednost, táži se? Kterému z nich? Tady je každá rada drahá.
1: Možná byste mohl být trošku přesnější, pane Kopecký.
2: No, dobře. Tady je každá česká národní rada drahá.
4: Tak, pane králi, jaká je nabídka?
2: Ty bys chtěl, abych ti dal jednu ze svých dcer?
4: O, tak mě by úplně stačilo, kdyby mi aspoň jedna z vašich dcer dala.

0: Víte, takovou možnost mi, jo, vyniknout, jak jsem chytrý. O tom jde hlavně.
1: Jak pak ti říkají?
0: Já jsem dlouhý.
1: Tady by si mohl být dokonce i ministrem. Rozumíš hospodářství?
0: Studoval jsem ekonomii.
1: No, kde?
0: V Turecku.
1: No to je perfektní! Perfektní! On se mně docela líbí, musím říct. Jenom mám takový dojem, jestli on není nadlouhý a trochu krátkej. Odpočiň si, chlapče. Odpočiň si. My se zatím poohlédneme, poražím.
0: Dobrá, tak já jdu na cigáro, otče. No,
1: já ti dám cigáro.
0: Ale to budete hodný, vy máte Ameriky určitě. No.
2: Pozor, ale pane Kopecký, já už bych dneska nezakazoval v pohádkách dokonce i kouřit.
0: No jistě, ne, samozřejmě.
2: Jinak děti vidějí, že kouření zastavuje růst.
1: Jak tak koukám na tebe, jak tak na mě civíš, ty budeš patrně bystrozraký, co?
3: No, já jsem spíš bystrý než zraký.
1: Jestli jsi bystrý, to se ještě ukáže. Jak jistě víš, dávám dnes své dcery do veřejné dražby. Podle nového zákona chtěl jsem je předat původnímu majiteli, ale nikdo se nepřihlásil.
3: Vy myslíte restituce?
0: Bacha! To mi nikdo neřekl, že ty holky jsou restitutky. No, konečně dobrá pohádka, v takový jsem nehrál.
1: Ten se vyzná v cizích slovech, ale nevidí si na špičku nosu. Podíváme se na ledví dalšímu. Ty, nemýlím-li se, budeš široký, že? No.
2: Ne tak docela, pane králi. Řeknu to na rovinu, ono by to stejně časem prasklo. Moje původní jméno je Plaváček. Široký je moje krycí jméno.
1: Přímo srdcerivné, jak jsi sám dobrovolně a krásně to přiznal.
3: Ani já nejsem o nic horší. Já se jmenuji princ Bajaja. Bystrozraký, to je krycí jméno, to mi vymyslela sedmihlavá saň. Prej víc hlav, víc ví, no.
0: Dobrá krucinál. Taky se přiznám. Jsem Paleček.

0: Dlouhý mi začal říkat, protože jsou oba blbí.
1: Když jste to tak krásně sami přiznali, je to jen důkaz, že jste rovní a čestní lidé. Děvčata jsou vaše. Holky, rozeberte si je.
2: No mi vraťte.
1: Ne, to už dál koruna dobrá. Pohádkové bytosti byly konečně odhaleny a po zásluze odměněny. Nakonec se všichni šťastně vzali do vazby a pokud nezemřeli, tak šťastně žijí podnes. A to už by byla úplně jiná pohádka.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Po čase se Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem pracovně rozešli. Nebylo to ve zlém, s Karlem měl vždycky dobré vztahy. Ale najednou začal sledovat, že žije jakýsi čtvrt život, že by toho vlastně pozbytek života moc nesložil. 14 dní bývali s Karlem na šňůře, pak týden natáčeli v televizi, takže na skládání mu zbýval jen jeden týden. A přitom už byli se Svěrákem domluveni na hodině zpěvu, ve které mělo být 8 písniček. Prostě takhle Jaroslav nemohl dál pokračovat. Tak se rozešli.
2: Jaroslavu, Kareši, kluci, ani nevíte, jak já vás takhle rád vidím, takhle pohromadě. No, tak podejte si ruce, usmířte se.
3: Počkej, ale my se nemusíme nějak usmířovat, my nemáme problém, tak řekni.
4: Já taky o ničem nevím, všechno v pohodě.
2: Ale nedělejte, Ergot, s pravdou ven, no tak si to vyříkejte. Co jste si udělali, no co, chodil jsi mu za ženou?
3: Víte, já tu jeho ani neznám.
4: No tak párkrát jste se viděli.
2: Ježišmarja, kvůli ženský se rozpadne dvojice, nebo co? Taková dvojice ještě. Hergory, ty dvojice jsou založeny na tom kontrastu. Vysoký, malý, pat patašon, Laurel Hardy. Jo, hubený, tlustý. No, vy jste byli chytrý, jo, chytrý a ten... méně chápavý.
1: Tohle byla ukázka z manéže Bolka Polívky, tedy z obrazovek České televize. Čas od času se k sobě vrací a jsou spolu kamarádi. Tak si je ještě připomeňme v jedné ze scének nazvané Sportovní lékař.
5: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
6: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
5: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinkoklich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
6: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomě vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
5: Jaký nápoj?
6: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm darebákům zakázal, jo?
5: Když se to hláskuje, tak kakao. No. To je hezký nápad, ano. No, pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
6: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá souli při skoku nadnášení. Proto jsem jim předepsal luštěniny, hlavně hrách a také teplý chléb.
5: To platí asi jen pro závody na otevřených stadionech. Nikoliv pro halové závody, že?
6: Samozřejmě. Sprinterům tradičně doporučuji kyselé mléko. Ono totiž umožňuje neustále trénovat onu potřebnou výbuštost.
5: No, doktore, cítím... Cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit. Takže já vám děkuji.
1: Jaroslav Uhlíř kdysi řekl, že se díky vystupování ve dvojici s Karlem Šípem hodně naučil, i pokud jde o slovní projev. Takže za to, že nějak na pódium mluví, vděčí vedle Smoljaka i jemu. My zas tomuto muži za to, že jsme se nejen dnes mohli dobře pobavit a zasmát. It's okay, hraje, že...

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je tu hodina před půlnocí, posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Z Prahy vás zdraví s all-inclusive servisem Petra Kubaly a hlavně klid, pohodu a konečně i chládek. V rámci nadcházejících 2 hodin nebudeme ve vězení, ale v sobotní noční lince budeme probírat, co v učebnicích nebylo. Předpokládám, že jste zaznamenali novou vsuvku do vysílání Českého rozhlasu regionální stanic Martina Písaříka. Tak co učebnice měly obsahovat, abyste na ten život byli lépe připraveni?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je toho dost, napadá mě lecos, ale já nejsem až tak podstatný. Důležitý jste vy, tak jen houšť.

0: Ze studia mluví pro dnešní noční linku Honza Macoun a vlastně pro dnešní linku mlčí Petr Kubala, ten mačka teda. A ten přepojuje a ten všechno tady zajišťuje. Kávu mi i uvařil, takový servis mám. Pojďme si říct, co nás škola nenaučila, protože ona nás naučila spousty věcí, sice třeba vyjmenovaná slova, vzorečky, hlavní města, nebo části rostlin, jenže pak přišel skutečný život a najednou člověk zjistil, že netuší, jak fungují smlouvy, půjčky, reklamace nebo třeba obyčejná komunikace s lidmi. Mnozí dodnes vzpomínají, že by raději než některé poučky ocenili předmět o mezilidských vztazích, zvládání stresu nebo třeba o tom, jak se nenechat napálit. No a právě proto se lidé často shodnou, že nejdůležitější věci je stejně nakonec naučil až život. Někdy pomalu, jindy dost bolestivě, někdy ještě ani na prahu vyzrálosti to úplně nevypadá, ale je potřeba bojovat. Nemůže to být jen tak, nechat to být, ono to vyhnije. To se taky říkává, znám takové lidi, ale není to úplně OK.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Sobotní noční linka na téma, co v učebnicích nebylo, a ptám se na poprvé někoho z vás, kdo nám volá.
2: Dobrý den, já jsem Jana z Trutnova.
0: Ano, já jsem Honza, jsem z Prahy. Co vás nenaučili v Trutnově?
2: Tak já nejdřív všechny pozdravím, všechny posluchače i vás.
0: Děkujeme.
2: Co škola neučí ani dneska, no tak vy jste to už i sám řekl, to je ta komunikace mezi lidmi. Myslím tím hlavně míru milovnou komunikaci, ale ne nějakou asertivitu.
0: Ano.
2: A také prožívat krásné věci. Ve škole se učí třeba děti jenom, kdy byla jaká válka, roky, a takové věci, ale třeba aby si děti zasadili každý svoji květinu a starali se o ní ve škole a pozorovali, jak jim roste, jak rozkvétá, takové ty krásné věci, co patří k životu.
0: A tak my jsme měli během
2: děti měli ve škole učit
0: my jsme
2: a dělat.
0: Měli během školního vyučování třeba tamagoči. To se taky muselo nakrmit, když se to nenakrmilo, tak to umřelo. Víte, co to je?
2: Tamagoči nemá žádný smysl, když to květina, ano, to je vlastně živá bytost, ta kytička.
0: Je pravda, že dřívávěji zbývávaly takové ty pracovní výchovy venku, nebo dílny bývávaly, ale vlastně
2: ano,
0: ne každá škola to měla.
2: Mít zahrádku, každá škola, a tam si třeba pěstovat něco a potom si to dávat na svačinku, aby děti viděli, že to není jen tak.
0: A co je to zelenina třeba a že to stejně nechutná tak, jak by chtěli. Já vás vidím úplně normálně jako učitelku pracovní výchovy.
2: Jak vy to víte?
0: No proč ne?
2: No. A potom bych ještě teda chtěla říct, jestli můžu k tomu, že by se hlavně měli učit ty děti ne mezi sebou soutěžit, jak jsou k tomu dneska všichni vedeny, všechny děti a i všichni lidé, ale naopak spolupracovat. Že ten druhý, který je chytřejší v něčem nebo má v něčem lepší schopnosti, aby nesoupeřil jako, že on je první, ale aby se naučil pomáhat třeba těm slabším.
0: No,
2: jo?
0: Ale zase by se měl naučit i umět prohrávat.
2: Rivalita, ale naopak spolupráce. To vidím jako úplně nejzásadnější zásadu.
0: No dobře, děkuju do Trutnova za otevření vysílání. Máme tady další podotázky z vašeho rozhovoru plynoucí, třeba se jich někdo chytí. A vám, paní učitelko, dobrou noc.
2: Dobrou noc.

se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve a všechny písně křídla.

0: 67. Co vám ve škole nikdo neřekl, ale život vás to naučil velmi rychle. Jak fungují složenky, hypotéka, daně nebo mezilidské vztahy? Proč se člověk někdy musí naučit říkat ne? A proč bývá mnohem těžší zvládnout obyčejný život než písemku z chemie? Právě o tom je dnešní vysílání Noční linky, o věcech, které v učebnicích nebyly, ale v dospělosti je používáme skoro každý den. Někdo se až po škole naučil víc penězi. Jiný pochopil, že známky ještě automaticky neznamenají úspěch ani štěstí. Možná si společně taky třeba řekneme i to, co by podle vás mělo být povinným předmětem ve škole. Třeba komunikace, psychologie, první pomoc nebo obyčejné zvládání života nebo zvládání agresivity ve frontě na poště. Cokoliv. Na úřadě. Jak komunikovat s úřady? Víte, jaký by to bylo terno? Pojďte zavolat, co v učebnicích nebylo, co si myslíte, že by se měly učit současné děti, anebo děti vašich dětí, dětí, které se třeba ještě nenarodili, ale aby ten život měli dobře nastartovaný, ne vyšlapaný, jo? Ne od rodičů do růžova přibarvený, ale aby byl fakt připravený na reálný život. 731 800 900, to je číslo sem ke mně do studia, nebo k nám, Peťa to přepojí. linka@rozhlas.cz, e-mail dojde k nám, Peťa ho nepřečte, já ho přečtu. A nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání na adrese rozhlas.cz/linka. A volají, a kdo se nebojí? Honza u telefonu, dobrý večer.
1: Dobrý den, já se jmenuji taky Honza.
0: No těší mě, děláme si tady pětiminutovou párty, Jendo. Prosím pěkně, jo. Co v učebnicích nebylo a mělo by být a je to podle vás fakt podstatné?
1: No já si myslím, vychází to ze skutečnosti, která se mi stala. Chlap ležel, třásl se a prostě byl u něho jako kolega, kamarád nějaký. A vůbec nevěděl, co dělat. Tak já jsem tam přišel a řekl jsem, no tak mu dej masáž srdce, ne, jako ať mu zachrání život. On říkal, no já nic znaju, jak je to sdělat. Já jsem říkal, tak ústup, jo. Dal jsem mu masáž srdce, pak přijela jako záchranka a jako všechno dobrý. Takže třeba dejme tomu tu první pomoc.
0: Ano.
1: Tak si myslím, že asi jako tak to nejdůležitější. A potom třeba takový jako běžný věci, oni jako kde jste, a já jsem to ještě nevěděl v tu dobu, ale pak jsem se asi o 10 let později dozvěděl, že každá lampa má číslo.
0: Ano.
1: Jo, tak takovýhle jako věci, který strašně, ale strašně, prostě můžou během vteřiny zachránit život, jo, což si myslím, že je docela důležitý teda.
0: To je úplně super věc, to teďka, co jste řekl, protože to je, na to existují speciální mapy, které na těch linkách pomoci mají, ano.
1: Jo, ona je nějaká ta mapa, ta americká, kde je to rozděleno na nějaký ty čtverečky nebo tak něco,
0: ano.
1: Ale to je absolutně na nic oproti tomu, je to dokonalý systém, je to naprosto brilantní, co se tady máme, takže si myslím, že ta první pomoc určitě a takovýhle tyhle ty, jako třeba ty číslo těch lám, nebo takovýhle jako ty velmi praktické věci, který prostě jsou třeba stokrát efektivnější, než někde vysvětlovat. No já jsem někde na křížu, no prostě, jo, číslo lampy a hned tam jede sanitka.
0: No, a netýká se to jenom lamp, to ještě doplním, pardon, že přerušu, v tom země musí ven, každý železniční přejezd má svoje číslo.
1: Jo, opravdu, jo.
0: No jasně, no vidíte, pro vás taky novinka, ale je to fajn, tohle to jste opravdu řekl, já už jsem dvakrát volal nějakou pomoc, tak hned jsem říkal číslo lampy, škoda, že nesvítil a musel jsem si posvítit mobilem, ale bylo to tam. To bylo důležité.
1: To jsem vůbec nevěděl. Jo, je mi 58, to znamená tohle, kdyby se člověk jako dozvěděl, ve školce třeba už by to mohlo být nějaký jo, takový formou hry nebo tak něco, jo, ale prostě jako tohle to jsou jako opravdu důležité věci a to, že se učíme nějaký historický fakt, který si můžeme jako najít jo, na netu nebo tak něco jako na pár kliků, to bych jako upozadňoval. Určitě vzdělání nějaký jako, všeobecný, ale tyhle ty věci by měly být.
0: A že Ema mele maso, to byste zanechal?
1: No to určitě.
0: Tak vám děkuju jednou. Dobrou noc.
1: Tak jo. Dobrou noc. Díky. Dobře.

0: pár přátel stačí mít. Mně stačí kamarádka jedna i z pátého patra a ta, myslím si, poměrně zachránila život v rámci tohoto týdne. Nebylo úplně jisté, jestli budu vysílat vlastně noční linku ve čtvrtek. Na dva dny jsem se v ranním vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy odmlčel. No, zavolala záchranku a bylo to od ní nejenom lidské, ale vlastně potěšující po všech stranách, protože zachovala chladnou hlavu a vyřešila všechno, co bylo zapotřebí, vykomunikovala, co bylo zapotřebí. Je teda pravda, že hned vlastně druhý den, co se vrátil z nemocnice, a ještě jsem byl takový celý rozpláclý ve větách, slovech, kdy člověk nešlo skládat dohromady, dát větu třeba. A přesto jsem jako zavnímal teda řeči druhých, ne, že bych si toho, no, když vás osloví soused, řekne, tak jsem vás viděl včera v sanitce a už dobrý, tak musím zkonstatovat, že mi to nebylo úplně dvakrát příjemný, ale lidi si všímají. To mě těší a my jsme tady ještě vlastně během písničky s Petrem Kubalou si povídali i o tom, že nejenom, že ty přejezdy mají svoje značky, taky sloupy veřejného osvětlení, ale co jsi to říkal, ještě jednu poznámku. Odpadkové koše taky vlastně existují, když se stačí se jenom rozhlédnout kolem sebe, třeba když už voláte třeba na záchrannou službu, tak nějaké záchytné body, říct si. To je neuvěřitelně jako důležitá věc, jako zastávky, jejich názvy, nebo i takové možná bezvýznamnosti typu, jestli se tam dostane auto a podobně. A jestli dělat správně masáž srdce, tak to jsem se chtěl ještě doptat Honzi, který volal, jestli to odhadl sám, nebo jestli řekli na telefonní lince, že má udělat, protože tím se taky dá ublížit. A potom člověk skoprní a nazdar. A mimochodem ještě jedna věc s tou záchranou. Tlačítko Zastavíme metro. Je tam od začátku metra. Ale proslavilo se až tuším v letošním roce. A je dobře, že už dost lidí taky ví, že když to zmáčknou, tak metro nedojede, protože se zastaví. No, popojedem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám volá? Tady je Honza, pěkný večer. Haló, haló, kdo pak tam? Pokladač. Už tady nevidím. Tak můžu vidět další blikající tady okénka. Volejte, číslo znáte, řekli jsme ho, ale kdo jste přišli k přijímačům třeba až teď a na půl ucha a ne pravidelně 731 800 900. Já kouknu tady do vašich příspěvků, které jste již stačili odeslat. Kde to máme? Tady. Ano. Píše Dana z Olomouce, nikdo mě nenaučil, že člověk nemusí být dokonalý. Ve škole byla chyba problém. Špatná známka znamenala selhání, jenže život funguje úplně jinak. Člověk chybuje pořád v práci, ve vztazích jako rodič a často se právě z těch největších průšvihů naučí nejvíc. Mně trvalo strašně dlouho přijmout, že nemusím všechno zvládnout hned a bezchybně. Dneska bych dětem nejradši říkala hlavně to, že chyba není konec světa, ale součást světa. A dokud to nepochopí, tak bych je i propleskla. Dana. A tady vidím ještě příspěvek od Petra. Když jsem podepisoval hypotéku, vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu. Polovině výrazu jsem nerozuměl a styděl jsem se ptát, abych nevypadal hloupě, přitom jde o závazek na desítky let života. Dodnes si myslím, že děti by měly umět číst smlouvy, chápat úroky a vědět, co znamená dluh. Místo toho jsme se učili věci, které jsem od maturity nikdy nepoužil a přitom jedna špatná finanční chyba dokáže změnit celý život. No fakt, to je fakt. Mimochodem s tím čtením smluv, tak to mě naučila paradoxně doktorka Kateřina Cajdhamlová. Vzít lupu a číst. Protože někde je to tak malé, až je to protivné.

0: ale taky promluvíme, páč někdo čeká, už je přepojený. Honza, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Alexandra.
0: Zdravím vás, milá Alexandro, nebo mohu zkráceně Alex?
1: Ano, můžete.
0: Milá Alex, povězte mi, tak když si vzpomenete na ty učebnice, které vás provázely prvním stupněm základní školy nebo měšťankou, co tam nebylo a mělo být, co byste tam vepsala, vyryla?
1: Tak já si vzpomínám jenom v nejlepší.
0: Ano.
1: Na svoje školní léta. Ale co by mělo? Já jsem chtěla hlavně sdělit takovou myšlenku. Mm-hmm. Co by se mělo učit určitě v současné době, tak to je montovat nábytek. To zatím myslím, že nikdo neřekl.
0: To je ale pravda.
1: Ale přijde prostě to úplně tragické.
0: No je.
1: Protože všechno je v demontu, návody špatné.
0: No jo, pravda.
1: Když nemáte šikovné ruce, tak jste úplně
0: no, tykli. A čím jste se trápila takhle naposled?
1: Ne, já si kupuju všechno smontované.
0: A nebo aby
1: ale
0: to...
1: naposledy.
0: Ano.
1: Dcera moje tak se trápila, ale já prostě...
0: Existují
1: ne.
0: Služby, které se dají zaplatit. To já jako tvrdím a často toho využívám a pravda, když náhodou si řeknu, že tohle je stůl, který má jenom pár částí a měl bych to dát dohromady a nervuji se s tím půl dne, pak si říkám, Honzo, já ti mám takový pocit, že ten výrobce ty chyby v těch návodech dělá vlastně záměrně, aby si tu službu zaplatil, jo, skládání.
1: Ano, ano.
0: To je pravda, obzvlášť, když začnete blbě ještě, jo, že zrovna to vidíte, no jasně, díra tam je a tohle, a k čemu je těch zbylých 673 šroubků, že?
1: No,
0: takže to je krásná práce, to jste mi řekla hezky. To je pravda. No. Tady já, jenom Petr má dvě děti, jenom bych doplnil možná k vám ještě, jestli se nezlobíte. Jenom ne, že by si měl vzít příklad, jo, ale známý Slovák se s tím nemaže. 18 dětí se 14 ženami a alimenty 25 milionů ročně. Já bych do těch učebnic nepsal jenom o Emě, která mele maso, ale zároveň, že Ema může mít i víc dětí. A že to taky něco stojí, třeba.
1: Je to tak, ano.
0: Příprava na život. Jak vás připravovala škola na život? Měli jste nějakou rodinnou výchovu nebo něco takového?
1: Tak to jsme určitě neměli.
0: A jak jste se dozvěděla ty zásadní věci? Čtením, odpozorováním nebo s holkama během hodin?
1: Knížky.
0: Takže sedělo to, co bylo v těch knížkách, protože lesčem si myslím, že třeba některé návody úplně nefungují. To jsme si řekli před chvílí vlastně i. Na život se dá se vůbec na život připravit?
1: Nedá.
0: Je to vždycky až ta zkouška tím ohněm, až tím člověk projde.
1: Přesně tak, nikdo neví, co ho čeká.
0: No ale může věřit, že to bude skvělé, že to bude fajn. No a pak přijde rozvod a to už tak fajn není, třeba.
1: To není.
0: Takže se dostane do situace, že potřebuje přátele, o které ale nepečoval, tak nemá žádné, tak potom je to taky špatné. No, je to pravda, někdy člověk musí chtít, musí se snažit a tam to asi začíná. Ale skončíme tím návodem. Já myslím, že tohle by se tam opravdu mělo vytesat v těch knížkách a hned na předních stranách. Návody a skládání věci z obchodu s levným nábytkem. Tak.
1: S jakýmkoliv nábytkem.
0: Ježiš, vy jste tak smutná z toho, když o tom mluvíte.
1: Tak není nic, co by nebylo potřeba smontovat.
0: Jo, tak vám děkuju, zlepšila jste mi moc náladu, doufám, že jsem v tom nebyl sám.
1: Vy mě taky.
0: Alex, dobrou noc, těšilo mě.
1: Taky dobrou noc, Honzo.
0: Co vás ve škole vůbec nenaučili, co jste museli zjistit až tvrdě v životě? Chyběly vám ve škole základy financí, vztahů, úřadů, daní? Umíte dnes něco, co vás nikdo neučil, k čemu vám byla chemie a k čemu naopak ne? Věděli jste třeba po škole, jak funguje hypotéka, nebo co dělat po rozchodu, jak přežít v práci, jak víc penězi, jak komunikovat s lidmi, které mají známku nekomunikační, nebo nekomunikuje, nebo to je debil, to se taky dá říct s prominutím, protože to je život, to je život. Protože každý chce mít přece mír, klid a všechno podobně a pak může, stačí si přečíst úplně obyčejné rozvodové papíry jednakého manželství a tam zjistíte, že i někdy, no co někdy, i dost často v těch rozvodech se i ti dospělí chovají jako děti.

0: Jsme ve spojení Praha-Klatovy. Kdo tam? Honza u telefonu v Praze.
1: Dobrý večer, tady Jana z Klatov.
0: Zdravím vás.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: Ano.
1: A chtěla bych sem říct, že by ve škole měli zavést společenský chování, protože děti neumí vůbec zdravit.
0: Jo.
1: Nějaký děkuju, prosím vás, nebo tohle, to vůbec neznají.
0: Fakt? To, kde to žijete?
1: No, bohužel v realitě.
0: A vidíte to, jo. Ale přitom těch vzorů na zdravení mají poměrně dost.
2: To může no,
1: mají,
2: normálně,
1: ale nepoužívají to. Nepoužívají to.
0: Peťo, pust to ještě jednou, protože to já myslím, že Maxi Pes fík, ten se nezapře, i ten zdraví, protože jak každý miluje večerníček, obzvlášť ty staré, prosím.
2: To může být normálně, ne. Tak ahoj.
0: No. Dobrý den, ahoj. Je pravda, že si pamatuju na nekonečné prosby rodičů, prarodičů. Pozdravil jsi? Nepozdravil. A facan a už to bylo.
1: Ale oni i rodiče jdou a neřeknou dětem třeba pozdrav, nebo když někam vejdou, nebo jo.
0: No jo, a kdo vás nutil učit se zdravit, nebo si to tak jako vrít?
1: No, to byla samozřejmost.
0: No hejte se, já jsem pracoval 20 let v divadle a taky jsem seděl několikrát do měsíce v pokladně a statisticky pozdravit neuměli především ti nejstarší.
1: Jo.
0: No fakt. A potom ještě se neprosilo, ale já chci.
1: No.
0: Tak to jenom na okraj, ale tím to nechci shodit. Člověk je zamyšlený, člověk přemýšlí nad tisíce věcmi, ale to zdravení jako je fakt, obzvlášť když třeba pozdravíte a ještě se tomu člověku podíváte do očí, on do těch vašich a vidíte tam ten výsměch, já to neřeknu, že nepozdravím.
1: Jo, nebo třeba v obchodě, když zaplatíte, tak třeba řeknete na shledanou, hezký den přeju, nebo jo, tak prostě je to úplně něco jiného, než když někdo zaplatí a prostě odejde. Jako kdyby tam nebyl, nebo...
0: Taky pravda.
1: Je prostě ta komunikace mezi těma lidma chybí, ta slušnost taková, co byla.
0: Komunikace,
1: no.
0: Což mi připomíná, že já když jdu jako se zavírací dobu do obchodu jakéhokoliv, tak se ještě

0: Probíráme téma noční linky v rámci Českého rozhlasu, společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Co v učebnicích nebylo, to je nová vsuvka do vysílání regionálních stanic a uvádí Martin Písařík. No a já si to tak jako vypůjčil pro dnešní noc a říkal jsem si, tak pojďme si říct, co opravdu v těch učebnicích nebylo. No, je toho dost. Teď jsme byli uzdravení, takže dobrý den, dobrý večer vám, kteří jste přišli poněkud později. Budu rád, když se osmělíte, zvednete telefon, vyťukáte číslo a už jste ve vysílání, že? Důležitá věc, zdravíme, loučíme se a nemáme takové ty nepřítomné pohledy, jako proč? Tady si mi Petr postěžoval během písničky, že nejčastěji u lékaře, když přijdete k doktorovi a teď tam přijdete do té čekárny a tam ty lidi a nic a ticho. A kdo je poslední, nikdo nezvedne ruku. Takhle na venerologii jako je chápu, že člověk nechce. Že? Nebo když je nějaká epidemie chřipky, tak sotva dýchají, na to ještě, aby mluvili, že vypláznout jazyk maximálně ze cviku. Ne, ale zcela vážně, co v učebnicích nebylo? Prosím, volejte, teď se to hodí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co tam tesat do té knihy? Co v učebnicích nebylo, na co vás ten školní život fakt vlastně nepřipravil. Probírali jste všechny prvky periodické soustavy prvků, která třeba mě osobně se natolik zalíbila, že ji mám doma v obrovském, ne plakátu, ale vlastně v té školní pomůcce. Ale asi z 50. let, takže notně taková zašla, ale mně se to líbí. Vlastně mi to k ničemu nikdy nebylo, ale docela dobře se na to aspoň kouká. Dobrý večer, kdo nám volá? Tady je Honza.
2: Dobrý večer, tady je Míla.
0: Ano.
2: Já jsem totiž trochu starší generace. Já nevím, mě ve škole to, co mě učili, celkem se mi to líbilo, ale ty praktické

0: nějaký věci jsem se ve škole nedozvěděla, ale za to jsem se dozvěděla v rodině. Já jsem vás zapomněla pozdravit vás.
1: No právě teď jsem to chtěl říct, takové nedostatky teda. No, tak napravíme to, dobrý večer ještě jednou.
0: No, dobrý večer.
1: Tak Mílo, návody, ty vám dělají problémy taky, jak složit nábytek?
0: Mně totiž tohleto všechno mě naučili rodiče a prarodiče.
1: No, tak to vám gratuluji.
0: Jestli po té škole se toho dneska nechce moc,
1: no,
0: nebo jestli ty komunikace doma tak nefungují, nebo to ani rodiče nevědí.
1: Ale tak rodiče jsou v práci. Že?
0: No, mě rodiče taky byli v práci, no. Ale třeba můj děda mě naučil, když já jsem byla dost nešikovná, ale naučil mě třeba.
1: Ano.
0: A s takovýma věcma.
1: Ano.
0: Prarodiče právě ty fungovaly hodně v tomhle tom.
1: No, je pravda, že vlastně to, ten fakt požehnaný věk kypí takovými moudrými větami, ale vlastně to zní jinak, ta samá věta, než kdyby třeba řekl rodič, protože já nevím, jestli je to z úcty k tomu stáří, nebo no tak zase, když vám to řekne taková paní, která má zvrásknutý obličej a usmívá se na vás a říká vám, tak to taky má jako jiný efekt, ale, to je pravda.
0: Ale já právě nevím, proč tohle všechno se chce dneska po škole. Víte přeci, když to dítě vidí a slyší rodiče, že jdou a zdravějí, no tak to dítě dělá taky.
1: No, ale právě třeba ti rodiče zase jsou v práci. Jako nemají čas na ty děti. Tam, ano, nemají čas.
0: Když to dítě od malička jde s dospělým a naučí se zdravit, je pravda, že potom v době puberty třeba to na nějaký čas.
1: Ano, tam se to mění za co je, vole.
0: Potom, jak už to má člověk zažitý jako dítě od malička, no tak už pak je to normální.
1: Je
0: já si
1: fakt,
0: myslím,
1: ano.
0: Že spíš než ve vidím já ano. Svýho vyššího věku.
1: Jo. Čeho byste se ráda vzdala z toho, co jste se naučila ve škole?
0: Tak ono se to postupně z té hlavy vytrácí. Já bych se nerada vzdávala ničeho. Naopak si některé věci ještě teď zdokonaluju postupně, protože nechci si nechat ten mozek úplně vstát.
1: Jo, chcete, aby zůstal aktivní, tak to já teda, ale už jsem v tom případě mrtvý teď, protože já si do dneška, třeba když ve škole se měli učit básničky, no to bylo za pět. Za 4 minus otazník.
0: Ale já mám v hlavě do dneška.
1: Já taky.
0: Spíš než to jinýho.
1: No jo, ale jenom první větu a tím to končí.
0: Ne, já celý.
1: No tak začněme třeba máj.
0: No tak ten jsem nikdy neuměla celý. Ten jsem nikdy celý neuměla, ale myslím takový ty básničky. No ale tak to je jedno, to je jenom tak pro zábavu, že jo. To člověk nemusí mít v hlavě. To zrovna ne, ale ty praktické věci opravdu ve škole nebyly. A, no byly takhle, my jsme dílny a pozemky, zahrádky a to jsme měli, protože já pocházím z venkova, takže to my jsme ve škole vždycky měli.
1: No ale vy jste to měli ale navíc, protože vy jste to měli i doma, když říkáte, že jste z venkova, tak to je taky potom jako jiné učení se, chování se a průprava do života.
0: To je
1: že? Protože co chcete od lidí z králíkáren? Já jsem králíková dítě, že jo? Takže tam je to trošku taky jako o něčem jiném a fakt jsem teda jako truhlíky s muškátama nesázel. Jako to šlo mimo mě.
0: Já jsem už ještě v nedospělosti už jsem se stala.
1: No a to mi musela předat fakt babička tyhle informace zase.
0: No k tomu mě vedla maminka. Prostě rodiče chodili do práce, ale přesto na nás vždycky měli čas.
1: Takže se shodneme na tom, že chce to čas. Rodiče a čas.
0: My se asi neshodneme, protože si myslím, že se toho po škole chce moc a že tyhle praktické věci by měl mít člověk z rodiny.
1: Děkuju.
0: To promiňte, já to vidím jinak.
1: Ne, je pozor, já to myslím, já to vidím úplně stejně. To jste mě špatně pochopila. Já jenom tvrdím, že to chce čas, věnovat čas, svůj čas na výchovu svých dětí.
0: To určitě.
1: Takhle to já myslím, protože pokud nedáte čas, já nemám teda děti, ale předpokládám, že tady by byl kámen úrazu, že je třeba si to uvědomit, že pokud nedáte čas svýmu dítěti s tím, že když jste věnovali čas té výrobě, tak musíte věnovat čas taky tomu vychovat to, protože pustit tablet jen tak, to jako ne, to si neumím představit. Netvrdím, že by mě tam třeba život nezavál, ale myslím si, že to začíná o tom chtít si udělat čas.
0: No to určitě. Ty děti si ho zasloužejí.
1: Zcela určitě. Ono se to pak promítne do budoucího života. A vrátí se to k nám. Ano, věřím tomu.
0: To je pravda.
1: Takže se vlastně na tom shodneme. Tak vám děkuju.
0: Na tom se shodneme. A přeju vám hezký zbytek noci.
1: Já vám taky.
0: I vám všem.
1: Děkujeme.
0: Na shledanou.

0: Poštěstí. Pozor, boty! Pochodem vchod!
1: Sobotní noční linka z Prahy s Honzou Macounem na téma, co v učebnicích nebylo. Otevřel jsem tady další informační tok vašich příspěvků, a to přímo z vlastně upoutávky na internetu k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka. Tam se vždy ráno překlopí v 5.00 další článek jako pozvánka k vysílání, o čem to bude v dalším vysílání noční linky. A pak se tam přidají ty příspěvky, které vy posíláte. No a k těm se můžete potom až do té 5. hodiny raní vracet přímo na té hlavní stránce po tohoto pořadu, anebo klidně kdykoliv i později. Vidím tady třeba příspěvek od Bedřicha. Dobrý večer, člověk se učí celý život, nikomu to jde, nikomu ne. Bohumír, když se poohlédnu za svým životem, každá generace před i za prožívá či prožila jiný děj života. Naše rodiče se svými předchůdci žili určitý pokračující životní i průmyslový trend. Válkami se měnil a snad i pozastavil vývoj určité doby. Po válce se mnoho zvrátil, osudy rodin, vlastenectví šlo stranou. Průmyslový trend se obrátil, v socialismu jsme nebyli vedeni k samostatnosti. Vše bylo řízeno od zhora, dnešní systém nás ovládá po všech stránkách a těžko v mnoha věcech nepochopitelný. Často srovná. Zdravím noční linku. František, dobrý večer. No, ve škole jsem se naučil číst, trochu spisovně psát. Františku, na to se neptám. Čtu dál. No, co mě naučili rodiče? No, rodiče měli 8 hektarů pozemků ve stájích kravičky, koně, prasata, slepičky. To všechno jsme museli umět nakrmit, na polích pracovat. No, a to se to učí potom jinak, že jo? To je úplně o něčem jiném. Mít tam tu povinnost, sice jako dítě a pubescentní dítě, to úplně nesnášíte. Proč? No, protože se to musí, protože jinak by to, já úplně slyším slova volena jednoho z členů naší rodiny, by to pochcípalo všechno, že jo? No, kde vememe to maso, že? A takové pěkné, nenapuštěné vodou, že? No, vakuovací stroj, když přišel a teď jsme to tam jako vysávali, ten vzduch, popisovali všechno, popisky, to bude téma noční linky, poznamenej si to, Peťa, já to zapomenu, popisky, to je důležitá věc. No, František dál píše, že jako děcko jsem si vždycky říkával, jako zemědělec už nikdy, nakonec jsem se vyučil zedníkem a stejně jsem skončil v zemědělství, ale na stavbách. Jsem pomáhal na poli kopat řepu, vežních svážet slámu do stohu, trhat merunky nebo taky sbírat hrozny. Vidíte, máme společné, jsem taky trhal, ale vstupenky třeba i a podobně. Vztah k práci jsem určitě získával doma. Mamka, ta nám stále připomínala, abychom se slušně chovali. Její přání dodržují František. Děkuju, Františku. A Helena, lidskost. Jedno slovo, se kterým asi musí souhlasit každý. Lidskost. Nedá se to naučit. Asi to v nich ani být nemůže, protože ten součet vlastností, za který by se lidskost dala považovat, se naučit nedá. Je zřejmě v genech a laskavost, slušnost, soucítění se sebou i jiným, pokora, láska, neubližování sobě druhým, praktikování dobra a toho nejlepšího, co v sobě kdo má. Člověk může v sobě nosit spoustu vědomostí, ale když je nemůže, neumí nebo nechce aplikovat na základě lidskosti, nemůže to dopadnout dobře. Proto se asi lidstvo moc poučit nedokáže. Proto se historie asi točí jenom v kruhu. Život a cestování jsou nejlepší učitele. Škola se jim vůbec nemůže vyrovnat. Heleno, lidskost. Souhlasím s vámi. Já už jsem to zmiňoval nesčetněkrát. Dodržuji ze zásady jednu věc poctivě každý den, a to je dobrý jeden skutek, jeden dobrý skutek denně. Vždycky. Už několik let. A mě to pomáhá na duši.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

rád, buď a nebo. Štěstí je v stárnutí, oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas donutí,

0: Pavel Bobek, tuším vokalistka, jestli jsem poznal správně hlas, Lída Nopová. Každopádně písnička, která ve mně vzbuzuje naprosté emoce o tom, že na důchod se taky nedá připravit. I když jisté pokusy tady byly, třeba stačí se podívat na film, což takhle dá si špenát.
1: Noční linka.
0: Tak vítejte do nového dne, neděle 24. května 2026. Neděle podle předpovědi počasí má být vlastně až tropický den. Ta třicítka by padnout zase mohla. Ale navíc máme tady prach ze Sahary, který je ve výšce 2 kilometry, takže pokud nesprchne, budeme mít cosi prachového na autech, i když jsme ho myli. Takže jenom abyste věděli, odkud vítr vane, tak předpokládám, že se to dá z toho lehce odvodit. Saharský písek nás bude trápit i v nadcházejících dnech. Jinak užívejte neděli, klid, pohodu a hodně Českého rozhlasu. A taky s přáním všeho nejlepšího dnešním oslavencům. Takže v klasickém kalendáři koukám 24. Ježíš Jana. Jani, Jany, ježiš vás je, i těch, co voláte do noční linky, jako by se stalo. A mimochodem v příjmenáři tady vidím zapsané příjmení Zahradník, Zahradníková, i vám, jenom to nej.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 23. května se slavil Světový den želv. Doufám, že jste ho zdárně oslavili, ale koukali jako želva. Jako puk. No a taky jsme měli vlastně i společně Den otevřených lesů nebo Světový den migrace ryb. Tak zkusím to tak nějak jako pospojovat. 24. května se slaví Evropský den parků. Tak pojďme do jedné lesní cesty s Helenou H. Nedělám srandu. Helenou Vondráčkovou.

byla červená tenkrát před mnoha lety z počátku kariéry, nebo z počátku kariéry Haliny Vondráčkové, a vlastně to tady u nás, vlastně v budově rozhlasu, tady v té budově o patro výš. Stačí, až bude další den otevřených dveří přijít, což bude za rok, bez jednoho týdne, tak nějak, no to v pořádku, probíhá Open House Praha, což znamená otevřené dveře i na podruhé, ale klasický den otevřených dveří bude za rok, bez jednoho týdne, a můžete přijít a nasát třeba, to vyzní blbě, ducha Heleny Vondráčkové, ale tu dobu, kdy se to natáčelo, mám takový pocit, že to studio se úplně moc nezměnilo z té doby. A je to zázrak vidět, projít si, prohlédnout si, nejen odkud vysíláme, ale obecně, co je to rozhlas. Protože dnešních dětí, když se zeptáte, co to je rozhlas, tak jako úplně nejsou ve shodě a mám pocit, jako že vůbec netuší. Že by nebyl rozhlas v učebnicích, těžko říct, co v učebnicích nebylo, na to se ptám dnes a budu moc rád, když zavoláte 731 800 900, napíšete linka zavináč rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. O tom, co by školy měly učit, se debatuje dlouhé roky. Podle různých průzkumů si velká část lidí přeje větší důraz na finanční gramotnost i praktické dovednosti nebo psychickou odolnost. Často zaznívá i kritika, že škola připravuje na testy, ale méně na běžný život. Na druhou stranu učitelé upozorňují, že škola nemůže suplovat všechno a že část zkušeností je prostě nepřenositelná. Některé věci člověk pochopí až ve chvíli, kdy musí platit složenky, řešit rodinu nebo nést odpovědnost sám za sebe. Typickým příkladem, nemůžu ti to koupit, to stojí penízky. A když nemáš penízky, tak to nejde. Ne. Ale ty jsi chytrý. Jako tiskárnu, že bychom si domů pořídili. No, tak to taky ne. Tak, popojedem. Vysočina, Rangers, plavci a pak už někdo z vás, ať už na telefonu, anebo z příspěvku. Těch příspěvků je dost, těším se.

0: Tady mě dneska vyrušuje náš mistr zvuku Petr Kubala. Vlastně ani nevím, co jsem chtěl říct, ale to není tak podstatné. Snad jen, že telefonní číslo do studia znáte a kdybyste ho neznali, tak vám ho připomínáme ve znělkách, tak zkuste uchopit svůj telefon mobilní, má pevnou linku ještě, kdo z vás má, tak ťukejte, a kdo to má úplně po staru, klidně točte a budete tady s námi. Téma, co v učebnicích nebylo a co by se tam mělo dnes vytesat, nejlépe na přední stránku, ať už to vemete vážně, anebo vesele, pojďte nám to sdělit, protože bez toho dneska jinak neusnu. Telefon do studia, prosím, 731 800 900, Honza paměť má, ale je fakt, že ta výkladní skříň taky čas od času bývá, nebývá to s tou pamětí úplně dvakrát, co není napsané, jako by skoro kolikrát nebylo. Tak halo, halo, kdo nám volá? Tady Honza.
1: Halo?
0: Ano, co se stalo? Tady je Honza.
1: Já jsem vypla přijímač.
0: No to je v pořádku, kdo pak je tam?
1: Dobrý večer, Marie z Polska.
0: Ano.
1: Já už omlouvám se, že šim chrup. Prosím vás, za Komančů bylo, rodina je základ státu.
0: Mm-hmm.
1: A ještě zase bylo, já tuším, že Jan Amos Komenský, že je učitel národů, říkal škola hrou. Já jsem to zažila na vlastní kůži, pocházela jsem z vesničky a všechno je to v učitelích, profesorech a podobně, jo, protože co se dneska ty děti učí za blbiny ve škole, prostě, já mám kamaráda, ten dělá profesora na ekonomické škole ve Svitavech a ten taky říkal, prostě ty děti to tak zblblí těma kompjutrama, jo, že to není možný. Já jsem teď nedávno jsem o tom četla nějakou studii, že prostě po hodině nebo takhle, já tomu říkám ďáblové nástroje, co si budeme povídat. Jo, my jsme vyrostli úplně, a já jsem to zažila na vlastní kůži, my jsme byli do Měšťanky a ty učitelé se k nám úplně chovali jak k blbcům, skutečně. Jo, my když máme teďka srazy, nebo tak já říkám já, protože to je... Mají učitelé, ty se starají hlavně o to, aby měli dostatek financí, že jo, většině by stávkovali, aby přijde. Prosím vás, teď oni berou takový nehorázný prachy, jo, a dělají z těch dětí akorát tupce, jo, co si budeme povídat. A je to v rodině taky úcta a láska, prostě úcta, pokora, láska a všechno. Já zkusím, jestli to nespletu. Já vám řeknu jednu, co jsem si pamatovala z mateřské školy.
0: Ano, povídejte, jenom trošku se nám horší spojení. Pojďte k oknu třeba, jestli to pomůže, nebo popojděte o krok dál.
1: Jo, tak já budu mluvit.
0: Teď je to dobrý.
1: Jo?
0: Tak, Maruško, ven s tím.
1: Jo, když narodí se maličký, dar vidění má podvíčky, dar slyšení má v nižném oušku, dar doteku má v prstíčkách, dar chuti pozná v prvním doušku, dar vůně v jarních kytičkách. Maminko, ty k těm darům v krátku, dar řeči přidáš nemluvňátku.
0: Děkujeme. Děkujeme.
1: Jo?
0: Maruško, díky.
1: Prosím vás, to je do osudku, jo.
0: Děkujeme moc, ať vás zuby netrápí. Přejeme.
1: Jo, trápí. Já jsem být, je to hrůza.
0: Jo, chápu.
1: Ale nic s tím.
0: Soucítím.
1: Jsou horší věci na světě, že jo?
0: Ano.
1: Co si budeme povídat?
0: Děkuju. Taky, naschledanou. Já bych ještě vlastně doplnil, když už jsme u toho školství, tak a já s tím souhlasím. Třeba mě zbíte, nebo vemte školu, takové učitelské ukazovátko a mlaďte. Vedle oficiálního důvodu vlastně školství je takového toho, co se říká, že naučit děti číst, psát, počítat, získat základní vzdělání. Vlastně existuje určitě i nejeden méně viditelný nepsaný důvod základního školství. Naučit člověka fungovat v systému. Jo? To není o známkách. Tam jako i pětky mohou být, ale předpokládám, že škola by měla učit člověk v systému přijít včas, sedět třeba několik hodin na jednom místě, nebo respektovat autoritu, plnit úkoly v termínu, hlásit se o slovo, spolupracovat s kolektivem, zvládat věci, které ho třeba zrovna nebaví, protože když se nechá asi úplně všechno jenom tak jako ty otěže se tak jako uvolní, to asi taky není úplně dobře. Ono, historici i sociologové často připomínají, že moderní školství vznikalo hlavně v době průmyslové revoluce a že společnost potřebovala lidi, kteří budou umět základní dovednosti, ale zároveň dokážou fungovat podle pravidel. A škola tak kromě vzdělání připravovala děti i na budoucí pracovní život, to znamená na režim, povinnosti a určitou disciplínu. Je fakt, že děti některé současné tu disciplínu úplně mají po svém. Autorita, no to vůbec, co je debile. Úplně to slyším a omlouvám se za slovo, které tam sedlo jak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co v učebnicích nebylo? Ptám se asi po 50. dneska. Dobrý večer, pěknou noc, kdo nám volá?
3: Dobrý večer. Tady je Ani od Ostravy.
0: Ano, zdravím.
3: Já jsem nad tím už několikrát v životě přemýšlela i v dřívějších letech, že ve škole se neučí to základní pro život, jak se chovat v životě ke svým blížním, jako ke svým blízkým, ke svým přátelům, co znamenají dobré vlastnosti, jak se k ním dostanem, naučit ty lidi, co to jsou dobré vlastnosti, naučit to ty žáky, na různých příkladech, jak se mají k sobě chovat, aby se chovali opravdu slušně a mravně, jak se kdysi říkalo, což by měl být hlavní předmět ve škole. Mm-hmm. Dneska to vidíme, že žáci se navzájem zabíjejí. Rodiče na ně nemají čas, že? Od rana do večera v práci. Jsou rádi, že mají děcka mobily. A druhá stejná věc platí i pro to příprava mladých lidí na manželství.
0: To je pravda.
3: Existují knížky, dneska nikdo nic nečte z takového. Vůbec mladí lidé skoro vůbec nečtou, neznám moc lidí mladých, kteří by měli vztah k četbě. A kde se to mají ti děcka, mladí lidé naučit, jak se mají navzájem chovat k sobě muž a žena, anebo člověk k člověku. To by mělo ve škole být. A na to jsem přišla už dávno.
0: Taky.
3: A teďka ty výsledky, polovička populace rozvedená.
0: Ale to bylo vždycky, to zase nepřehánějte. To bylo skoro vždycky, půlka vlastně páru se rozvádí.
3: Já říkám, že to jsou moje názory.
0: Jo, to samozřejmě.
3: To znamená to, kdysi jako ještě za první republiky samozřejmě to nebylo, že?
0: No. To nevím, nezjišťoval jsem, ale každopádně je pravda, že asi v nějaké výchově vzájemné, společenské, to by asi jako stálo za zvážení a hlavně vypracování, protože třeba moje spolužečka Bartošová úplně to nevzala za jako správný konec, vzala kružítko, bodla mě do ruky, málem jsem vykrvácel, to byl její projev lásky, takže tudy cesta nevede, jenom abych to odlehčil, ale každopádně je pravda, že ta lidskost tam asi chybí, no. Komunikace, ten čas, to jste připomněla, tu jsem zmiňoval, čas, rodiče nemají čas, no a když náhodou třeba by si ty děti mohly vzít jejich rodiče, to znamená babička s dědečkem, taky nemají čas, protože ty chodí ještě do práce, protože nejsou v důchodu třeba. Takže...
3: Dobře, to je jiné téma, já jsem jasně. To chtěla opravdu soustředit na to, že ve škole, kromě těch předmětů, které jsem měla ráda, chodila jsem ráda do školy, ale mělo by se tam naučit chovat se mezi lidma člověk k člověku. Naučit se, které jsou dobré vlastnosti, které jsou špatné, a dávat příklady.
0: Ano.
3: Na to a i to, to tež potom mladí lidé, protože ti mamanci a tak dále chvilku pomáhají, potom mají, že jenom ten veget a...
0: Mami, dej mi.
3: Takový předmět, nebo takové předměty by škola měla mít.
0: Já si to píšu. Základně. Píšu si to tady k Aničce. Já vás zdravím do Ostravy. Děkuju a dobrou noc.
3: Dobrou noc.

0: Zavolej za měsíc, no tak to nepočkáme, to dneska zavolat ještě teď, co v učebnicích nebylo. Téma dnešního nočního vysílání, linky z Prahy s Honzou, s Petrem, to taky přišel ve čtvrtek dotaz, kdy bude noční linka s Honzou Macounem a Petrem Kubalou. Jo, až začne mluvit Petr Kubala a nejenom mačkat, tak se posuneme do další fáze vysílání. Tak pojďme dál. Haló, Honza, kdo je tam?
1: Dobrý.
0: Ano, vypnout rádio, vypnout, tak, hotovo.
1: Přechytla jsem se.
0: To je dobře.
1: Tady posluchačka z Brna.
0: Ano, zdravím vás.
1: No, já vás taky moc všechny zdravím. Já, když jsem začala chodit do školy, to už je strašně, strašně dlouho, ještě jsem psala na tabulku s kamínkem. No a
0: to je dám.
1: My jsme se ve třetí třídě, už jsme se začali učit pletení, háčkování, vyšívání, šití a vaření.
0: Ano.
1: A chlapci měli dílny.
0: Ano, to je pravda, to
1: a
0: se tak dělávalo.
1: Jako, jak se řekne, výchova společenského chování, to jsme se taky učili. Kdo má vstoupit první do restaurace, jestli žena nebo muž, jak má se jít po schodech nahoru, kdo má první pozdravit, jestli žena nebo muž. Už si to všechno do detailu nepamatuju. Akorát ještě mě utkvěla v hlavě jedna taková kauzule, jak si rozdělit, jako když už je člověk jako starší a vydělává ano. peníze, jak se mají rozdělit peníze.
0: No a to by
1: a
0: mě zajímalo.
1: A paní nám vždycky říkala, na tři díly.
0: Ano.
1: Jeden díl, jako první díl je dluh, to se splácí, druhá ta třetina, z toho ten dotyčný žije a třetí část je vlastně jako půjčka pro děti. Napřed jsem to dlouho jsem to nemohla pochopit, ale pak mě to konečně došlo, že je to vlastně tak, že těm rodičům se taky musí zaplatit za tu naši výchovu.
0: Jo, asi na to něco
1: bude. Ale ona to paní učitelka tak pěkně vždycky řekla, ale myslím si, že takový to chování těch dětí, jestli má pozdravit nebo nepozdravit, tak to by mělo být jako, to záleží. Já vždycky říkám, to je obraz rodičů, no, jak vychovají ten,
0: tak,
1: svoje
0: tak, tak,
1: dítě.
0: To je pravda, to je pravda.
1: Odraz, to má mě všechno, co by po těch učitelích ještě chtěli.
0: No tak teď
1: já
0: hlídají.
1: Myslím,
0: teď
1: je
0: hlídají.
1: Teda pravda, že některé věci se tam učit nemusí, ale jako na přípravu té, na, do té dnešní doby, jako toho mají ti učitelí tak dost, a ještě aby měli vychovávat některý z pratky vyloženě.
0: No klidně to řekněte.
1: Víte,
0: ještě
1: já mám
0: snachu,
1: která učí na škole a tak mě to kolikrát na, jsou tam ty jako, no jak se to řekne, ti nepřizpůsobiví. Takže toho má plný zuby, říká, je to někdy katastrofa.
0: Takže spíš jak hlídačka.
1: Takže nevím, co by na ty učitele ještě chtěli navalit.
0: Já vám taky děkuju, samozřejmě
1: no,
0: je to pravda,
1: krásně.
0: To, co jste říkala.
1: Jenomže, když se tak zamyslím, jak mají ty rodiče dnešní učit děti a vysvětlovat jim něco, když oni sami vychovaní nejsou.
0: Ale to je taky docela dost subjektivní no, pocit. Jo?
1: Je
0: to
1: dost jako jede maminka s kočárkem a v ruce telefon a dítě to si ani nevšimne. Malý spadne flaška na zem, ona na ňu klidně šlápne a přejde, ani ju nezvedne. Takže vlastně oni už ani ty rodiče tu výchovu nemají takovou, jak by měli mět.
0: Děkuju. No. Děkuju vám moc,
1: mějte
0: ať se vám daří.
1: Já vás moc zdravím.
0: Já vás taky.
1: Hodně zdravíčka přeju.
0: Děkuji vám taky, nashledanou. Já ještě doplním, jak paní posluchačka zmiňovala vlastně, je to o přístupu, samozřejmě kooperace, už zmiňoval jsem to xkrát v noční lince, ale rád připomenu. Myslím si, že všechno v rámci budoucnosti vlastních dětí by měl řešit trojlístek škola, žák, rodič. Škola, žák, rodič. Když se to někde zadrhne, tak je to na PRD. to si řekněme na rovinu, protože v současné době to úplně tak jako nefunguje, protože pak přijde rodič a už hubuje paní učitelce, jo? A to nebývalo. Dřív to bývalo o tom, že rodič přišel do školy na pozvání, anebo rodič se dotazoval, zavolal do školy a radil se. Radil se, co má dělat, nebo jak budou vzájemně postupovat, aby byli důslední a jednotní, a tím se dostáváme k tomu, že nedůslednost je taky jeden z velkých problémů, protože když jeden pustí a druhý ne, no tak jak si to dítě to má tak jako do toho života vzít, že? Bude vždycky za tím, kdo pustí a kdo je oblomný, ale trvat na něčem a do důsledku vytrvat, to už je taky jako velká škola. A poslední věc, moc se mi líbí a vlastně s tím i souhlasím, byť to nemám rád, na dluhy. Jak paní posluchačka říkala, že učitel zaujme žáky tím, že si do dneška pamatuje takovou věc odstupem času. Souhlasím, část peněz vydělaných by měla jít na dluhy. Četl jsem a souhlasím s tím, že potřebuješ-li na něco ušetřit peníze a neumíš to, musíš si vzít půjčku. Na všech půjčkách vlastně stejně stojí celý ekonomický, celý svět. Kdyby všichni totiž žili v přebytku a jenom v blahobytu, našlo by se asi něco jiného. Koukám do dalších příspěvků, které jste odeslali. Mám tady třeba Michala. Řemeslná dílna. Ne každý žák má tátu s modrým límečkem, jiní jsou prý i tací, co neumějí vyměnit žárovku. Výchova k vlastenectví, ale taková, která by předala zdravý a pevný vztah k rodné zemi. Někde na východě vlastenectví v žácích sice posilují, ale může se to zvrhnout v obdiv k válečnému zločinci a stát se nástrojem k prosazování imperialistických cílů. Rodinná výchova. Rodina je základ státu. Když se nebudou rodit děti, jako národ vymřeme a nahradí nás ti, jejichž hodnoty mohou být pro ty naše evropské smrtící. No a pak je tu něco, co by rodiče s bílým límečkem sice předat mohli, ale mnohdy to nedělají, protože často ani neznají. Mluvím o finanční gramotnosti. Znát sílu složeného úročení, umět identifikovat bezpečné investice, ale to, že se finanční vzdělanost na školách nepředává, je v jistém ohledu vlastně dobře. Kdo by potom pletl housky, když by lidé znali to skutečné tajemství peněz a ve 40 letech se stávali finančně nezávislými? Nicméně i s tou nejlepší finanční výchovou na školách však houskopletači vždy budou, protože roli nehraje jenom vzdělání, ale také osobnost. Myslím, že školní vzdělanost a životní zkušenost jsou dvě zcela odlišné disciplíny. Kéž je škola jenom takovým turistickým průvodcem v zemi zvané život, ne vedoucím budoucích zaměstnanců státního soukolí.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, co v učebnicích nebylo a mělo být, nebo mělo by být, co by se tam mělo vepsat, čeho máme dnes málo, co neumíme, nebo vlastně nás to ani nenapadá, že by v těch učebnicích mohlo být, ale přitom to bylo tak praktické a vlastně to nemusí být praktické. Může to být i nějaký nový rozměr, těžko se to popisuje, ale vy mi to třeba řeknete. Popíšete líp, budu za to rád. Kdo se o to pokusí? Tady Honza, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, všichni vás zdravím.
0: Ano, jenom poprosím, představte. Ano, Jano, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky a hodně svěžesti a tak.
1: Děkuji. Moc se mi líbí váš program a chci říct, že všecko, co se naučíme pro život, se naučíme už v mateřské školce. A mám proto důkaz. Ano. Například na Zbraslavi jsem potkala mateřskou školku a paní učitelka, děti pozdravte, a všechny děti zdravili.
0: No a to je ale o přístupu o tom, jak taky může být blbý učitel. To si řekněme na rovinu.
1: No jenom jsem to chtěla říct. Jo. Jako
0: naprosto.
1: Zábavně, že?
0: Souhlasím. Pozdravit všechno, vměstnat do hlavy, jak to má být, co je. No totiž, když ten pozdrav nepřijde, když už jsme teda u toho pozdravu, tak je vlastně, to je divné, vlastně něco tomu chybí, že jo?
1: Ano.
0: To si člověk to všimne hned.
1: Takže
0: komunikaci. Píšu si a zdravení. Tak vám děkuju.
1: Já děkuji moc.
0: A zdravím, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Můžete volat i dál, samozřejmě, to je fajn. Dáme ještě jeden telefon, anebo tady vidím taky další příspěvky. Pavel napsal krásný večer, víte, já si myslím, že tam byly takové ty věci, jako kolik 1+1 je. Na

0: takže tam má nějaké zlomkové čárky, nějaké děleno XY a na druhou to všechno se naučí a nakonec třeba v reálném životě vůbec nepoužije, ale spíš pak vejde do života, kde se setká právě s pojmy, jako je hrubá mzda, inkaso a prostě tyto věci, o kterých se na základních školách nevyučuje, ale za mě si myslím, že by mělo, protože to jsou věci, se kterými se člověk setká a které bude muset znát a vědět a k čemu jsou a proč jsou a co člověk musí udělat pro to, aby bylo všechno v pořádku. Dobrou noc přeje Pavel, dobrou Pavle, děkuju. No je to fakt takovej ten základ, jako inkaso, co to je SIPO, že? No ale zase víme, co je, nebo aspoň teda jsem se naučil v současné době, co je třeba QR platba, ale to už zase nechce slyšet určitě ani současná, ani budoucí, ani předchozí ministryně financí, protože většinou to úplně nezavání odvodem daní, že platba rovnou na účet. Každopádně, co byste se měli naučit už v mládí a knihy to nenabídly? Kdo nám volá? Haló, haló.
1: Haló, haló, tady ano. Je Jiřina z Mimoně.
0: Zdravím vás. Jiřino, povídejte, co nás jako má naučit mládí už?
1: Čistotě.
0: No, a jo, to by
1: čistotě,
0: mě nenapadlo.
1: Protože když jdete po městě a vidíte tam plno vajglu, cigaret, ano, papíru, co lidi odhazujou. Já jsem totiž potkala pátek jednu paní, která okolo městského úřadu sbírala ty vajgly, víte, a tam uklízí. Ona povedala, teď je to tady hrozný, to se nedá vůbec dělat. No a na druhé straně pán prostě dokouřil a odhodil to. A přitom tam je plno košů. Že by lidi to mohli házet do košu. Ne, oni to hodí vedle koše.
0: No, to jsou takové, takové věci, které si člověk ani neuvědomí a udělá je, že? Ale to je, tam chybí ten základ, naučit se to.
1: No a je to asi 30 let, nebo nevím to. Máme tady kino, kde staví autobus. Mm-hmm. A bylo to na konci školního roku a vedle byl takový krámek. A tam si mladí šli koupit zmrzlinu, než přijede ten autobus, že jo, končili dřív a to. A já jsem šla z města a všechny papírky z toho, z těch nanuků byly na zemi. A přitom na každé straně je koš.
0: Tak to jsou a prasata v tom případě.
1: A já jsem jim říkala, doma to taky děláte? To házíš po zemi, vy nemáte doma koše. No oni mě odstoupili a povídají, babo, co se ti nelíbí. A já říkám, ten bordel tady. Jenže teď už tam jsou kamery, tak už by to
0: mohlo pomoci třeba nějak.
1: Mohlo pomoci, no. A moje dcera se s vnučkou odstěhovali do Německa a tam to opravdu už ve školce učejí, že všechno patří do koše, všechno, no prostě, jak mají přicházet silnice, všechno je tam učejí, jo? Takže oni už jdou ze školky takhle vyčličený. Šli jsme do lesa a tam u stavidla byl hozený pytel s odpadkama a přitom tam byla asi 5 metrů dál popelnice. No jí to nešlo do hlavy, malí holci 4 letý, jak to, že to nemůžou dát do té popelnice?
0: To je daleko, třeba přijde odpověď. No, jo. No. Ale je fakt, že to si teďka uvědomuji, i jsem viděl teď nějakou reportáž v televizi, že v nějaké škole, ale spíš si myslím, že to byla školka, že tam děti učí třídit odpad. Jo, že to, že vlastně hned tam ty papírky z těch svačin, všechno. A mně to vlastně přišlo tak milý, protože to, co nás třeba v rámci třídění odpadu učili vlastně představitelé samospráv, jako co máme jako třídit, co můžeme třídit. Za nás, za mládí byla jenom oranžová popelnice na sklo a pak se teprve přidali na papír a dneska těch popelnic máte X. A velmi mě rozčiluje jedna věc, že vlastně nás naučili, co patří kam nějak a teď to změnili vlastně ten systém, že

0: my v tom udělali guláš, že poznám jenom bezpečně papír. Jenom papír. Jo, ale to jenom tak na okraj, že vlastně se změnilo něco, co do vás vštěpují třeba 20 let a najednou je to jinak a už tápete. Takže neměnit za je té věci.
1: Papír je modrej, no. Na plasty jsou žlutý, že jo?
0: Ano, ale víte, že do těch plastů patří ještě další věci a nejenom plasty. No a tím už právě zamotávají hlavy těm lidem, protože vlastně to může být i jinak. No. Ale jo, máte pravdu, čistota, čistota. Stačí se podívat hlavou dolů, ne do mobilu, ale na zem a vidíte odpadky, vajgly a žvíkačky.
1: Když půjdete do lesa, jaký je tam bordel?
0: Za papírkován.
1: Když si vezmou svačinu do lesa, jo, tam se nikde nesvačejí, tak ať si to strčejí zpátky do batohu. Mm-hmm. To už unesou, to už nebude, ten papír není tak těžký, že jo, nebo ta prázdná flaška. Ať si to vezmou domů. Já jsem říkala, ty zvířátka by se měly sjednotit, pozbírat to a naházet jim to do oken.
0: Děkuju i vám. Ať se vám daří a díky za telefon. Naschledanou.
1: Vám taky. Naschledanou a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, jeden z posledních telefonátů pro dnešní vysílání, nebo možná poslední, po písničce má 2 minuty, tak předpokládám, že ještě něco stihneme. Co v učebnicích nebylo a mělo by být, tak čistotu tam už teď taky mám. Ale je fakt, já jsem tuhle zrovna se zamýšlel ne nad psími exkrementy na chodníku, ale nad počtem žvíkaček. Sešlapaných, seschlých a snad pomalu i nesundatelných, rozhodně ne, tak jen tak špatlý. Ale prý na to existuje nějaký stroj, no ale zase pořizovat něco, co lidé dělat nemusí. Odhazovat vajgly, žvíkačky, jen tak, bezprizorně. Prosím vás, nedělejte odhazování žvíkaček ani v kulturních institucích. Ze své praxe velmi dobře vím, že z 360 židlí do sálu kulturního domu se dá taky sezbírat kýbl a půl žvíkaček za sezónu. No a teď si to představte.

0: svými režisérskými pokyny tady mistra zvuku jsem teda natolik teď zmát, až mu upadla sluchátka. To domluvíme, už žádná písnička nebude, koukám na hodiny a máme ještě 10-11 minut, takže teď zběsile tady ťuká, všechno vrací, co jsem zadal smazat. Tady jsme smazali všechny písničky a ještě jedna bude. Každopádně, co v učebnicích nebylo, poslední možnost dovolat se. Jestli slyšíte nějaké, prosím vás, rány a nějaké zvuky, tak to není o tom, že by nějak chrčel nějaký strojek z těla tady mistra zvuku Petra Kubaly, ale omladina se rozhodla, že bude tourovat svoje půjčená auta nebo auta leasingových společností, to se nemohli vydělat přece. Já vždycky, když vidím nějakého krasomila 20-letého, který má nejnovější bávo, tak si říkám, jo, chlapček, kde jsi na to vzal? Ne, že by mě to jako nějak mělo zajímat, ale. Halo, Honza u telefonu, kdo volá? Kdo je na druhé straně?
1: Aha, dobrý večer.
0: Ano, i vám.
1: Já vypnu rádio.
0: Ano, vypínejte.
1: Dobrý večer, tady Iveta.
0: Zdravím, Iveto, povězte.
1: Olomouce.
0: Zdravím vás, povězte.
1: Já chci říct, mě se hrozně líbil ten příspěvek té paní. O té lidskosti, to je
0: ano,
1: pravda.
0: Ano, mě taky.
1: Toto se mě líbilo, jak ta paní mluvila o tom svém dětství, jak ptala na tu tabulku tím kamínkem.
0: Ano.
1: To byl taky dobrý přístup. Toto se mě líbilo o těch žvíkačka, já to nesnáším.
0: Já úplně teror.
1: Já to nesnáším, protože já jsem šla se svým pejskem jednou. Mu se ta žvíkačka přilepila na capku, já jsem to nemohla sundat. Já jsem mu to různě zeškrabávala, odstřihávala ty chloupky, no to bylo hrozný, takže ty žvíkačky to nenávidím.
0: Mm-hmm.
1: Potom chci říct, se mě líbilo ta paní, jak říkala, jak ty děti zdravili v té školce, jo, co se naučíš v té školce, to je pravda. To je jedna taková knížka, teď nevím toho spisovatele přesně, hodně čtu, on psal, to, co potřebuji k životu, jsem se naučil v mateřské škole. To je pravda. Co vložíte do dítěte do 6 let, tak to si nese celý život. A chci říct, ta škola, jo, oni mají ty učitelé osnovy a oni jako je musí plnit. Čili oni učí ty předměty a nejsou tam opravdu žádný předměty k praktickému životu. Co třeba dělat, když, jak tam ti lidé mluvili o těch penězích a tak, co dělat, když se stane, co dělat partnerské vztahy, že jak se chovat k sobě. A nebo chci říct, nemluví se tam, nebo dřív se nemluvilo, já už jsem v důchodu, o šikaně, jo. Já jsem byla malá asi ve 3. třídě, já to zrychlím, a mě každý den čekávali 3 holky ze třídy, z mojí třídy, jsme byli asi ve 2. a 3. třídě, a oni každý den na mě čekali tam, já nevím, 100 metrů od mýho baráku, oni tam bydleli taky někde poblíž, oni byli kámošky, takový zlý holky 3, a oni vždycky, máš nějaké peníze? A mě babička dávala nějaký korunky, jo, tenkrát, já nevím, korunku 2. Tak ty peníze mě vzali. Máš nějaké jídlo? Svačinu mě vzali, když jsem měla. Prostě vždycky mě obrali o všechno možné. Já jsem byla sama, svačka menší. Oni byli tři velký holky. A já jsem, dnes na to myslím pořád, ale já jsem neměla strach. Já jsem vždycky šla, věděla jsem, že tam někde číhají. Tak oni mě zastavili a to bylo denně. A já to zkrátím. Já jsem se bála to říct doma, já jsem se bála to říct ve škole, já jsem to nikde neříkala a denně jsem toto snášela. A já už jsem věděla, že někde tam vyskočí spoza rohu a to bylo denně. Takže ta šikana, otázka té šikany, teď se to třeba aj tak někde řeší, to slyším v těch školách, ale dřív se o tom fakt nemluvilo. A potom ještě jsem chtěla říct, já jsem pracovala ve školičce, a my jsme tam fakt děcka učili tu ekologii, třídit ty odpadky, ty popelnice, ty barvy. Si vzpomínám, jak jsem jim to vysvětlovala, co do které patří. Měli jsme takové různé jako hry s těma dětima, jo, a jsem s nima zpívala, tančila, všecko možná cvičila, plavali jsme.
0: Už vím, že nemůžu dělat.
1: A já jsem je učila k různým tím tématům hrama. A to ve škole jsme neměli dřív, jo? A teď v té školičce jsem je to učila všecko. No a co ještě chci říct,
0: Že se rozloučíme, to jste chtěla říct, protože já vám to musím vnuknout do hlavy. Musíme končit. Musíme končit.
1: O těch penězích, ještě třeba téma, jak hospodařit s penězma, to je důležitý téma taky.
0: Znamenáme si. Znamenáme si, probereme. Jindy. Ano, děkuju a dobrou noc.
1: Posluchače, pane Honziku, dobrou
0: taky
1: noc.
0: Dobrou noc do dobrou. Olmiku. Dobrou noc. No, ale shodneme se asi na tom, že během těch 2 hodin dnešního povídání asi takové to základní dobrý den asi chybí nejvíc.

vámi vysílání Českého rozhlasu za 3,5 minuty, 1 hodina, nejvyšší čas se rozloučit, ustoupit, lehnout si, prospat se a zase si říct, třeba jsem někoho i tak nějak nakousl, že by to vlastně nebylo vůbec špatné, byť to třeba někdy musí být nucené. Hele, já jsem ještě dneska nic dobrého pro druhé neudělal. Zkuste to. Měl jsem to několik let, jeden dobrý skutek denně. Povinně. Víte, jak vám bude dobře, jak si... Třeba je to falešné nějaké to v hlavě myšlení potom, jakože a teď jsem někomu udělal. Zkuste to každý den a důsledně to vydržet. Je to fajn, je to fajn. My se společně v další noční lince uslyšíme až v červnu a teď jsem zjistil podle rozpisu služeb, některé tím potěším, tak prosím vás, 14 dnů prvních v příštím měsíci, ještě beze mě, takže až 15. v pondělí při vysílání noční linky z Prahy z Karlínské budovy, možná, anebo z nějakého koutu Čech, pokud mě tam zavede pracovní rozhlasová povinnost. Každopádně s dalšími tématy se klidně obracejte na kolegy, anebo napište i mě, můžete soukromně jan.macoun@rozhlas.cz a nebo klasickou poštou. Mně přišel za minulý týden nejeden dopis, 3 dopisy. Klasickou poštou. Já to nejdřív očuchám. Se omlouvám. Já to vždycky očuchám a přemýšlím, jestli je to ještě se známkou olizovací. Chápete to? A to jsme v moderní době. Teď už se neolizuje, teď je tam samolepka. Takže děkuju za dopisy elektronické, ale i ty klasické, ty odesílejte klidně, uděláte tím radost. Čumkarta z nějakého výletu, pozdravu, z dovolené, tak klidně sem sní do noční linky. Vinohradská 12, Praha, noční linka, Macoun, to dojde. Děkuju vám. Vám přeji pěkné dny, další pořady budou následovat a samozřejmě i mý kolegové z noční linky. Tak ať se vám daří s úsměvem a ve zdraví zase příště.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Víte, co mají společného vitamin C, procházka přírodou a dobrý vtip? Všechny tři varianty vám zlepší náladu, ale jen ta poslední vás rozesměje a někdy i k slzám. Stejně jako osobnost, která nás dnes bude bavit, a tu vám představí Patrik Rozehnal. Tak jsem si to raději všechno sepsal. Ona žena se narodila 7. března 1959.
2: No co koukáš? Proč nepíšeš?
1: Ještě si potřebuju udělat pár poznámek.
2: Já na vás nebudu čekat.
1: Na mě nemůžete takhle rychle.
2: Co pochytáte, to pochytáte. Takže, kde jsme skončili? Teď nevím.
1: S datem vašeho narození.
2: Už to mám.
1: Rád bych slyšel něco o vašich rodičích.
2: Naši nejsou doma.
1: To nevadí. Bude to hlavně o Evě Holubové. Ale já si ještě musím přepnout na tu aplikaci se svými poznámkami. Tak vydržte.
3: Prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Eva Holubová, jméno, které ještě mnohokrát dnes uslyšíte, a její hlas ještě častěji.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Náš dnešní příběh se začíná 7. března roku 1959. Tehdy se v pražské Podolské nemocnici narodila Eva Holubová. Je tedy křtěná Vltavou. A do jaké rodiny přišla? Kým byli její rodiče?
2: Zemřeli už dávno, zemřeli rodiče docela brzo. Maminka byla mzdová účetní, tatínek byl nějaký úředník a v 68. No, úředník, abych tak budu upřímná, pracoval na obvodním výboru KSČ do 68. Uvěřil socialismu s lidskou tváří, napřed teda uvěřil socialismu vůbec po válce a pak nesouhlasil se vstupem vojsk a dělal v národním podniku Palkbely seřizovače strojů. To mi bylo 10 let, když prozřel.
0: K tomuto tématu se vlastně Eva Holubová spolu s režisérem Janem Hřebejkem vrátila v jedné z bakalářských povídek, ve které si zahrála i po boku Bohumila Klepla a Miroslava Donutila, co by zarytého komunisty. Ta bakalářská povídka nesla název Dobrá zpráva. V televizi totiž dávali reportáž o tom, co se děje v tehdejším Rusku v 90. letech.
3: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
4: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
3: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
4: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot, víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku a zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
3: No a co je lepší dnes než tenkrát?
4: Já se ptal první, odpovězte mi.
3: Já jsem ti odpověděl otázku.
4: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice na hranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím mít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu, víte? A o to tady jde, a to je důležitý.
3: Hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, přineste skleničky a je to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš? Zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný? Co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
4: Taková kravina mě v životě napadla, pane Jileček. No, ne, ne.
3: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, jsi si jistý, že učíš pravdu? Jsi si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekrutuje? Jsi si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
4: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netýkejte mi!
3: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
4: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
3: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě si žilo hůř, bylo plocho?
5: Jenom taková maličkost, pane Jileček. Jestli pak víte, co je tohle?
3: No co já vím, no vata, ne?
5: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si ji tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
3: To na mě neskoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu toho měla. Proč jsi nepřišla?
5: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším. Se vším.
3: Já nevím, vy jste divný lidi. S váma člověk těžko najde společnou řeč. Já nevím, kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne. Vy furt se nímráte v té minulosti, vám to dělá dobře. Vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
0: Už na gymnáziu koketovala Eva Holubová s divadlem. Působila třeba v divadle Sklep, kam ji přivedl spolužák David Vávra. Později pak vystupovala na divadelních poutích na Střeleckém ostrově. Po střední škole pracovala krátce v mateřské školce a taky v Jedličkově ústavu. Dalo by se říci, že právě do té druhé zmíněné instituce ji přivedla deprese, kterou tehdy měla. Měla pocit, že je zbytečná. Když jednou cestou od hrobu Boženy Němcové, kde rozjímala, co dál s životem, prošla kolem Jedličkova ústavu, všimla si inzerátu, že hledají sanitární pracovnici. A tak to vzala jako Boženinu odpověď. Stále ovšem snila o herecké dráze. Její tatínek ji ale zrazoval, jak kdysi prozradila i v našem rozhlasovém pořadu Tandem.
2: Tatínek, jak tak všichni říkají, tak mě to vždycky je směšný, že ochotničil, ale ono se opravdu dřív hodně ochotničilo, daleko víc než jakoby dneska. Takže opravdu k tomu divadlu měl lásku i aktivní, ale byl proti tomu, abych já byla herečka. Nepřišla jsem mu na to hezká. Já si myslím, že se bál, že neunesu tu porážku, tak mě na ní připravoval dopředu, čímž mi bral sebevědomí, ale já jsem si ho pak našla jinde. Já jsem velmi záhy pocítila, už asi někdy v družině jsme začali hrát s mým kamarádem Jardou Richtrem pro ostatní divadlo. A já jsem pocítila, že mi to jde, že není pro mě problém se vžít do toho druhýho a není problém ho přirozeně jakoby napodobit a že to ty ostatní baví. To najednou jako vám jde samo v tu chvíli, ale vedle toho, když třeba chcete tančit nebo zpívat, tak zjistíte, že se nadřete a že vám to nejde. Takže já jsem věděla, že nějaký talent tady k tomu je, že musím si vybudovat psychický předpoklady a najít nějaký znalosti k tomu. No. Ježiši, co na mě tak kouká? Co pak nikdy neviděl ženskou nebo co? Otoč se, ať se otočí, ať se otočí. Co čumí, čumí, čumí, čumí, ťuklouš jeden. Všichni jsou stejný. Holku oblbne, hodí do postele, udělá dítě a nazdar. Jenom Láďa, ten je jiný. No, takovej

0: Tahle ukázka nás přenesla až do roku 1981, do krátkometrážního snímku Tomáše Vorla, nazvaného To můj Láďa. Zachycoval několikaminutový vnitřní monolog v těle Evy Holubové, která se vrací z nákupu a zamilovaně přemýšlí nad svým mužem. Láďou. Možná už tohle utvrdilo Evu Holubovou, že by tou herečkou skutečně mohla být.
1: Ze začátku to bylo proto, že jsem nevěděla, čím bych byla. A vždycky, když jsem byla třeba na venkově, tak jsem chtěla být dojičkou, pak jsem začala chodit do školy, učitelkou, popelářem a tohle všechno. A měla jsem pocit, že ta herečka tohle všechno může hrát, takže může být vším. No, což je blbost, že jo? A pak v pubertě jsem chtěla být herečkou pořád a k tomu ještě hodně slavnou, protože jsem se začala bát smrti a myslela jsem si, že aspoň tady někde zůstane to moje jméno.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: O touze hrát nám zpívala Helena Vondráčková. O stejné touze, jakou měla už kdysi zemitě vtipná a úžasná herečka Eva Holubová, které se dnes věnujeme v pořadu, který jste si tolik oblíbili.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Vraťme se ještě do jejich školních let, do doby, kdy navštěvovala gymnázium. Na to zavzpomínala i s Halinou Pavlovskou v jejich banánových rybičkách na obrazovkách České televize.

0: Evo, zapůsobila ty jsi někdy na nějakým svým nesmrtelným činem na nějaké spolužáky?
1: No, myslím si, že byli docela rádi, když jsme brali blanokřídlí a já jsem přinesla do hodiny přírodopisu krajtu. Já jsem měla kamaráda hadaře, měla jsem být volaná a to už by byl asi třetí reparát, protože jsem nebyla připravená a byly povolený pouze dva. Maminku by to velmi ranilo, kdybych tento ústav nedokončila, tak jsem říkala, Karle, musíš mi nějak pomoct. On říkal, to je jednoduchý, vemem krajtu. Tak jsem jí měla. Já jsem musela sedět v první řadě potom už, jo? Hned asi od druhého pololetí prvního ročníku. V tom pytli. Paní učitelka Mojžíšová říkala, dej si ty krámy někam dolů. Já jsem říkala, tam mám pro vás překvapení. A teď jsem se těšila, že zešílí. A vzadu seděl majitel krajty Karel Fortin, že jo? No a já teda vytáhla to hada. Já se hadu nebojím. A nebo kdybych se bála, tak tu chvíli, kdyby mě měl uškrtit, tak prostě... A ta Mojžíšová mi říkala, no a co mi o ní povíš? A já jsem říkala, tuším, že má kloaku. V tu chvíli mě ta krajta počůrala, že jo? No a do toho vyšel ten Karel Fortin a udělal velkou přednášku o tom a prostě hodina proběhla bezvadně. Já jsem teda potom s tou krajtou chodila celý dopoledne po tom gymplu. To mě hrozně bavilo. A potkali jsme paní profesorku latiny, která blbě viděla, takhle kouká a říká, co to máš, Holubová? A já jsem říkala, krajtičku. A ta úplně začala řvát, zešílela. Zaběhla do kabinetu dějepisu a latiny a zamkla. A profesor Moravec jí říkal, co blbneš, Hano? A on říká, Holubová chodí s krajtou po gymnáziu. A on si myslel, že se zbláznila.
2: V roce 1981 se Eva Holubová vydala na seriózní hereckou dráhu. Na třetí pokus se dostala na Damu a postupně začaly přicházet i herecké příležitosti ve filmu. Namátkou si zahrála třeba v Pražské pětce, v Času sluhů nebo v Kouři a v 90. letech pak přišly divácky úspěšné snímky jako třeba Knoflíkáři.
3: Prosím tě, tohle to ty neřeš.
4: To teda budu řešit.
3: A nechoď pořád za mnou.
4: S tebou mluvím, tak za tebou přece musím chodit.
3: Tak za mnou nechoď.
4: Když s tebou mluvím, tak musím.
3: Hele, víš co, běž si sednout a dívej se. Dívej se na chlapy, který něco dokázali. Ty jsi v životě nic neudělal.
4: Já jsem taky udělal. A? Kluka jsem vychoval. Já přece nemůžu být tak blbej, jak mě furt tvrdíš, když mám tak chytrýho kluka. A Petr je chytrý. On není blbej, to já poznám.
3: Ty tak něco poznáš.
4: Já fakt poznám, že není blbej a on není blbej.
3: Petr je chytrej.
4: Víš, že jo?
3: No, je chytrej, protože není po tobě, víš? Protože není po tobě blbej, tak je chytrej.
4: To je jako po tobě, jo?
3: No tak po tobě rozhodně není.
4: Počkej, jak to, že po mně není?
3: No, není, no.
4: To je jako po Frantovi Brabcovi, jo?
3: Hleď, tak já ti teda něco řeknu. Já jsem ti byla věrná.
4: Byla?
3: Byla, ale to není vůbec důležitý. I kdybych nebyla...
4: Prosím tě, neřeš,
3: to není důležitý.
4: Pro mě
3: to je důležitý. Kdybych nebyla, tak by se mi nikdo nemohl divit. Protože ukaž mi ženskou, která by chtěla mít blbý děti, takovou mi ukaž. Neznám takovou, kromě tvý mámy.
4: Hele, teda teď mě trošku vytočila. Prosím tě, moji mámu nech na pokoji, jo?
3: Já, kdybych ti byla nevěrná, tak to je služba celému lidstvu. A možná všem těm civilizacím. Protože jeden blbec je až. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě. Tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
2: Film režiséra a scénáristy Petra Zelenky Knoflíkáři z roku 1997 byl původně určen do pořadu Česká soda. Měly to být povídky, které se tam měly odehrát. Nápad udělat z toho film dal Petru Zelenkovi Čestmír Kopecký, producent České televize. A všechno spojil rolí taxikáře. Eva Holubová tu svou roli má moc ráda. prý je tak dobrá, že někdy zapomíná, že v ní hraje a směje se té situaci vždycky, když to vidí v televizi. Byla prý tak dobře napsaná, že ji stačilo pouze pochopit a uchopit. A vyšlo to skvěle.
1: Nech to tam, co to děláš, člověče, co si to dovoluješ, neživíš, tak nepřepíne, já to mám rozkoukaný, vrať mi to tam.
4: Já se jenom mrknu, co dávají na jedničce.
1: Ale ty můžeš být rád, že se můžeš dívat, co dávají na dvojce, dej to tam zpátky.
4: Ježiš,
1: no, mi to uteklo.
4: To je blbec. Mě tam mohli dát z fleku.
1: Proč by tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
4: Náhodou, jednu věc umím, víš.
1: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
4: Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje, jo, a trefí plivancem lokomotivu přímo na osmičku.
1: No.
4: V takové rychlosti. V takové rychlosti.
1: Honí mi z obrazu.
4: To mi ho teda ukaž. To by ani ten tvůj Franta Brabec nezvlád.
1: No a proč by to dělal, prosím tě?
4: Protože by to nezvlád. To umím jenom já.
1: Franta Brabec náhodou umí jiný věci. Ten není tak blbej, že musí cintat po lokomotivách.
4: Počkej, počkej. A co umí Franta Brabec?
1: To neřeš. To není důležitý.
4: Hele, to, co to neřeš? Co zvládne Franta Brabec?
1: Potom nepátrej. Důležitý...
4: Hele, nezamluvej to.
1: Není to,
4: nezamluvej
1: co umí Franta Brabec. Důležitý je, co umíš ty a ty neumíš vůbec nic, rozumíš? No, tak
4: hele,
1: proč hele, na
4: hele, nezamluvej to. Co umí Franta Brabec?
1: Budu zamlouvat, co budu chtít. Franta Brabec náhodou umí moc věcí. A ty neumíš hele. Vůbec nic, proto musíš plivat na lokomotivy, rozumíš?
4: Víš, proč to dělám?
1: No, protože jsi blbej, ti to říkám.
4: Já to dělám, protože mě furt opakuje, že jsem blbej. Tak jdu a musím se uklidnit. A dělám už to tak dlouho, že jsem v tom možná nejlepší na světě, víš? Možná nejlepší na světě. Co možná? Já jsem v tom nejlepší na světě. Proto bych si zasloužil, aby moje sperma taky letělo na měsíc.
1: Na měsíc, jo?
4: Jo.
1: To je výborný, na měsíc.
4: Jo.
1: Kdo by ho tam asi převzal, můžeš mi říct?
4: Prosím tě, tohle to neřeš, jo? Tohle neřeš. Seď, dívej se a tohle neřeš. To si vyřeším sám. Víš, já jsem v tom nejlepší na světě. Tak neřeš. Mě ukaž někoho. Tohle to neřeš a ukaž mi někoho, kdo se trefí plivance na osmičku. Bych chtěl vidět, jestli někoho, koho ho najdeš. A tohle to neřeš, jo? To je moje věc, to si vyřeším sám. Seď. Neřeš.
2: Eva Holubová se ani nikdy nezabývala tím, jak vypadá. Prý to zařídila matka příroda. Už v mládí vypadala jako matka svých spolužaček a to se jí drží v podstatě dodnes. Jinak, jak sama o sobě říká, je obyčejně pracovitá i obyčejně líná. A umí zahálet. A ani to nebere jako zahálení. Prostě si pouští filmy, ráda si čte, medituje, žvaní, klábosí se členy své rodiny a užívá si života. Povídala si na tohle téma i s Karlem Šípem v jeho Všechny párty v režii Viktora Polesného.
5: Řeknu ti to na rovinu. Ty, když jsi měla kolem třicítky, tak si hrála urousaný padesátnice a teďka naopak hraješ takový ty neukojitelný samice.
1: Pravdu,
5: jak si to vysvětluješ? Tu
1: já
5: změnu
1: to
5: toho repertoáru.
1: Takhle.
5: No.
1: Já už od 15 vypadám na 45. Podívejte se, já když jsem měla s Jitkou Asterovou, která je stejně stará jako já, tak jsme jeli na natáčení Dušana Hanáka na kostýmové zkoušky.
5: No.
1: A ožrali jsme se, tak jsme u toho tvýho tématu taky konečně. Ožrali jsme se cestou ve vlaku.
5: Ano.
1: Snad i ze strojvůdce. A Sterka, jak tohle, to já nevím, to je jenom nějaký automat a tohle. A jenom tam byli všichni ty ajzvoňáci, všichni ty a jenom říkali, to je blbý, že si vzala sebou mámu. A já to zachránila, jo. Druhá, jo, příhoda. Děti jsem měla sice později, bylo mi 34, no ale tak jako dobrý, jdu pro ně do školky, že jo. A teďkon prostě tam přijdu a Karolinka ke mně běží a říká, mami, že nejsi naše babička. A já říkám, to víš, že ne, když jsem ti měla bříšku a takový. A teďkon Kája jde k té holčičce a říká, tak vidíš, že to je moje máma. A ta holčička mrchá říká, ale moje maminka je mladá. A já jsem nevěděla, co mám říct a říkala jsem, ale já jsem za to chytrá holčička. Tu chvíli jsem ale sundala kabát. A měla jsem pod ním noční košili, kterou jsem si nestačila sundat, jo, protože šli po... A třetí bylo, to bylo úplně hrozný, jsem šla, to už jsem měla snad natočený pelíšky, pupendo a tohleto a jdu se psem a teď prostě tam nějaká paní mě potká a říká, vás já od někaď znám. A já říkám, nevím. Ne, počkejte, od někak vás znám. A říkám, tak dělej, babo, já už... A říká, no tak nic, rozcházíme se a ona na mě volá. Už vím, vám jsem nedávno vyměřovala důchod. Takže. Jde o tohle. Vy už jste si na tenhle ten ksicht zvykli, jo. Já když jsem byla na Damu, jsem seděla, přišla Chýlková do stejného ročníku, tak si myslela, že jsem dálkařka. Vy už jste si na ten ksicht zvykli. Jde to hodně o zvyk. Fakt jde o zvyk vždycky. No a oni ty krasotinky vedle mě stárnou, že jo? To vidíte. A tohle prostě drží, jo? Tohle prostě drží. S tímhletím já půjdu i do té rakve, jo?
5: No ne, že drží, to se škromná. To se já mám dojít.
1: No to je právě, víš,
5: zlepšuje se to.
1: No zlepšuje se to.
5: Čili ty role jako začaly přicházet s tím, no tak předpokládám, že nějaký mastičky taky, ne. Neříkám přímo skalpel.
1: Ne mastičky. Mastičky.
5: Mastičky ani
1: mastičky,
5: ty.
1: Mastičky ne, mám.
5: Nebo na noc takový to.
1: Víčka nový a tady nový. No teď já jsem tady
5: čili
1: měla.
5: Řízli tě?
1: No ale to už je dlouho.
5: Jo.
1: Už se to zase vytáhlo, ale to nebylo kvůli vytáhání, já to měla ještě horší. Já tam měla tukový váčky jak palec úplně. A když to, a tuk váže vodu. A my když jsme točili detaily, tak Varela říká, no to nejde. Ona to má úplně nateklý, to není možný, tak jí dejte let a tak. No tak jsem si to dala, ale ani není to nic poznat, že jo?
5: No ne, no naopak, no. Jako ne, že
1: já
5: poznat.
1: Já už s tím takhle chodím 7 let a ještě prvé teď Karlovi, když je ten Silvestr, tak jsem to řekla, jo, ale jinak nikdo nic nepoznal.
5: Jinak Pocovo. Myslíš, že to je taková indiskrétní jako věc, jako, že by ženský neměli?
1: Jedno.
5: No proto jsi to řekla.
1: Mě to je úplně jedno.
5: No.
1: Cher je přešívaná, hale, a já když ji vidím nějakým film třeba s Mussolinem nebo něco takového, jaký miluju.
5: No.
1: Mě to je jedno. I když má někdo umělý zuby nebo co, jako Jaruška má hnusný zuby, ale fakt jsou její. No, tak na ně může být hrdá, no.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Řekl bych, že nás právě teď v našem pořadu čekají legendární role Evy Holubové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Tahle herečka má na svém kontě už víc než 50 rolí. Nejedna z nich ji přinesla i důležitá herecká ocenění. Skoro by se dalo říct, že v každém úspěšném filmu, který stál za to a hlášky z něj zlidověly, si zahrála právě Eva Holubová. Kromě humorných rolí ale umí zachovat i vážnou tvář, což předvedla třeba ve filmu Requiem pro panenku. Ale nás teď čekají Hřebejkovy pelíšky. A filmové partnerství s Jaroslavem Duškem, který jako vánoční dárek dal těžítko.
2: Nádhera, viď? Nepřipadá ti to úplně magický?
3: Připadá.
2: Podívej.
3: Já miluju sklo. Já jsem se strašně přála těžítko.
2: Ale tohle to není jenom těžítko, Evi.
3: Co to je?
0: Jaké vzpomínky má na natáčení téhle legendární komedie samotná Eva Holubová?
4: První natáčecí den jsem měla tady se sestrou.
0: Tím má na mysli Simonu Stašovou.
4: My jsme obě jedináčkové, tak si od té doby říkáme ségra. Jo, a to bylo... To...
5: Ano, tady je můj starý, dodala Simča
4: a
5: pohledem na pana Donutila.
4: A to bylo v té koupelně. To bylo v té koupelně. Ale už jsem věděla, že na mě čekají jiné scény s Jardou Duškem. Ta milostná, já jsem v životě moc milostných scén nedostala. A Dušek, aby mě uklidnil, když jsem říkala, co to je těch pár teček, a Hřebejk říkal, no tak máš děti. Já jsem říkala, vím, kamaš, ale chcete zajít. A Dušek říkal, Hřebejk říkal, záleží, kam nás pustíš. A Dušek řekl, já půjdu na krajíček. A pak těsně předtím dodal, neboj se, mám kondom. Takže tam já, to, co tam říkám, to nebylo vůbec v textu.
2: Vem to do rukou a vnímej jenom tu energii, prosím tě. Evi, vem to do rukou, prosím tě. Na kolenou tě, prosím, a vnímej tu energii. Tak, Evi. Tak a teď náušnička, jako třešnička. To je vzrušový, viď?
6: Já nevím, mě nějak blbě.
7: Mami?
6: Ano! Dělej zasni, zasni! Dělej zasni!
7: Soudruhu, učiteli, můžu se na něco zeptat?
2: Ano?
7: Hoří hovno.
4: Peťo!
2: Co říkal?
7: Jestli hoří hovno.
2: No, třeba velbloudí, ano. To je pravda.
4: To je pravda, ty nevíš, kolik je hodin?
7: Kolik je hodin?
4: Moc.
7: Říkali jsme si přece, že tatínky budeme vždycky vybírat spolu.
4: Peťo, mazej do postele, nebo ti ten mikroskop zabavím a dostaneš ho až na konci školního roku. Hřebejk říkal, jestli si chceme zopakovat text, já jsem říkala, prosím, nech mě bejt, jdi někam. Byla jsem hrozně sprostá a to tiše a rychle a mě blbě, to je moje zpracování. No. Pak to bylo s těma slovíčkama.
8: Dříve než přistoupíme k otázkám prospěchu, musím vás, ač nerada, upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají sprostá slovíčka. Zejména pak jedno slovo. Je to slovíčko... Prca. Odkud to přišlo?
9: Od nás to nemají.
8: A to říkají všichni?
9: Všichni.
8: Šepková taky.
9: To je hruza.
4: To bylo slovo, které jsem do té doby neřekla, přestože to je blbost, protože proč souložit je jakoby povolený a to druhý ne. Dušek mi to zase učil, říkal, že mám říkat mrcat, mrcat, prdat, prdat a pak to vyměnit. Ale to jsem taky nedokázala, tak jsem si vymyslela, že to napíšu. To mně přišlo lepší, potrhnu. A Honza Hřebejk říkal, výborně, napíšeš, potrhneš a řekneš.
7: Není to ono, co?
10: Je to dobré.
7: Ta omáčka.
10: Je to vynikající. Ostatně, já s tím všechno. Kriminál mě naučil. To si vůbec nedovedete. Ale je to vynikající, vynikající.
4: No, opravdu je to výborný. Víš, Péťo, řekni něco.
7: Ty knedlíky připomínají vajíčka karety obrovské.
4: Koho?
10: Mořské želvy.
0: Spolupráci s Janem Hřebejkem si užívala Eva Holubová mnohokrát. Třeba i následně u dalšího filmového hitu nazvaného Pupendo. Tam jí partnera, manžela, hrál Bolek Polívka.
4: Tak. Chlebíček pro malýho. Já ti to nakrájím. Dobrou chuť? Tohle ne. Běž. Nemusí každý vidět, jak na tom jsme.
11: Good morning, sunshine.
4: Bedřichu, prosím tě, dej to dovnitř.
11: Kam myslíš, že to chci dát? Dovnitř, ne?
4: Ty jdeš teda těm dětem pěkně příkladem. Víš, jak se tomu říká? Tomu se říká stádium ranního doušku. Ty jsi zralý na léčení.
11: Viděl jsi to? Maminka mě chtěla bodnout. A ty chceš, aby bral věci s humorem, jo? Ty mě kvedláš...
4: Promiň.
11: Ty mě kvedláš takhle nožem v játrech a potom... Promiň.
4: Já jsem ti řekla promiň.
11: No já vím promiň, ale co promiň, jak promiň, co pořád promiň. Promiňte, vážený soude, já jsem ten nůž tatínkové bříšku zapomněla.
4: Ježiši Kriste! Papej.
11: No ten taky. No předo ukřižují, že jo? Tady krováky, tam krováky, všude krováky, potom jim vstane z mrtvých, tak oni všechno přehodnotí a promiň, no. Kdyby Krista utopili, tak nosíš tady na krku akvárium.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vraťme se k Evě Holubové, která je už řadu let jednou z největších hvězd českého filmu, i když ve spojení s ní se tohoto termínu moc neužívá. Ale my si to dovolíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Další výraznou příležitost, pokud navážeme třeba na Pelíšky a Pupendo, dostala i jako předsedkyně volební komise v komedii Alice Nellis Ene Bene. Vynikla i ve zfilmované verzi Vívegova románu Účastníci zájezdu, jako ředitelka v komedii Gimpl, nebo v komedii Líbáš jako Bůh, kde hrála manželku Oldřichu Kajzrovi. Od konce 80. let spolupracovala Eva Holubová také s televizí, hrála v řadě inscenací, pohádek a seriálů a vytvořila třeba i zábavné pořady. Na jeden takový zavzpomínala i na Slovensku.
2: Na televizi Prima bylo Hádej, kdo jsem.
3: A vy jste byli součástí toho.
2: Já jsem tam potom nahradila Danu Morávkovou, která nemohla zároveň být na Primě a zároveň na Nově. Tak mě vyměnili k nelibosti diváků. A Dana mi sama volala a říkala, hele, někdo to po mně musí vzít, já budu ráda, když to budeš ty.
3: To znamená, že vy jste sedávali tam, ano, na té opačné straně.
2: Byla jsem z nich nejhorší.
3: Nešlo vám to?
2: Ne, teď jsem koukala se za kulisy, jak jste měli tady toho kata těch myší.
4: To bylo těžké, ale...
2: Prvně jsem sem chtěla vběhnout, protože nevím, jestli to víte, ale existují i takové pastičky, to jsou takové klícky. Ta myška tam hupne a vy ji můžete...
3: Susedovi
2: a ona se k vám zase vrátí, ale...
3: Je to ale... taká hra s myškami,
2: jo, to, no. Ale neuměla jsem, vždycky jsem se, já jsem měla hned ne, vždycky jsem se zeptala nějak blbě a většinou na to, co se ptal ten přede mnou a já jsem to znova zopakovala, takže diváci si stěžovali, ať tam vrátěj schopnou Danu Morávkovou. Ale měla jsem ten pořad ráda.
0: Zmiňme i seriály, ve kterých vystupovala Eva Holubová. Nezapomeňme na sérii To jsem z toho jelen, Návest, Cukrárna, Slunečná a nebo také velmi úspěšný a oceňovaný seriál Volha, který nás přenesl do období socialismu. Tam si zahrála jednu ze zajímavých postaviček, jako Šička, se kterou televizní štáb točí reportáž. A opět se tu setkala se svým častým filmovým a televizním manželem a

0: životním kamarádem Bohumilem Kleplem. Režii měl tehdy Jan Pachl.
1: Takže madam, tedy soudružko Kapičková, napřed s vámi uděláme malý rozhovor. Konkrétně nás zajímá, za co jste dostala řád hrdinka socialistické práce. Pak si uděláme pár prostřihů, jak tady šijete. Tak když rozej to.
2: Hrdinka práce poprvé.
1: Prosím.
3: No ale já nevím, co mám říkat.
1: No jak se jmenujete, co ve fabrice děláte a za co jste dostala ten metál?
3: Kapičková, já tady šiju.
1: Jaký máte kolektiv?
3: Kolektiv celkem dobrý. Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
1: Prosím vás, děvčata, v klidu. Takže ještě jednou, jak se jmenujete, za co jste dostala ten metál a co tady děláte ve fabrice? Prosím.
3: Kapičková zašití.
1: Zašití čeho?
3: Spoděru.
0: S Bohumilem Kleplem toho zažili opravdu hodně. Jak před kamerou, tak i na divadelních prknech. Vzpomínali kdysi v pořadu Nikdo není dokonalý v režii Vojtěcha Nouzáka.
4: No já si pamatuju, když jsme byli s divadlem na Zábradlí hrát Čechova Machatu v Moskvě, tak odborník na vodku byl náš bývalý a vynikající kolega rusofil Leoš Suchařípa, že jo? A ten měl ty stakany jako zásadně určit každý den, 40 let Leošek takhle uměl pít. A pamatuju se, když jsme hráli v tom chatu, tak se sešel tenkrát s hercem, takový slavný ruský herec, který byl ředitelem chatu, Jefremov. A Leošek před ním jako po tom představení pil ty dvě deci, ten stakan, ty vodky, takhle to vždycky Leošek dělal tohle vždycky. On to takhle vypil naraz a pak udělal tohle.
5: No, ano.
4: A pak řekl, táhne. Taková úleva. A tohle udělal před tím Jefremovem, který byl v jeho věku. A Jefremov, protože byl hrozně už nemocný a jako nemohl, tak na něj takhle na Leoše koukal a říkal, od u vás demokracie.
3: Já vím, že on na to myslel asi hodně často, tu vodku měl někde v podvědomí, hráli jsme strýčka Váňu a on hrál Serebriakova, který teda jako se rozhodne prodat ten statek Ornestovi, který hrál Váňu, tak v prvním okamžiku, což pro toho strýčka Váňu byla pohroma, v prvním okamžiku řekl, já ten statek neprodám. Teď najednou tím pádem se nemělo o čem hrát, že jo, protože tam je to založený na tom, že ho prodá, tak já jako jeho žena mu říkala, když jsi mi to slíbil, že ho prodáš, a tak říkala, tak dobře, já ho prodám. A měl říct, že si koupíme ve Finsku malou vilku. A řekl, a my si za to koupíme finskou vodku. A to už se pak nedalo hrát vůbec.
0: I Eva Holubová si prošla těžkým obdobím, kdy pila často a hodně. Někdy dokonce po barech tancovala opilá na stole, jindy se svlékala do spodního prádla. Domů se pak vracela nad ránem. Tehdy jí bylo jedno, že na ní doma čekají děti, dvojčata Adam a Karolína, které měla se svým mužem, výtvarníkem Miroslavem Zdeňkem. Seznámili se spolu v roce 1991. Občas se k tomu přidaly i problémy. Musela platit pokuty za zrušená natáčení nebo představení. Na tuhle divokou éru svého života upřímně zavzpomínala i v zábavném pořadu Všechno párty v režii Viktora Polesného jako host Karla Šípa.
3: Ale to je to, já jsem si myslela, že opravdu jako, že to ustojím a taky někdy jo, jedna sklenka, druhá sklenka, no a třeba za 3 měsíce, až koukám, že místo sklenky už tam mám flašku, že jo, že říkám to vůbec, co byste pořád běhal, nechte to tady. A to šlo pěkně vždycky jak před popravou.
6: A to jste měla tak zavedený, že jste třeba chodila do jenom jedné svý oblíbený hospody, nebo prostě vám to bylo jedno, kam jste zapadla, tam jste si dala? Jo.
3: Ale ne, tak jako, že bych šla a dala si. Já jsem vždycky to začínají ty rozjezdy tak jako by pomaličku, tu a tam a tohle a pak už je to jedno. Já si dokonce pamatuju s tím sklepem, to byl asi největší malér. Jsem prostě takhle jsme jednou tahli Prahou. A to byly v Praze, to bylo rok 76, asi 86, 84 a teď prostě byly už jenom ty non-stopy. Tak jsme tam vtrhli, já hned na ten pult a nepij vodu. Tam Romále a už prostě zvěřil náš. A teď tam stál takový kluk a byl strašně smutný. Já jsem říká, proč ty se neraduješ a takový. On říká, mám jít zítra na vojnu ruku. Já jsem říká, prosím tě, kam bys chodil, život je krásný. Sklepáci odešli a já jsem s tím chlapcem tahla Prahou dál a že mu ukážu Malou Stranu a Hradčana. No a tak jsme procházeli těma uličkama, tak on se tak během toho do mě zamiloval, kleknul si přede mě a říkal, já tě miluji. Já jsem říkala, nemůžeš klečet před člověkem, klečet se může jenom před Bohem. Klekla jsem si taky, jenže jsme byli před americkou ambasádou. Vyběhli tedy soudruzi příslušníci, vzali nám mě občanku, jemu nějaký povolávací rozkaz. Byli úplně hotoví, začali někam strašně telefonovat a já jsem říkala, počkej, než to vyříděj, tak si tady skočíme ke sluncům, tam už otvírá. Tak jsme si dali tam pivko u slunců, no pro mě přišli příslušníci, pro něj přijela nějaká rozvědka nebo co, to už jsem v životě neviděla. A opravdu jsem druhý den právě objímala tu lahev, mi to chybí, hele, tu mísu. Zvracela jsem a furt jsem říkala, proč jsem požila. Nebo jsem si vždycky říkala do té mísy. No, že mi bylo tak zle strašně, že jsem měla šílený deprese, že jsem hrála poznamenaná i představení, že mi vůbec nikdo nerozuměl právě toho Václava Havla hned druhý den po premiéře. Říkáš? Hrozný. Všichni se za mě styděli, jediný Bohouš Klepl přišel a říká, děláš to výborně, dej si panáka. Hrozný.
0: Eva Holubová se opakovaně pokoušela pití omezovat. Zlom nastal až v roce 2002. Svolila, aby kolega a kamarád Jan Kraus odvezl do léčebny. Postupně se jí podařilo návyk překonat. Získala energii a tu investovala do rodiny, práce i dobročinných aktivit. No a v roce 2009 se provdala za svého dlouholetého partnera, už jednou zmíněného Miroslava Zdeňka. Jak říká, s věkem už se i mění cíle, víc se zabývá svým vnitřním světem a pomáhá jí v tom i humor. Tak ať humor a dobrá nálada pomůže i vám, to si přeje Patrik Rozehnal a těším se u dalšího dílu plného vzpomínek, hereckých kousků a hvězd. Mějte se krásně a vesele.

12. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká 12. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká 12. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Vysoká.